0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek, někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředěnou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct prakticky, hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch.
2: Je to... Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
3: Jseš mizerný chlap a pěknej trůba.

0: Karle, ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle, 15 korun.
1: Fake 15 korun.
0: Fake 15 korun.
1: Za to jsou 4 piva.
0: Ah, to je jedno.
1: To je jasný, hele.
0: Seš mizernej chlap.
2: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
5: Myslíš ty naše, nebo...
4: Ne, já nemyslím doma, jako.
5: Jo,
4: nemyslím,
5: takhle, no myslím, jak s kým? Jak
4: my vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
5: To
4: a...
5: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
4: no počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
5: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no, jednou, jo.
4: Jo, počkej.
5: Ale to bylo za tebou, samozřejmě.
4: Moment,
5: že?
4: To si ani nepamatuju, kdy? To
5: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
4: A... No počkej, povídej, dál.
5: No, nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičku.
4: Jo, kafičko, no, kafičko.
5: No, Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že... Je, ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
4: No, pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
5: To jsem rád, že máš rozum.
4: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal, teda, to by mě zajímalo.
5: No, šel jsem za tebou, když ti to říkám.
4: Jo.
5: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, teď to
4: jo,
5: tady říkám.
4: Jo, prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To včera jsem byl. A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, no, to bylo jenom náhodou.
5: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
4: No
5: co?
4: Já vím, no ono to jako vypadá blbě, no, jako,
5: vypadá,
4: že,
5: no,
4: jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já...
5: Ne,
4: no, jistě, no, Luďku, neblázni, no. No, obecně to je, ženo, no, to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
5: Jsi včera byl?
4: Ale no, počkej, to byla pracovní schůzka, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No, to je, no, no, vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
5: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
4: No, to jo. No.
5: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dá dozadu kafíčko.
4: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
5: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
4: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, ne. Tak pozor.
5: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný
4: tohle. No, ty jsi to začal, tak no, to musíš
5: víš vypustit. Co?
4: No.
5: Já myslím asi takhle.
4: No.
5: Hlavně zdravíčko.
2: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů.

A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon, nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne, ne, ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se na, znáte ho?
3: Nespomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. Aha. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tom, tak takhle populární, jo,
1: znáš? No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy...
2: Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: No, nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je, ze stavby přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může, novákovské krásný, když manžele Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Je, to je, že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říkala, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? A on říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je v obuvi a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Tak jen si musím porovnat.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády, byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se má styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vine, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímený proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej chuděrka a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo. Holuba se střelili pazourama a najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, jako že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě. No, tak jo. Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk. Luděk.
2: No, no jo, víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych ti obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
0: No, to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
0: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistih, protože... Ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistih u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prove, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi nějaký na tebe národ. Zvyklej, ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo,
2: no. No, to je pravda, ale vážím, přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. To, když jako...
0: Tohle, tě, no.
2: A potom vypadám jako nějaký takový teda... promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silný chlap, silný výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. No. Třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Dej, to neříkej. Ten neříkej...
2: Proč, no tak...
0: Tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
2: Ne, to já si to umožním sám
0: no,
2: sobě.
0: Tak, dobře.
2: Hrome!
0: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
2: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
2: Nebo ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne.
2: Ne, tak vodks.
0: Silnej výraz vodks?
2: Vodks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

Mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co?
1: Co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem... Myslel jsem jenom, že... Napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl? Kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma. Ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady. Jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě... Tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její, její jsem já, ne, její.
1: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady a zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co? Tak konkrétně kdo?
1: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš, kdo
0: by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom tam moje?
1: No, zkrátka... Zatímco ty tady, tak jsem viděl tvoji paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on ji nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku, a co je na tom?
1: Jistě, samozřejmě, co na tom, jenomže tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá ucho? Co stožek, hele, tady před lima.
1: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... Dělal jako...
0: Do ucha? Tady ona měla ucho?
1: Tady ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem tam na dálku hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčilu, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: No, řekni mi to jasně.
1: Ne.
0: Já už to mám dost, teďko už to ale řekni, jasně tě, páč, co si budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik: buď proklet osud, že tě má ten Maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl?
1: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě jednou, řekni to jednou.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
2: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, skazil si mě tady výstup, já si tady předvést něco, vypadni už.
1: No počkej, tak Luděčku, Miláčku.
2: Já uklidni se, dítě.
1: Miláčku. Nenom taková hra, ne?
2: No hra.
1: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
0: Jo, to bylo...
1: Je spocenej, když je nepřipravený.
0: Spotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo spotela, když mám takovou...
1: Zvláštní školu.
0: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra, co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo? Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu. Takhle se hraje. Jágo, já ti předvádím, jak se hraje. Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama, tak si předveď ještě nějakou roli.
1: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
0: No, ale peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, já mám zamknutou, zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem mi takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naleža to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
0: Jo, koukej se na mě, no. Já tě budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Ty jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Dohočení, ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
0: Tohle ne, tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle, jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: Co? Ne, už jsem šťastný.
0: Kde byli, no?
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty to říkal.
1: No, byli v tvý kapse. No, ale tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě s tobou,
1: no, jasně.
0: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený. Najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě Sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl.
0: Prosím.
4: Yeah.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.

Jsme rádi, že jste si opět udělali čas na poslech Oldies. Dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk pro vás dnes nachystala 17 hudebních titulů, dva z nich jsou instrumentálky. Doufáme, že vám přinesou pohodu a radost. Zahájíme britskou singlovou trojkou ze začátku června 1972. Tehdy 49-letý hudební všeuměl Hurricane Smith z Edmontonu zaspívá Oh Babe, What Would You Say?

Oh babe, what would you say? Česky, o kotě, co bys tomu řekla, kdybych se tě pokusil zbalit? V noci tě hladil a ve dne ti nosil květiny. Mohu doufat, že v mém deštivém dni vyjde slunce? Takhle hezky na to Hurricane Smith šel. Teď tu mám britskou zpěvačku a herečku Gillian Hills, působící v 60. letech ve Francii. Proč zazní napřání ta první její písnička, to je, jak se říká, nad slunce jasnější.

Písničku Tut, tut, tut, tut, neboli obsazovací signál, převzala Jillian Hills z Ameriky. To se možná málo ví. Některým z vás ale třeba naskočilo, že ta druhá, kterou převedla do francouzštiny, je z Británie a měla ji v repertoáru i Marta Kubišová. Teď si budete moci poslechnout dvě v úvodu zmíněné instrumentálky. Obě nahrávky pocházejí z 50. let a rozhlas je tehdy hrál poměrně často. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Týft.

To byl dvakrát orchestr Karla Vlacha, jako první zazněl Žabák skladatele Václava Trojana s trombonovým sólem Vladimíra Rašky. Byl zkomponován v roce 1948 do animovaného filmu Císařův slavík. Ta druhá nahrávka to byla Chora staccato, čili hodina staccata rumunského skladatele, houslisty a bandleadera Grigoraše Dynika, a to s parádním klarinetovým sólem Karla Krautgartnera.

Marie Rotrová, Petr Němec, Flemingou, textař Vladimír Čort, Český rozhlas Ostrava, listopad 1971, píseň 7 pondělí. Až potud je to jasné. Problémy začaly, až když jsem si přečetl jméno autora hudby Robert Lem, odkazující na světoznámé Chicago, ale zjistil jsem, že z repertoáru té skupiny to není. Musel jsem tedy opět zapátrat a vy uslyšíte americkou partu Ballin' Jack a její telefon.

Paní Marie z Pardubic si napsala o britskou zpěvačku Elmu Cogan. Tedy ona si o ní napsala, ale ani o tom neví. Vysvětlím, požádala o písničku, kterou někde zaslechla a ví jen to, že ji anglicky zpívá zpěvačka a je o tranzistoru. Takhle mě paní Marie zaúkolovala a protože dnes existují různé specializované internetové vyhledávače, podařilo se mi i tuto hudební hádanku nakonec zdárně vyřešit.

Ta první písnička Train of Love, to byl jen titul do dvojice, důležitá byla pro paní Marie ta druhá, jejíž název je Just Couldn't Resist Her with Her Pocket Transistor. Česky té dívce s kapesním transistorákem, který hrál za měsíčního úplňku hitparádu, prostě nebylo možné odolat. Naladila tu správnou stanici a ta hudba ho rozparádila. Z milionu dívek ve městě se pro něj stala tou jedinou. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek. Staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Zdeněk Mann zaspíval Mám číslo 13, doprovázela ho skupina Iva Pavlíka. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z roku 1974. V křestním listu je v kolonce hlavní autor uvedeno anonym tradicionál. Kdo ale trochu zná zahraniční pop music, ten už jistě poznal, že teď uslyší britského zpěváka a hudebníka Alberta Hammonda a jeho píseň Down by the River.

Pan Jiří Knedlík žije v kalifornském Sacramentu, vyrábí tam lázeňské oplatky a má rád starou muziku. Kdysi dávno jsem mu pomohl s identifikací jednoho vinylového alba, teď se chystá do důchodu, napsal mi znovu. Prostě jen tak, aby se zeptal, jak se mám, a dal vědět, že prostřednictvím internetu stále poslouchá. Zmínil skupinu Osibisa, a tak mě napadlo ji po čase znovu připomenout.

Ta první píseň to byla ghanským jazykem Vojája, anglicky We Are Going. A česky Jdeme, jen nebe ví kam a jak se tam dostaneme, cítíme to někde v sobě. Ta cesta bude drsná a blátivá, ale podaří se nám to. Následující, také známou Sunshine Day, jsme s Alešem střihem trochu zkrátili. V Americe single jen bublal pod stovkou, v Británii se v roce 1976 dostal do druhé desítky.

Je tu dnešní poslední porovnávání. Píseň S prázdnou kapsou jste slyšeli v podání Pavla Nováka a skupiny Proto. Je to nahrávka z roku 1979. Pavel optimisticky textoval: S prázdnou kapsou projdu křížem krážem svět. No, mám-li ho brát jako pamětník doslovně, chce se mi dodat, jen jestli by ti tehdy dali devizový příslib a pustili tě. Na porovnání Kenny Rogers, Love or Something Like It.

Kenny Rogers pravdivě a vkusně dospíval o počínajících důvěrnostech mezi mužem a ženou. Píseň se v roce 1978 dostala do 4. desítky horké stovky. V Evropě se mihla v žebříčku německém. Ze Slovenska se staré nahrávky nezískávají příliš lehce, tohle ale tak velký problém nebyl, protože tu píseň dvojice Milan Krištofovič, Dušan Ružička vydal v roce 1969 na singlu ještě Suprafor.

Píšete si odehrané oldies a to je dobře, vaše žádosti, pokud jsou splnitelné, postupně přicházejí na řadu. E-mailová adresa je oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Na úvod byl začátek června 1972 v britském žebříčku a tak i skončím. Devítkou byl tehdy hit Johnnyho Cashe A Thing Called Love. Málo kdo to v tak krátkém čase dokázal vyspívat tak pěkně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Hostem ve studiu je Lubomír Hlavěnka z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě. Přijal mé pozvání, tedy i Vypiskalové. Vítám vás, dobrý den. Pane doktore, samozřejmě naše téma se bude točit kolem konce války, je to 80 let. Vy jste historik, který se této životní etapě v životě mnoha lidí věnuje. Proč? Konci války, co vás na ní zaujímá?
5: Můžeme říct, že vlastně na tom je zajímavé to, že my máme v poměrně velké objemy poznání vlastně o tom, co se ve 20. století dělo, ale přesto je tady jeden takový černý bod, kdy vlastně ztrácíme takřka povědomí o tom, co se nejenom v regionu, ale v širokém okolí tady u nás dělo, a to je právě květen 45. V květnu 45 tedy vlastně přichází fronta, přichází Rudá armáda, dochází tedy u nás v pohraničí vlastně k rozpadu německého okupačního systému a nějakým způsobem dostává se pomaličku. Nastolují buď národní výbory, to zejména v té východní části, to je to Ostravsko, tam, kde je česká majorita, nebo naopak vlastně přichází partizánské jednotky, vojáci a nastolují se ty správní komise a snaží se vlastně nějakým způsobem řídit ty obce, které jsou osídleny majoritně Němci. Tak o tomto období v podstatě víme jenom hrozně málo. Neexistují totiž správní útvary, které by vedly evidenci, nebo které by vlastně vedly nějakou agendu pořádně.
4: Proč? Jak to bylo?
5: Ještě neexistují. Zejména vlastně v těch majoritně německojazyčných oblastech vlastně první národní výbory jsou tvořené vlastně buď to nuceně nasazenými Čechy, německými antikomunisty, anebo později prvními českými osídlenci, ale vznikají pomalu, postupně, tím pádem vlastně tou agendu tady nikdo nevede. Mm-hmm. Zároveň vlastně často jsou malé, zejména ty malé německé obce řízené ještě dlouhou dobu po skončení války vlastně bez jakéhokoliv vlastně příčení těch českých obyvatel, převlastně ti Češi tam třeba ani nejsou v těch obcích.
4: Například třeba?
5: To jsou oblasti Bruntálská, Jesenická, opravdu v ty horské oblasti, kde ti Němci, můžeme říct, až do poloviny, druhé poloviny roku 45 jsou vlastně jedinými obyvateli ještě. Ti Češi tam ještě nepřicházejí, nějakým způsobem se ještě nepodílí na tom, že těch obcí. Tím pádem vlastně o tom květnu máme fakt strašně málo informací. A ty, které máme, tak často pocházejí od těch českých osídlenců, a kteří se do regionu dostávají třeba v červnu, červenci 45 až, a někteří až mnohem později, takže ty zprávy jsou často velmi zkreslené, zkomolené, takže v podstatě to, co se děje v pohraničí v 45. v květnu, je jednou z etap našich dějin, kde o tom máme nejmenší povědomí.
4: Podívejte se, to znamená, že na vesnicích v květnu 45 slavilo se tam v té oblasti, o které vy jste mluvil, osvobození vlastně?
5: Ne. Pokud se podíváme, tak vlastně v oblast našeho pohraničí, vlastně to znamená to, co Němci v rámci své zprávy nazývali jako vládní obvod Opava, ten začínal přibližně napřed na východní předměstí Ostravy, to znamená oblast, kde teďka vlastně třeba letiště Mošnov, tak už byl součástí vládního obvodu Opava, a sahalo to vlastně tento vládní obvod Opava až do Orlických hor, sahal vlastně od polských hranic až v podstatě skoro na předměstí Olomouce, a tady tento obvod byl majoritně obydlen Němci. A ti lidé, kteří v tomto prostoru žili, nepřijímali vlastně v příchod Rudé armády ani Čechů jako osvobození, přijímali to jako konec války, porážku Německa, a rozhodně nevítali, s výjimkou německých antinacistů, kteří opravdu byli rádi, že končí německý ten nacistický režim, tak s výjimkou tedy těchto lidí nikdo nevítal Rudou armii v tomto prostoru.
4: Mm-hmm. Čili vládní obvod Opava, tak se to jmenovalo oficiálně, ano. A rozlohou to teda připomínalo dva dnešní kraje.
5: Rozlohou to mělo přibližně asi 8700 kilometrů čtverečních, to znamená vlastně více než 10% současné rozlohy současné České republiky. Mm-hmm. Jak říkám, sahlo to v podstatě od východní předměstí Opavy, k Orlickým horám, sahlo to vlastně od současné polské hranice až, řekněme, vlastně v pár kilometrů severně od Olomouce, sahalo to vlastně skoro až na Hanou, Brodek u Konice vlastně třeba na Prostějovsku byl součástí toho obvodu a tak dále.
4: No tak to si myslím, že nejsou věci, o kterých jsme se učili ve škole rozhodně. Si nevzpomínám, že by nám o vládním obvodu Opava někdo řekl, tak i na to se pana doktora Lubomíra Hlavěnky z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě určitě v dalších minutách vysílání Českého rozhlasu Ostrava zeptám, proč se o tom nemluvilo.

0: S doktorem Lubomírem Hlavěnkou z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea si v dnešním vysílání Českého rozhlasu Ostrava povídáme o situaci na konci války a hlavně v těch prvních dnech po konci války. Teď jsme ve vládním obvodu Opava, čili němčina tam byla jednoznačný jazyk, který dominoval?
1: No ano, musíme říci, že vlastně v vládní obvod Opava byl jednou ze tří administrativních součástí říšské župy Sudety a jako taková byla integrální součástí třetí říše. Nejednalo se o protektorát, nejednalo se o to území, které vlastně my vnímáme jako to české, jednalo se opravdu o součást třetí říše, třeba že tedy byly české enklávy, které byly osídleny majoritně Čechy. Jak i některé oblasti na Opavsku, kolem Opavy bylo vlastně několik obcí, které byly převážně nebo ryze české, a pak se jedná zejména o oblasti Zábřežska, oblast částečně kolem Šumperska, kde opravdu ti Češi byli většinoví, ale přesto žili ve třetí říši a byli občany vlastně třetí říše.
0: Neumím si tu situaci tedy kolem 8. května tam vůbec představit. Jako, když ti samotní obyvatelé asi sami nevěděli, co bude, ne?
1: Nebo jak? Ti Češi samozřejmě vítali konec války. Ve chvíli, kdy viděli ty sovětské jednotky, tak je vítali, byli rádi, že přijíždějí.
0: Ale bylo jich málo, těch Čechů.
1: Byli minoritou, byli menšinou. Jedná se opravdu v řádově o tisíce lidí zase, jako abychom to nedramatizovali, se jednalo o jednotky, ne. Těch Čechů tady opravdu žili tisíce. Zejména se jednalo tedy o různé jazykové oblasti, kde měli převahu, ale těch Němců bylo tady opravdu dominantně víc. Žili opravdu tady na celém tom prostoru od Novojičínska vlastně přes Opavsko, Krnovsko, Jesenicko až ke Kralicku, Svitavsku.
0: To muselo dojít k hrozným střetům potom, ne? Mezi těmi, kteří teda mluvili česky a cítili se býti Čechy a Němci.
1: Ve chvíli, kdy se vlastně začíná hroutit německá moc, kdy vlastně Němci ustupují, německá armáda vlastně je poražena, stahuje se pryč a dochází i k rozpadu německého bezpečnostního aparátu, tak dochází opravdu často k extrémně krvavému vyřizování si účtů, dochází k pogromům, dochází vlastně k masakrům. Často se jedná o odvetné masakry, které vlastně mají jako kdyby smít zločiny, které spáchaly vlastně ustupující německé jednotky. Mm-hmm. To se třeba týká na pomocí Šumperska Zábřežska obce Leškina, kde vlastně na konci války ustupující Němci doslova do písmene zmasakrují brutálním způsobem vlastně v pět místních obyvatel. Ve chvíli, kdy Němci vlastně ustoupí, tak už hned po skončení války 10. května vlastně v místní obyvatele vlastně sestaví v podstatě takovou mstící komando, abychom to tak nazvali, a to brutálním způsobem zmasakruje přes 20 místních obyvatel, a když říkám brutálním způsobem, to opravdu se jedná o rozbíjení hlav, o vyřezávání očí a podobné.
0: Úplně strašně se to jenom poslouchá. Určitě to nebylo vůbec lehké období, ten květen, červenec. Kolik měsíců to trvalo, než se to nějakým způsobem usadilo?
1: Můžeme říct, že vlastně ta nejbrutálnější fáze toho násilí v tomto prostoru to kulminuje těsně potom, co skončí válka. Mm-hmm. Jedná se opravdu o řadu masakrů, které jsou tedy v celém tom prostoru. To je většinou takový ten projev toho konce války, že vlastně, snaha smít jak tu vinu, tak vlastně potrestat i ty skutečné, i domněle vlastně pachatele různých činů. Jsou pobíjení kolaboranti, jsou lidé, kteří jsou příslušníky SS, tak jsou někteří pověšení, kteří jsou vlastně potom pro změnu vlastně nahnání do internačních táborů. V oblasti vlastně Orlických hor tam působí nechvalně známá partizánská brigáda vlastně Václavík, která tam očišťuje eufemisticky ten prostor pohraniční od kolem Králík, kolem těch Orlických hor, a dochází tam taky dalším příšerným zvěrstvům. Ale všechny tady ty věci vlastně, nechci říct skončí, ale kulminují právě do konce toho května, kdy se situace do jisté míry přitom stabilizuje.
0: Mm-hmm. A jenom proč jsme se o tom teda naučili nikdy takhle?
1: To je dobrá otázka. V první řadě jen potřeba říci, že v rámci českého vyprávění historie vlastně převládala se ten narrativ protektorátní, že vlastně v naše dějiny jsou dějinami protektorátu. A v tom pohraničí se příliš pozornost nikdy nevěnovala. Pohraničí předsom bylo stálo mimo pozornost. Co se týká tedy těch zločinů nebo masakrů, které se vlastně tady děli v pohraničí, tak ty se o těch se nemluvilo zase z jiného důvodu. Ona byla snaha vlastně je vyšetřovat ještě ve 40. letech. V roce 47 se sešla vlastně komise Ústavodárného národního shromáždění, která to vyšetřovala, ale po 48. po únoru vlastně byla komise rozpuštěna, vlastně žádné závěry a hlavně všechny násilnosti, které byly vlastně páchány proti německému civilnímu obyvatelstvu, tak překryl v roce 1946 paragraf dekret 115 vlastně prezidentský, který říká, že vlastně veškeré činy, které byly spáchány v době národní revoluce, jsou vlastně kdyby promlčeny.
0: Děkuji za vysvětlení doktoru Lubomíru Hlavěnkovi z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě. V dalších minutách zmíníme tábor Hanke třeba v Moravské Ostravě nebo slovo Beowulfové, které jste možná slyšeli.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O poměrech na území vládního obvodu Opava, tak po skončení války jsem si před chvílí povídala s doktorem Lubomírem Hlavěnkou z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě. Jste říkal, že vlastně na to pak by mělo navázat téma táboru Hanke v Moravské Ostravě.
1: Ano, to je další příklad vlastně v, já nechci použít slovo v nějaké po té revoluční spravedlnosti, které v té době často zaznívalo, byla to vlastně snaha nějakým způsobem se vypořádat s Němci na území v českých zemí. Víme, že vlastně v jedním z hlavních cílů i české vlády, vlastně československé, pardon, bylo dosáhnout vyhnání německého obyvatelstva, vlastně etnicky očistit české území, jako jak se říkalo, odčinit Bílou horu, vlastně navrátit pohraničí zpátky vlastně v českému etniku. A jedním vlastně z cílů nebo z kroků bylo často shromáždit německé obyvatelstvo v internačních táborech a tady vlastně postupně je držet, dokud buď nebudou nasazeni na práci, nebo naopak nebudou odsunuti za hranice. Nicméně vlastně právě v tom těsně poválečném období vlastně dochází k řadě excesů, které se právě spojí s tady těmito tábory, kde vidíme v Brně Kounicovy koleje, v Praze vlastně se její podobná zvěrstva. A ani Moravská Ostrava vlastně v podstatě není výjimkou, kde i tady vidíme, že dochází za zmyk táboru k brutálním vyřizování si účtu, dochází vlastně k zneužívání té moci. A to je právě případ tábora Hanke, který se vlastně nacházel v samotném centru Ostravy.
0: Naproti, abychom to připodobnili teď, naproti je důl Jindřich.
1: Aha.

0: stále je tam ta dominanta. Teď tedy toto místo, kde jsou panelové domy, samozřejmě připomíná pomník už několik let, protože Němci žili i v Moravské Ostravě, přece před válkou, ano. Tady byly součástí, že?
1: Vlastně tam ten tábor, on vzniká pravděpodobně někdy hnedka těsně po skončení války, někdy kolem 7. 8. května. Tady je nutné říct jednu věc, a sice to, že do táboru Hanke nebyli často zavíráni Němci jen tak náhodní, ale vlastně, jelikož byl nedaleko vlastně soudu, tak tady byli zavíráni lidi, kteří vlastně nějakým způsobem se měli provinit proti českému národu. Byli tady zavíráni lidé, kteří byli příslušníky SS, SA, gestapa, nebo na strany, nebo naopak z toho byli obviňováni, abych taky uvedl na jinou míru. Byli tady zavíráni lidé, kteří byli obviňováni z kolaborace a vlastně tábor jako takový existoval i dál, ale v to nejhorší období, které vlastně mě můžeme vymezit, trvá asi přibližně do 14. června a během tady těchto asi 5 týdnů tady bylo podle závěru komise zavražděno asi přes 230 vlastně lidí. Což vlastně činí tady ten tábor vlastně jedním z nejsmrtelnějších vlastně tady v českých zemích.
0: To znamená, smyslem toho bylo ne ty lidi nějak spravedlivě tedy odsoudit, ale v podstatě tam docházelo i tam k vraždění.
1: Docházelo tam k brutálnímu vraždění, kdy vlastně ti vězni byli někteří brutálně ubíjeni kladivy, kusy cihel, někteří byli věšení, někteří byli tam experimenty se zabíjení elektrickým proudem, ale druhá otázka je proč. A to je mnohem komplikovanější otázka, protože vyšetřování, která se rozběhla, a která se rozběhla už 45. a táhla se až do toho 47. tak v podstatě přisoudila vinu za ty násilnosti, za ty brutality v podstatě 4 lidem pouze. 5, pardon, omlouvám se. 3 vlastně příslušníkům táborového personálu, muži, který vlastně v rámci Národní bezpečnostní stráže, jak se vlastně jmenoval předchůdce SNB tady k Ostravě, zodpovídal za správu táboru a potom jednomu německému vězni, kterého si vlastně v Kito dozorci vybral jako kápa, který vlastně řadu tě poprav sám konal.
0: No, čili samozřejmě osoby, které to dělali, protože jim to někdo nařídil, ale ty osoby, které to nařídili, souzeny nebyly.
1: Lidé, kteří vlastně podle mého názoru stáli za...
0: Historika, zdůrazňuji.
1: Stáli za tady tím, co se v táboře dělo, tak tyto lidé nebyli postiženi, nikdy nebyli postiženi soudně. Třeba, že někteří museli právě i kvůli vlastně násilnostem táboře Hanke vlastně třeba opustit své pozice a byli přemístěni, ale přímá zodpovědnost trestním na ně nespadla.
0: Pane rektore Hlavěnko, další téma, o kterém mě ve škole nikdy nikdo neřekl, že tady byl tábor Hanke někde v Moravské Ostravě. Děkuji vám jménem posluchačů za dovysvětlení a po písničce tedy se ještě tématům konce druhé světové války budeme věnovat.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní vysílání pan doktor Lubomír Hlavěnka, historik z Slezského zemského muzea, před chvílí mluvil o táboru Hanke. Vy jste říkal, že vlastně po 90. roce, až jste se dostali, jako historici se dostali k těm informacím, které jste prezentoval před chvílí a které se tady začaly rozkrývat a začalo se to téma pojmenovávat. Já jsem naznačila ale, že bych posluchačům ještě něco řekla ráda o werwolfech. Tak. Vlkodlak. Tak, doslova.
1: Werwolf vlastně to je název pro německého pokusu vlastně zvrátit ještě výsledek války, protože když ve 44. Německu vidělo, že válku prohrává, tak si uvědomilo, že vlastně může nabídnout, nebo může vytvořit něco, s čím měl samo velké problémy, a to je partizánské hnutí. Setkával se s ním v Polsku, v Jugoslávii, v Sovětském svazu. Tak začali přemýšlet vlastně, že by sami začali školit vlastní partizány, kteří by vlastně působili na německých územích a útočili na Sověty, na spojenecké jednotky.
0: Tedy duben třeba, 45.
1: Oni už začínají vlastně první výcviky v Německu ve 44. Mm-hmm. V českých zemích vlastně tady ten nápad je nějakým způsobem diskutován. V únoru 45 vlastně dokonce proběhne i schůzka v Praze, které se účastní K.H. Frank a Konrad Henlein, a tam je nějakým způsobem dohodnuto, jakým způsobem bude ten výcvik probíhat. Takže od února 45 i tady u nás na Severní Moravě ve Slezsku začínají vlastně vznikat výcvikové tábory, ve kterých jsou ti lidé cvičení, zacházení s pancéřovými pěstmi, ze samopaly, s útoky vlastně v záškodnickými. Někteří jsou odesíláni dokonce do Čech, do Doxu, kde vlastně je další stav významných center tady k tohoto výcvikové.
0: Odkud měli zbraně? Kde vyzbrojoval?
1: Oni měli problém ty zbraně získávat, protože na konci války byl problém absolutně se vším, takže část zbraní získávali od SS, něco vlastně se snažili získávat od Volkssturmu, který ale samozřejmě to měl taky sám málo. Ta organizace vlastně stála tak mezi, takže ona bojovala v podstatě o cokoliv, co mohla získat.
0: Mm-hmm. A byli to tedy čistě Němci, kteří tady nikdy nežili?
1: Ale... Ne, žili. Právě byli vybíráni lidé, kteří právě jsou tady v tomto regionu, byli vybíráni vlastně právě někteří, protože ten region znají.
0: Znají sousedy, věděli.
1: A hlavně se jednalo o přesvědčené nacisty, takže... A nebo tam byli, to bylo ještě potom to horší, že to byli lidé, kteří byli zdobrovolnění, tedy že byli ve Volkssturmu a jejich velitele vybrali do toho, že musí jít do tady těchto kurzů Werwolfu. Často se jednalo buď o starší, nebo naopak o příslušníky Hitlerjugend, takže o mladé 14-15 leté kluky, kteří do tohoto výcviku museli odcházet.
0: I nedobrovolně třeba, že možná?
1: Oni museli, kdyby do toho přišli, tak vlastně podepisovali prohlášení, že vlastně o tom nebudou mluvit a že to bylo zatajeno takovou částečnou konspirací.
0: Jak dlouhé období to bylo, kdy byli tak aktivní?
1: Oni cvičili do toho dubna, dokonce tady byla iniciativa, která vlastně se do jisté míry podařila, že vznikaly sítě tajných skladišť v horách, v kopcích vlastně, kde zakopávali bedny s municí, se zbraněmi, s trvanlivými potravinami, které vlastně měly jim pomáhat těm jednotkám, které měly po skončení války vlastně vést ten boj, nebo ten odboj, abych byl přesný z toho německého pohledu, tak jim to měli pomáhat vlastně udržovat další dobu v činnosti.
0: Mm-hmm. A předpokládám, že tedy poté si to s nimi opět, když byli nějak rozpuštěni a ti
1: Když skončila válka, tak řada z nich se na to prostě vykašlala, že prostě neměli vůli.
0: A převlíkli kabát?
1: Co víme, tak někteří opravdu přeběhli třeba ke komunistům a řekli vlastně těm komunistickým buňkám, tvoří samozřejmě Němci, co se děje. Oni potom kontaktovali rodu armádu, takže vlastně šli na jisto a zatýkali. Mm-hmm. Ale vlastně zatýkání potom řešila SNB vlastně až do září, do října 45, ale klíčovou roli vlastně při potlačování vlastně nebo při likvidaci těch lidí, kteří by zapojili do těch sítí, mělo obranné zpravodajství, to je vlastně vojenská kontrarozvědka, jednotky armády, které byly asistenční, které vlastně pomáhaly kontrarozvědce při pátrání a při zátazích, a pak rudo armějci, kteří vlastně tady byli po nějakou dobu.
0: Předpokládám, že i tyto informace se získaly až po roce 1990, tak to detailně.
1: O Werwolfech vlastně už se psalo za komunistů, vlastně ještě před revolucí se o nich psalo, ale můžeme říct, že vlastně až do současnosti tady tenhle ten výzkum stál nějak mimo pozornost a vlastně až v současné době se snažíme nějakým způsobem se rekonstruovat vlastně, co se tady
0: co
1: v tom pohraničí
0: vlastně dělo. Děkuji vám mnohokrát za nové, věřím, že i pro posluchače v mnohém nové informace, které jsou spojeny s událostmi před 80 lety. Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava byl Lubomír Hlavěnka z oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea v Opavě, který přijal pozvání mé, tedy i Vypiskalové. Děkuji vám moc. Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes nechybí v nočním vysílání Dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Markéta Nováčková s rodinou už pátým rokem znovu oživuje starý zničený areál ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Tady hospodaří, chovají skot a budují unikátní interaktivní expozici, která dětem i dospělým návštěvníkům přiblíží, jak vypadá skutečný venkovský život, co obnáší práce na zahradě, péče o zemědělskou techniku a hospodářská zvířata. Ve stáji si s farmářkou dala sraz i naše kolegyně Dagmar Misařová.
1: Tak já teďka se dám do unska našeho, kterým budu krmit naše byčky, nastartujem. Markétko, vy v traktoru. Ne. Já jsem totiž říkala, že nikdy v životě do traktoru nesednu. To je jedinou věc, kterou doma na farmě dělat nebudu, že budu řídit traktor, ale to je takový malý manipulátor, kterým přihrnujeme a přidáváme krmení dobytku a byčkům. To je jedinou věc, kterou budu obsluhovat. Žádnou jinou ne.
2: Markétko, proč máte v ruce ten nůž?
1: Budu teďka řezat balík sena, krmení to mají, dáváme jim tam potom šroty.
2: Tady se se mnou kamarádi, jak se jmenuješ? Jmenují se
1: ně. Oni nemají jméno, ale myslím si, že máme tím takový dobrý vztah.
2: Nelekl se z toho mikrofon.
1: Ne, mám olíže jazykem, má takový velikánský ostrý jazyk, potom se dáte do polívky a je to úplně super. Tady máme takové stádo, kde jsou byče od malých po velké, ti velci potom jdou na jatka a my je potom v té naší bourárně rozporcujeme a připravujeme z toho naše hovězí maso.
2: Markéto, farma ve vsi, tady je to tak, jak to chodívalo. Když si řekněte mi, jak byste se k tomu dostala?
1: Úplně taková záhada, protože já jsem si vzala svého muže, který je sedlák.
2: A jmenuje se?
1: Radím Nováček, takže jsem se přidala na statek Nováčkům do Staré Bělé, ale jsem úplně z jiného světa. Já jsem dělala filmovou školu, mám vystudovanou filmovou školu ve Zlíně, dělala jsem obor produkce, dělala jsem pro různé televizní společnosti a když jsem se zamilovala, změnil se mi život. Je se mě selka, ale pořád mám toho produkčního ducha. Tady ten areál v tom pěkném prostředí u rybníku dlouho nefungoval, tak ho chceme tady oživit. My máme jenom byky, mám všude samé chlapy kolem sebe.
2: Ale jeden se vám dneska splašil.
1: No, to ani nemluvte. Ráno jsme přišli na poklízení a najednou jsme viděli, jak tady byček lítá po areálu. Utekl tady z krmiště.
2: Kolik vás bylo, jak jste ho honili?
1: Byli jsme tři, máme tady jednu paní, která nám tady přišla pomáhat. Nechtěla ho vyplašit, ale prostě se nějak lekl, utekl. Jenom je problém, že on utekl ven toho areálu a to bylo prostě problematické. Ale můj manžel je na to velmi šikovný, takže on viděl, jak na to. Sice z nás hodně pohonil, že jsme tady kolem těch luk, kolem okolo, jsme museli se hodinku ho nahánět, ale díky bohu se nám to podařilo nahnat zpátky do staje a už je tady mezi něma a zase pěkně žere. Tady máme šrot, to je vlastně pšeničný a ječný šrot, kterým sypeme těm bíkům vlastně tu senáž nebo to seno. Takový sladký bombónek, kterým se to posype, ta senáž nebo seno a oni tím taky dostanou do sebe vlákninu.
2: Markéto, podívejte se, z nozder jim jde pára tady tomu.
1: On nás tak pěkně pozoruje, dívá se na nás a když ho zavoláme a řekneme, pojď, já ti nasypu, tak vidí, tak přijde.
2: Tak.
1: Pojď malý, pojď, já ti dám, pojďte vám dám. Tak pojďte, hoši, dívejte se, už je tu. Dívejte se, jak nás slyšel.
2: Tak to rozsypnete a nepohádej se. Oni si vlastně hlavou otevřou.
1: Jo, ano. Tak pojďte, tak vedle další, dívejte se, jak už jde další.
2: Markéto, odkud jste tady z Bělé, z
1: Proskovic? Já jsem z Proskovic. Neřekla bych, že jsem úplně z zemědělské rodiny, ale celý život jsme doma měli prasátko, ovečku, slepice, králíky. A děda s babičkou, když jsme tam k ním chodili, tak tomu nás vedli jimi rodiče, takže blízké mě to je, že člověk se toho nebojí, ale nejsem ze zemědělské rodiny.
2: Markéto, jak jste tady na toto místo přišli a proč ho zase znovu oživujete?
1: Na to místo jsme tady přišli tady ve Staré Vsi nad Ondřejnicí s tím, že tady vlastně kdysi původně se chovalo asi 5000 kusů prasat. A protože prasata bohužel v určité době nejdou a jsou ztrátové, tak družstvo, které tady obhospodařovalo, tak nechalo to tak. Areál chátral, všude byly kolem toho stromy, naletové dřeviny a my jsme se rozhodli jako rodina, že ten areál znovu oživíme a že tady tomu vdechneme život. To je taková moje aktivita, myšlenka.
2: No, ale vám září oči, vy jste úplně šťastná. To bylo tak někdy před 5 lety?
1: Ano, je to tak akorát 5 roku. Vlastně den předtím, než se zavřely školy, než přišel covid k nám, tak jsme tady měli studenty Vysoké školy Báňské a řešili tady ten náš brownfield. Co tady vlastně by mohlo být, jak by tady mohlo
2: Co to je brownfield?
1: Brownfield to je vybydlený, zničený prostor, který je neobyvatelný a by mohlo začát žít, fungovat, tak je potřeba ho spravit. Takže je to běh na dlouhou trať tady, ale už se nám tady pomaličku něco daří. Část toho prostoru jsme zrekonstruovali na takovou prostoru, kde bych chtěla, aby se tam tvořil komunitní život.
2: To jste jim dala tu vlákninu.
1: Ano.
2: Oni to úplně vylízali,
1: jo,
2: dívejte
1: úplně
2: se.
1: Super. No. Tomu se říká krmní stůl, takže my jim vlastně dáme na stůl to žrádlo. Tady to je krmná chodba.
2: A tam ti druzi ti už čekají?
1: Taky.
2: Tak jim dejte.
1: Tak pojďte, panstvo, pojďte, hoši, no, výborně.

0: Na dvojce posloucháte pravidelný pořad ostravského studia Interview, respektive posloucháte jeho reprízu. Bývalá produkční z ostravské televize Markéta Nováčková spolu s rodinou hospodaří a chová skot na farmě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jaké jsou její plány a sny? Při krmení bíků ve stáji si s farmářkou povídala i naše kolegyně Dagmar Misařová.
1: Pojďte, pojďte.
2: Všechno to tady krásně voní, Markétko.
1: To se nosí děláme sami na loukách, tady okolí. Jsme soběstační, protože moje děti a můj manžel louky posečou, sklídí, zabalí, potom tady na farmě je dáme do senážních balíků, do takových těch folií bílých nebo zelených, které můžete všude možně vidět na těch loukách. A toto je všechno krmení pro ten dobytek.
2: Ještě jim dejte. Jo, ti jsou menší, to máte rozdělené.
1: Telátka, ano. To jsou malé telátka a my kolem toho bíčka chodíme 2 roky. Tady teďka jsou malinci, které nakupujeme z hor, z Bruntálska nebo od kamarádů, kteří je mají na pastvinách a my potom děláme výkrm tady u nás v té nové stáji.
2: Markétko, tady se to stalo takovým pěkným centrem.
1: Tím snem je, aby ten areál měl takovou přidanou hodnotu. To zemědělství, které tady je, tak chceme zachovat. A já tomu říkám zemědělství v moderní době a na vesnici, protože Starověc na Ondřejnici je vesnice. Právě tady děláme ty různé akce pro veřejnost a pořád to má ten podtext toho vesnického charakteru, proto i ten název ta farma ve vsi.
2: Markéto, proč se míří maminky dělat nejrůznější workshopy tady, taky setkání? Už se rozjelo.
1: Ano, už se to rozjelo. To každým druhým rokem děláme tady takové ty workshopy na zahradě. Tady pěstujeme nějaké rostlinky a květinky a z těch si potom jsou schopni udělat třeba velikonoční misku.
2: To už právě teď chystáte něco takového.
1: 11. dubna budeme mít tady takové setkání. Kdo bude chtít, tak může přijít si vyrobit tu svoji velikonoční misku a naučí se to. A to je zase taková moje aktivita a hlavně to je takový můj koníček, ta floristika a aranžování květin.
2: Vy máte dokonce i svůj květinový stánek.
1: Máme, ano, to máme tady ve Staré Vsi na Řenici u Hrušky, kde vlastně máme takovou starou dřevěnou skříň, kde ty naše květiny, které rostou tady a jsou to ty naše lokální květiny na té naší farmě vypěstované, tak uvážeme z toho kytičku a tu strčím do toho stánku a přes QR kód ten člověk si může tu kytičku koupit a ten stánek je otevřený 24/7. Když je plný, tak lidé si k němu přijdou, když vidím, že není plný, tak zase nějakou kytičku dodělám, utrhnu tady na zahradě a připravím kytku.
2: Tak co chutná vám? Bojí se, že mu vezmu.
1: Ne, oni jsou takový hodní. Nejsou útoční, takže my se tady s nima tak trošku...
2: Laskavý bík, to jsem ještě neviděla. Ale Markéto, k vám na farmu se také sjíždějí farmáři.
1: Ano, to děláme takovou akci vždycky na podzim, většinou začátkem září. Najdi si svého farmáře, že malí, drobní farmáři, zemědělci, prvovýrobci se tady setkají a nabídnou své produkty, které dělají a lidé tady můžou si nakoupit dobré potraviny.
2: Bio, regionální. Ale vy taky máte regionální značku.
1: Ano, máme regionální značku, na to naše hovězí maso, originální produkt Beskydy. Takže jsme za to rádi a teďka začínáme každý měsíc prodávat to naše hovězí maso, kde si můžou lidé objednat jak 10-kilový balíček toho hovězího masa nebo jednotlivé druhy a hlavně přijdou k nám na farmu a to je i tím mým cílem, aby jsme ten areál oživili. Můžou tady si pobyt, posedět, dají si tady třeba i dobré kafe, i výrobky nějakých těch našich kamarádů, kolegů, zemědělců, jak chleba, tak kávu, zelí. Máme nějaké bylinkové čaje od našich kamarádů.
2: Jak je to velké tady ten areál, který zušlechťujete postupně?
1: Ten areál je velký 2 hektary a je tady nějakých 6 budov, ale ty budovy jsou v takovém neutěšeném stavu, ale pevně věřím, že se nám do budoucna to podaří nějak zlepšit společně na těch našich aktivitách, které lidé s náma dělají. A my jako zemědělci si myslím, že jim vyrábíme kvalitní věci, dobré produkty, ale je to taková vzájemná spolupráce.
2: A maminky s dětma, babičky, dědečkové, co si tady mohou vyzkoušet?
1: Ano, můžou tady přijít k nám na farmu, můžou tady zasadit třeba nějaké fazole, nebo takovou květinku, rybíz, nebo dostu, stříhá se na jaře, takže je připravená, aby se mohli potom v létě otrhat rybíz nebo dostu.
2: Balík už je skoro snězený.
1: Ano.
2: Vypadají spokojeně, že jim to chutnalo.
1: Ano, ano, jsou spokojení. Tak teďka ještě couvnu zpátky, naparkuju ten náš manipulátor.
2: Tak děkuju. Mějte se hezky, Markétko, ať se vám tady daří. Naschledanou.
1: Děkujeme moc a těšíme se na viděnou.
2: farmy ve vsi, ve Staré vsi nad Ondřejnicí, Dagmar Misařová, Český rozhlas.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán. Teherán odpověděl raketami. Za absolventy středních škol platí stát pojistné až do 31. srpna. Pozor si, ale musí dát na příjmový limit u brigád. Počasí bude převážně zataženo, občas s deštěm a teplotami do 19 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Americké velitelství oznámilo, že dokončilo odvetné údery na íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a pozemní řídící střediska u Hormuzského průlivu. Írán mezitím vypálil balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Hrozí nepřetržitými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu.
2: Americké letectvo a námořní letouny zasáhly přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a řídící střediska u Hormuzského průlivu jako odplatu za sestřelení vrtulníku Apache. Centrální velitelství považuje tímto americkou odpověď za ukončenou. Írán nicméně v zápětí vypálil 3 balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Podle iránské státní televize IRIB přišlo město Sirik po zásahu amerických úderů na jihu Íránu o přístup k pitné vodě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerstvy kompletní a upozorňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Barta chce s úředníky vést dialog. Do nových kanceláří by se měly přesunout 1. července. Status studenta platí absolventům středních škol až do 31. srpna. To znamená, že za ně stát dál odvádí zdravotní a sociální pojištění. Pokud ale absolventi mají letní brigádu, musí si dát pozor, aby nepřekročili příjmový limit u dohod. Jinak za ně musí odvody platit zaměstnavatel. Status studenta zároveň zaniká těm, kteří nepokračují ve studiu, nenastoupí do práce, anebo případně začnou podnikat. Podle právničky personální agentury Manpower Group Karoliny Vodstoupalové se musí do 8 dnů nahlásit jako samoplátci své zdravotní pojišťovně.
3: Obvykle to bude přes formulář v podobě online portálu pojišťovny nebo formou datové schránky. A v případě, že by ten absolvent nenahlásil tu změnu, tak mu tam vlastně vznikne dluh na pojistném a je tam i možné uložit pokutu až ve výši 10 000 korun.
0: U Velkých Pavlovic na Hustopečsku může vzniknout nový sjezd z dálnice D2. S přípravou stavby souhlasila Centrální komise ministerstva dopravy. Stavba by mohla začít v roce 2029. Nový exit má stát na 33. kilometru dálnice, tedy mezi sjezdy na Hustopeče a Velké Bílovice, upřesňuje nezávislý starosta Velkých Pavlovic Petr Hasil.
4: Při napojení lze využít souběžné komunikace, která bude z Břeclavi na Hustopeči a směr Brno, to je vlastně stará cesta, která tam ještě byla před D2, a sjezd z té D2 vlastně povede na tuto komunikaci a na druhou stranu povede směrem k Velkým Pavlovicím.
0: V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu na letišti dostanou zdarma 3 kyvadlovými linkami městské hromadné dopravy. Zdarma můžou využít taky sdílená kola. Policie zároveň upozorňuje na zvýšený provoz v okolí letiště.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude převážně zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku bude i trvalejší. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před Humpolcem. Na 85. kilometru je uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Stojí tam policisté, vyšetřují zřejmě únik oleje z porouchaného kamionu. Nehodu vyšetřují u Stodu na Plzeňsku na silnici 230 na výjezdu směrem na Stříbro. Se střetl cyklista se Srnou, na místo vyjeli záchranáři. Počítejte s omezením. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Jakub Kaloč.
6: No a já doufám, že se mi podaří vám to ráno zpříjemnit podobnou energií a espritem, jaký tady předvedla Naděnka Procházková. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
6: Ahoj. Taková ta pozitivní energie. No, mladé děvče se pozná.
0: No.
6: Hned. Každopádně, přátelé, v tom Hradci Králové, tam se zvýší počet obyvatel během toho festivalu Rock for People asi o 40 tisíc lidí, takže ono to není žádná sranda, myslím si, že to je třetina Hradce. Každopádně myslím, že to je dokonce 30. ročník. Ty jdeš, Naděnko, ty jsi z Hradce Králové?
0: Hradec Králové, srdečně Hradec zdravím, Králové, ale budu v pracovním procesu.
6: Dobře, ty tady budeš mít také people kolem sebe, ale trošku jiné sestavě. Jitka Sakálová sedí naproti mně, odbavuje vysílání. Dobré ráno, Jituš.
7: Dobré ráno.
6: Dobré ráno, sice dobré ráno, ale za chvíli dobrou noc, protože Jitka má ponoční a bude spinkat. Přátelé, já pro vás mám docela zajímavou zprávu. Je humorná, ale zároveň bych řekl, že nebezpečná. Jihokorejské ministerstvo zdravotnictví varuje, aby děti nejedly párátka.
0: Aj.
6: Děcka si je dokonce smaží.
0: To.
6: No, já vám řeknu víc po písničce. Už je připraven Dan Barta, je Oh My Head, no tak to je taková skladba. To je ze snowboardáků, že jo?
0: Ano.
6: No, tak mladá holka se ozvala zase, já to ani neznám. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Pět hodin, devět minutek, je středa 10. června, posloucháte Vaše ráno na dvojce. Já vás vítám, přeji krásné ráno. Bude sice malinko deštivé, ale k počasí se ještě dostaneme. Teď mám tady takové, jako ono je to úsměvné, ale přesto je to varování. Jihokorejské ministerstvo zdravotnictví varuje zvláště mladé teenagery, nejeste párátka. Protože v Jižní Koreji se rozmáhá trend, a to už je fakt, to trvá asi 5 let, pojídání smažených párátek. A zatímco našinec najde v restauraci většinou ta klasická dřevěná párátka, tak v Jižní Koreji se na stole objevují udržitelnější varianty, což je samozřejmě fajn. A tím účelem i tvarem se shodují samozřejmě, aby byly funkční, nebo byla funkční, ale vyrábějí se, naštěstí tedy nejsou dřevěná, ale vyrábějí se z upraveného bramborového nebo kukuřičného škrobu a pak se dále dobarvují. No a influenceři na prostě jedné platformě si všimli, že když se zmíněná párátka usmaží, tak připomínají nazelenalé křupky a dají se jíst. No a děti pochopitelně tam není problémy ovlivnit, takže těm trendům podléhají. No a začali se dokonce u rodičů dožadovat extrémní fritované pochoutky. Proto ministerstvo zdravotnictví varuje, že součástí složení tvoří také látka sorbitol a při nadměrné konzumaci může vyvolávat prostě nevolnosti a dokonce průjmy. Tak nás asi z Jižní Koreje nikdo neposlouchá, ale myslím si, že to není dobré. Nevím, jestli je to z nudy, nebo třeba jsou fakt dobrá ta párátka. Já jsem jednou zkoušel ochutnat příbor z otrub a není to nic moc, přátelé. Dneska ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Tak bude to taková čača trošičku i co do počasí, protože bude se střídat oblačná obloha s polojasnou, ale spíše očekávejte pak během odpoledne přehánky. Teď po ránu ještě Morava, Slezsko s přehánkami. Místy jsou takového trvalejšího charakteru, teploty mezi 8 až 14 stupni Celsia, takže malinko se nám ochladilo, přioblečte se. No a převažovat zataženo s občasným deštěm, jak jsem říkal, na Moravě a ve Slezsku i s trvalejším bude i během dne. Západní polovina Čech se vyskytnou pouze přehánky, ale i tam zaprší. Teploty 14 až 19 stupňů, takže malinko nižší, než jsme byli zvyklí, a teploty v tisíci metrech na horách pak kolem 10. Oblačno bude převažovat i zítra, hlavně odpoledne se vyskytnou přehánky, místy doprovázené bouřkami. Večer bude těch přeháněk a bouřek a také oblačnosti ubývat. Teploty zítřejší odpolední 14 až 18 stupňů, jih Moravě

5 hodin 24 minutek dosněla krásná skladba Marie. Je středa 10. června, no a k 10. červnu se vztahují určité události, ale já začnu jednou, která se vztahuje spíše k roku, protože nevím, zda se vodní hodiny tak zvané klepsidry objevily přesně 10. června, ale každopádně v Japonsku v roce 671. Ano, tehdy je představil císař Tenji. Klepsidry byly nazvané rokoku, no a přístroj, který měří čas a ukazuje hodinu, je umístěn v hlavním městě v prefektuře Shiga v Ōtsu. Každopádně, kdo má na ruce chytré hodinky, tak myslím si, že si už ani nespomene na přesýpací nebo dokonce vodní hodiny. Tak, teď pro vás mám kvíz. Jeho základní kámen byl položen 10. června v roce 1348. Stavba, se kterou začal francouzský architekt, stavitel a kameník Matyáš z Arasu, trvala 10 let. Je to mohutná tvrz, kterou nechal Karel IV. Vybudovat na skále nad řekou Berounkou a měla být schránkou pro korunovační klenoty, přátelé. Víc vám říkat nebudu. No a ještě bych mohl zmínit Karla Zicha, přezdívaného český Elvis, který by dnes oslavil 77. narozeniny. Bohužel odešel na zástavu srdce v roce 2004. No a významného českého skladatele, tomu bych rád popřál. Petr Malásek vstoupil do 6. dekády přesně před 2 lety. To si lehce spočítáte. Jinak Petr Malásek je, prosím vás, skladatel a klavírista.

0: Radioservis představuje audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
1: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
0: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
1: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
0: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 17:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. V Praze dnes pokračuje soud v kauze Dozimetr. Druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr ze sdružení Praha sobě. Právě ten podal na jaře 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravním podniku začalo. Do konce týdne budou kvůli kauze u soudu vypovídat ještě bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. Jaká byla inflace v květnu? Dnes zveřejní Český statistický úřad. Podle předběžných odhadů vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,1%. To by znamenalo zpomalení inflace z dubnových 2,5%. Analytici to připisují hlavně slábnoucímu tlaku na zdražování benzínu a nafty. Statistici odhadují, že meziročně zlevnily o necelá 2% taky potraviny a nealkoholické nápoje. V Albánii pokračují rozsáhlé protesty proti výstavbě luxusního rezortu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstrace vyvolal záměr vlády umožnit zahraničním investorům postavit luxusní rezort v chráněné přírodní oblasti na ostrovu na jihu Albánie. Protestující proti vládě albánského premiéra Ediho Rami se v centru Tirany scházejí už 10 dnů. Organizátoři protestu avizovali, že plánují blokovat důležité silnice v Albánii. Evropská unie dnes v Bruselu pořádá summit s Jižní Koreou. Cílem jednání má být zhodnocení vzájemné obchodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. 27. bude zastupovat předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Jižní Koreu pak prezident Lee Jae-myung. Dnes je to 84 let od vyhlazení Lidic. Obec srovnali se zemí nacisté jako pomstu za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 173 mužů bylo zastřeleno. Ženy a děti odvezli nacisté do koncentračních táborů. Tragickou událost připomene páteční koncert na náměstí Muzea památníku Lidice. Součástí vzpomínky je také zapálení svíček za každé zničené lidické stavení.
3: Počasí.
2: Bude převážně zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10.
3: Doprava.
2: Na silnici 15 z mostu do Lovosic se vyhněte překážce před Želokovicemi. Před vjezdem do obce leží na vozovce sražená sena. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova je omezení za odbočkou na Stehelčeves. Na 10. kilometru silničáři uzavřeli levý pruh, teď ho budou opravovat. Projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Jakub Kaloš.
4: Ano, přiběhl na poslední chvíli, protože jsem se zapovídal s Daliborem, který už se na vás pochopitelně těší. Regí ještě toho času ochořela, ale psala nám, že už je jí líp a že snad by mohla už zítra nastoupit do práce, po případě v pátek. Tak vás vítám, je 5:33. Naděnce Procházkové, děkuji za to, že zpomalila při čtení dopravy.
2: No,
4: abych
2: to jsem ráda, že jsi z toho všiml. Ještě jsem si málem ukroutila krk směrem ke dveřím, ale v pořádku.
4: Tak je středa 10. června. Doufám, že se máte báječně, že jste se probudili s dobrou náladou, nebo si třeba vytvoříte. Pokud se vám to úplně nedaří, tak se nebojte, my se budeme snažit. Obrazy žijící legendy tuzemské výtvarné scény malíře, grafika a ilustrátora Vladimíra Nováka. Tak ty neuvidíte, přátelé, uvidíte zcela něco jiného. Nejnovější hru brněnského divadla Husa na provázku, na které se podíleli i lidé, respektive diváci. A to svými emocemi. Více vám prozradím pak za chvilku, ale myslím si, že to je velmi zajímavá reportáž. Hezké ráno.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: otec, alkohol, láska a naděje. Tak taková slova se nejčastěji objevovala v příbězích, které lidé posílali do brněnského divadla Husa na provázku. A to v rámci ankety. Těch lidí je na 130 a v anketě se skutečně svěřili se svými nejtěžšími životními chvílemi a také s tím, jak je překonali. A z těch příběhů pak režisér Jan Mikulášek sestavil inscenaci nazvanou Everybody Hurts. Diváci dnes uvidí poprvé, a to večer, no ale více pro vás, pokud byste měli zájem o toto představení, samozřejmě i v budoucnu, zjišťovala redaktorka Kristýna Sedláčková.
1: Inspirací pro inscenaci Everybody Hurts byla stejnojmenná skladba skupiny R.E.M., kteří v 90. letech vlastně na základě dopisů fanoušků, kteří byli taky v zoufalé situaci, chtěli vlastně teenagerům vzkázat, že je naděje ve světě, že stojí za to vydržet a zůstat naživu. Někdy se nazývá hymna proti sebevraždám.
2: Popisuje námět dramaturgyně Veronika Onheiserová. Stejnou možnost svěřit se se svými traumaty měli i diváci Husy na provázku. Dotazníku odpovídali na 3 otázky.
3: Vzpomenete si na nějaký zvlášť těžký okamžik ve svém životě, co vám dalo sílu jej překonat, kdy vám bylo jasné, že jste jej překonali.
1: Ty jednotlivé příběhy, které v inscenaci zaznívají, vycházejí z kapitol, které jsou sestaveny podle různých statistik, například počtu slov, které se objevovaly v příbězích, nebo jsme se zaměřili, jaký text byl nejkratší, který byl naopak nejdelší. Není jeden příběh, který je ten hlavní, protože všechny si zaslouží a zahrnu do té inscenace samotné.
2: Ve více než 130 příbězích se podle uměleckého šéfa Martina Sládečka často témata opakovala.
4: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly. Kluci sice pláčou, ale neradě o tom mluví. Potom taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy, ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho.
5: Strach 7x,
6: radost 18x,
7: láska 17x,
8: naděje 5x,
9: naděje.
4: To, v čem spočíval ten těžký okamžik, ten líčili zpravidla velice přesně. To, co pomohlo, shrnuli do několika krátkých slov. A většinou se ta slova velice podobala. Zněla čas, rodina, přátelé, terapie, víra, alkohol.
2: Inscenace nemá jednu hlavní dějovou linku. Jde spíš o soubor různých scén, které mají diváky povzbudit, doplňuje herečka Markéta Matulová.
10: Různá slova, která se nám opakovala při tom zkoušení, a to je třeba sdílení, strach, podpora. To poselství vlastně je právě nebát se sdílet věci i své osobní s ostatníma lidma.
2: Atmosféru vzájemné blízkosti dotváří i scéna, kterou tvoří polopropustná zrcadlová stěna, dodává dramaturgyně Onheiserová.
1: Nám přišlo, že to, že se takhle můžeme zhlédnout v těch zrcadlech, to, že můžeme vidět jeden druhého a to, že navíc ještě za tím zrcadlem něco se skrývá, nám může taky trochu zprostředkovat ten pocit, jaké je to sdílet něco s druhým nebo jaké je to v sobě nosit nějaké tajemství, o kterém třeba nikdo neví.
2: Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí lidé zatím ve 3 plánovaných reprízách. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Vaše ráno
1: s Jakubem Kaločem na Dvojce.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: No a vedle mě už sedí Dalibor, který, jak už jsem říkal, se na vás těší po 6. hodině. Regie ještě toho času ochořela, no, ale zberchává se.
2: Hezké dobré ráno.
1: Tak vás zdraví.
2: Nějak jsme se včera dohodli, protože je nejenom ochořela, ale nějaká strašná, jako nějak to na ní hrozně padlo celý, takže je úplně...
1: Ale ona se nám holka probere, zberchá určitě. Nevím kdy, ale do písku jedeme, doufám.
2: Tak. No, ona právě i ve jménu toho písku zůstala doma.
1: Jo,
2: protože
1: jo.
2: Pak abychom tam kůděru někde nevláčeli. No asi to bylo docela silný, protože velmi zvracela, asi ztratila hodně vody.
1: To nevadí. Tak ty seš tu v námořnickém tričku, to znamená, že bude pršet, to už poznám. Že toho mokra bude víc a té vody bude malinko víc, ale počasí vám asi řeknu, pokud všechno dobře dopadne ve 7:45.
2: My jsme se zapovídali.
1: Trošičku, jo.
2: Ale zase Mademoiselle Giselle, to je pecka.
1: Tak pojď, Vašku, pojď.

Tak přátelé, vy jste zvyklí, že přesně v tomto čase můžete poslouchat Koláček štěstí, který si vždy rozlomíme kolem 5:50, ale bohužel jsme všichni snědli, tak už není co rozlomit. Každopádně my rozlomíme takovou tajenku, které říkáme, a to po 6:00, s Daliborem raní špek. A Dalibor říkal, že se strašně nadřel na ten dnešní špek. Z toho vyplývá, že je autorem. No, máte se na co těšit. Hezké ráno.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude výtvarnice Ludmila Zemanová. V jaké fázi je projekt Deník cesty do pravěku? Je těžké pečovat o odkaz svého otce, režiséra Karla Zemana? A zažila někdy kanadskou noc? Už teď se moc těším na kanadsko-české povídání s výtvarnicí Ludmilou Zemanovou.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
5: Dobrý balón. Ten klub, to je zázrak.
4: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Koaliční poslanci chtějí zmírnit pravidla střetu zájmů. Podle opozice jde o účelovou změnu. Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského zdvojnásobí dronové útoky na Rusko. Počasí bude převážně zataženo, občas s deštěm a teplotami do 19 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Nově by mohli čerpat dotace pro svoje firmy, pokud by nesouvisely s rezortem, který řídí. Doteď nesměly společnosti spojené se členy vlády pobírat dotace žádné.
2: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
2: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
4: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
2: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmů předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Zemědělství a letošní sucho, to bylo jedno z témat úterní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc.
3: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už z pohledu trvalých travních porostů, objemných krviv, jednotlivých komodit a tak dále.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se zúčastní summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí. V Tallinnu oznámil, že Kyjev chce v nejbližší době zdvojnásobit počet dronových úderů na ruské cíle.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinnu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a Rusko válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Rekordní počet domácích značek se letos vydá na trasu z Prahy do Bratislavy, 1000 mil československých. Jde o závod automobilů a motocyklů, který se koná už od 30. let minulého století. Účastníci dnes odpoledne odstartují z Opletalovy ulice u pražského hlavního nádraží. Celkem by se tam mělo objevit 130 vozidel předválečné výroby, říká ředitel závodu Jiří Patočka.
6: Nejpočetnější značkou, která letos bude zastoupena, je tradičně československá značka Aero. Pojede letos 29 vozů této značky. Zároveň tedy je ve startovním poli 5 vozidel, které se účastnily toho původního závodu ve 30. letech. A nejstarším vozem letošního ročníku bude Buick Master 6 z roku 1926.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude převážně zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 dejte pozor za sjezdem na Koberovice. Na 85. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Chystá se odtah, uzavřený je stoupací pruh. Vybočuje se tam, ale fronta se zatím netvoří. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov je silnější provoz. Zpomaluje se kolem Rohlenky a kilometru 208. Zatím se ale výrazněji nezdržíte. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Začíná ranní dvojka.
1: Startuje ranní dvojka.
8: Ano, je to tady, milí posluchači, středa 10. června. Jsme tady opět jenom dva, protože Regina Květoňová, Jakube, dobré ráno.
9: Ahoj, dobré ráno.
8: Regina Květoňová je stále tedy ve stavu nemocných a tak je dobře, aby ležela. No, to je jedna věc důležitá.
9: Ano.
8: A potom druhá, kterou bych vám chtěl sdělit, milí posluchači, že s dnešním Špekem jsem se, takhle jsem se nikdy ještě se Špekem za těch 7 let, nebo jak dlouho to děláme, netrápil. Vůbec nevím, kdo a proč nám zadal takové slovo. Sám jsem se zeptal, proč jsem to udělal před, nevím, zase 5 rokem. My to losujeme.
9: A co ten člověk před zrcadlem odpověděl?
8: Mlčel a dlouze se na mě díval.
9: Mm-hmm, no. Tomu rozumím, já je se to ho nedivím.
8: Je to slovo, které všichni známe, asi ho i používáme, ale jak ho popsat, na to jsem nepřišel.
9: No přišel, říkal si, že nakonec nás překvapí ta spousta nápověd, mám které jsi připravil.
8: Mám jich 14.
9: Výborně, jinak píše už Martin, slámový ročník 72, možná salámový, nevím, ale on neví, co je špek nebo jaký je výsledek, protože jsme ho ještě nevypustili, ale mě by zajímalo něco jiného. Proč my muži máme dívky nebo ženy spojené s jídlem? Například jsou v našich očích zaroštěnku, kost, bábovku anebo buchtu.
8: To je pravda.
9: Viď.
8: Ale také dodává, teď jsem si to otevřel, no. Jak to mají dívky, snad jen řízek.
9: Snad jen řízek, no.
8: Jakože to je hrozný řízek, ten chlap.
9: Ale proč? No, bohužel ještě ovar.
8: Bábu, no to... Právě ten ovar mi neodpověděl v tom zrcadle.

0: Špekové ráno na dvojce.
1: 6 hodin 10 minut. Milí posluchači, slovo znáte stoprocentně. Nenašel jsem žádnou cestu k tomu, jak ho popsat. Omlouvám se rovnou dopředu. To znamená, jsem využil... Přesto těch nápověd mám 14. Nebudu zpívat, nebojte, ale nápovědy jsou to pouze hudební. Pokusím se vždy říct interpreta, byť jich asi polovinu neznám, vůbec netuším. Ale třeba první Pink Floydy asi budete znát. Dobře poslouchejte. Out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Je to první skladba na druhé straně desky Zeď. Je to jediná skladba, která se ve filmu neobjevila. Jo? Takže to byla první nápověda. Máme tady druhou nápovědu. Zpěvačka, myslím, nebo zpěv, to už jsem zapomněl. Avicii.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Jo, znáš.

0: myslím, že vím.
1: Přišla mi teď SMS-ka od Martiny Linhartové, neumím anglicky, takže jsem nahraná. Vůbec nejde o angličtinu, prosím, no. Dotýkám. Vůbec nejde o angličtinu. Jenom se nechte unášet nápovědami. Jo, tak to je další interpret. Jmenuje se Fajs Afrojack.
2: Já myslím, že bys, tam je mezi nimi i Beatles, ne? Není?
1: Ještě mám další nápovědy, mám jich 14. Buď v klidu. Fatima Rainey.
2: Jo, tak to vůbec neznám.
1: Další nápověda.
2: Takhle, já bych řekl, že dnešním špekem je diskotéka, ale...
1: Mám tady, prosím vás, dokonce i Julio Iglesias šel touto cestou.

0: Tak tohle byla veliká nápověda.
1: Tak je to štěkání, ano.
0: Ano, je to štěkání. Potom tady, prosím vás, je Outcast.
1: Jo, no další, tak počkej, další ten je výborný.
0: Jo,
1: no je.
0: Tak poslouchej.

0: tom klipu si zahraje 50 osob, přestože se jedná stále o jednu, o něj.
1: Jo, to je pravda, to jsem si
0: všichni zelený včera. Sáčko nebo zelený oblek.
1: Potom je tady Plain White. Mm-hmm. Poslouchejte dobře.

0: Tak, už to tam jde.
1: Očekávám Jardu Špuláka, ale dneska je středa.
0: Jsou tady Lumineers, to mimochodem hrajem, tuhle skladbu. To myslím zásadní nápověda, ale taková veliká. Potom je tady, prosím, další, a to je Train.
1: To je co? Jako musím říct, že tyto nápovědy ještě nebyly.
0: Jo, asi to asi stačilo, tato nápověda.
1: Asi jo.
0: A potom mám ještě jednu závěrečnou Vaya con Dios, prosím.
1: Tak jo.

0: Tak to byla 14. nápověda a pak mám pro vás bonusovou v češtině, prosím.
1: Nemít práci, živořit jak darebáci, to přec nikam nevede. Sám si nikdo neví rady, dejme hlavy dohromady, snad se nám to povede. Hej, rup, peklo nebude, ráj se vrací, hej, rup. S námi, kdo bude, najde práci, hej, rup, hej, rup. Jsme mladí, chceme žít.

0: Tak.
1: No, podívej, tak ještě je jedna skladba, no. A to je hymnická píseň.
0: Napsala Rytmus, není to Rytmus.
1: Není.
0: Není to Rytmus.
1: Stačí, Špek Slované.
0: Stačí poslouchat, ano, ano, ano, Slované, Rup.
1: Ano, je to vlastně slovo, které slouží k navázání kontaktu a možná na Slovensku budete vědět, že to je také ano, ne?
0: Je,
1: občas
0: je.
1: Občas takové
0: je.
1: To, ne?
0: Je to slovenské, ano,
1: slovenčině.
0: To byla jediná verbální nápověda, která mě napadla, že budu hovorit po slovensky.
1: Mm, a neříkej to.
0: Tak
1: to
0: víme,
1: svádí,
0: víme, ne? Zkusíme. Dvojka zavináč rozhlas.cz. Rup!

0: dvě věci řeknu v superlativech. Ano, je to slovo hej, ale ten superlativ jsem chtěl říct v souvislosti s tím obrovským množstvím odpovědí. My se musíme na to teď tady nějak připravit. Strašně utek čas, my jsme to zadávali 10 minut, takže nikdy jsem dlouho ještě špek nezadával, tak se vám trošku omlouvám, protože jsem včera tomu propad.
1: Až jsme si říkali, hej, brzděte, protože to nejsme schopni všechno pojmout, veškeré maily, ale...
0: Perfektní, docela často jste psali, že to je nějaká diskotéka nebo...
1: Diskotéka nebo melodie, nebo... populární hudba, po případě, co to je nějaký hejkal?
0: Hejkal, nevýborný. Takže aspoň pár, pak se podíváme během zpráv do toho. Jo, ještě reagujete na to, jak se říká ženám a mužům suchar a ženy prej jsou roštěnka a všechno, že jsou prý k sežrání, napsala jedna naše posluchačka.
1: No tak to je ono, buchta, ano, jo. Výborná buchta. Mm-hmm.
0: Takže Richard, 6 hodin 12 minut, hej, tak to je výborný. Ahoj dvojkaři, dnes je to hej, Honza z nové role.
1: Ale Martina píše to, vyslyšeli hluchej, ne? Hej, to je jasný. Dobrý ročník 75.
0: Jana z Dětřichova nad Bystřicí, dnešním špekem je diskotéka. Ano, diskotéka, skvělá. Hej, pane diskžokej.
1: Pánové, myslím, že dnes strhnete e-mail, protože jsem uhodla i já to. Už se mi několik týdnů nepodařilo, je to hej, píše Kateřina. A paní Regině vše, nejeď se brzy. Ať je jí brzy hej, tak díky.
0: Eva Hejno, Hejnová.
1: Vidíš to?
0: Eva Hejnová. Hejná, po strašlivě dlouhé odmlce hádám špek. Jsem hej. Zdraví Eva Hej.
1: Hej vy dva, hej. Co to tam vymýšlíte? Hej, no tož pěkný den, Petra z Moravy.
0: Ještě ty jsi říkal takový to, že nejseš hej nebo počkej.
1: Podívej, jak to se mnou mluvíš, já nejsem žádný hej, počkej.
0: Hej nebo počkej. Dobré ráno, hej, hej, co to má znamenat? Věrný posluchač Michal 77. Odpověď na otázku posluchače, proč máme něžné pohlaví spojeno s jídlem je, že láska prochází žaludkem. Napsal Michal, ale hej, hej, co to má znamenat? No je. A chtěl jsem ještě říct, že já jsem doma nad tím přemýšlel, je to 10 let, možná víc. Můj syn, to, respektive ta komunita, v které on se orientuje, spolužáci, všichni používali hej, oni furt hej, hej, v takovým, ne jako, ani nějak, já nevím, jestli citoslovce, ani volání, nic takového, spíš jenom hej, to bylo dneska fajn, oni pořád říkají hej.
1: Fakt.
0: No.
1: To je jako my jsme dřív říkali hele.
0: Ano, je to stejné.
1: Hele. Tak jsem tam byl, jo, hele.
0: Hej, půjdeme dneska spolu, já nevím, do KFC, hej, jo, furt.
1: Hej, vy dva, hej. Volím netradiční oslovení. Nep mi nahráli jak písničky, tak i slivenština. Takže ano, hej, Jana.
0: Hezké ráno, pánové, Ivan, hej. No je to hej, ano, je to tak. No teda, to je úplně, aha, to je záplava.
1: Tak ne diskotéka, ale hej špekem jest. Hej Dalibor. No teda Dalibore, tak to mi teda vysvětlete, jak vás tohle napadlo. No. Bezstarostný, úžasný den.
0: Nevím.
1: Jana.
0: Já jsem hlavně nevěděl, proč je tam slovo hej.
1: Tak ve finále ani kdo ho napsal, viď? Kdo ho vymyslel, jsi nevěděl chvíli.
0: No. No nic.
1: Hele, hej rupáci, no vidíš to.
0: Hej rupáci. Šimacela. Je 6 hodin 26 minut, my si dáme teďko kapelu Bon Jovi. A po zprávách jsme zpátky, ale děkujem, protože ten e-mail je úplně, ten praskne.
1: No to praskne.
0: To je super.
1: Hodí další. Hej, jen pište.
0: Hej, jste skvělí.

0: bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který poslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu už od první třídy. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga to ale odložil o rok. Na tlaku a vydírání čelí podle zjištění Českého rozhlasu někteří Filipínci, kteří chtějí pracovat v Česku. Investigativní tým vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 tisícového dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat aspoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní. Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona, který poskytne ministerstvu vnitřní bezpečnosti dodatečných 70 miliard dolarů. Přepočtu téměř 1,5 bilionu korun má mířit na imigrační politiku, kterou prosazuje prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu teď ještě návrh musí podepsat. Opatření už před týdnem schválil Senát. Papež Lev XIV. Dnes požehná věží Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny v Barceloně. Ta je největší kostelní věží na světě. Slavný svatostánek Sagrada Familia navštíví hlava katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antonia Gaudího. Do Barcelony se papež přesunul z Madridu. Dnes plánuje navštívit věznici nedaleko Barcelony a klášter Montserrat. Nový kruhový objezd na průtahu Blatné na Strakonicku je ode dneška plně průjezdný. Původně měly práce na hlavní trase mezi Pískem a Plzní trvat až do konce června. Ředitelství silnic a dálnic nechalo objezd postavit z bezpečnostních důvodů kvůli chybějícím odbočovacím a připojovacím pruhům. Kromě toho na místě přibyly chodníky, protihlukové stěny nebo veřejné osvětlení.
1: Počasí.
0: Bude převážně zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku bude i trvalejší. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10.
1: Doprava.
0: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou je kolona, brzdí se na 7. kilometru, zpoždění je 10 až 15 minut. Na okruhu a Štrboholské spojice houstne provoz od D11 za Europark, pojedete necelou čtvrt hodinu. V Liberecké do centra zpomalíte za sjezdem na Kbely, do Holešoviček naberete zpoždění kolem 5 minut a v Českobrodské směrem do centra je fronta před Běchovicemi asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní Dvojka.
2: Je 6 hodin 33 minuty, já vám přeji krásné dobré ráno. Jsme tady opravdu jenom dva, je to ranní Dvojka, Regina stále je nemocná. A hledali jsme zvláštní slovo, které jsem nedokázal popsat jinak než formou hudebních ukázek. Bylo jich 14, ale určitě jsme přišli ještě na další. Hey Jude tam nebylo, protože se mi to zdálo už moc.
3: Moc.
2: Ale hej pane disc jockey, nebo některé skladby...
3: To je taky příliš.
2: To je taky příliš. Hej pane zajíci, ale chtěl jsem aspoň připomenout. Hej, su hej nebo hej, hej, Tom.
3: Tak ano.
2: Já bereme i hej.
3: No to bychom měli, jo, protože to české hej je asi jako foneticky velmi podobné. Ale na Horní Bavorsko, tak on je ten dnešní špek hej a já myslela, že je to hit anebo odrhovačka.
2: Jo, jasně, ano. Jo, 6 hodin 34 už teď, po zprávách si dáme rychle muziku, no a podíváme se do té obrovské hromady e-mailů. Například teď vidím tady ještě Kamila Martinovská. Hej, a co jako? Jste snad nějakcí hejskové? Hejsek.
3: A jo.
2: To taky, vej.
3: Jsem zapomněl na hejska.
2: Hejsek.
3: Hejsek jeden. Co tady bude vykládat?
2: Přesně, hejsek.

0: Do špeku se nám schovalo slovo hej, vy nám ještě posíláte nejrůznější odkazy, nejrůznější písničky. Andy a Orfíkovi dětské zpívánky, prosím, jo. Tak to jsme taky zapomněli, hej ho, a trpaslíci jdou.
1: No a ještě Martin napsal, připomnělo mi ten špek píseň Ivana Mládka, ve které není žádný jiný text než hej rup. Martine, zkuste napsat název té skladby, protože my jsme fakt nic k tomu nenašli.
0: Hej rup znám jenom Voskovce no, a Vericha. Dobré ráno, slovíčko hej, Bára, jo. Takhle, nejsme absolutně schopni na všechno odpovědět a muzikom. Dnes to bude hejkal, místní strašidlo a taky místní pivo. Katka z Nového Města na Moravě. Hejkal. Asi tam je pivo Hejkal.
1: Asi jo.
0: Znáš to, Jan?
1: Ne.
0: Super ročník 1975, a Katko, zdravím
1: vás. Asi pak jdeš po lese, když jich dáš víc a pomáháš Hejkalům. Chlapci, nejdřív jsem se trošku nad špekem rozčílila, ale pak mne docela brzy napadlo, zda to nebude hej. Ani jsem na to nepotřebovala toho Vericha. Chlubí se tady Katka.
0: Ano, a Katko, jestli jste se rozčílila, tak je to vlastně po ránu. Ideální způsob vstávání.
1: No jasně, prokrvíte se.
0: Špek je slovo hej. Podle nápovědy mi to tak přijde. Hezký den. Bianka. Ano, Bianko a také Blanka píše. Jo, a napsala Romana, že špek je zánik. Tak to je strašný slovo.
1: Zánik.
0: Zánik.
1: Popovaž se ho tam nikdy dát, ale... Děkuje Petr a rovnou píše, prosím vás, mohli byste mi pustit žlutého psa Hejmu?
0: A jo, Hejma. Jo. Je, to je dobrý. To je škoda, že mi to... Hejma. Hej.
1: Hejma.
0: Hejma, máma, mama. Zatím je to všude hej, hej, hej, takže jupi, jupi, hej. A Martina, Marta Kubišová, hej, džut, píše ještě Olga, taky děkujeme, Olgo. Nejsem žádný hej nebo počkej, ale na toto zvolání slyším. Luboš, dobrý ročník 67, ano, také připomenutí. Hej nebo počkej, pozdrav, pokřik. Jižní Morava, oblast Podluží, nás zdraví Madlenka.
1: No a dokonce nám píše Irenka, skvělý ročník 69, přišla jsem až po prozrazení špeku a jen chci dodat, že v jednom obchodním domě, kde pracuji jako brigádník, nosíme hej na tričku, na mikině i na vestě a znamená to švédsky ahoj. Tak už asi víte, v jakém obchodním domě.
0: Jo, ale to je pravda.
1: Vidíš to?
0: Mají to tam.
1: Takže ano. Hej, hej.
0: Myslím, že to je, to triko je modré a nápis je žlutý, nebo naopak, ne?
1: Je to Hornbach, viď?
0: Zdravíme vás, hej, pozdrav, hezké ráno z postele, mějte se krásně, Jiří Ada z Ostravy, tak vás taky zdravíme do Ostravy a hlavně do postele. Je to hej, to vás asi muselo napadnout ve slabé chvilce, ne? Martina Jindřichů v Hradec. No, trošku asi jo.
1: No, Iveta si myslí něco jiného. Hej, Dalibore, moc pěkný špek. Povedl se vám. Uši mě nesklamali, doufám, že po druhé, neboť mám radost velkou. Mhm.
0: Helena Řezanková, Helena, ročník 76. Hej, hej, hej, krásné ráno. Tak vás také zdravíme, Helenko, a děkujeme. David napsal, hej, jste super, David 75, skvělý. Já asi vím, dnes budeme na sebe hejkat. Pavel z Duchcova, nehejkej. To se taky říká, vej.
1: Co tady hejkáš?
0: Co tady hejkáš, no jo. Ne, no to je teda. Hele, dneska asi to budeme muset spočítat, protože to podle mě bude zase po dlouhé době rekord v počtu odpovědí.
1: Prosím tě, tak ta skladba od Ivana Mládka je z alba Dobrý den a jmenuje se Besí. A tam se zpívá pravděpodobně, nebo veškerý text se skládá ze dvou slov a to je hej rup, co psal Martin.
0: A, ale je, to se jmenuje
1: Bez si e.
0: No, tak to zkusím. Tak jo, já myslím, že to bude hodně. Ne, to je instrumentální
1: daj.
0: Tak pozor. Pak pozor.
1: A začíná to trošku jak zobalí vrci.
0: No je tam čikitiky. Dejme tomu, že to je... Tak si počkáme, no. Když už to hraje...

0: Solo na Benčo.
1: To se vám povedlo, to fakt je super. Tak děkujem, moc děkujem. Dnešním špekem bude asi anglicky seno, neboli hay, psáno H-A-Y.
2: Mm-hmm.
1: Protože v angličtině to hay se používá H-E-Y. Ale pak, když máte na mysli seno, tak je to...
2: Jasně.
1: Hay.
2: To já nevím, jak mě oslovovali ve Skotsku, ale oni taky jako zdraví, buď to je takový he, nebo he, a nebo hej.
1: Hej.
2: How are you? Hej, hej. No zvláštní, ale prosím tě, hej hulo.
1: Hej
2: hulo. Sokolováku. Určitě to znáš, Očas z Kraslic.
1: No jasně,
2: píše.
1: Hej hula.
2: Hej hula.
1: Doufám, že v tom nemám žádný hokej. Martin 70, no určitě. Co máš ještě?
2: Studio kamarád. No tam byl Jů a Hele.
1: Jů a Hele.
2: Tam byl nějaký hej hulák možná, ne? Tam, nebyl tam hej hulák?
1: Ne, ve studiu kamarád
2: je... Move tam byl.
1: Move, super move. Takovej ten...
2: Trtigidagi, move, to bylo.
1: Move, hej.
2: Harry Showman. Showman, jo, Harry Showman, jo, Showman.
1: Harry Showman. Je, no tak to je paráda. Tak vám moc děkujem. Fakt. Jdeme to počítat.
2: No tak to máme co dělat.
1: To bude dneska rekord. Pecka. Jiří Kocůr, hej.
2: Dnešní špeky mi slovo hej a přitom taková blbost, co?

0: 6 hodin 48 minut, my stále počítáme vaše e-maily, nemůžeme se dopočítat, to je jedna věc velmi důležitá, kterou bych vám chtěl říct. Potom slovo hej se možná bude vázat i k tématu, které otevřeme za chviličku s panem profesorem. A ještě nás třeba zdraví a vás všechny, milí posluchači, Jitka a Kamila z Brna s kolegyní z kanclíku. Jsou v kanclíku.
1: Máváme do kanclíku, holky.
0: Máváme do kanclíku a potom je tady ještě taky jedna hezká reakce. Teda nacpat do raního špeku citoslovce, to už je kumšt. Od rána je mi s vámi hej. Jindřich, 1982, Liboš. To se také používá, viď? A nebo se zase říká, hele, není mi hej.
1: No právě, že? Není mi nějak zrovna hej, jako ale hej, no. Napsala nám Drahuška a chce nás inspirovat. Mimochodem jedná posluchačka. Dobrý den, tak mě dnes napadlo slovo šimrat. To by byla bomba.
0: No, šimrat.
1: Slíček šimra.
0: Napsala Jana Zlatá 70. Prosím, z koho napadlo dát citoslovce jako špek? Nevím, no, já se za to omlouvám, nevím přesně, proč jsem to tam zadal, ale já jsem to tam napsal asi před půl rokem, že jo? Já těch slov to píšu dopředu, pak si to losujeme.
1: Na někoho, jo, ano, poctivě, to je
0: na
1: pravda.
0: Na někoho to slovo padne a padlo zrovna na mě.
1: A to jsme docela rádi.
0: No, já jsem taky rád. Ale dostaneme se ještě k dalšímu tématu. Nejenom hej, ale někdo vám třeba řekne, ty jsi kůň, to se často říká. A co nám tím vlastně chce sdělit? Jestli jsme něco spletli, zmastili, jak se někdy říká, zvorali. Ale náš pan profesor, který...
2: Aha. Je, pan profesor, ne. Hej, pojďte, ne, kam jdete? On jde na žurnál.
0: On přijel na koni.
2: Že jo? A jo, no, když ho tady zaparkujte.
0: Slezte z toho koně, Donalde.
1: Je. Také vás vidím.
0: No, pane profesore, vy jste přijel...
2: Jurášku.
0: Jo, dobrý, já mu dám cukr.
1: On radši ovsa.
0: Ovsa.
1: Teď, ano, dobré tady, ráno všem.
0: Vy se zastáváte koňské inteligence, že je škoda, když se někomu říká, že je kůň?
1: Je to škoda, protože to značí, že toho nejen toho člověka, ale i toho koně podceňujete. To je škoda, protože po tom, co vám přiblížím výsledky svého bádání a výzkumu, tak se budete po takovémto hodnocení možná cítit mnohem lépe. A ruku na srdce, já začnu tím vlastně pamětí. Kdo z vás si dokáže bezpečně zapamatovat výrazy lidské tváře? Obecně možná i tvář, že někoho potkáte a pak si nemůžete vzpomenout. Někdo si možná lépe pamatuje tváře než jména, někdo naopak...
0: Někdo si nepamatuje nic.
1: No, já jsem si pletl, co se týká té paměti na tváře, dost často Marilyn Monroe s Gretou Garbo. No, přitom jsou podobné. A Marunku s Listonošem, bohužel. Ale už jsem to dal do pořádku.
0: Já myslel, že Listonoš chodí kolem 8, že ho nemůžete znát.
1: No nicméně ne, já jsem si dal fotku Marunky na plot a už vím, poznám ten rozdíl. Každopádně, ti koňové reagují rozdílně podle toho, jestli jsme se na ně při předchozím setkání usmívali anebo mračili. No já jsem nejdříve koňovi Bedřichovi a na Juráškovi jezdím, Bedřicha pouze zkoumám a krmím. A ukázal jsem Bedřichovi snímky mé tváře z různých úhlů a především v různých náladách. Úsměv, poloúsměv, takový ten poker face a nebo špatná nálada. On sice přestal na týden žrát, ale 8. den už si přivykl. Takže k večeru 8. dne jsem připravil pohoštění, posadil si Bedřicha naproti ke stolu, tentokrát s neutrálním výrazem v obličeji. Pro kontrolu jsem přizval ke stolu i Marunku. Bezpečně mě ten 8. den poznal, ale bohužel mluvili jen s Marunkou, furt se něčemu řechtali, nevím čemu. Pak začali hrát piškvorky, luštili křížovku, také jí masíroval, no a já jsem bohužel až po hodině zjistil, že Zbyněk, soused, si sundal masku. Kůň jeden nevychovaný. Ale k těm koním, když se vrátím, tak oni mají opravdu, kluci jedni skákaví, tendenci dívat se na negativní nebo výhružné výrazy tváře toho člověka levým okem. To znamená, ve chvíli, kdy vás ten kůň pozoruje levým okem, tak si dejte pozor, abyste nedostali kopytem.
0: Vy jste se na mě ale teď díval pravým okem, pane profesore.
1: Ano, že já nevím, která je levá a pravá.
0: Teď je to levá, ano.
1: Teď, dobře. No a ty pozitivní sociální podněty vnímají pravým okem. Já vám zase koukám levým, že?
0: Tak, vidíte, je to trošku mate.
1: No.
0: Já bych to, pane profesore, potom nerad skonil.
1: Takže v tuto chvíli bylo opravdu zcela zřejmé patrné, že jsou také více ve stresu ti koňové, což se projevovalo častějším škrábáním kopytem a čmucháním po podlaze. Třeba mě úplně sedřel lino. Koberec se musel dát pryč, protože samozřejmě vylučoval. Ale naopak, když zahlédl Bedřich člověka, který se na něj předtím usmíval, tak ho sledoval pravým okem a tak si začal jako hopsat. A dožadoval se obroku. Což se mu dal až za rok, že jo?
0: No, protože obrok.
1: Přesně tak.
0: Přesně ho nebude dávat hned. Každý rok.
1: Přesně tak. No, takže sledujte ty koně, jakým okem se na vás dívají a podle toho bych se asi k němu přistupoval. No a i u celé řady jiných zvířat, když jsem se teda nezastavil jen u koní, včetně ovcí nebo ryb, se opravdu prokázalo, že si dokážou zapamatovat lidské tváře, mě třeba kapr na Vánoce také pozná. Vrány se dokážou celé roky chovat nevraživě k lidem, kteří s nimi špatně zacházeli, když byly třeba ptáčátky, jo. Proto já vám ukážu poklovaná záda. Ano, ano, ano, ano. No, údajně tato situace inspirovala režiséra, ta moje situace, když mě poklovala vrána Alfreda Hitchcocka, vynikajícího režiséra, který pak
0: natočil pták.
1: Přesně tak.
0: Já jsem myslel, že to inspirovalo autory...
1: inspiroval chirurga.
0: A autory Arabely.
1: Jo, takhle, že bych... No, ale to byl Havran, ne? Nebo...
0: To byl Havran Pírko, to zase...
1: To je zase, to jsem zase u lovců mamutů, ne? Aha, tak to se omlouvám. Ale tak každopádně, když byste takže levým okem, v případě, že ten kůň je z vás nervózní a pamatuje si, že jste se k němu nehezky chovali, kouká levým okem, pravým okem, když tam cítí ty pozitivní sociální vazby.
0: A je to stejné u krávy?
1: Kráva to jen kukl.
0: Jo, takhle, pardon. Tak já jsem, protože já jdu dneska odpoledne dojít, tak jenom abych věděl, kdyby se náhodou...
1: A kam tam... dojdete? Jo, takhle, dojít do obchodu, ne, dojít.
0: Dojít.
1: Dojít, no tak nechoďte k ní zezadu.
0: No ano, to vím, to jsem už jednou...
1: No,
0: a nedopadlo to
1: není dobré.
0: Ne.
1: A kolik hodláte na dojít?
0: No tak já vždycky tak těch 10-20 litrů. Víc ne.
1: No, on je před výplatou vlastně.
0: No,
1: tomu rozumím.
0: To by tak stačí.
1: Tak,
0: no.
1: Tak
0: musím to trošku podojit. Tak, pane profesore, moc děkujeme, mějte se hezky.
1: Taky se mějte hezky, děkuji za hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česká firma podle zjištění Českého rozhlasu omezuje práva filipínských pracovníků. V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Počasí bude převážně zataženo, občas s deštěm a teplotami do 19 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. U obvodního soudu pro Prahu 9 bude druhým dnem vypovídat v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. Případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Byl to právě Scheinherr, kdo před 6 lety na jaře 2020 podal trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Včera soudce zajímalo například, jak Scheinherr policii kontaktoval.
3: Jednalo se o kapitána, nevím přesně, z NCOZ. Já jsem popsal to, co mi řekl pan Bornstein. A řekl jsem, že bych tohle chtěl podat oficiálně a domluvili jsme se přímo na podání trestního oznámení asi o týden později.
2: Zítra bude jednání pokračovat výslechem bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce a v pátek bývalého ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka. Reportéři Českého rozhlasu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Peníze musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní a má znaky vydírání a pracovního vykořisťování. Na pracovní podmínky Filipínců se podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO zaměřuje i takzvaná Kobra 26.
4: Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipínců. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady, velmi intenzivně.
2: Zástupci firmy tvrdí, že dohodu o uznání dluhu nechávají Filipínce podepisovat kvůli tomu, že jim to doporučila pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu v parku 360 na letišti dostanou zdarma 3 kyvadlovými linkami městské hromadné dopravy a zdarma můžou využít taky sdílená kola. První spoj jezdí do parku 360 od hlavního vlakového nádraží přes muzeum a parkoviště v ulici Akademika Bedrny. Druhá linka obsluhuje hlavně odstavná parkoviště u univerzitního kampusu a koupaliště Flošna. V noci pak bude z areálu do centra města jezdit speciální noční linka. Pořadatelé doporučují autobusy využívat hlavně v noci, kdy bude okolí letiště pro auta uzavřené. Speciální domek pro vlaštovky teď stojí v Havlíčkově Brodě. Postavil ho developer jako náhradu za zbouranou zemědělskou usedlost, kde ptáci dřív hnízdili. Zhruba polovině května dům osídlil první pár vlaštovek a teď už sedí na snůžce. Agentura ochrany přírody a krajiny upravila i okolí stavby, aby ptáci mohli v domku s nás postavit hnízdo, vysvětluje krajský ředitel Václav Hlaváč.
5: Pro vlašivky je velkým problémem ve městě to, že vlastně nemají stavební materiál na hnízdo. Oni staví hnízdo z bláta, což ve městě pochopitelně všechny plochy jsou zpevněné, tak to bláto hlavně v těch suchých obdobích, což bylo případ letošního jara, tak v podstatě oni nemají z čeho stavět hnízda. Takže tady bylo velmi důležité, že jsme jim tady udělali takovou umělou kaluž.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude převážně zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10.
0: Doprava.
2: na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 177 je kolona. Osobními auty pojedete do omezení v Brně půl hodiny. Na D1 pozor za sjezdem na Koberovice na 85. kilometru je uzavřený stoupací pruh. Na vozovce je vyteklý olej. Na Pražském okruhu směrem na letiště se jede pomalu za Lochkovským tunelem ze 14. kilometru. K Ořechu je to víc než 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
6: Je tady Ranní dvojka společně s vámi, milí posluchači. Hej, to bylo zvláštní slovo, které se nám zamotalo do ranního špeku. Ani netuším proč. Nebudeme pokračovat v citoslovcích, asi se nemusíte bát. Ale těch odpovědí přišlo tolik, že to není možná tak špatná cesta. Ale teď půjdeme někam úplně jinam. Položím vám otázku, jestli máte psa. Dejme tomu, že řeknete ano. Položím další otázku, jestli ho máte očipovaného. Dejme tomu, že také řeknete ano, v pořádku. Platíte poplatky obci, taky je to v pořádku. Ale teď vám všem majitelům miláčků přibude další povinnost zaregistrovat čtyřnohého miláčka do nové centrální evidence. Budeme o tom mluvit už za chvilku.

0: Šest a půl roku po zavedení povinného čipování psů připravuje vláda spuštění státní centrální evidence. Ostrý provoz má začít 1. července a majitelé budou muset zvíře zaregistrovat. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuta. Kde se registrovat, jaké jsou lhůty a kolik to bude stát, to pro vysílání Ranní dvojky zjišťoval Pavel Prouza, také majitel psa. Dobré ráno, Pavle.
1: Pěkné ráno.
0: Do začátku července už tedy času moc nezbývá. To musí být všichni psi zaregistrováni do tohoto termínu?
1: No naštěstí ne. 1. července je termín spuštění centrální evidence psů. Od tohoto data bude možné psy do ní registrovat. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři a chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. To je v závislosti na druhou vakcínu opakuje každý rok nebo jednou za 3 roky. Lhůta na zápis všech psů tedy bude 3 leta. Za registraci do evidence se bude platit poplatek a jeho výši si určí každé veterinární pracoviště. Čekat se dají částky v řádu nižších 100 korun za jedno zvíře. V systému se budou evidovat základní informace, jako je plemeno, pohlaví nebo kastrace, údaje o očkování psů proti vzteklině, včetně informací o chovatelích psů a kontaktních informací pro případ ztráty zvířete. V systému budou také údaje o čipu psa nebo pet pasu.
0: No a teď, jestli se musí registrovat všichni psy, tedy myslím... majitele těch psů, asi tam nebudou sami ti psi. Co třeba štěňata chovatelů?
1: Povinnost registrace se vztahuje na všechny psy. Každé zvíře se musí zapsat samostatně. Není možné třeba vkládat víc zvířat najednou. Štěňata z chovných stanic musí být registrovaná před předáním novému chovateli. Veterinář provede zápis při čipování zvířete. Nový chovatel si následně psa přepíše na sebe, nejpozději při vakcinaci na vzteklinu. Kontaktní údaje nebo informace o ztrátě svého psa pak může zadat i chovatel sám. A jen pro představu, v Česku je asi 2,25 milionu psů. V celé Evropě se odhaduje, že čtvrtina domácností vlastní alespoň jednoho psa. Mezi přední chovatele patří Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Česko je na 4. místě.
0: A teď nám vysvětli, co je vlastně cílem toho, že budou všichni psi v databázi.
1: No, evidence má omezit nelegální obchod se zájmovými zvířaty nebo efektivněji řešit situace spojené se ztracenými nebo nalezenými psy. Přístup do evidence budou mít vedle veterinářů také obce a policisté. Třeba starostové registr vítají, protože jim často volají občané, že po vsi pobíhá neznámý pes a očekávají, že obec situaci vyřeší. Pokud se nepodaří dohledat majitele, musí obec zajistit odchyt a umístění psa do útulku. To znamená zátěž administrativní, ale i finanční, protože obec za péči o nalezeného psa útulku hradí poplatky. A pokud není možné dohledat majitele, nemá ani po kom požadovat náhradu nákladů.
0: No a teď, pokud tedy vím, tak o centrálním registru se mluví řadu let. Proč to spuštění trvalo tak dlouho?
1: Ano, původní datum spuštění nového registru, kterému předcházelo plošné zavedení čipování psů, bylo naplánované na rok 2022. Podle ministerstva zemědělství spoždění systému zavinila digitalizace státní správy. Evidence psů musí být součástí e-governmentu, což v původním záměru nebylo. Teď už je přístupný webový portál centrální evidence psů, který zatím běží v omezeném režimu. Je možné se do něj přihlásit pomocí identity občana. Systém obsahuje základní příručku pro chovatele psů, například jak postupovat, pokud se pes zaběhne, při koupi, prodeji, ale i úhynu zvířete. Na provoz a správu evidence počítá ministerstvo zemědělství s náklady kolem 3 milionů korun ročně.
0: Tak teď už víme, jak postupovat, pokud se pes zaběhne, ale jak postupovat, když tedy mám psa a chci se tedy do toho systému zaregistrovat.
1: Ano, tady je velice důležité zdůraznit, že zápis do systému nebude u veterinářů probíhat automaticky. Majitelé o něj budou muset požádat. Na stránkách centrálního registru najdete formulář, který je potřeba vyplnit a vytisknout před návštěvou veterináře. Na jejím základě pak veterinář zvíře zaregistruje. Pokuta, pokud tak do 3 let neuděláte, může být až 300 tisíc korun. Řádné zaregistrování bude kontrolovat státní veterinární správa. A ještě je třeba říct, že kromě centrální evidence existují soukromé registry, kam se majitelé psů hlásí už mnoho let. Ovšem členství v některém z těchto registrů majitele nezbavuje povinnosti registrovat své zvíře do nové centrální evidence. Takže zapsat psa musí i majitelé, kteří ho už v minulosti zavedli do městských nebo komerčních registrů.
0: No, takže spěchat nemusíme, ale zapomenout byste neměli.
1: Ano, může to být draho.
0: To je pravda. Děkujeme, to byl Pavel Prouza. Ještě Jakub k tomu chtěl.
2: Dobré ráno, Pavle, já mám jenom dotaz, protože není výjimkou, že lidé venčí také jezevce nebo lišku. Dokonce píše nám jeden člověk, který zná pána, který má lišku na vodítku. Tam je také nutné očkování a čipování.
0: Pochopil jsi, že to je lišácká otázka.
2: No je.
1: Ano, velice lišácká. Já myslím, že lišku očipovat musíš také a proti vzteklině rozhodně očkovat, no, ale nemusíš ji dávat do registrace, do databáze.
2: Je stačí dát do kotce a občas vyvenčit.
1: Stačí, ano, no, přesně tak. Tak jednou za týden.
0: Povídejte si, kluci, dáte.
2: Ne, v pořádku, Pavle, moc krát děkuji. Je vidět, že jsi perfektně připraven. Ano. Pozdravuji rodinu.
0: Tak hezký den, Pavle.
1: Hezký den.
0: Děkujeme moc krát. Teď si dáme Dido, neboli Dido.
2: Dido.
0: Dido. A my stále ještě počítáme e-maily, protože to, co se stalo mezi 6 a 7.
2: Přišlo jich během 6 minut 157 a celkově jich je 212.
0: Ne. 157 za 6 minut.
2: To nemají
0: ani na žurnálu. No děkujeme, jste skvělí. 7 hodin 15 minut. Thank you, takhle se jmenuje písnička Dido, víš?
2: Ne, žádný hej.
0: Hej, hej, hej, ne, vůbec ne. Thank you.

Je 7 hodin 18 minut, já vám přeji krásné, dobré ráno, dnes je středa 10. června. Dozvěděli jsme se o povinnosti zaregistrování psů a za chviličku se přesuneme. Já vám dám takovou malou nápovědu, bude to retrokousek, bude to vzpomínání, na které tedy předpokladám si nepamatujeme. Přesuneme se do roku 1348. Tak schválně, co se tenkrát stalo. Mělo by to být na den přesně. Si dáme ještě Žízeň lásky Leony Machálkové. Opa, to už je velký hit.

0: 7 hodin 22 minuty. Máme tady retrokousek, tentokrát je to retrokus, bych řekl. Přesunuli jsme se do roku 1348 a podle tedy pramenů,
1: já už vím,
0: byl položen základní kámen hradu
1: 10. června Karlštejn.

0: Je to vlastně mohutná tvrz, Karel IV., je to nad Berounkou, že? A měla to být původně schránka korunovačních klenotů. Ale proč o tom mluvím? Úplně si nemyslím, že bychom se tady měli zkoušet z dějepisu. Ale jestli retrokousek, respektive jinak, jestli základní kámen už není trochu retrokousek. Víš, co myslím? Proč se to vlastně dělá? Já jsem nedávno viděl takovou moderní budovu a vedle toho je kus skály a to je ten základní kámen.
1: No to jsme byli přeci u té jako benzínové pumpy, ne?
0: Ano, ano.
1: No, tak dojde k poklepání, ne? A to je, zároveň by to mělo přinášet jako štěstí a jak se to říká?
0: No štěstí, no.
1: Štěstí, víš. Asi,
0: já vím, ale ptám se tě proto, dělá, protože ty jsi stavař, že jo?
1: No já jsem velmi známý, já jsem jeden z nejlepších stavařů ve střední Evropě.
0: Ano, ty máš, tvoje firma se jmenuje Kaloč Stav.
1: Kaloč Žuch.
0: Kaloč Žuch, ale prosím tě, že já jsem si říkal, základní kámen je vlastně základní kámen a na to se to postaví. Ale on je to jenom symbolický, ono to je vedle je prostě šutr, jak se říká, tam se ťuká ťuk a to je hotovo.
1: No je to ten šutr, který by měl být stejně z geologického hlediska stejný jako ten stavební materiál, aspoň doufám.
0: Teda. A není to už trochu přežitek, proto se na to ptám v našem retrokousku. Že třeba nějaký tvůj kolega by nám mohl potvrdit, třeba nás poslouchá nějaký stavař.
1: Tak prosím tě, základní kámen.
0: Co to je?
1: Je kámen z pravidla větších rozměrů, jehož položením provázeným slavnostním obřadem se zahajuje stavba budovy, pomníku a podobně. Někdy bývá opatřen dutinou neboli jímkou pro vložení dokumentů, které souvisí se založením té stavby. Tak tady už to dává logiku. Výraz úhelný kámen se užívá, tvoří-li základní kámen, základ rohu té budovy.
0: No to jsem si myslel.
1: To je ono.
0: Že takhle by to mělo být.
1: To znamená ten zakládající vlastně kámen nebo základní kámen, který by mohl obsahovat ty dokumenty, tu listinu, která pak provázela tu stavbu, tak tomu rozumím. Ten se dává před tu budovu. Ono zazdit tu listinu asi by nebylo moc praktické. To byste tu budovu pak museli schodit, abyste zjistili, jak je třeba, jak vypadal projekt.
0: Ano, ale pojďme se vrátit do roku 1348. Zaplet pánbůh, že Karel IV. Si vybral to krásné místo a postavil tam tu velikou tvrz.
1: 10 let ostavěli. No.
0: A je vidět jenom z jednoho takového malého úhlu. Jak je...
1: To je byl důvod, proč jsem ho nenašel, když jsem tam tehdy byl s neteří. Dvě hodiny jsme ho hledali, ten Karoštejn.
0: Ty jsi nenašel
1: Karoštejn. Až takhle jsem na tom špatně.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla oproti původním předpokladům dál zůstat pod úřadem vlády, i když s menším týmem. Českému rozhlasu řekla, že zároveň získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Část z nich zvažuje odchod. Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní a sociální pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnaní. Zdravotní pojišťovnu by navíc měli o změnách informovat. Spojené státy znovu zaútočily na Írán. Oznámilo to americké velitelství s tím, že je to reakce na sestřelení amerického vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. To Teherán popřel. Výbuchy podle iránských státních médií hlásily na jihu země, včetně přístavního města Sirík nebo ostrova Kešm. V severoirském Belfastu se večer a v noci vyostřily násilné protesty. Demonstranti vyšli do ulic po zprávách o pondělním útoku nožem ve městě. Britská policie obvinila z pokusu o vraždu 30-letého Sudánce. Ten měl pobodat jiného muže v obličeji. Napadený muž zůstává v nemocnici s vážnými zraněními. Belfastu v reakci na to propukly násilnosti. Úřady a policie v severním Irsku vyzvali demonstrující k uklidnění situace. Z Prahy do Bratislavy a zpět se zítra vydá 130 historických aut. Na start závodu 1000 mil československých se začnou v pražské Opletalově ulici sjíždět už dnes odpoledne. Závod, který se jezdí od roku 1933, trvá 3 dny. Zítra auta dojedou do Bratislavy. V pátek absolvují okruh na Slovensku a v sobotu se vydají zpátky do Prahy. Vůbec nejstarší autoveterán, který se závodu zúčastní, je 100letý.
2: Počasí.
1: Bude převážně zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10.
2: Doprava.
1: Na pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Vestec, zdržení Kořechů je kolem 20 minut. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je ranní kolona od D11. K Průmyslové je to na 25 minut. Objížďkou Přesky si moc nepomůžete, Broumarská je totiž ucpaná už téměř po celé délce. A houstne provoz taky v Poděbradské směrem do centra, popojíždí se z Lehovce k Průmyslové. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
3: No ten ranní tým je trochu slabší, protože Regina je stále slabá, tedy nemocná, jsme tady s Jakubem sami, ale snad vám přinášíme aspoň trochu toho ranního potěšení, o které se snažíme každý den. Ale pojďme se teď přesunout někam úplně jinam. Možná budete překvapeni, že ve vietnamském hlavním městě Hanoi je místo, kde vám natočí české pivo. Naservírují vám smažený sýr nebo třeba guláš a místní vietnamská kapela hraje písničky od skupiny Olympic. To je dobrý, ne? A jak vzpomínají Vietnamci desítky let po svých studiích v Praze? Jak je na tom jejich čeština? Řekneme si za chvilku. Tak hezké dobré ráno.

0: To byla Lady Gaga ve vysílání Ranní dvojky, ale my se přesuneme, jak už jsem avizoval, do Vietnamu. Protože na druhou stranu není to tak překvapivé, že ve Vietnamu žije spousta lidí, kteří výborně ovládají češtinu. Stejně tak naopak. Podle některých odhadů je jich víc než 200 tisíc. Mnozí z nich byli za minulého režimu v Československu, třeba na studiích, a dnes na to velmi rádi vzpomínají. Na Prahu, na české jídlo, na českou muziku, zkrátka na celé tehdejší Československo. Možná i současnou Českou republiku. V Hanoji se přátelé Česka schází pravidelně. A kde jinde než v tamní české hospodě, kam zamířil náš reportér Ladislav Novák.
1: Restaurace v centru rozpálené Hanoje se jmenuje Hoa Vien, tedy květinová zahrada. Ale hned pod nápisem je na fasádě domu mozaika, která zasvěceným říká, že uvnitř se mohou schladit českým pivem. Autor z malých dlaždiček vyskládal obraz pijana, plného půl litru a slova Dej Bůh štěstí. Uvnitř už není pochyb, vypadá to tu jako v klasické pivovarské hospodě, u stropu visí české a vietnamské vlaječky a ozývá se český zpěv. O hudbu se stará kapela jménem Láska a na trubku v ní hraje pan Kung Hading, který žil v Praze na přelomu 70. a 80. let.
2: Vystudoval jsem na pražské konzervatoři. Už dlouho nevidím Českou republiku, ale Česká republika je v mé srdci.
1: Kapela Láska hraje každou neděli a má 6 stálých členů. Repertoár se odvíjí od jejich oblíbených písní, říká pan Kung.
2: Lidové a taky The Olympic, Karen Ross.
1: Některé české lidovky tady v hospodě Hoa Vien zní i ve vietnamštině. O překlad se postaral pán s česko-vietnamskou přezdívkou Do Honza.
3: Já jsem přijel vlakem do Československa v roce 71.
1: Vlakem z Vietnamu až do Československa.
3: A to trvalo 14 dní. To je zážitek, no. Československo je pro mě opravdu krásný druhý domov, kde jsem měl lásku, kde jsem měl českou maminku, kde jsem měl i dům. Měl jsem i hodně úspěchů.
1: Do Honza vystudoval ČVUT a taky českou literaturu. Sám napsal několik knih, například o české hudbě, a věnoval se hlavně překladům českých básníků do vietnamštiny, například Nerudy, Nezvala nebo Vrchlického. Umění v obou zemích je ale podle Do Honzy hodně odlišné. Už samotná témata jsou jiná.
3: Češi mají trochu jiné myšlení, a Vietnamci většinou zaměřují na válku, protože my jsme měli tolik válek. A přitom Češi zase milování, krásná příroda, i ta hudba od Bendřicha Smetana, jako má vlas a takhle různě, to jsou krásné. Já denně musím poslouchat.
1: Česko se pro překladatele stalo druhým domovem, bydlel v něm 35 let.
3: Češi mají přísloví, všude dobře, doma nejlíp. Já jsem taky cítil, že doma, ale když jsem ve Vietnamu, tak se hodně vzpomínám na Česko. A když jsem v České republice, zase hodně vzpomínám na Vietnam. Tak to je opravdu neřešitelný problém.
1: V Hoa Vien dostanete plzeňské pivo, vaří si tu i vlastní a samozřejmě z českého chmele a českých kvasnic. A také kuchyně je tady samozřejmě česká.
4: Smažený sýr, nebo řízek, nebo bramborák. A máme radí Vietnamci, mají radí drožkovou polévku. Jo, tak a tady vaříme, ale ne tak dobrou, jako tam máte.
1: Říká mi paní Trank.
4: Vystudovala jsem v roce 1974 na Matfizu, na Karlově univerzitě.
1: Dnes se paní Trank živí jako lektorka českého jazyka.
4: Opravdu čeština je těžká pro nás, opravdu, no, to je moc. Čeština má 7 padů, zatím Vietnam má žádný pád.
1: Paní Trank předává studentům lásku k Česku, ale připravuje je i na kulturní rozdíly.
4: Například, myslím, že Češi obyčejně říká přímo, co chtějí. Já myslím, že těžší a upřímnější, ale Vietnamci jsou srdečnější.
1: Říká paní Trang, jedna z mnoha Vietnamek a Vietnamců, kteří i po letech stále vzpomínají na svůj čas strávený v Česku. Z hospody Hoa Vien v Hanoji Ladislav Novák, Český rozhlas.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: U nás zní písně vždy až do konce.
3: Teda to už je takový, to už
2: jingle.
3: Jinglík, no, to je hezký. 10 až 15 stupňů Celsia, takové teploty ale do konce dnešního dne znít nebudou, protože bude malinko tepleji, ale ne o moc. Každopádně zataženo na většině území a opravdu bych řekl, že spravedlivě. Po té jižní části naší republiky, ať se to týká Budějovic nebo třeba Brna, Zlína, tam i s deštěm, stejně tak na Ostravsku s deštěm, a ten dešť očekávejte i přes den, trvalejší bude na Moravě a ve Slezsku. Až k večeru bude dešť ustávat, oblačnost se může částečně protrhat a ty teploty 14 až 19 stupňů, to jsou maxima. Odpoledne pak na horách kolem 10. Zítřek také spíš oblačný, zatažený, hlavně odpoledne se vyskytnou přehánky, místy i bouřky, večer bude přeháněk, bouřek a oblačnosti ubývat a ty teploty budou podobné dnešním 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy maxima kolem 20 a na horách pak kolem 10 stupňů Celsia. Já jsem třeba za ten déšť rád, protože pomalu se dopouští sudy a veškeré nádoby, sběrné nádoby na dešťovou vodu u zahrádek a domečků a bude čím zalévat.
1: No a teď tady si uděláme takovou malou upoutávku na to, co se bude dít v sobotu, protože my už v pátek ožidíme do Písku. S naší akcí přijela k vám ranní dvojka. V případě, že do toho Písku nemůžete, nebo je to pro vás daleko, tak nás stačí poslouchat odpoledne, ve 14.00 budeme ve vysílání. Ale včera mi volal hlavní organizátor a říkal, že vzhledem k počasí se tam asi bude trošku měnit program. Má být, dá se to říct ve středu, jak bude v sobotu, asi nedá. Že?
3: Ale já jsem na to koukal, bohužel tedy v pondělí, což samozřejmě není úplně jako predikativní, ale myslím si, že v Písku by pršet nemělo, opravdu, na tom, jako na té jižní části, že se vyprší. Každopádně změní se program, takže my tam nebudeme vůbec vystupovat.
1: Ano, že budeme vystupovat...
3: Ve Zlíně nebo někde?
1: Ne, u Rainerů v restauraci.
3: U Rainerů v restauraci.
1: Ne, to vůbec ne. Bavili jsme se o nějakých spíš časových posunech nebo tak. My můžeme vysílat z auta. Autíčko zavřem, že jo? Autíčko máme zavírací, má ku podivu dveře. Tak...
3: Jo, to jsem Dalibor dobře vybral.
1: Ano.
3: Auto s dveřmi.
1: Má to auto dveře. Tak tam se zavřem. Konec konců vysílali jsme z Mikulova, kde bylo... Asi 7 stupňů, viď? To bylo strašné.
3: No, pocitová teplota byla kolem nuly. No. Opravdu. To bylo fantastické. Každopádně je to akce, která se zove Dotkni se Písku.
1: Dotkni se Písku.
3: Ano. Nádherné vlastně městské slavnosti.
1: Městské slavnosti. Bude tam všechno a hlavně tam budeme my.
3: My.
1: A také vy. Jak říkám, buď tam fyzicky se uvidíme, anebo se uslyšíme. A teď si dáme Celine Dion.

0: Je 7 hodin 53 minuty, dnes je středa 10. června, přejeme vám krásný dobrý den. Ranní dvojka je dnes opravdu dvojka, Regina je v posteli. A mám takovou vlastně prosbu, víte, milí posluchači, že všechno my vždycky říkáme tak, jak to je. Když něco spletem, tak to prostě spletem. A vím, že bych se v 8 hodin neměl věnovat tomu, co se tady dělo mezi 6. a 7. Ale přece jenom ten dnešek byl trošku specifický pro vás, pro všechny, kteří vstáváte až teď, tak jenom připomenu, že máme mezi 6. a 7. takovou hru, které říkáme Ranní špek, a dneska jsme hledali takovým zvláštním způsobem slovo hej, což je asi citoslovce, že jo? A my vždycky tam hledáme šroub, nebo hřebík, nebo vrták, nebo mikina, nebo Jakub, nebo něco podobného. Ale tohle ne. A dnes přišlo 200...
1: Myslím, že už teďka 219, že jich je dohromady.
0: E-mailů za 220, během pár minut, jo? Takže je to taková... Jsme jako vděční za to. A já jsem se rozhodl takové jako šílené akci, tak snad to vám to nebude vadit. Já vám teď pustím 14 těch nápověd, abyste si znovu užili to slovo hej. Nebudu do toho mluvit, bude to rychle, jo, je to fofr. Tak poslouchejte.

0: To není normální, v kolika písničkách je slovo hej. A to zdaleka nejsou všechny.
1: Přesně, to nejsou všechny.
0: No. No paráda. Tak jsem vám chtěl jenom trošku zlepšit náladu, protože nám píšete, Špek se nestihla, ale po dlouhé době se po probuzení hned usmívám, dokonce směju, napsala Iva, to jsme rádi. Tady nám naváže na to písnička, která sice se nemenuje Hej, ale
1: to není Hejoda.
0: Je to Jahoda.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Mým hostem bude výtvarnice Ludmila Zemanová. V jaké fázi je projekt Deník cesty do pravěku? Je těžké pečovat o odkaz svého otce, režiséra Karla Zemana? A zažila někdy kanadskou noc? Už teď se moc těším na kanadsko-české povídání s výtvarnicí Ludmilou Zemanovou.
1: Blízká setkání Adély Gondíkové.
3: Dnes po 11. hodině
1: na Dvojce.
4: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód DVOJKA15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
5: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Český statistický úřad zveřejní inflaci za květen. Od vyhlazení lidic nacisty uplynulo 84 let. Počasí bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty až 19 stupňů. Zprávy Anaďa Procházková, dobré ráno. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Oproti dubnovým 2,5% by to znamenalo zpomalení inflace. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot.
6: Ceny pohonných hmot v předchozích měsících rostly kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků už ale tlak na jejich zdražování odeznívá. Předběžné údaje Českého statistického úřadu zároveň ukazují, že meziročně zlevnily taky potraviny a nealkoholické nápoje, a to o necelá 2%. Dominik Hron, Český rozhlas.
5: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by si taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce to nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram odložil o rok. Správa železnic chystá nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne 13. prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu můžou zasílat připomínky. Například v Praze a středních Čechách je přijímá organizátor veřejné dopravy společnost Ropid. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala mají na zaslání podnětů čas do konce června.
7: Připomínky lze dávat jak k území Prahy, tak Středočeského kraje s tím, že na ty jednotlivé připomínky nemusíme reagovat, ale všechny budeme evidovat a následně je budeme předávat dál. Zatím připomínek je minimum.
5: V Albánii pokračují rozsáhlé protesty proti výstavbě luxusního rezortu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstrace vyvolal záměr vlády umožnit zahraničním investorům postavit luxusní rezort v chráněné přírodní oblasti na ostrově na jihu Albánie. Protestující proti vládě albánského premiéra Ediho Rami se v centru Tirany scházejí už 10 dnů. Organizátoři protestů avizovali, že plánují blokovat důležité silnice v Albánii. Lidé si dnes připomínají 84 let od vyhlazení lidic. Nacisté po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha srovnali obec se zemí. Zastřelili 173 mužů, většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude taky rozsvícení svíček, které lidé zapálí na místech původních lidických domů. Podle starostky Veroniky Kellerové byl o svíčky velký zájem a všechna místa už jsou rezervovaná.
8: K tomu dostanou mapičku, aby věděli, kde asi ten domek se v těch starých lidicích nacházel. A na těch místech jsou takové jako kovové zápichy s čísly, aby ti zájemci věděli, kde tu svíčku mají umístit.
5: V sobotu pak bude následovat pietní akt u společného hrobu zavražděných lidických mužů.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky, teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10.
1: Doprava.
5: Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Rosice z kilometru 177 zůstává kolona. Do omezení v Brně pojedete osobními auty 35 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice ze 4. kilometru je fronta. K dálnici D1 se popojíždí 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Vestec na 4. kilometru. K Ořechu je zdržení kolem 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stáhla Ranní dvojka.
9: Ano, máme tady hodně hejů. Hej, hej, hej, baby. Hej, já jsem Aleš.
10: To jsou tři sestry, myslím, ne?
9: Nebo to napsala, ano, Alena. Jestli byste mohli pustit refren Tří sestry, já jsem Aleš. Prosím, prosím.
10: Dobře.
9: To teď přišlo. Je takhle, já si to radši poslechnu, protože já jsem jednou tady něco pustil takhle bez kontroly.
10: A to byla Argema, že jo? To jsme...
9: Ne, to nebyla Argema, ne. To bylo nějaký peklo a tam se začalo zvát něco děsivého a já si to radši prosím vás poslechnu, ale je hezký. Alena, prosím, prosím.
10: A to je hezký, Alčo. Ale ty... hej, hej, baby, to je Karel Gott, ne? Nebo ne? Hej, hej, baby.
9: Od Karla Gotta, no jasně, to je pravda.
10: Že jo, to je Gotťák.
9: Děkuji za včerejší vysvětlení pojmu smyslný déšť. No, my se za chviličku budeme s Janem Svatošem překvapivě věnovat také hudbě. A pak na závěr si teda pustíme ty tři sestry, jo. To si, takhle si to chtěli, Kube.
10: Co to bude, nějaká sloní symfonie, jo?
9: Tak u podivu to ne...
10: Teda
9: sloní Honzového... symfonie?
10: Ano.
9: Víš, jak zní sloní symfonie?
10: No. No to jinak trošku, ne?
9: Bylo jelen.
10: Jako... No právě.

0: Je 8 hodin 10 minut, já vítám Honzu Svatoše u nás ve vysílání. Honzo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ty jsi chtěl, abychom začali ukázkou hudební.
1: Protože ta řekne všechno o tom tématu dnešním.
0: Ta řekne všechno.

0: Jasně, mandolín kvartet. Slyšeli jsme čtyři mandolíny. Santa Lucia, nebo Krásná Neapol, zkrátka song.
1: Přesně tak, která nás přenese na jich Itálie do Kampánie, do italského druhého největšího města Neapole.
0: No a teď, kdy ta písnička vznikla a koho ovlivnila, nebo proč se to vlastně celé stalo? Hej, o čem je ten příběh?
1: Tak ona pochází, nebo ten její rodokmen začal v roce 1849, vznikla jako takzvaná barcarola, to znamená, že to byla píseň, která byla určená, už ten název barka napovídá, že to je loďka, měli, to nebyly romantické písně, ale měly nějakým způsobem tou melodií, případně i příběhem představovat v posluchačích kývání moře nebo houpání na moři. Tak tohle vlastně byla, ten důvod vzniku té písně neměla nějaké velké ambice, ale potom vlastně se teleportovala do světa. Pomohlo jí hodně to, že vlastně také se jedná o jednu z prvních písní, která byla přiložena do italštiny, protože ona byla původně napsána v neapolštině. To je prostě jazyk, který dalek italštiny, která je trošku odlišná, ale hodně pomáhalo po sjednocení Itálie, že to najednou mělo takřka nad ten celoitalský charakter. To byl první moment, který té písni hodně pomohl. No a potom vlastně v novém století jí pomohl hodně Enrico Caruso, který ji přespíval a ten ji vlastně proslavil po celé Itálii, nebo nejen Itálii, ale potom i Evropě. A ona doputovala skutečně do všech koutů. Je extrémně oblíbená ve Švédsku, protože ve Švédsku je hlavním patronem svatá Lucie, tak tam se přespívala úplně jinak, má to trošku jinou konotaci, ale třeba doputovala potom i do Thajska. Ale my jsme se tady spolu bavili a zmiňovali jsme ta jména různých zpěváků, kteří naspívali, tak můžeme změnit Elvise Presleyho. Ty si budeš potom mluvit o Matuškovi. A ještě bych jenom zmínil ten moment, kdy ta píseň byla přeložena vlastně z té neapolštiny. Tam došlo vlastně takovému drobnému konfliktu, protože ti autoři Teodoro Cotrau, tak když to přiložil do té italštiny, ale tomu trošku jiný nádech, tak začal obrovský, jakmile ta píseň získávala na reputaci a na slávě, tak začal velký konflikt mezi těmi dvěmi pány, protože jeden tvrdil, že on je autorem té písně v té neapolštině a ten druhý si to trochu upravil. Nebyli tenkrát ještě právníci, kteří by řešili tolik autorská práva a vznikl tam obrovský spor, takže ta píseň asi v Neapoli tehdejší době spíše evokovala nějaké konflikty, ale pochopitelně dneska evokuje nádheru, pohodu a tu barcarolu. Tam cítím a navíc miluju mandolínu, protože na ní sám hrajou, tak se vždycky přenesu myšlenkama do přístavu svatá Lucia, to jsem nezmínil, že Santa Lucia je přístav vlastně v Neapoli.
0: Osmistrunou máš mandolínu.
1: Osmistrunou.
0: Jo. Mandolína a banjo jsou nejoblíbenější nástroje vůbec obecně, viď? Ale jenom jsem si ještě vzpomínal, jak jsi řekl Caruso. To je moc hezká, jak bych to řekl. Z některých slov se stala synonyma nějaké činnosti. Xerox. Já to jdu oxeroxovat. Jasne. A nikomu už nedochází, že to byla firma, že jo. A tady je v koupelně každý Caruso se říká, že Caruso je doma synonymum zpěvu.
1: No, je to tak. No.
0: To je nádhera.
1: Málo kdo zná přitom toho Enrica Caruso, no, jeho příběh.
0: Ano, to je pravda. Ty jsi říkal, že se přesunula do Thajska. No tak si pustíme verzi thajskou.

0: co to tam Ivet?
1: No, jak je to?
0: Santa Lucia. Že, Santa
1: tak je to ta dikce, že jo, toho jiného národa, mě na tom přijde neuvěřitelné, že právě jak jsme zmiňovali, že ta Santa Lucia vyexportovala do světa, nebo vystřelila do světa, tak v té době království Siam, neboli dnešní Thajsko, tak král Ráma IV. A potom Ráma V. se otevírali světu a přebírali vlastně evropské zvyklosti, třeba z hlediska hudby. A traduje se, že právě král Ráma IV. Měl přímo hudebníky, kteří mu tu píseň hráli, a tak tam zevšednila, byla velmi oblíbená a potom i mezi jednotlivými obyčejnými Thajci.
2: Tak a jak vzniklo úsloví vidět Neapol a zemřít?
1: Tak italský vedy Napoli e puoi muori, to je nádherná věc, která napadne kohokoliv, kdo do té Neapole jede, míří, letí a zároveň si přeje, aby to nebyla pravda, protože pochopitelně člověk by toho chtěl vidět v životě víc, ale značí to dvě věci. Jednak pochopitelně, že ta Neapol je neskutečně nádherná. Pro mě to je hodně překvapivé, protože kdokoliv, kdo přijede do Neapole, tak tam nejsou nějaké extrémní velké monumenty, jako nějaká katedrála. Je to prostě jenom opravdu o té atmosféře, o těch lidech i o té chudobě, o tom přístavu, o slunci, o Vezuvu. Hodně to proslavil právě Johann Wolfgang Goethe, který v roce, myslím, že 1787 se vydal do Neapole a zůstal tam déle, než očekával. On si to místo zamiloval. Není těžké na to přijít proč, protože on byl Němec a z té chladné společnosti, když dojel do té Neapole, tak viděl ty lidi otevřené, radostné. Dokonce se říká, že vlastně, když se vrátil, tak napsal: z toho, co se říká, vypráví nebo maluje, Neapol předčí všechno. Břeh, záliv, Vezuv, město, blízká příroda, zámky, procházky. Omlouvám všechny, kteří při pohledu na Neapol ztrácí smysly, to napsal Goethe, ale není tam ta věta vidět Neapolu a zemřít. A teďka Italové se mi připomínají druhou temnější příhodu, která vysvětluje toto přísloví, protože Neapol, kromě toho, že tam teda mířili mnozí cestovatelé, včetně třeba Nerudy a Goethe, tak byl to obrovský přístav, významný, strategický, a mířili tam námořníci z celého světa. A bylo tam také mnoho krásných neapolských žen. A traduje se, že to sloví vidět Neapol a zemřít spíš zračí to, že tam byly také rozšířené ve španělské čtvrti různé přenosné nemoci. A když se do té Neapole ses neuhlídal, tak si mohl
2: zemřít. Je takhle. A teď ještě jenom na závěr, než si pustíme Valdemara Matušku z roku 1970 nahrávku. Prý tam je živý kult Diega Maradony?
1: Tak je to pravda, protože on hrál za Neapol, dokonce pomohl Neapoli v roce 1987 získat to první Scudetto, to znamená titul mistra italské ligy, a oni si potom našívají ty jednotlivé kluby, si můžou na dres našít tu italskou trikoloru. A oni tuším pod Maradonou vyhráli dvě, takže měli obrovskou, to je pro ten tým vždycky obrovská slava, když je to poprvé. No a vlastně jenom abych to zkrátil, tak dneska, když jdeš kdekoliv po ulicích, tak pochopitelně Maradona pořád je všude, ne na kelímkách, ale na murálech, na těch grafity, na těch obrovských domech. Fotbalisté, malí kluci, se říká, že když hrají ten pouliční fotbal, tak než dají gol, tak vždycky tím míčem musí trefit tu zeď, kde ten Maradona je namalovaný, aby ten gol platil. No a dokonce to vlastně doputovalo do té míry, že když Maradona zemřel, tak skutečně on se tam skoro stal místním světcem, protože byl reprezentantem toho příběhu, že z chudoby můžeš doputovat prostě takhle vysoko pomoci mnoha lidem. A vyvrcholilo to tím, že vlastně třeba lidé, když staví betlémy na Vánoce, tak vedle pastýřů a tří králů je prostě figurka Maradony. Tak to tam dneska všechno je možné vidět.
2: Teď mě napadá, že to má

0: ten mladý Ital určitě dopadl špatně. Víme s ním, jak to s ním skončilo, jenom ta píseň po něm zůstala.
1: Krásná.
0: A já bych si přál, aby po nás byla aspoň jedna krásná písnička, tak krásná a čistá jako tato. A tím jsem vám chtěl říct, dobrý večer.

0: Tak to byl Valdemar Matuška, písnička Santa Lucia. Sešli se tady muzikanti u nás ve studiu, je tady ještě stále Jan Svatoš, který hraje na mandolínu, pak je tady bubeník Vladimír Kroc a dobré
1: ráno. A benžista.
0: A také benžista.
1: Který teda skončil s kariérou v 10 letech.
0: Příležitostný benžista. Vladimíre, než nám, pojďte nám udělat tu poutávku na pořad, jak to vidí, pojďte k nám. Ale nejdřív nám řekněte, jak to bylo s tím benžem, protože vy jste se prý opravdu pokoušel naučit na benžo.
2: Zkoušel, ale marně.
0: Marně.
2: No tak Ivan Mládek, že byl můj velký vzor, tak jsem chtěl taky hrát. No zůstává tím vzorem, ale zůstává nedostupné i to benjo. Tak jak to mělo ten kůži tam vlastně, tak pak se začal hrát na ty bicí.
0: A jak jste říkal, že, protože benjo není úplně jednoduché naladit, jak jste říkal, že ten příběh...
2: No ono se říká, že na koncertu půl času benjista ladí nástroj, a druhou část, tedy druhou polovinu toho času stráví hraním na rozladěné banjo.
0: No, je to trochu pravda. No tak některé ty vtipy muzikantské jsou docela zábavné. My jsme tady jednou rozjeli a teď opravdu, protože vím, že nás poslouchá koncertní mistr Vlastimil Koberle, první houslista Sočeru, tak nejvíc vtipů je na violisty, že jo? Což je teda hrůza. Nevím, jestli znáte... Proč nejezdit...
2: Znám violu.
0: No ne, proč nesmí jezdit violisti vlakem? Protože nemějí včas nastoupit, ale...
1: To je strašný.
0: Ne, to je strašný. Já vím, že to není...
2: Vy jste se dopředu omluvil.
0: Já jsem se dopředu omluvil. Ne, jsou to opravdu vtipy. I třeba basista, Basa, znáš ten, hraje rocková kapela, že jo, kytarista se dívá dopředu, říká, to je docela pěkná, tady ta faninka, no bubeník taky, jo, a basista... G-G-G-G-C-C-C-G-G-G-G-D-D-D-D. No nic.
2: Jany, si znáte, jak ten bubeník
1: <A jej.
2: s basákem skočí z mostu
0: ne.
2: A padají a konečně spolu.
0: Takhle. Taky jsem teď violista hraje prostě precizně, že jo, se vynikajícím způsobem vždycky zahraje. Ale všimli si jeho kolegové, že se předtím vždycky podívá do futrálu, kde má něco napsáno. Říká, Jirko, ty, co tam máš? No, to ti nemůžu říct. No počkej, ty pak ale hraješ úplně špičkově, takové, je to fakt perfektní. Jsou to solová, krásné kadence. Ne, ti to nemůžu říct. Tak mu tajně ukradnou ten futrál, podívej se tam. A tam je na tom papíru napsáno. Viola do levé ruky, smyčec do pravé.
1: Tyjo, to
0: nic, to ne, nechme to, už asi,

0: Takhle jsem neviděl Vladimíra se dlouho teda smáte.
1: No.
0: Vy jste nositel krásných vtipů, že pravidelně.
2: Ale já, mám takový dětský trapnej. No, je rozdíl mezi stíhačkou a trumpetistou. Asi 3 decibely.
0: Takhle, já bych se měl opravdu přiznat, protože podle mě mého spolužáka, který se jmenoval Ferry Bauer, museli z konzervatoře buď propad nebo něco, protože my jsme mu na internátu zakázali cvičit. Prostě nebudeš tady troubit, protože ta trumpeta to je...
2: To jste mu zkazili kariéru.
0: Ano, úplně vlastně. Jsme mu zkazili kariéru, to se nedá. Že?
2: Ale pojďme se vrátit k tomu banjo, ty to určitě budeš vědět, protože Vladimír mi neporadil, pač přestal hrát na banjo v 10 letech, ale ano. Je to těžký se naučit hrát na banjo? Těžší než na kytaru? Pro mě laika.
0: To ne, těžší než, ne, kytara je nejtěžší nástroj obecně, to se ví. Jestli chceš hrát koncertním způsobem.
2: No určitě, jako Štěpán Rak. To, tak na housle se už mě rostou.
0: Na kytaru se v životě nenaučíš. Myslím, co se týče tónu, jo, mm-hmm. toho klasického tónu. Ale banjo, podle toho, jestli zvolíš čtyřstrunné, pětistrunné nebo šestistrunné. Šestistrunné to děláš maha,
2: maha. Já bych nešetřil, abych šel do šestistrunky určitě.
0: No tak to se naučíš za den.
2: Že jo, viď?
0: Jo.
2: To vyhodí do zvokna možná.
0: Ne, to se hraje jak na kytaru, takže nic, to tě nezajímá. Ale to čtyřstrunné, respektive pětistrunné, musíš si koupit prstínky, to je první věc.
2: Jako náprstky, myslíš?
0: Ne.
2: Prstínky?
0: Tak hraj na valchu. Tak se hraje náprstkem.
2: No, klidně. No. Počkej, neříkej mě, že nebo kytara je nejtěžší nástroj. Je. Ty bicí, ty to víme sami, tam musí levá noha dělat něco jiného než pravá, a levá ruka něco jiného než pravá ruka.
0: No, ale
2: tam ty hemisféry dostanou pěkně zabrat.
0: To máš pravdu, ale stačí to umět.
2: No to mě nemusíš říkat samozřejmě.
0: To mě nemusíš říkat.
3: Tak, je to jednoduchý.
0: Tři muzika, tři bubeníci se tady sešli. No,
2: PZI?
0: Přehlídka zbytečných informací, to máme naše. Ale, aby
3: tak
0: to
3: jsem rád, že se toho mohl zúčastnit.
0: Teď už vidíte.
2: Vítejte v klubu.
0: Takže Vladimír Kroc a pořád, jak to vidí, pokračuje po nás. Hezký den.
3: Těším se.
0: Malou poutávku.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Dobrý den.
1: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Nehrotí tu situaci příliš?
0: Jak to vidí?
1: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
2: Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes biochemik profesor Tomáš Zima, bývalý rektor Karlovy univerzity. Dobrý den.
3: Dobré ráno vám i posluchačům.
2: Potřebujeme nový vysokoškolský zákon, jak by se mělo změnit řízení univerzit, jak bude zachována jejich autonomie. Kolik přidá ministerstvo školství na vzdělávací činnost a k čemu má být nová super nemocnice v Praze? Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Potřebujeme nový vysokoškolský zákon?
3: Já si myslím, že určitě potřebujeme nový zákon nebo dramatickou novelu, a to už je možná lepší udělat nový zákon, protože svět se mění, mění se samozřejmě i výzvy, které před vědou vzděláváním jsou. Ten vysokoškolský zákon už má dlouhou tradici. Byla vlastně velká novela kolem roku 2018, na které jsem se jako rektor spolu s kolegou Beckem podíleli, která vlastně zavedla institucionální akreditaci, upravila některé procesy, a týkala se spíš této oblasti. Pak byla taková novela, jak se tomu říkalo, Lex Plaga o Národním akreditačním úřadu a jeho transformaci, která byla zaměřena na tuto oblast a na úpravu PhD studia. Takže si myslím, že když vznikne nový zákon, že je potřebný a je třeba o tom, bych řekl, seriózně diskutovat.
2: Což se děje, k tomu se dostaneme. Ministerstvo chce změnit systém řízení vysokých škol. Jak?
3: Tak v tuto fázi vlastně jsou dokumenty pro fokusní skupiny, kde jsou zástupci České konference rektorů, Rady vysokých škol, zástupci ministerstva, odborníci na různé oblasti, jako je financování vysokých škol, systém toho vzdělávacího procesu, otázka kvalifikačního růstu a samozřejmě i toho řízení. A ta problematika řízení těch vysokých škol se asi diskutuje nejvíce a bude to asi, bych řekl, takové nejožehavější téma, protože ten návrh, který se diskutuje, já říkám, je to věc, kdy pan ministr říká, že jsme v procesu diskuse, kdy se přijímají připomínky z různých stran a určitě tam budou nějaké modifikace, tak jsme de facto v první fázi a to řízení současné vysokých škol je, že někdo má odpovědnost, někdo někoho úkoluje, není to úplně, bych řekl, z hlediska toho řízení někdy jednoduché a myslím, že příběhy odvolávání rektora, odvolávání někdy děkanů, nebo tyto procesy sami ukazují ten problém, některé ty řízení končí u nejvyššího správního soudu, takže ty mechanismy nejsou nastavené. Na druhé straně to, o co asi nejvíce v tuto chvíli obává akademická obec, jsou akademické svobody, ale otázka je, co to je, ale spíše, aby do těch vysokých škol, aby jim zůstala autonomie v té oblasti, bych řekl, vědecké, pedagogické, aby to byly místa svobodné diskuse, aby tam, bych řekl, vliv politiků, ať jsou jakýmikoliv dobrými úmysly, když budu optimista, do toho co nejméně zasahovali. A Tam bude asi ta diskuse největší o roli akademických senátů, které z mého pohledu musí být velmi silnou a jasnou pojistkou i třeba z hlediska volby rektora, z hlediska prostě těch klíčových procesů na těch vysokých školách.
2: Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO je ten proces přípravy nového zákona otevřený a transparentní. Vidíte v tom návrhu vysokoškolského zákona pojistky a brzdy, které vylučují politický vliv na fungování škol nebo omezení akademických svobod, jak o tom mluví minister Plaga?
3: Tak teď říkám, jsou to fokusní skupiny, jsou to, dejme tomu, řekněme, různý počet stran dokumenty, za kterými nějaká analýza ze zahraničí, která ukazuje, a volba rektora někde probíhá profesorským sborem, sborem, který je složen ze zástupů třeba toho veřejného sektoru, ať je to třeba město, kraj, významní stakeholders, profesorský sbor, zástupci zaměstnanců, zástupci studentů, takže těch modelů je celá řada. Bude tady diskuse o vlastně té radě, která by měla být transformovaná z té správní rady, což je dnes správní rada vysokých škol, má zejména vlastně finálně schvaluje rozpočet, právní úkony té univerzity a je třeba říci, a je to správně, že v té správní radě zasedají třeba i politické osobnosti. Říkám, já sám jsem navrhl tehdejším ministrům školství do té správní rady třeba pana Radka Vondráčka z ANO, paní magistru Janu Černochovou, že, která třeba byla mnoholetou starostkou na Praze 2 a velmi dobře zná vlastně chod, bych řekl, vysokých škol a fakult, které na Praze 2 sídlí, kde jsme komunikovali. Takže ten vliv samozřejmě musí ta vysoká škola komunikovat. Přece nemůže to být uzavřená věž, která nebude komunikovat s městem, nebude komunikovat se státem. To je přece nesmysl. Ale musí ten počet bych byl vyvážený oproti třeba se odborníkům z té praxe. Byli tam zástup třeba některých velkých poradenských firm, velkých bank, ale samozřejmě také osobnosti, bych řekl, toho veřejného života, třeba z neziskových oblastí a podobně, aby to bylo pestré.
2: V minulém týdnu o strategickém řízení vysokých škol a modelech jejich financování diskutovali na společném jednání v Praze rektoři českých a taky slovenských škol. Jaké zkušenosti ze Slovenska by nám mohly být inspirací?
3: Tak na Slovensku vyšel nový vysokoškolský zákon, který samozřejmě od té původní myšlenky se také transformoval. Je to otázka třeba funkčních míst profesorů, u kterých se hovoří. Tady zase je otevřená otázka třeba, jak vlastně vy musíte, když toho někoho ustavíte na to funkční místo profesora, tak vlastně někdo musí prozkoumat tu, vlastně, že to naplňuje. Jo, a teďka necháme to na nějakou konkurzní komisi, kterou bude mít jmenovat ten děkan. Úroveň bude různá. Já si třeba myslím, že ty místa, když budou funkční, tak by to třeba měla rozhodovat ta vědecká rada univerzita. Nemusí už teda rozhodovat prezident, jako je to dnes, a třeba jenom rektor. Samozřejmě zase je to určitá vazba toho státu, že i ten stát vlastně potvrzuje toho profesora prostřednictvím ministra školství a prezidenta. Je to takové, jako by řekli, vyjádření úcty k tomu vzdělávání a vztahu, že se jedná opravdu o významnou osobnost daného oboru. A ty počty nejsou dramatické. Nedávno proběhlo jmenování profesorů, byl jich za půl roku v České republice asi 95, takže oni to nejsou, takže to dejme tomu 200 osob za rok, takže to nejsou žádné tisícovky. A ten mechanismus je třeba v některých zemích také zachován. V některých místech je to čistě vlastně to státní úředník, třeba ve Francii a podobně. Takže zase jsou to modely, které budou. A i třeba k té radě, ještě když bych zmínil, tak v tom návrhu ministra Plagy se určitě budou dotahovat právě ty pojistky a z hlediska toho vybalancování. A tam je ten návrh 9, ale bude se asi diskutovat, že tam bude nějaké rozmezí. Jistě třeba 9 lidí pro menší nebo střední univerzitu je něco jiného, než třeba pro velké univerzity typu Karlova, ČVUT, kde prostě Masarykova univerzita, kde třeba ten sbor by měl být 15 členy, takže nějaké takové věci budou určitě k diskusi a budou se diskutovat.
2: Ministerstvo školství chce na příští rok pro vysoké školy na vzdělávací činnost meziročně 4 miliardy korun navíc. Bude to stačit vzhledem k růstu počtu studentů v souvislosti se silnými populačními ročníky?
3: Tak peníze nikdy nestačí, tak já pamatuji z dob minulých, kdy pan ministr Plaga byl ještě náměstkem pro vysoké školy, poté ministrem, že jsme vlastně vedli vždycky jednání o navyšování těch počtů, těch financí na tu vzdělávací činnost. Tady je samozřejmě i otázka, jsou různé programy pro obory, kde je nedostatek, lékaři, učitelé, zdravotní sestry a podobně, takže a obecně samozřejmě ty náklady v té společnosti rostou, takže asi zjistím, ty čtyři, když to dopadne, že budou 4 miliardy, bude to hezké, ale bylo by potřeba samozřejmě těch miliard mnohem více, když budeme porovnávat vlastně procento HDP, které jde na vysoké školy v České republice a v některých těch silných zemích, tak máme co dohánět.
2: Co je kontraktové financování?
3: Kontraktové financování, to je věc, o které se diskutovalo už v minulosti. Je to vlastně, dalo by se říct, nějaká smlouva mezi státem a vysokou školou, kde se vydefinuje třeba určitý počet studentů, které ta škola má jaksi vychovat a za to dostane zaplaceno, když to řeknu obecně, je to vlastně dohoda. Stát si objedná, když to přeženu, si objedná 1500 lékařů, tolik učitelů, tolik v humanitních oborech, tolik, a samozřejmě já to přeháním, ale něco v tomto duchu a za to my vám dáme tolikle finančních prostředků a zase je to jenom vzdělávací činnost. Musíme brát, že jsou tam řada obslužných činností, jako jsou tam třeba přístup do mezinárodních databází, účast v různých konzorcích a podobně, samozřejmě institucionální financování vědy, projektové financování vědy, takže je to nějaký vlastně vztah, závazek obou stran. My vám zaplatíme a garantujeme vám tuto částku třeba s nějakým růstem o inflaci nebo určitou investicí do některých celků, takže určitě o tom se bude také diskutovat, ale myslím, že tady je to spíš na doladění těch formulací a podobně, protože to jsou věci, o kterých se hovoří už dlouho.
2: Mimochodem, rektoři na tom společném setkání podpořili nezávislé a předvídatelné financování veřejnoprávních médií. Rektorka Akademie muzických umění v Praze Ingeborg Radovžádná řekla, pro vysoké školy, pro vědu a vzdělávání jsou veřejnoprávní média skutečně nezastupitelnou součástí a jsou pro nás životně důležitá. To byste podpořil?
3: Tak samozřejmě média musí být svobodná, musí svobodně informovat. To, co samozřejmě někdy vidím a říkám, jezdím velmi často po světě v mé roli prezidenta Evropské federace laboratorní medicíny, takže samozřejmě v Čechách moc nestíhám, ale v zahraničí, když prostě člověk pak je večer sám na pokoji, tak si podívám na německé zprávy BBC, CNN, Fox, abych si udělal obrázek. Někdy mám trošku pocit, že ten vybalancovaný pohled na ten problém v některých médiích občas chybí. Je to takový, bych řekl, pohled spíš toho redaktora nebo řekneme nějakého mainstreamu, takže myslím, že někde by to mělo být vybalancováno, ale to je spíš otázka managementu těch médií než státu, který by do toho měl zasahovat. A když samozřejmě tady debata o těch poplacích, já si myslím, že stát má mnohem silnější nástroje, kterými může ty média už nyní ovlivnit i bez toho, jestli budou poplatky nebo financování ze státního rozpočtu, což se řada lidí třeba neuvědomuje.
2: Profesor Tomáš Zima je dnes naším hostem.
1: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
2: Jak se díváte na uvažovaný projekt nové moderní, říká se supernemocnice v Praze?
3: Tak já tento projekt velmi podporuji, protože je mi někdy líto, když navštívím univerzitní města v Rakousku, ve Skandinávii, v Holandsku, v Německu, ve Španělsku a vidíte tam krásné moderní nemocnice, které byly postaveny v posledních 10-15 letech. V Praze vlastně je moderní vybudován IKEM, ale IKEM je, bych řekl, velmi specializované zařízení s relativně nízkou kapacitou, asi 300, myslím, asi je tam 300-350 lůžek, nevím přesně, ale je to fokusované na kardioprogram, transplantace špičkové světové úrovně. Motol, tam byla dostavba vlastně toho dětského pavilonu, bude ten modrý pavilon, to už jsou zase desetiletí. Takže Praha by si určitě zasloužila novou moderní nemocnici, když se jdete podívat Thomayerova nemocnice, Bulovka, Vinohrady, Karlovo náměstí, vevnitř jo, na Karláku se dělá špičková medicína, ale jinde, ale prostě to zázemí není úplně tak dobré, takže vybudovat novou, moderní, univerzitní nemocnici s kapacitou 1000-1300 lůžek, kam se ty kapacity z některých úplně, z některých třeba částečně přesunou, je věc velmi dobrá. Myslím si, že když se jaksi síly spojí, tak myslím si, že třeba do deseti let by mohla stát.
2: Ředitel nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch nám řekl, že bude prosazovat její vybudování v centru Prahy, konkrétně na Vinohradech, kde je k dispozici volný pozemek. Vidíte nějaké výhody u variant Letňany, která prý stále zůstává ve hře?
3: Víte, tak tady už zhruba 3/4 roku diskutujeme, kde to bude, jak to bude velké. Na Královských Vinohradech je pozemek, je tam pokud tím z minulosti stavební povolení na výstavbu monobloku. Nevím úplně kapacitně, kolik se tam těch lůžek může vejít, ale myslím, že to budou spíše vyšší stovky, ale určitě by to nepokrylo asi tu potřebu, ale pak je třeba říci, jak dramaticky opravit Bulovku, Vinohrady, Tomajerovu nemocnici, Karlovo náměstí, protože ty budovy jsou doopravdy staré a investice, které tam jsou do těch budov, musí v řádech jako... když to sečteme, vyšší desítek miliard korun. A to je třeba rozhodnout. Když se rozhodne, vybudujeme prostě jeden monoblok s nějakou kapacitou na Královských Vinohradech, kde je tedy pozemek, opravíme tady objekty na Karlově náměstí, v areálu porodnice, v areálu nemocnice, jako když někdo přijde na psychiatrickou kliniku, je tady priorita psychiatrické péče na psychiatrické klinice na Karlově náměstí, kde se špičková péče na světové úrovni jsou prostě občas pokoje o 12 lidech. A to je zase investice, aby se to opravilo, zmodernizovalo, dovybudovalo, ale to někdo musí prostě rozhodnout a ne, jako říkám, už se tady moc dlouho, jako bych řekl, na můj vkus diskutuje, jestli se má jako něco rychle zrealizovat a postavit, když řeknu třeba ta nová nemocnice v horizontu 10 let, tady možná je výhoda, že už je stavební povolení, že už by se jenom upravoval projekt, tak by měly prostě nějaká rozhodnutí padnout v relativně brzké době a dnes i vím, že na dané téma se bude diskutovat v poslanecké sněmovně.
2: A měla by se na nové nemocnici nějakým způsobem podílet armáda?
3: Tak to je samozřejmě otázka. Já si se domnívám, že ty zdravotnická zařízení by samozřejmě měly mít některé části, když bych řekl, připravené pro... A nemám rád slovo válečné, tady se všichni chystají na válku, ale vlastně nikdo neví, jak ta válka vypadá. Jako všichni si to představí, že se budou dívat v televizi a bude se pracovat joystickem, jako to je úplně něco jiného. Takže určitě ta nemocnice by měla být schopna ve velmi rychlé době na, když to řeknu třeba na hromadná neštěstí nebo na nějaké útoky, tady se můžeme třeba poučit v Izraeli, kde doopravdy krásná nemocnice, která je fakultně ve velmi krátké době schopna prostě přijímat desítky zraněných lidí, jo, a to si myslím, že ta nemocnice by měla mít, pak je to samozřejmě otázka traumatologie, to je to nějaké péče, ale vlastně ta nemocnice válečná, vojenská se samozřejmě v těch oborech určitým způsobem malinko liší, ale prostě nemoc je stejná, takže nějaký ten vliv určitě přípravy na tu, mám radši slovo, krizovou připravenost by tam v té nemocnici určitě mělo být zakomponováno.
2: A souhlasíte s tím, že by v budoucnu mělo ubývat akutních lůžek a přibývat lůžek následné péče?
3: Tak to určitě ano, já bych spíše řekl, je to redistribuce těch lůžek a je potřeba samozřejmě ty pacienty, když to řeknu, vy jste zaléčen, máte nějakou nastavenou léčbu, už nepotřebujete, bych řekl, tu urgentní péči, aby vás 3x denně viděl lékař, ale třeba 1x denně, tak samozřejmě by bylo vhodné, a teď nemluvím prostě o stave, kdy ti pacienti jsou dlouhodobě nemocní, seniori, kdy samozřejmě společnost stárne, tak těchto lůžek je velký nedostatek. A samozřejmě cena toho lůžka, té ošetřovatelské následné péče, je úplně jiná než na akutním lůžku v klinice fakultní nemocnice.
2: Mluvíme s profesorem Tomášem Zimou.
1: Jak to vidí Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
2: Vědci ve Španělsku vyvinuli nový postup léčby, který by mohl způsobit revoluci v léčbě rakoviny slinivky břišní. Co je trojkombinační terapie?
3: Tak trojkombinační terapie je jedna z věcí, která samozřejmě může sloužit k rozvoji teda k lepšímu vlastně zachycení, kde ten nádor má různé fáze, různá stádia, čím použijete více kombinací ovlivnění těch metabolických drah nebo genetických drah, nebo regulačních drah, ne genetických, regulačních drah, tak samozřejmě tím ta léčba je účinnější. To, co teďka bych řekl, hýbe světem a bylo to před vlastně 14 dny, takový bych řekl highlight a zlatý bod amerického kongresu klinické onkologie ASCO v Chicagu, je vlastně oznámení výsledků třetí fáze studie molekuly daraxorasib, který v té třetí fázi dvojnásobně prodloužil dobu přežití. Je to vlastně látka, která působí na dráhu KRAS, což je ta rodina genů RAS, ovlivňuje růst buněk. A zhruba v 90% těch nádorů pankreatu právě má mutace tohoto genu a ten lék nebo ta účinná molekula, abych byl přesný, ovlivňuje, vlastně působí na více těch mutací, což je účinné, takže tady jsou všichni vlastně nadšení, bude to prodloužení, jako když ze 4 měsíců jdete v mediánu na 7 měsíců, celkově z 6 měsíců na 13, tak samozřejmě ta naděje je pro další léčbu. FDA teďka povoluje vlastně podávání u vybraných selektovaných skupin pacientů u toho duktálního adenokarcinomu pankreatu velmi, velmi rychle. To povolení probylo během několika dní a uvidíme, zda ty data se naplní a je to takové, bych řekl, světlo na konci tunelu u nádoru, který má velmi špatnou vlastně prognózu. On ji má špatnou proto, že se na ten nádor přijde velmi pozdě. Vlastně nemáme pořád, a takový nestor české gastroenterologie, profesor Fritsch, když byl oceněn k svému významnému životnímu jubileu na Univerzitě Karlově, tak řekl, že 50 let se věnuje karcinomu pankreatu a nic se vlastně nezměnil. Protože vy většinou se na ten nádor přijde, kdy pacient se žloutne, což už znamená obstrukci vlastně žlučových cest a většinou jsou to třetí, čtvrtá stádia.
2: Co to znamená to čtvrté stádium? Protože 60% případů je právě zachyceno až takto pozdě.
3: Tak to jsou samozřejmě lymfatické uzeny, vzdálené metastázy, pokročilý nádor, vlastně inoperabilní, tam se samozřejmě může dávat nějaká agresivní terapie, někdy pak se v řadě případů už je jenom paliativní léčba, takže bohužel na to se přichází velmi pozdě. Jedna z nadějí je, tady je projekt Lipidika, vlastně změn spektrum lipidů, na což přišli kolegové na univerzitě v Pardubicích, kolega Holčapek a ten tým, a je tady vlastně testování a běží na několika centrech v České republice studie, která vlastně komparuje změnu těho spektra lipidů s nálezy na magnetické rezonanci, ultrasonografii. Ty data zatím vypadají slibně, protože si vezměte, že byste odebral aby třeba u těch rizikových skupin, což je třeba pacienti s cukrovkou, že, kterých je hodně, kde se ta incidence té rakoviny pankreatu je vyšší, byste chodil třeba jednou za rok na odběr krve a ta by řekla, hlejte, tady je změna spektra lipidů, magnetická rezonance, malý nález, operace a samozřejmě ta prognoza je úplně někde jinde. Takže hledá se na celém světě vlastně marker, který by byl pro tu širší společnost, protože samozřejmě nemůžeme vyšetřit rizikového diabetika, zase to nejsou všichni magnetickou rezonanci, že to ani ekonomicky, ani technicky to není zvládnout.
2: Ročně se u nás objeví asi 2500 nových pacientů a ve výskytu této nemoci je Česko čtvrté nejhorší v Evropské unii. Máte proto nějaké vysvětlení?
3: Tak ono samozřejmě ty incidence těchto nádorů určitým způsobem stoupají. Tak je to samozřejmě výskyt cukrovky, ale to je zase globální záležitost. Řada kolegů, tak bych řekl, v kuloárech diskutuje otázku samozřejmě stravovacích návyků, kvality potravin, protože všechny potraviny vyhovují té normě, ale ono, když se na vás prostě řeknu nějaký jogurt či maso nebo párek jako směje při pokojové teplotě 14 dní, tak ta chemie prostě v tom párku nebo v té potravině, abych byl třeba obecný, je. a pak si je dostane to zpracovávání potravin, kdy máte už vlastně to jídlo, si můžete, máte o měsíc někde pod nějakou třeba dusíkovou atmosféru, pak si ho ohřejete, tam něco je, zkuste si dát, jak bych řekl, koupenou svíčkovou, takto upravenou, ta vám vydrží, zkuste si dát do ledničky svíčkovou, kterou uvaříte, nevydrží vám tak dlouho, takže je to prostě přidávání různých konzervantů a látek do potravin. A mohou to být třeba nějaké bagety, které dlouho vydrží a podobně. A tam může být třeba nějaká ta kumulující dávka, ale to jsou takové, bych řekl, spekulace, protože vlastně studie nutrice, kdo bude 20 let nebo 10 let vyplňovat, co kde jí, v jaké kvalitě, prostě to je nerealizovatelné pro ty data. Samozřejmě jsou tam rizikové genetické mutace, které se vyšetřují, kdy je samozřejmě určitá skupina pacientů nebo osob v zvýšeném riziku, kde jsou screeningové programy speciální, třeba když je častý výskyt rakoviny, dělá se genetický panel a tam se může říct, vy jste v riziku rakoviny, vy musíte mít nějaké pravidelnější sledování třeba tou magnetickou rezonancí. To samozřejmě je možné.
4: Než se rozloučím, už jenom krátce, začátkem července vás čeká životní jubileum. Jak se ho chystáte oslavit?
3: Tak chystám se oslavit s kolegy a s kolegy, přáteli a s rodinou, takže bude to přesně na den, kdy jsem se narodil. A doufám, že se šťastně vrátím, protože kolega, kterého znám 20 let, dělá konferenci v Kanadě, takovou spíš nechci říkat rozlučkou, ale jsme přátelé, vydali jsme ji spolu jsme editovali knihu o etice v biomedicíně, takže jedu na asi 3 dny do Montrealu a mám tam 24 hodin rezervu, tak věřím, že přiletím, nebudu distančně připojen z Montrealu nebo někde z cesty, ale mám tam rezervu 24 hodin, tak doufám, že Air Canada poletí a z Německa už bych došel.
4: Takže šťastný návrat a samozřejmě krásné narozeniny.
3: Děkuji.
4: Biochemik profesor Tomáš Zima, bývalý rektor Karlovy univerzity, byl hostem pořadu Jak to vidí. Díky, naschledanou.
3: Taky děkuji vám a přeju vám krásný den, vám i posluchačům.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód 2.15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
3: Bylo 9 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Status studenta mají absolventi středních škol až do 31. srpna. Existují ale výjimky, kdy za ně stát pojištění neplatí. Pražský zastupitel Adam Scheinherr pokračuje u soudu ve svědecké výpovědi v kauze Dozimetr. Počasí bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 19 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Studenti by si měli při zajišťování letních brigád dávat pozor i na to, kolik si vydělají. Za absolventy středních škol totiž platí zdravotní pojištění stát až do 31. srpna, ale jejich příjem nesmí překročit finanční limit. Ten je u dohod o provedení práce 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce. Pokud absolventi nepokračují na vysokou školu a nenastoupí do zaměstnání, musí si zdravotní pojištění hradit a zároveň to nahlásit své zdravotní pojišťovně, jinak hrozí pokuty. Sociální pojištění naopak není povinné pro všechny, říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
6: Pokud nebude absolvent zaměstnaný, nemá ze zákona povinnost platit sociální pojištění a proto za jeho neplacení žádné sankce nehrozí. Zde je však třeba si uvědomit, že neúčastí na sociálním pojištění se nezapočítávají odpracované roky pro budoucí důchod. Nevzniká nárok na nemocenskou, na ošetřovné nebo peněžitou pomoc v mateřství.
5: Status studenta ztrácejí i ti absolventi, kteří začnou po absolvování střední školy podnikat. Pražský zastupitel Adam Scheinherr ze Sdružení Praha sobě dnes bude druhým dnem vypovídat v kauze Dozimetr. Ta se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherrovo trestní oznámení kauzu na jaře 2020 otevřelo. Zítra bude u soudu mluvit bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a v pátek bude vypovídat Martin Dvořák, bývalý ředitel pražského podniku. Obžalobě v kauze čelí bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnik Michal Redl. Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Českého rozhlasu někteří Filipinci, kteří chtějí pracovat v Česku. Investigativní tým vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat aspoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní, říká jeho mluvčí Richard Kolibač.
7: Pokud se týká vámi popisovaných praktik, tedy nucení podepsat k pracovní smlouvě také dohodu o uznání dluhu ve výši 100 000 korun, pokud se rozhodnou odejít dřív než za 2 roky, tak tyto mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
5: Mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková napsala, že rezort případ předá policii i inspekci práce. Komáři v Česku už začaly být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na naše území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich zatím obávat nemusíme.
8: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
9: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
5: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10.
4: Doprava.
5: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 174 začíná kolona, pokračuje nesouvislé do omezení v Brně. Osobními auty je to zhruba na půl hodiny. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zůstává kolona ze 4. kilometru, zdrží vás asi 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Jesenici z 1. kilometru po pojíždí kolona k Ořechu vás zdrží kolem 25 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už 2 na 2.
4: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, kteří vám i dnes téměř 5 minut po 9. hodině přejí hezké dopoledne. Vydáme se spolu do vesmíru.
10: Je to tak, vedle Vladimíra Remka vypadá to velmi nadějně. Budeme mít brzy dalšího českého kosmonauta. Vy už jste o tom možná zaslechli, ale v každém případě ten příběh takřka neuvěřitelný a rozhodně úžasný, který za chviličku připomeneme, nás inspiroval k tomu, o čem bychom si s vámi dnes rádi popovídali.
4: A můžeme to jenom lehce naznačit, budeme se bavit o životních metách, tak o nich můžete začít tedy o těch svých přemýšlet možná právě teď. No a přidáme taky nějaké povídání o ponožkách.
10: Bude to drobnost a nebude to jenom o těch našich ponožkách, které rozdáváme a které, nebo alespoň jeden pár určitě dostane i tentokrát někdo z vás.
4: Tak taková bude samozřejmě i s vaším přičiněním první společná hodina, těšíme se na vše a přejeme hezké dopoledne z dvojky.
11: Český rozhlas 2.
12: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Mission Impossible se zpívalo v téhleté písničce, to byla Helena Zeťová. No, jedna taková mise, ovšem uskutečnitelná, je tak říkajíc na spadnutí. Let českého armádního pilota Aleše Svobody do vesmíru se totiž patrně opravdu uskuteční. A to, vypadá to zatím, v druhé půlce příštího roku.
3: Svoboda by při něm měl dokonce pilotovat kosmickou loď Dragon americké společnosti SpaceX, kterou na oběžnou dráhu Země vynese raketa Falcon 9.
2: Je to důležité, to pilotování, protože to je vedle velitele celé té expedice jedna z nejdůležitějších položek nebo úloh, které člověk kosmonaut může získat. Na palubě rakety bude čtyřčlenná posádka, z ní jsou zatím známy dva členové, je to právě velitel. No a už zmíněný Aleš Svoboda, ten bude pilotem a také vědeckým specialistou.
3: S kolegy bude pobývat na mezinárodní vesmírné stanici ISS 2 týdny s tím, že na ní bude plnit výzkumné úkoly, co se pod tím představit. Tak to v rámci jednoho rozhovoru zjistíme už za chvíli.
2: No a když už je řeč o jednom rozhovoru, tak v jednom takovém také sám Aleš Svoboda přirovnal ten stav aktuální k hokejovému utkání a říká, jsme ve třetí třetině, vedeme o gól, ale ještě nemáme vyhráno. Což samozřejmě znamená, že ačkoliv je ta jistota téměř 100%, tak stát se pochopitelně může kdykoliv, cokoliv na té cestě ještě k tomu letu samotnému, takže je to na nějakých 99,98%.
3: No a nutno podotknout, že to je neskutečný úspěch, protože na začátku právě armádního pilota Aleše Svobodu na pozici záložního astronauta vybrali v roce 2022 a on uspěl v neuvěřitelné konkurenci. Bylo tam 22 tisíc kandidátů.
2: Klobouk dolů a držíme palce. Věříme, že to všechno dobře dopadne a jisté je, že a ono k němu dojde, ale i kdyby k tomu letu nakonec nedošlo, tak teď už je to rozhodně splnění nějaké životní mety, nějakého bodu, nějakého cíle, který doufejme bude opravdu dovršen tím letem samotným. No a to nás dovedlo k dnešním otázkám.
3: Je to tak, my si s vámi chceme popovídat o vašich životních metách, jaké mety jste v životě měli a třeba jste je splnili, nebo které ještě máte. A co člověk musí udělat pro to, aby tu metu zkrátka nakonec splnil? Je něco, co v životě ještě chcete zažít? A co se vám už podařilo, o tom všem nám dnes prosím napište.
2: K dispozici jsou samozřejmě obvyklé cesty, to znamená SMSková i e-mailová. Ta e-mailová je dvojka@rozhlas.cz a číslo pro SMSky?
3: 702 222 220.
2: Jaká je vaše životní meta a jak daleko nebo blízko jste k jejímu dosažení?

0: Mluvíme o životních metách, o těch, kterých už se nám podařilo dosíci i o těch, na jejichž dosažení teprve čekáme, jak moc je k tomu třeba udělat, jak dlouho to bude trvat a jaká je ta cesta ke splnění životních met.
1: Už nám napsala naše posluchačka Papája, zvolila takovou zvláštní optiku na splnění té životní mety, ale proč ne? Asi v 10 letech jsem byla nemocná a při velké horečce se mi zdálo, že jsem paní ředitelka v místní školce, má manžela a 3 dcery. A věřte, nevěřte, všechno se splnilo, jen tu školku mi mezi tím zrušili a já jsem tedy pracovala o pár kilometrů dál. Zdraví vás Papája.
0: Těšíme se na vaše další zprávy, můžeme se zatím zastavit u toho, co říkají statistiky a výzkumy. Tak například to, že mezi nejčastější životní mety, kterých chceme dosáhnout, tak k tomu patří dobrá rodina a v ní dobré vztahy, také zdraví a vitalita nebo finanční nezávislost.
1: Také kariéra a seberealizace, to stojí na 4. příčce, tedy dosažení a uznání v oboru rozvoj vlastního talentu a nebo podnikání. No a důležitá položka, občas na ní všichni zapomínáme, zážitky a poznávání, tam patří cestování, objevování nových kultur a sbírání životních vzpomínek.
0: Velmi často se mluví také o tom, že bychom mety, ať už jaksi profesní, anebo ty, které nám udělají radost v osobním životě, že bychom jejich dosažení neměli odkládat a opravdu se o ně snažit, ať už je to cokoliv, protože když to uděláme, tak potom někdy v pozdějším věku, ke konci našeho života, můžeme litovat, že jsme jaksi prošvihli něco, co jsme prošvihnout neměli a nechtěli.
1: Je to tak a můžeme se podívat i na ty položky, pokud by vás to zajímalo. Je jeden výzkum paliativní péče, kde lidé na sklonku života nejčastěji nelitují toho, čeho nedosáhli, ale naopak toho, co v životě neudělali. Zpětně tedy 5 věcí, že neměli odvahu žít život podle sebe a místo toho žili podle očekávání ostatních, že třeba příliš tvrdě pracovali, anebo že neměli odvahu vyjádřit své pocity.
0: No a jsou tam ještě 2 položky do té pětice, že neudržovali kontakt s přáteli a že si nedovolili být šťastnější.
1: Tak, jaká je tvoje životní meta?
0: Moje životní meta je vlastně jedna z těch položek, o kterých jsme mluvili na začátku, tak samozřejmě udržet si dobré vztahy rodinné i mimorodinné je důležité a moje životní meta je vychovat z potomka slušného a samostatného jedince.
1: Vypadá to dobře.
0: Doufejme, že to vydrží.
1: Tak nám napište, jaká je ta vaše životní meta, jestli jste ji dosáhli nebo jestli ještě pracujete na jejím dosažení a možná i to, že pokud dosáhnete té životní mety, jestli si automaticky v té svojí hlavě vytvoříte nějakou další. Těšíme se na všechno.
0: Za chvíli, protože jsme se dnes odrazili od toho chystaného letu do vesmíru, letu mimo jiné českého pilota Aleše Svobody, se k tomu vrátíme s publicistou a popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek
2: 2 na 2.

0: My si dnes s vámi povídáme o tom, jaké jsou vaše životní mety a děkujeme moc, že nám o těch svých píšete. Přidala se naše posluchačka Jana. Zdravím do studia i posluchače. Vždycky jsem toužila po výškách, ale až ve svých 55 letech jsem si vytvořila partičku stejně potrefených kamarádů a vypravila se na zdolávání ferat. Několik let jsme objížděli naše i zahraniční, byly to na poslední chvíli, než se dostavily moje stařecké neduhy, tedy klouby a podobně. Letos mi bude 69 a jsem moc ráda, že jsem si tento sen mohla splnit. Podepsaná Jana.
1: Když všechno dobře dopadne, v příštím roce budeme mít ve vesmíru dalšího českého kosmonauta. A to Aleše Svobodu. Před chvílí jsme o tom mluvili a vrátíme se k tomu. V tuto chvíli s publicistou a popularizátorem kosmonautiky a také šéfredaktorem webu o kosmonautice kosmonautics.cz Dušanem Majerem. Děkujeme za váš čas a přejeme hezké dopoledne.
2: Krásný den i vám.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Pane Majere, povězte, co znamená ten chystaný let Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS pro kosmonautiku, pro Českou republiku. Nebudou se přepisovat dějiny, ale možná připisovat.
2: Tak celkově světové dějiny se tím rozhodně nepřepíší, no ale minimálně ty české kosmonautické určitě ano, protože je to skutečně velká událost, vezměte si jenom, že je to po téměř 50 letech od letu Vladimíra Remka, kdy se občan našeho státu podívá na oběžnou dráhu. Takže čekali jsme docela dlouho na tuhle tu možnost a znamená to hodně. Ty přínosy budou především ve dvou rovinách. Jednak vědecko-technologický výzkum půjde dopředu a zároveň je tam obrovský popularizační přínos, protože ten kosmonaut po návratu bude cestovat po školách, bude mít možnost mluvit s dětmi, inspirovat je a ukázat jim, že i z České republiky se můžou dostat do těch nejvyšších pater, nejenom obrazně, ale i řekněme prakticky, bude mít význam pro popularizaci studia technických oborů, které jsou složité, ale naše společnost na nich stojí. Proto je potřeba si vychovávat novou generaci, která převezme to žezlo a potáhne celou v podstatě českou ekonomiku vpřed.
1: Dušan Majer, pane Majere, já jsem včera slyšel vaše povídání na naší sesterské stanici Českém rozhlase Plus a mně se líbilo to nadšení a ten entuziasmus, ta energie, se kterou o tom hovoříte. Je to opravdu veliká událost. Povězte nám, co vlastně může asi tak teď čekat Aleše Svobodu. On určitě musel té

0: přípravě věnovat dlouhou dobu už do této chvíle, ale co se bude dít teď, jak náročné to pro něj bude?
1: Doteď Aleš prošel několikakolovým výběrem, aby se vůbec dostal do záložního oddílu astronautů Evropské kosmické agentury a poté podstoupil 3 kola základního výcviku. Ten základní výcvik má za úkol srovnat, řekněme, úroveň astronautů, kteří přicházejí z různých profesních oborů na jednu rovinu, ale teď Aleše čeká výcvik specifický pro danou misi. To znamená, bude se učit konkrétní postupy ovládání kosmické lodi Crew Dragon, ve které poletí. Bude se učit postupy třeba při evakuaci ze startovní rampy SLC-40 na floridském Cape Canaveral Space Force Station, odkud bude s velkou pravděpodobností startovat. Bude se zaměřovat už na spolupráci s jednotlivými vědeckými týmy, které připravují 13 experimentů pro jeho misi. To znamená, teď už to nebude žádné obecné povídání o tom, jak vůbec fungují lety do vesmíru, co to obnáší a tak dále, ale bude se zaměřovat na to, co bude prakticky potřebovat při tom svém letu. A ještě ke všemu, on bude pilotem mise. On nebude pouze specialistou mise, ale on bude skutečně mít za úkol tu kosmickou loď Crew Dragon pilotovat. Při příletu k mezinárodní kosmické stanici, při setkávacích operacích a také při odletu od orbitálního komplexu. To znamená, že na něj bude čekat, kromě toho všeho, co jsem doteď popsal, ještě několik stovek hodin, které jsou zaměřené specificky na výcvik pilota, protože tu kosmickou loď v podstatě ovládají 2 lidé, velitel a pilot, kteří mají mezi sebe rozdělené ty úkoly. Takže je to velmi prestižní pozice, zvlášť když si vezmeme, že takových lidí, kteří pilotovali kosmickou loď Crew Dragon, tak je na celém světě kolem 20 a z toho zatím pouze 2 jsou z Evropy. Takže skutečně velmi prestižní pozice. Většinou tuto pozici zastává americký astronaut v mnoha misích lodí Crew Dragon. V tomto případě už víme, že Aleš Svoboda poletí s francouzským kosmonautem Tomasem Pesquetem, který bude v roli velitele. Zbylí 2 členové posádky zatím nebyli oznámeni.
2: Říká publicista, popularizátor kosmonautiky, šéfredaktor webu o kosmonautice kosmonautics.cz Dušan Majer, který se s námi na dvojce právě teď povídá. Pane Majere, my se můžeme dočíst, že posádka tam bude plnit výzkumné úkoly. Co si pod tím představit? Jak to tam bude vypadat?
1: Bude to vypadat tak, že Aleš Svoboda s sebou přiveze 13 vědeckých experimentů, které už teď několik měsíců jsou připravovány na různých místech České republiky. Podílejí se na nich vysoké školy, výzkumné ústavy Akademie věd, anebo i soukromé firmy. Ty experimenty poté v běhu těch přibližně 14 dnů, kdy bude pobývat na Mezinárodní kosmické stanici, provede. Některé jsou časově náročnější, některé se dají uskutečnit rychleji. Nazbírá data, vrátí se na Zemi, kde poté proběhne jejich vyhodnocení.
0: No, nás těší, že jsme o tom s vámi mohli mluvit, přeci jenom stručně na závěr. Myslím, že jsem nikde nezaznamenal, jak vlastně ta mise má být dlouhá. Budou to dny, týdny, měsíce?
1: Pokud se nic nepokazí, mělo by to být něco kolem 14 dnů, přičemž o pár dnů se to třeba může prodloužit. Tak tomu bylo i u těch předchozích misí, ale samozřejmě plán je přibližně 2 týdny.
2: Děkujeme za všechny informace, publicista, popularizátor kosmonautiky, šéfredaktor webu o kosmonautice kosmonautics.cz Dušan Majer společně s námi v povídání na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Ať se vám daří a děkujeme za to setkání.
1: Já děkuji za pozvání a mějte se krásně.
0: Hezký den.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Možná se nepodíváme rovnou do vesmíru, jak jsme o tom před chvílí mluvili, ale člověk může mít i jaksi nižší cíle dosažení svých životních met. O tom si dnes povídáme, vy nám hojně píšete. Připojil se i Jirka, ano, Jirka se možná připojil, ale toho teď číst nebudu.
1: Protože, co to do tebe vělo?
0: Nevím, ale před sebou mám e-mail od Radka z Chlumu u Třeboně. Dosáhl jsem mety, kterou jsem si nepředsevzal. Před lety jsem měl úraz a od té doby jsem si uvědomil, že nemá smysl se hnát za hloupostmi. Teď vnímám drobné každodenní radosti a to mi dává větší smysl. O tom píše Radek. Děkujeme.
1: Napsala nám také Silvie. Dobrý den, od základní školy jsem věděla, že chci vystudovat vysokou školu. Bohužel minulý režim byl proti, takže na vysokou jsem se dostala až po revoluci, na 6. pokus. Promovala jsem ve svých 43 letech a ten pocit, když při promoci hráli Gaudiamus, je dosud nezapomenutelný. Napsala nám Silvie. To věřím.
0: My vám, kteří si občas jen tak pro sebe, pro zábavu, pro legraci zabásníte, teď nabízíme dosažení jedné takové opravdu droboučké mety a ta výzva bude platit jenom pár minut.
1: No ano, ano, možná to není tak jednoduchý úkol na říkanku anebo báseň.
0: To vůbec ne.
1: Ano,
0: to vůbec ne.
1: Bez bych nepodceňovala v dovednostech naše posluchače. Jestli si s námi chcete zahrát a víme, že vás ty rýmovačky baví, tak i dnes společně s námi můžete rýmovat. Tak tedy, slova pro dnešní den a poprosíme vás, abyste nějaký ten verš, nějakou tu rýmovačku, nějakou malou básničku vymysleli právě teď a taky nám ji poslali na číslo 702-222-220 nebo dvojka@rozhlas.cz. No a teď ta zmíněná slova. Je jich samozřejmě i dnes 5.
0: Tak a to jsou slova, která je třeba do té říkanky použít. Pršet, léto, hodinky, holinky, pes. Pršet, léto, hodinky, holinky, pes. Mě ta sada připomíná ty hodinky a holinky mi připomněly jako láska, páska, praská a podobně.
1: Ano, tak nějak se to může veršovat i v tomto smyslu.
0: To se říká, že opleteš si hodinky s holinkama.
1: Ano, to je pravda. Možná proto mě to napadlo.
0: Pršet, léto, hodinky, holinky, pes. Těšíme se.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
5: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
6: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
4: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
6: Regina,
5: Jakub.
7: Socher slaví 100 let.
8: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.

0: O svých životních metách nám napsal i Daniel. Tady je, že je mu 13 let, Dané, jak to, že nejsi ve škole, píše nám. Krásný den mezi mé.
1: A už je pohoda červnová.
0: Ano. Zatím nedosažené mezníky patří především začít provozovat komplexy s apartmány, píše. A další služby s tím spojené, které bych chtěl jako takový koníček. Mým snem je taky vyzkoušet si roli zprávaře nebo redaktora v rádiu a v televizi, což se mi částečně splnilo. Účasti v soutěži Reportéři na startu. No a úplně miluji cestování po Evropě. Takže v budoucnu bych rád objevoval města a přírodní památky našeho kontinentu, napsal Daniel, 13-letý. To jsou mety, to je hezký.
1: To jsou mety úžasné a ještě mě fascinuje, že tam není napsáno, co by jako bylo tou hlavní cestou Danielova života, když provozování komplexů s apartmány a dalšími službami s tím spojenými by byl koníček.
0: Ano, já si myslím, že to je hezké, když je práce tvým koníčkem, to je potom takové mnohem jako příjemnější.
1: A nebo tak, možná by to bylo propojeno, protože
0: ale je to hezké, je to hezké. Ve 13.
1: V každém případě držíme palce, ať to dobře dopadne.
0: Je to tak, no a nám už začínají chodit rýmovačky a básničky, možná jste přišli k těm rozhlasovým přijímačům právě až teď, tak jenom zopakujem, že i dnes s námi můžete rýmovat a trochu si zahrát pro jednoho z vás ponožky, dvou na dvojce, které se jmenují Šárka a Jirka. Nebo možná jste to slyšeli, ale nestihli jste si zapsat těch pět slov, která jsme vybrali pro ten dnešní den, tak ještě jednou pomalu. Pokud si chcete zarýmovat, určitě by tam neměla chybět tato slova. Pršet, léto, hodinky, holinky a pes.
1: Teď už jsem to stihnul i já.

0: Od životních met teď k básničkám. Dali jsme vám k dispozici pět slov: pršet, léto, hodinky, holinky a pes. A vy nám básničky píšete. Přišel jeden e-mail, který je nadepsán že by báseň. Tak takhle to dopadlo. Když plyne krásné léto, užívám každý den, když začne někdy pršet, z okna koukám jen. Hodinky sleduji, kdy už to přejde, psa volám, pojď ven, ale ani on ven nejde. Tak vezmu holinky a jdu se projít sám. Krásné léto si užívám. Napsal posluchač z Vysočiny a dodává: přeji všem krásné léto bez deště, bez holínek a hodinek a třeba se psem.
1: Děkujeme pěkně. Veršovánku poslala Irena. Hurá, bude léto. A co když bude pršet, teto? To nevadí, vezmeme psa, nazujeme holinky a vůbec nebudeme hlídat hodinky.
0: Někdo z vás, a my máme ještě pár minut času, abychom se rozhodli, dostane za svoji básničku naše ponožky. Drobnost, ale snad potěší. A já zatím tedy svého posluchače z Vysočiny bych si tady hýčkal, protože dobrá, ta básnička se mi líbí.
1: No tak uvidíme. Tam. Uvidíme, co se s tím dá dělat.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: Tak Jirka před chvílí pověděl, že se bude hýčkat svého posluchače, jehož básení přečetl před chvílí. Domluvili jsme se, že dnes tedy byla těch říkánek a básniček velká spousta. Děkujeme za to, že odměníme ponožkami dvě. První bude tedy ten tvůj posluchač.
1: Ano,
0: a pak to bude Míša, která nám napsala, že má celý týden pršet, to nechcete často slyšet. Zvláště, když je léto a kolem vás jen les, vyčítavě kouká pes. Zapomněla z hodinky, tak si nasaď holinky a šup šup se mnou ven. Podepsaná Míša.
1: Děkujeme za všechny vaše veršovánky a ještě jednou se vrátíme k tomu, o čem jsme si povídali už od 9. a to byly ty životní mety. Napsala nám ještě Kamila. Velice si vážím každé lidské dovednosti i odhodlání. Po mnoha nabitých letech svými touhami a metami cítím dnes silnou potřebu zpomalit. Najednou stíhám vnímat dříve mnohdy skryté. S klidem a otevřeným srdcem vše přichází samo. Život je tak báječný. Od srdce zdraví Kamila.
0: Děkujeme pěkně a také děkujeme za to, že jste nám o svých životních metách psali. Ať se vám vyplní všechno to, co si představujete a co si přejete. My nabídneme po 10. hodině poradnu, o čem bude dnes.
1: Moderní formy grilování budeme probírat. Naším hostem bude šéfkuchař Radek Pálka. Budeme mluvit o grilování i něčeho jiného než klobás, burgerů anebo kuřecích křídel. Tak si to poslechněte, pokud se chystáte grilovat anebo někoho na grilování pozvat.
0: Je to tak, a to všechno bude samozřejmě po zprávách, které už za malou chvíli přinese na dvojku Naďa Procházková.

0: Setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude výtvarnice Ludmila Zemanová. V jaké fázi je projekt Deník cesty do pravěku? Je těžké pečovat o odkaz svého otce, režiséra Karla Zemana? A zažila někdy kanadskou noc? Už teď se moc těším na kanadsko-české povídání s výtvarnicí Ludmilou Zemanovou.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků v případech úmrtí dvou novorozenců. Albánii čeká další den protestu proti vládě, dnes i s blokádou silnic. Počasí bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 19 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Interní vyšetřování kvůli úmrtí dvou novorozenců v porodnici litoměřické nemocnice odhalila drobná pochybení. Výsledky zveřejnila společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje 6 zdravotnických zařízení. Na konci loňského roku resuscitovali lékaři 4 novorozence, 2 z toho zemřeli. Společnost postavila 2 lékaře mimo službu a zahájila vyšetřování. Výsledky první části auditu poskytla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
4: První audit zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace, dokončený 9. prosince loňského roku, identifikoval u dotčených porodů a resuscitací pochybení ve formě odchylek od doporučených lékařských postupů.
1: Druhá kontrola pak prokázala dostatečné technické vybavení oddělení a poukázala na prostor pro zlepšení komunikace mezi porodníky a pediatry. Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%, to je o 0,4% bodu míň než dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Albánii čeká den protestu proti vládě a jejímu zacházení s přírodním bohatstvím. Demonstrace proti plánu výstavby luxusního rezortu v chráněné oblasti na jihu země se v hlavním městě Tirana schází už 10 dnů. Na dnešek ale nevládní iniciativy slibují i blokádu silnic a hraničních přechodů.
5: Už po desáté několik tisíc demonstrantů před sídlem vlády a parlamentu v centru Tirany volalo zrušte ten záměr, nebo Rama a Berisha patří do vězení. Vyjadřovali tak nespokojenost s dnešním vedením země v čele s premiérem ze socialistické strany Edim Ramou i s bývalým prezidentem a premiérem z opozičních demokratů Salim Berishou. Rozbuškou protestu bylo oplocení pozemku, kde chtěla zahraniční firma stavět hotely v oblasti delty řeky Vjosa, která je vzácným habitatem plameňáků. K situaci, kterou v zemi kandidující na členství v Evropské unii sleduje i Brusel, premiér Rama uvedl, že žádný stavební projekt v chráněné oblasti nebyl pozastavený, protože nikdy žádný takový projekt ani neexistoval. Z Tirany Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Nový kruhový objezd na průtahu Blatné na Strakonicku je ode dneška plně průjezdný. Původně měly práce na hlavní trase mezi Pískem a Plzní trvat až do konce června. Ředitelství silnic a dálnic nechalo objezd postavit z bezpečnostních důvodů kvůli chybějícím odbočovacím a připojovacím pruhům. Kromě toho na místě přibyly chodníky, protihlukové stěny nebo veřejné osvětlení. Atlet Tomáš Staněk vyhrál výkonem 21 metrů soutěž koulařů na mítinku Kladnohází. Svým letošním maximem překonal o jediný centimetr nakonec druhého Brita Lincolna. Mezi oštěpařkami zvítězila Petra Sičaková, mezi kladiváři pak český atlet Volodymyr Myslivčuk. Druhé místo v souboji výškařů obsadil Jan Štefela.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky, teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10.
0: Doprava.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice od kilometru 178 je silný provoz. Osobními auty pojedete do omezení v Brně skoro půl hodinu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem přibrzdíte před sjezdem na Mělník na 17,5 kilometru. Provoz brzdí dopravní omezení, jede se ve zúžených pruzích. Zdržení je kolem 10 minut. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na D5 je fronta. Za sjezd na Barrandov pojedete 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Šárka Volemanová a Jirka Holoubek.
6: A také Naďa Procházková, která přinesla další aktuální zprávy. Máme téměř 9:55. Nabízíme poradnu. Zatímco dříve bylo grilování synonymem pro klobásy, krkovici nebo kuřecí stehna, dnes stále více lidí hledá lehčí, pestřejší a kreativnější alternativy.
7: Grilování se otevírá zelenině, sýrům, ovoci a také chutím inspirovaným světovou kuchyní a právě o těchto cestách u grilování budeme mluvit s naším hostem v dnešní poradně. A pokud se na grilování chystáte v následujících dnech či týdnech i vy. Určitě poslouchejte, anebo se rovnou můžete také ptát.
6: Je to také i dnes tedy ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A zaměříme se dnes na grilování. Je to logické, máme 10. června, pro Leckoho grilovací sezóna už začala, možná vás grilování čeká právě o víkendu a tak se hodí to, o čem budeme mluvit s naším hostem, kterým je šéfkuchař Radek Pálka. Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
4: Hezké dopoledne, počase vítejte u nás na dvojce. Možná na začátek, Radku, povězte, co patří mezi ty moderní formy grilování, když tedy opustíme klobásy, burgery a křídla?
3: Tak samozřejmě, já bych teda, protože jsem trošku jako tradicionalista, bych určitě u těch klobás a burů zůstal někdy, samozřejmě, ale bavíme-li se o těch moderních, tak samozřejmě všechno se vyvíjí, stejně jako všechno ostatní, taky ta gastronomie a grilování. A lidi experimentují, což je dobře. A myslím si, že i díky trendům a různým životním stylům, zdravějším, tak se griluje převážně dneska hodně zelenina, sýry, experimentuje se s ovocem a vlastně s potravinami, které třeba naši rodiče určitě neznali. Já bych dovedl si představit, že kdybych řekl mým rodičům kdysi dávno, že prostě budeme večer grilovat lilek nebo cuketu, tak by si asi ťukali na hlavu, ale dneska to je naprosto, naprosto běžný. A neříkám, že to úplně jako převyšuje, ale myslím si, že to je minimálně součástí toho grilování. To znamená, že vždycky je dobrý ta kombinace zelenina, k tomu třeba kousek masa, nebo ten sýr zase v kombinaci s nějakou zeleninou, anebo to kombinovat dohromady. Hrozně fajn, co prostě grilování, když se to dá třeba do alobalu nebo do nějakého pečícího papíru, třeba čerstvá ryba, k tomu trošku zeleniny a vlastně ta zelenina, která pouští tu šťávu, dát si tam pár bylinek, tak vlastně nám krásně uduší to maso, takže to je zdravější v tom smyslu, že to prostě není karcinogenní, v tom smyslu, že tam jsou připáleny ty tuky, ale vlastně se to krásně peče třeba v tom alobalu dohromady s tou zeleninou. Takže v tom jsou ty trendy a myslím si, že teďka poslední roky dominuje právě i to ovoce, který je hrozně fajn, a lidi to úplně neznali, ale když si prostě uděláte třeba grilovaný ananas nebo vám vyrostou na zahradě broskve a takový ty tvrdší, který prostě se úplně nejsou, že ty změklý, tak se lehce potřou máslem, obalí se ve třtinovým cukru a tak se lehce ogrilují a k tomu se dá třeba kopeček vanilkový zmrzlený, jak je to úplně prostě pohádka.
4: No to si představuji.
2: Tohle tedy znělo neuvěřitelně, ta poslední položka. Budeme v tom pokračovat, ale mě by zajímalo, Radku, že my můžeme v souvislosti vlastně s grilováním narazit na dva termíny. Je nějaký rozdíl v tom, když mě někdo pozve na grilování a někdo na barbecue, anebo ten druhý chce být jenom jako světový, nebo je to něco jiného?
3: Je to něco jiného, ale v praxi to bohužel bývá tak, že vás pozve na barbecue a vůbec netuší, co to je.
2: A co by to mělo být?
3: Ale barbecue je opravdu jedna z velmi starých forem. To je samozřejmě grilování, je úplně to nejstarší, protože v momentě, kdy prostě lidi objevili oheň, tak začali grilovat v podstatě. Ale barbecue je vlastně takový, řekněme, něco mezi grilováním a uzením. To znamená, že to je taková jako pomalejší forma toho grilování. Většinou se dělají větší kusy při nízkých teplotách a vlastně se to táhne klidně třeba 12, 14, 16, 18 hodin, to je úplně jedno.
2: Že když mě někdo pozve na barbecue, musí mít hodně času.
3: Tak přesně tak, on nás pozve na sobotu, ale on už musí začít v pátek.
4: On vás pozve na sobotu, ale barbecue se uskuteční v neděli.
3: Nebo takhle, vy budete celou sobotu topit, aby oni si udělali v neděli barbecue.
4: Radku, pojďme se ještě na chviličku vrátit k té zelenině. Když bychom to chtěli zkusit, tak nějakou jednoduchou zeleninu pro začátečníky, abychom to hned neskazili a řekli si, že to teda radši nebudeme dělat.
3: U ty zeleniny vždycky se záleží na té konzistenci. Určitě bych griloval zelenina, která je prostě pevnější. Myslím si, že když teda nechceme opravdu nic zkazit, tak v létě, když nám všem porostou papriky na zahradě, tak si třeba papriku, která krásně, když si dá na ten rozpálený grill, a jedno, jestli to je prostě grill na dřevo, na uhlí, elektrický, plynový, to je úplně jedno, nebo nějaká grilovací deska. Tam u ty zeleniny je dobrý, že vlastně vám změní chuť tím, že se tam nějakým způsobem karamelizují ty přirozené cukry, které tam jsou. A třeba ta paprika, když byste si představili, tak vlastně vám udělá takový černý nebo hnědý takový bublinky, což právě to synonymum toho karamelizování a krásně prostě mění tu chuť. Takže paprika určitě ano, na nějaký jakoby silnější proužky nebo klidně na půlky, záleží, jakou máte papriku. Cuketa lile, kterou jsem zmiňoval, je určitě fantastická. Pokud někomu roste patizon, tak dá se grilovat i patizon. Teďka jsme měli období, nebo už skoro končí období chřestu, tak chřest grilovaný je taky senzační. nebo rajčata třeba na půlku, jo, rozříznout, položit na ten grill, potom lehce osolit, kápnout třeba bazalkovým pestem. Myslím si, že se dá grillovat prakticky všechno, nebo každá zelenina, která je trošku pevnější, tak se určitě ugrilovat dá, alebo jsou dobrý takový ty prostě směsi, ty zeleniny, když si nakrájete na větší kousky, dáte si na takovou to alobalovou mřížku, aby vám to nepropadávalo. A dobrý je tu zeleninu vždycky nejdřív jako arestovat právě, aby se skaramelizovala, a teprve potom nějakým způsobem ochucovat. To znamená následně ji solit, následně přidat třeba olivový olej nebo nějakou bylinku, protože do každé zeleniny, jakmile dáte sůl na začátek, tak vám začne pouštět vodu a bude se spíš dusit, než grilovat. Jo? Takže vlastně solit až následně.
2: Šéfkuchař Radek Pálka s námi ve vysílání grilování a trendy v grilování, naše téma. Za chvíli se vás budu ptát na štiku. Radku, tak to vás takhle předpřipravím, protože ke štice, kterou dostala a má jí připravenou doma, se ptá naše posluchačka. A samozřejmě mají možnost i ostatní zeptat se na to, co je zajímá.
4: Je to tak, pokud chcete využít účasti Radka Pálky u nás ve studiu, máte dotaz, tak nám ho pošlete. Cesty jsou 3 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy. dnes@rozhlas.cz, e-mailová adresa, a ještě telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas 2.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A tématem naší dnešní poradny moderní formy grilování, o nich si povídáme pořád ještě s prostorem, třeba právě pro tu vaši otázku. A s námi ve studiu šéfkuchař Radek Pálka.
2: A teď ten slíbený e-mailový dotaz od naší posluchačky. Obracím se na vašeho hosta s prosbou, aby poradil, jak připravit ke grilování štiku, kterou jsem dostala. Zejména, jak ji vyfiletovat, včetně odstranění všech kostí, i těch ve tvaru Y a paragraf. Na co si dát pozor, jaké

0: Takže na ryby obecně platí trošku olivového oleje a nějaký citrus, to znamená, ať už to je limetka třeba nebo citron. Jenom u těch ryb je potřeba s tím citronem pracovat relativně rychle, to znamená, ta ryba by se měla marinovat, řekněme, 30 minut, maximálně hodinu podle tloušky toho filátka, protože potom by se mohlo stát, že ten citron vlastně působí, nebo taky kyselina citronová vlastně začne působit opačným stylem a on se začne jakoby vařit. Jo, ta ryba vlastně, díky ty kyselině. Takže nepřehnat to s tím, ale jinak na půl hodinky lehce potřít olivovým olejem, zakápnout limetkou, dát na pánev, následně osolit, zase aby ta ryba nepouštěla vodu, z plotka opít z obou stran na tom grilu nebo ať už na čemkoliv, ale bohužel těch kostí se úplně nezbavíte, u ty štíky to úplně nejde.
1: Mm-hmm. Radku, pojďme na chviličku k sýrům. Nemáte nějaký typ, jak grilovat třeba fetu nebo hermelín, aby se nám neroztekly po celém grilu?
0: Už jsem se bál, že se budete ptát třeba na tavený sýr, ten nejde, ale tyhle ty sýry, tak feta, záleží, jaký máme grill, to znamená, že pokud máme nějaký ten jakoby tál nebo nějakou tu grillovací desku, tak tam to jde úplně v pohodě položit, ale samozřejmě pokud máme takový ty klasický grill, který má ten rošt, tak tyhle ty typy sýru je vždycky dobrý zabalit zase do nějakého alobalu nebo nějaké pečící folie. A ta folie je dobrá v tom, že vlastně vy ten sýr můžete klidně ochutit. Samozřejmě ta feta je dost slaná, včetně toho Balkánu, takže není potřeba už u toho dávat žádnou sůl, ale jakmile tam přidáte ještě třeba nějakou bylinku, nebo trošku nějakého uzeného, nebo jo, něco takového, čím se to jako ještě víc ovoní, tak máte skvělý jídlo. Takže u těch typů sýru určitě doporučuji to dát do alobalu.
2: Z obecnějšího pohledu, já jsem si teď vzpomněl, jak jste v první části mluvil o tom, že je jedno, jestli ten grill v případě něčeho, tuším, že to bylo to ovoce, je na dřevěné uhlí, na plyn nebo na elektřinu. Platí to vždycky takhle, anebo pro některé druhy potravin je přeci jenom lepší pořídit si grill na nějaký konkrétní druh toho topení?
0: Tam samozřejmě záleží na tom, kde já ten grill mám jako umístěn. Jo? To má, já, kdybych se měl rozhodovat, tak vždycky budu preferovat grill prostě na dřevo nebo na dřevěné uhlí, protože ten kouř prostě z toho dřeva nebo z toho topeniště vám to maso ještě pozvedne na jinou, úplně jinou úroveň. Jo? Ale samozřejmě, že pokud ten grill chci mít někde pod pergolou nebo v nějaké jako uzavřenější místnosti a nemůžu si dovolit, aby mi to prostě čmoudilo do prostoru, tak jdu pro nějakým plynovým nebo elektrickým, což vám do jisté míry tu funkci jako splní, ale chybí tam, nebo není tam ta přidaná hodnota toho kouře, jo, takže vy do jisté míry uděláte to maso, ono má dobrou kurčičku, máte tam ten, řekněme, ten rituál toho, že u toho sedíte a grillujete a povídáte si a je tam, má to tu funkci společenskou, nejenom to, že se jakoby nasytíte, ale ten kouř tam prostě není, ta chuť toho ohně tam prostě chybí, proto všichni milujeme ty špekáčky na ohni, protože to je prostě očouzený a občas připálený, ale je tam prostě něco a vždycky ten špekáček z toho ohně chutná jinak, než si udělal na pánvi. Jo? To znamená, že když budu mít ten plynový nebo elektrický grill, tak já si dokážu vyvolat tu atmosféru, ale prostě ten špekáček...
2: Blížím se té pánvi.
0: Ale blížím se přesně tak té pánvi než tomu grilu. No.
1: Děkujeme, taková byla druhá část naší dnešní poradny moderní formy grilování naším tématem dnes. Pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek 2

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Nemusíme grilovat jenom klobásy, burgery, křidýlka a krkovici, ale máme samozřejmě k dispozici zeleninu, máme k dispozici ryby, máme k dispozici ovoce, to už všechno jsme se dozvěděli a budeme pokračovat. Šéfkuchař Radek Pálka je s námi dnes ve studiu.
3: A dotaz od naší posluchačky Moniky velmi stručný. Zdravím, existuje nějaký tvrdší obal, který se dá alobal, který se dá použít?
4: Určitě ano, ale záleží použít jako na co. Když budu grilovat, tak mi stačí úplně obyčejný alobal nebo prostě pečící papír, že, který taky vydrží vysoké teploty. U toho pečící papíru, nebo mně přijde třeba pečící papír na mnoho masa třeba lepší, když jsme se bavili třeba o ty rybě, když ji dám dohromady s tou zeleninou, tak je dobrý si ten papír jakoby přeložit, strany potřít třeba žloutkem nebo bílkem, ono se to krásně slepí a vlastně v tom papíru se vám to krásně peče a on jako hezky stvrdne během toho pečení. Nevidím důvod, jako na co používat jako silnější, nebo hledat nějakou jako alternativu silného alobalu, když mi stačí úplně obyčejný. Ale pokud tomu má posluchačka nějaký důvod, věřím tomu, že určitě v obchodech něco sežene.
2: Ať už grillujeme cokoliv, co udělat pro to, aby se nám to grillované neroztrhalo, nepřichytávalo na grill, nepotrhalo? Je to vždycky jenom otázka o oleje?
4: Není, samozřejmě vždycky to je otázka jakoby toho typu masa, který na ten grill jakoby dávám. Dobrá rada je, nebo dobrý tip, když mám takový ten klasický jakoby grill s tím roštem, tak vzít skutečně překrojenou cibuli na půl i se šlupkou a vlastně ten rošt potřít tou cibulí, protože ta cibule vám tam udělá takový zajímavý film na tom grillu, až potom položíte na toto maso, tak se úplně nepřichytí. Ne, zateplá. Když už ten rošt je rozpálený, tak vlastně to potřebuje to cibulí, takže to maso se nepřichytává tolik, ale vždycky to hodně záleží na té teplotě. To znamená, že i když budu dělat třeba kuřecí stek, vepřový, to je úplně jedno, nebo i tu zeleninu, tak počkám si, až ten rošt je rozpálený, pak tam to maso položím, tím pádem se rychle zatáhnou ty bílkoviny, případně se tam vypálí tam mřížka a pak to je snadněji převrátit nebo z toho sundat. Jakmile položím maso na studený rož, začnu pod tím topit, no tak se to logicky začne vlastně připalovat o to víc. Pokud budu dělat ryby nebo nějaký jemný maso, tak si vždycky pod to něco dám. Ať už teda nějaký ten alobalový tácek nebo to zabalím na nějaký ty papiloty, jak jsem říkal, ale určitě bych to nedával přímo na ten grill, speciálně tu rybu. Mohlo by se stát, že se prostě roztrhá a propadávám grillem.
3: Radku, velké téma jsou určitě marinády, používat nějakou univerzální, spousta z nás se snaží nějakým způsobem upravovat. Jaký pohled na to máte?
4: Hele, určitě ty marinády vždycky, nebo ještě za mých malých let se pořád míchaly různý grilovací koření a do toho se jelo pivo a hořčice. A
5: všechno,
4: co bylo. Všechno, co to bylo, prostě jenom ať to je co nejvíc jakoby aromatický. Možná to prostě vycházelo z nějaký horší kvality masa. Já dneska preferuju tou marinádu dělat prostě co nejjemnější a naopak nechat vyniknout tu chuť toho masa. Takže za mě, myslím si, že vždycky by v té marinádě neměla chybět nějaká kyselá složka. To znamená, ať už to je nějaká limetka, citron, případně pomeranč nebo jogurt, trošku bílého vína nebo kapnou octa, protože ten octa prostě skřeš, nebo ta kyselá složka skřešťuje to maso, takže tam určitě musí být. Ale za mě prostě, když si smíchám trošku olivové oleje s citronem, trošku soli, dám tam třeba snítku rozmarínu nebo tymiánu, tak to můžu použít prakticky na všechny druhy masa. A stačí mi to. Jo? A pokud někdo prostě má chuť si to maso něčím ozvláštnit, tak mu k tomu dejte potom nějakou hořčici a sýr jakoby k tomu. Ale myslím si, že to není potřeba jako přehlušovat tu chuť toho masa, protože nám přece primárně jde o tu přirozenou chuť ty potraviny.
2: A na závěr, jak optimálně poznat, kdy už je to, co grillujeme, hotové, aniž bychom to rozkrojili a zjistili to až na talíři? Že ne.
4: to je těžký. Samozřejmě pokud člověk už někdo jako grilluje, tak už stačí na to jako sáhnout, protože na omak poznáte, jestli to maso pruží nebo prostě se propadá. Znamená většinou, když se jako propadá, tak znamená, že je syrové, že prostě ještě jo, ta bílkovina není sražená a taky záleží samozřejmě na způsobu úpravy, když budu já hovězí maso, tak naopak chci, aby se mi třeba lehce ještě propadávalo, nebo když tuto zmáčku ten prst, aby se tam udělal ten důlek, protože nechci, aby to maso bylo úplně propečené, takzvaně durh. Naopak, když budu dělat kuřecí maso, tak samozřejmě tam je větší riziko, případně třeba salmonely, tak ho potřebuji dopít úplně nejvíc, ale myslím si, že když prostě si posluchač není jistý a dořízne do toho, nic s tím dneska nezkazí, naopak prostě je si jistý tím, že to maso je dostatečně propečený.
3: A ještě poslední tip tady pro Blanku z Kolína, prosím už v rychlosti. Dobrý den, grilování je fajn, ale jak to udělat v malém? Máme chuť si něco udělat jenom ve dvou, tak nějaký majstrštyk, prosím, pro dva na neděli na odpoledne. Do Kolína rada to bude.
4: Tak Blanko, pro dva bych doporučil si udělat nějaký špíz, protože to prostě to je majsterství, když máte, koupíte si kousek masa, nemusíte to kupovat hodně, proložíte to nějakou cibulí, paprikou, kousek slaniny nebo klobásy, zase jenom trošku citronový šťávy, olivový olej, sůl, pepř, ugrilovat, k tomu třeba pečenou bramboru v alobalu, to je fantastická, když si upečete v celku, do toho trošku zakysaný smetany s troškou česneku a máte fantastický nedělní oběd z jednoho grilu.
2: Mě to nedá, Šárko, Radku, stačí mi ano, ne na závěr. My jsme se včera dopoledne bavili mimo jiné i o přebytcích jahod a třešní. Dají se třešně a jahody grilovat?
4: Ne.
2: Děkuji.
3: Radek Pálka, hostem naší dnešní poradny, povídat by se evidentně dalo ještě dlouho. My děkujeme za tu dnešní poradnu, za setkání a zase brzy na dvojice. Naschledanou.
4: Taky, naschledanou.

0: Další pozvání bude ke kávě o 16:00. Slevy nás lákají víc, než si často připouštíme. Proč máme tak rádi pocit, že jsme nakoupili výhodně, co se děje v naší mysli, když vidíme přeškrtnutou cenovku nebo časově omezenou nabídku? A kdy se zlovení slev může stát problém a závislost? Tak o tom všem dnes odpoledne v kávě o 16:00, kterou bude moderovat Tereza Stýblová a jejím hostem bude koučka Marcela Avramopulu.
1: Aleš Cibulka, který za chvíli dorazí za námi do studia po svém červeném koberci, nám poslal takovou drobnou poznámku, že prý jsme ho k tomu dnešnímu kobercovému zastavení inspirovali včerejší poradnou, tak my jsme velmi zvědaví na vysvětlení a poslechněte si to za chvilku i vy.
2: Je naprosto nezbytné.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
5: Rybičko zlatá, přej si.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kek-Kubazové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.cz.
6: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
7: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A Aleš Cibulka dnes s námi ve studiu. Hezké dopoledne ti přejeme.
3: Dobré dopoledne, zdravím vás.
2: No a jak je to s tou včerejší poradnou, která tě inspirovala k dnešnímu červenému koberci?
4: Ještě ke všemu, když hlavními hrdinkami tvého koberce mají být Jiřina Jirásková a Jana Brejchová, budeš nám to muset vysvětlit.
3: Vysvětlím a rád. Já pečlivě a pravidelně poslouchám vaše poradny a včera jste se bavili o tom, jak by měli manželé trávit dovolenou, aby nedošlo k hádkám a tak podobně. A paní doktorka, která tady byla, nebo odbornice, řekla, že manželé nebo partneři by si měli domluvit nějaké heslo, které zamezí hádce. Já to heslo znám. Je to jedno slovo a já vám ho prozradím a není z mé hlavy, ale je právě z hlavy Jiřiny Jiráskové a Jany Brejchové. To byly úhlavní kamarádky, které se milovaly a jak se mi říkali, pohádali se jednou jedinkrát v životě a tam to slovo vzniklo. Pardon. Bylo to v roce 1979. Vyrazili do New Yorku za Milošem Formanem. Jana Brejchová s tím nějaký čas žila, jeli tam za ním. Bylo to v roce, kdy mimochodem získal Oscara za vlasy, takže tam známá osobnost. Děvčata přijela ze socialistického Československa podívat se do Ameriky a on je poprosil, jestli by pro jeho kamarády uvařila děvčata svíčkovou, protože tam se z běžných ingrediencí uvařit nedá a že by rád, aby jeho kamarádi okusili svíčkovou. Tak děvčata uvařila svíčkovou a on telefonoval, že přijde o něco později, že hosté už se začnou scházet. A Jiřinka Jirásková vzpomínala, já jsem šla otevřít, otevřu dveře a tam stál Woody Allen. Tak jsem přibouchla, šla zpátky a Jana Brejchová říká, ty si, co se stalo? Říká, tam je Woody Allen. A říká, pustila se ho dál. Říká, no já jsem přibouchla, ale jdu ho teda pozvat. Pozvala ho dál. Další byl Barišníkov. Takováhle sestava se sešla na tu svíčkovou.
4: Jak kdyby se točil tobogán.
3: Přesně, ano, tobogán New York, rok 79. Začali servírovat tu svíčkovou a v tu chvíli údajně jedna z dam, Jana Brejchová to byla tuším, vzala brusinky a začala je klást na knedlíky. A ta Jiřina se na ní podívala, říká, ty dáváš ty brusinky na knedlíky, ty se dávají na maso, ty brusinky. A říká, prosím tě, na maso, kde jsi to slyšela? Ty se dávají samozřejmě na knedlíky. A Jiřina jí říká, ty to bude celý rozčvachtaný, ty knedlíky, dej to na to maso. No, strhla se taková hádka před těmi všemi, že jedna z nich, a tady se historky rozcházejí, jedna to tvrdila o druhé, říkala, ona práskla těma brusinkama a řekla, já se ti na ty brusinky taky můžu píp.
4: Nedělat to.
3: Ano. A v tu chvíli napětí, skandál, hádka před těmi osobnostmi. Dámy přijeli do Prahy domů, vyprávěli to mamince Jiřiny Jiráskové a říká, dámy, brusinky se dávají samozřejmě na brusinkový terč, což je plátek citronu se šlehačkou, obě špatně. A od té doby měla Jiřinka s Janou Brejchovou heslo brusinky. My jsme to poděděli, máme to doma taky. Brusinky znamená, schyluje se k hádce, pojďme ji zastavit ve chvíli, než to propukne a než bude skandál.
2: Dokud je čas.
3: A já jsem na to přišel vlastně tak, že jednou po nějakém představení obě dámy seděly v klubu, začaly se o něčem dohadovat a najednou jedna, už to bylo takové jako rozdmíchané, říkala Jiřino, brusinky. A když jsem to slyšela asi po třetí, tak říká, co to jsou ty brusinky, co to znamená? A dozvěděl jsem se tuhle historku. Takže, milí posluchači, až se začne na dovolené, kdekoliv, domluvte si to s manželem, s manželkou, heslo brusinky je, myslím, velmi univerzální, jo, a předejde velké hádce, brusinky.
4: Host dnešní stručné poradny v rámci červeného koberce. Aleš Cibulka. Ale je to fajn, jasně, protože někdo by opravdu mohl nad tou radou i přemýšlet a teď si říkat, no ale jaký slovo jako použijeme a tak dále. Univerzálně fungují brusinky.
3: Brusinky a hlavně i ve společnosti, když jsou tam cizí lidé, tak to nepůsobí.
4: To není nic proti
3: ničemu. Protože když řeknete jako Božka, nepruť. Jo, tak to je to takové, že společnost hned ví, že se skvěle hádce, ale brusinky jsou takové velmi decentní a ještě vyvolají otazník a když se společnost zeptá, vy mi zavoláte, já přijedu a takhle jim to vysvětlím.
4: Krásně.
2: Bereme to jako
4: nebude
2: poučení.
4: To zadarmo.
2: Každopádně, Aleši, to byla svíčková, teď nás čeká majoránka.
3: Ano, chuť majoránky. Karel Zich, představte si, dneska by slavil 77. narozeniny, odešel v roce 2004. Všichni si asi pamatujeme ten okamžik, kdy jsme se to dozvěděli, zemřel náhle na dovolené na Korzice, když při potápění dostal infarkt. A my si dáme písničku, která je z roku 1977 už. Tenkrát s ním vystoupil na bratislavské Liře, no a je to klasika. Takže vzpomínka na Karla Zicha, dneska by mu bylo 77.
4: Aleš Cibulka a červený koberec. Jsme rádi, že jsme nemuseli použít brusinky.
3: Ano, bylo to brusinky, pozor, brusinky, ještě, že my tři se nehádáme.

0: Dnes je 10. června a to se odrazí i v příbězích z kalendáře. 10. červen roku 1958 měl v rodném listě jako datum svého narození zapsaný výjimečný herec Vladimír Dlouhý.
1: Držitel dvou českých lvů patřil mezi nejoblíbenější české herce. Pamatujete ho určitě třeba jako Petra Majera ze seriálu Arabella nebo Petra Máchala z pohádky Z čerty nejsou žerty. A právě jemu budou věnovány dnešní příběhy z kalendáře.
0: Jeho životní osud nám připomenou Jitka Novotná a Honza Kovařík dnes na dvojce, krátce po 17. hodině.

0: Dva na dvojice se pomalu, ale jistě budou loučit. Všechny položky z našeho dnešního, tedy středečního dopoledního scénáře, jsou vyčerpány až na tu jednu jedinou. A tou je pozvánka k blízkým setkáním.
1: Je to tak, a protože je středa, dnes bude průvodkyní naše kolegyně Adéla Gondíková a jejím hostem se stane dcera režiséra Karla Zemana, která dlouhodobě pečuje o odkaz svého otce Ludmila Zemanová.
0: K 11. hodině nás doprovodí Paul Simon a Art Garfunkel. Na té první jmenované polovině jste možná byli nedávno, když v Praze Paul Simon koncertoval. My se pro dnešek loučíme a těšíme se na zítřejší setkání.
1: Je to tak, úderem 9. vás dvojky pozdraví, dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Hezký den.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Neřeknu proč a neřeknu jak. Bleskový zátah na extrémně nebezpečného sadistického vraha. Důkazy mordparty z Vysočiny pachatel odmítal uznat. Nová kriminálka.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Pražský zastupitel Scheinherr vypovídá druhým dnem u soudu v kauze Dozimetr. Na Slovensku se narodila siamská dvojčata, jsou v pořádku. Počasí bude převážně zataženo, občas deštěm a teplotami do 19 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Pražský zastupitel Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě vypovídá druhým dnem u soudu v kauze Dozimetr. Té jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Celý den mají na své otázky obhájci všech obžalovaných. Mezi nimi je například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Obhájce zajímají například okolnosti podání trestního oznámení Scheinherrem na jaře 2020. Právě tím kauza začala. Scheinherr se předtím ale několikrát šel s policistou, podle něj neoficiálně v noci někde na ulici. Obhájce zajímalo, jestli ze setkání vznikl protokol nebo jestli o nich mluvil s někým dalším. Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 20-letý muž taky musí podle verdiktu 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a v psychologickém poradenství. Mladík měl nosit na střední školu různé zbraně, například nože nebo teleskopický obušek. Podle státní zástupkyně taky po útoku na Filozofické fakultě v Praze v prosinci 2023 čin schvaloval a tvrdil, že střelec měl zabít víc lidí. Muž to před soudem označil za humor. Vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal. Správa železnic chystá nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne 13. prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu můžou zasílat připomínky. Například v Praze a středních Čechách je přijímá organizátor veřejné dopravy společnost Ropid. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala mají na zaslání podnětů čas do konce června.
4: Připomínky lze dávat jak k území Prahy, tak Středočeského kraje s tím, že na ty jednotlivé připomínky nemusíme reagovat, ale všechny budeme evidovat a následně je budeme předávat dál. Zatím připomínek je minimum.
3: V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojeny pánví. Podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operace je čeká už ve čtvrtek. Narození siamských dvojčat je vzácné. Často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se podobá narození siamských dvojčat z roku 2000 taky ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělena a dnes žijí plnohodnotné životy. Trhejte lupinu mnoholistou, pomůžete přírodě, vyzývají turisty ochránci přírody. Invazní květina s modrofialovými květy roste po celé republice a vytlačuje původní druhy. Dobrovolníci se na lupinu můžou vydat třeba do Moravského krasu.
5: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
6: Představovala jsem si, že to půjde s nás, ale naštěstí vedoucí této expedice odborně předvedli, jak se to rije, tak teď už netápu.
5: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
7: Ze Severní Ameriky a Kanady byla jsem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
5: S odstraňováním lupiny může pomáhat podle Musila kdokoliv. Fotky na trhu. Trhané invazní rostliny můžou navíc lidé do 21. června posílat agentuře ochrany přírody a krajiny. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude převážně zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku bude i trvalejší. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Domašov na kilometru 176 se dojíždí do kolony. Na kilometru 177,5 vyšetřují v levém pruhu nehodu. V silném provozu se jede i za místem nehody. Osobními auty je to do zúžení ke sjezdu na Bratislavu zhruba na půl hodiny. Na D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za sjezdem na Chotoviny. Na 65,5 kilometru stojí dodávka po nárazu do svodidel. Náhle se tam zpomaluje za deště. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání a Adela Gondíková.
8: Dnes je mým hostem významná výtvarnice, ilustrátorka, spisovatelka, filmařka, která se narodila do rodiny velmi slavného českého režiséra Karla Zemana, který svět oslnil svojí revoluční trikovou tvorbou. Dcera se stala spoluvýtvarnicí jeho filmů, později emigrovala do Kanady, kde se jí podařilo získat za svoji práci spoustu ocenění. Jaké to bylo trávit dětství v ateliérech, kde ožívali dinosauři a mamuti? Jak těžké byly její začátky za velkou louží a co chystá nového? Já jsem moc ráda, že pozvání do blízkých setkání přijala výtvarnice a spisovatelka Ludmila Zemanová. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Paní Zemanová, vlastně nevadilo vám někdy, že všichni redaktoři, novináři, moderátoři vás vždycky představují jako dceru Karla Zemana?
9: Ne, vůbec mě to nevadí. Já jsem na to zvyklá, že když přijedu tady do České republiky, že se mluví o tatínkovi. Já jsem na něj velice pyšná a jsem opravdu ráda, že jsem měla tak krásný dětství.
8: A my jsme moc rádi, že se o odkaz svého tatínka tak hezky staráte a za chvilinku se k tomu odkazu právě dostaneme.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce. Spisovatelka, výtvarnice Ludmila Zemanová o dílo svého tatínka Karla Zemana krásně pečuje. Na Kampě vzniklo muzeum Karla Zemana již před delší dobou. Co tam všechno vlastně můžeme vidět, kdyby nás poslouchal někdo, kdo tam ještě nebyl?
2: No tak zatím vím, že je velká odezva právě od dětí a škol. Je tam možné vidět všechny jeho filmy, je tam taky historie, vlastně jak k tomu přišel, k těmto filmům. Je tam taky přehlídka všech jeho, ne všech, ale loutek, že je malá scénka, takže děti se mohou velice poučit z toho, jak se to dřív dělalo, a já si myslím, že vlastně i dnes ta technologie vyžaduje stejný postup, co už tehdy dělal táta. To můžou v tom muzeu vidět.
1: To je právě to zásadní. Ale vlastně ten nápad na vznik toho muzea byl vlastně až po nějaké výstavě v roce 2010, která putovala po Japonsku. Možná až to vás přivedlo k tomu, že by tady mělo být vlastně muzeum. Je to tak? Co to bylo za výstavu?
2: No, tehdy? Tak máte pravdu, začalo to tím, že přišli z Japonska, kde táta je velice populární a už vydali první DVD a všechno jako v Japonsku, protože tam mají velice dobrou tu technologii, jako tak uspořádali i výstavu. Mně se to zdálo ze začátku, že je to dost problematické, ale najednou jsme začali v těch archívech a v tom všem hledat a našli jsme spoustu zajímavých věcí, kreseb a to, co táta jako vlastně připravoval ke každému filmu, a jim se to strašně líbilo, tak uspořádali velkou výstavu v Tokiu. A vlastně to dalo podnět pro to, aby se později udělala tady nějaká taková výstava. I když to nebylo tak jednoduché, protože na to musíte sehnat místo a my jsme jako přišli k tomu, že hlavně teda měla jsem štěstí zase na dva mladé
1: výtvarník
2: a producent vlastně, který byli nadšenci, což bylo fantastické, že jako mladá generace projevila takový zájem o filmy mého otce, a Ondra Beránek je ten producent, který vlastně pomohl s Jakubem dát dohromady tady to muzeum a my jsme jim dodali ty věci, které tam se vystavují.
1: A tam vlastně byla tedy ta výstava, která proběhla v roce 2010 v tom Japonsku.
2: Ano.
1: Ale vlastně to vaše bádání s vaší dcerou Lindou proběhlo ještě 2 roky. Vy jste se vlastně zabývali výzkumem, hledáním, kde jste všude hledali, a překvapilo vás něco? Našli jste něco, o čem jste nevěděli?
2: No, právě, že jsme našli spoustu věcí, protože táta byl úžasný v organizaci a měl každý den pracovní u každého filmu popsaný, každou hodinu, každou půl hodinu, protože část filmu dělal v trikovém oddělení ve Zlíně a část třeba na Barandově, takže on musel mít zaznamenaný každý záběr a to měl popsaný, jak se to vyrábělo, jak se to dělá, takže my, když jsme našli tyhle ty všechny poznámky, toho bylo spoustu, tak jsme najednou objevili, že je to úžasná škola, jako vůbec, jako jak psal, jak
1: nad tím přemýšlel.
2: On uměl si udělat rozpočet na film, on udělal všechno, takže to bylo jako úžasný. Dodnes mi dcera vždycky říká, podívej si, jak ten tatínek tvůj psal, krásně, to je jak kniha, každý ten dopis. Takže opravdu jsme se poučili hodně z toho, co jsme, čím jsme procházeli, a najednou jsme zjistili, že by z toho byla výtečná kniha, a to jsme právě v roce 2016 dokončili.
1: Potom jste dokonce spolu dokončili i celou večerní dokument filmový Dobrodruh Karel Zeman. Je to tak? To už taky jste dělali s dcerou.
2: No taky, ale vlastně to byla produkce toho Ondry Beránka.
1: Ano.
2: A takže kluci dali dohromady a vlastně bylo úžasné, že do toho dokumentu navštívili Terry Gilliam, slavný režisér a taky
1: Tim Burton. Tim Burton, jo, ano.
2: Takže Wes to bylo, jo, ale najednou jsme zjistili, že oni všechny ty filmy tátovi znají velice dobře a že se hodně inspirovali, takže to byla pro nás taky úžasná věc, že jsme najednou měli možnost s nima se setkat.
1: No to jo, to tady vám samozřejmě závidím, protože to jsou velká jména a věřím tomu právě, že obdivovali práci vašeho tatínka. Když už jsme u toho muzea, myslím, že bychom mohli upozornit na blížící se události, které se tam budou konat a konkrétně teď v sobotu 13.6. chystáte muzejní noc, kdy tam mohou diváci přijít od 19 hodin do půlnoci, je to možné?
2: Je, já jsem taky překvapená, ale je to úžasné a opravdu jako jsem zjistila, že to muzeum je fantastické pro děti, hlavně protože jsem dostala kontakt na školu, která mě pozvala z Lipník nad Bečvou, kde děti byly několikrát v tom muzeu. Potom dokonce prodělali ten workshop, co tam je taky v tom muzeu a uspořádali ti učitelé, řekli dětem, a teď nakreslete, jako jste inspirovaní těmi filmy Karla Zemana, muzeem, a tak oni udělali celou výstavu, mají to tam ve dvou patrech. Jsou tam úžasné věci, jako jsem byla úplně ohromená, třeba i zkonstruovali balóny, skrajky a úžasné jako fantazie a mě to tak potěšilo, že jsem si uvědomila, že ty děti potřebují vidět jako estetické věci a dobrý příběh a že stále mají tu touhu tvořit a mět tu svoji fantazii. Takže to muzeum opravdu jako přináší, speciálně v dnešní době, když ta technologie tak ovlivňuje děti, tak přece jenom...
1: To je zajímavé, že právě i Karel Zeman ještě oslovuje vlastně dnešní děti. Jenom bych ještě upozornila na další datum a to je 21.6., kdy je Den otců. Oslavíte ho pravěkou výpravou od 10 do 19 hodin. Budete to dva dny, 20. i 21. Tak to byla taková pozvánka pro naše posluchače do muzea Karla Zemana.

0: udělat kvalitní kopii těch obrázků díky tomu, že jsme udělali digitálně už film
1: Cesta do pravěku.
0: Restaurován a takže Cesta do pravěku a z toho se dala udělat kvalitní fotografie a umožnila udělat tuto knížku, která určitě si myslím, že je velice dobrá pro děti, aby si prošli znovu to dobrodružství a taky se
1: a vlastně
0: doví...
1: si to mohli přečíst, nemuseli se na to jenom dívat nebo to poslouchat.
0: Přesně tak a doví se hodně o té pravěké přírodě, když už dneska je to hodně daleko dál, ale přece jenom ten základ je velice dobrý, takže si myslím, že k tu lásku k té přírodě tam taky najdou.
1: Takže tam jde jenom vlastně o ten příběh, o prostě cestu do pravěku. Není to deník v tom smyslu, že by tam byly i poznámky vašeho tatínka, o kterém jsme třeba mluvili ještě.
0: Ne, je to
1: příběh pro děti. Cesta do pravěku, samozřejmě film z roku 1955, obrovský úspěch pro tatínka. Vám byly asi 3 roky, vy jste se ale už toho natáčení účastnila. Co si z toho pamatujete?
0: No, tak já si toho moc nemůžu pamatovat, protože mě byly tak ty 3-4 roky nějak tak. Ale táta, protože nikdy nejezdil na dovolenou, protože všechny exteriéry točil vždycky v létě, tak nás bral sebou a tam nás právě vzal k Váhu na Slovensko, k řece Váhu. A tam jsme spali ve stanech a pamatuju si, že mně se to tam strašně líbilo, protože jsme si vařili na ohýnku nějaké jídlo a starali se o nás jako vojáci, kteří měli dohled, protože ta řeka tam byla velice divoká, tam bylo spoustu víru a oni měli takový železný ponton a na tom stála kamera a vlastně tam se točily všechny ty záběry.
1: A to tatínek potřeboval pro to natáčení, tu rozbouřenou řeku, proto to bylo tam?
0: To všechno bylo jak v džungli. Tam opravdu bylo to místo, kde prostě nikdo nebyl. Bylo to taky těsně po válce, že? Takže někde se tam i skrývali banderovci. Já vím, že táta kolikrát měl i strach tam chodit sám, jako v tom lese. A
1: vy jste ho tam kolikrát nebo jednou snad našla přivázanýho ke stromu, ne?
0: No tak bylo to divoký, protože on chodil s tím měřičem světla pro kameru, že? A to vypadalo jako, že má revolver, tak někdo ho tam prostě přepad a jako z toho naštěstí vyváz, ale bylo to velice jako dobrodružné tam vůbec jako existovat a taky onemocněl ke konci, dostal zápal plic a byl v nemocnici i ten Petr, jeden z těch herců, ale táta jako to prožíval, že obdivoval i ty kluky, jak fantasticky jako se obětovali, jak hráli, jak stáli v té vodě dlouho. Tak...
1: Přitom vlastně hledal neherce, je to tak? Ty 4 kluky. Ty, co hráli v tom filmu.
0: Já vím, na co se ptáte, o ty kluky. To byl, jako táta vždycky vybíral herce, i jako ty chlapce, k tomu, aby mu zapadli do toho prostředí, tak, že? Prostě. Takže věděl přesně, jak mají vypadat a v podstatě všichni byli mimo toho jednoho, byli neherci. A vlastně dodnes jako obdivují to, jak s nimi dokázal vycházet dobře, že mu zahráli všechno, přestože tam nebyl, jak obyčejně u těchto filmů bývají, nějací lídři, jako herci, kteří jsou jako partneři těch kluků, ale oni byli sami o sobě a museli hrát v některých situacích, že neviděli ani, co se tam potom bude odehrávat, že?
1: To muselo být pro ně velice, velice náročné. Z dnešního pohledu takhle točí samozřejmě na zelené, takzvaně, nebo na modré. Spoustu zahraničních filmů akčních, tak je to celkem běžné, ale tehdy to asi bylo těžko pochopitelné. Některé části toho filmu točil na barevný film a některý na černobílý.
0: Ano.
1: Proč se to tak dělalo?
0: Ono, tohle byla specialita tátová, protože on zaprvé bylo nedostatek materiálu barevného a on si našel způsob, že vlastně dokázal ty filmy stylizovat tím, že když to natočil na černobílé, tak potom dodatečně k druhou expozici to dobarvoval, že jsme jako postavili scénu a tím se dobarvovala jako ta scéna a natáčelo se to na další materiál, kopii, je to dost komplikovaný proces,

0: ale taky částečně to i v laboratoři se barvilo, takže on měl několik způsobů a vlastně na ten černobílý materiál měl možnost to taky rychle vidět. My jsme to třeba v ruce vyvolali hned, jak se to udělalo, ten záběr, protože byl animace a to dá hodně práce. Tak aby jsme to hned viděli, tak se to vyvolalo v ruce, ne jak dneska mají na to počítač, který dělá tu kontrolu, že? Takže v tom černobílém se to dalo všechno jako takhle rychle zvládnout. A měl už vlastně vytvořený takový systém, že měl tu kontrolu a věděl, že nemusí, protože ta scéna, když se postavila, tak to trvalo třeba týden. A když zjistil, že tam ten animátor udělal chybu, tak jsme to museli hned najet znovu, že? Takže on měl i tady ten ohromný systém už, který dneska existuje díky technologii předtím a měl vlastně rychlou kontrolu, taky byl schopen to rychle natočit.
1: Já jsem úplně fascinovaná, myslím, že naši posluchači taky stále si povídáme o cestě do pravěku a děkuji za vaše svědectví, že nám to takhle můžete říct, jak se to vlastně tehdy dělalo. Výtvarnice, spisovatelka Ludmila Zimarová je stále mým hostem.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Dnes s výtvarnicí a spisovatelkou Ludmilou Zemanovou. Vás to k tomu výtvarnu tahlo od malička? Prostě jste v tom prostředí vyrůstala a začalo vás to bavit přirozeně? Nikdy jste neměla touhu dělat něco jiného?
3: No, nepředstavovala jsem si, že bych dělala něco jiného, protože jsem tátu nesmírně obdivovala a měli jsme doma taky spoustu knih, jako každá naše stěna u nás doma byla knihovna a plno umění a o výtvarném umění a taky mnoho dobrodružných knih a pohádek. Já jsem tom byla furt zahrabaná, četla jsem hodně a pozorovala jsem tátu, když třeba kreslil ten scénář technický. A tehdy ještě nebyly tak nějak populární ty comics books, nebo ty knížky, které jsou jako série, nebo... Ale on už prostě kreslil perfektně ten scénář tak, jak kdyby to byl film. A mně se to vždycky strašně líbilo a vím, že když jsem byla nemocná, tak seděl u mě a vždycky mi ukazoval, jak to kreslí. Takže já jsem jenom potom toužila. Já jsem si pak sama tajně dělala takový scénáře a vlastně jsem v tom žila, takže my jsme bydleli 5 minut od toho studia. Takže jsem tam trávila vždycky jakýkoliv volný čas.
2: A pouštěl vás k tomu tatínek?
3: Jo, a on byl docela rád, že jako jsem tam i jako pomáhala třeba na vynálezu zkázy, mě bylo tehdy asi 10 let, ale bavilo mě, jak to tam plouškovali, to oblečení a to všechno, takže jsem jako byla vždycky součástí té výroby a samozřejmě jako dítě mě to bavilo. Později, až jsem tam pracovala, tak už to bylo těžší.
2: Vynález kázy tatínkovi zajistil světovou slávu. Bylo to okamžitě dáno do 72 zemí světa. Neskutečný. Vy jste ale vystudovala uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Obor modelářství a návrhy obuvy, je to tak? Navedla jste někdy nějaké krásné boty? Já jsem na boty zatížená.
3: Jo, a mě to velice bavilo. Důvod, proč jsem si vybrala tento obor, byl hlavně proto, že to bylo jakoby blízko tomu vyrábět loutky, šití. Chtěla jsem vlastně poznat tady tu technologii, i když jsem toužila spíš jako dělat keramiku, to mě jako velice bavilo, ale udělala jsem asi dobře, protože i ty boty mě bavily, měla jsem dost úspěch, měla jsem jednu z nejúspěšnějších diplomových prací a strašně jsem chtěla jít dál na akademii a potom, nebo na FAMU, ale tatínek jako řekl, ne, půjdeš pěkně ke mně do oddělení, bylo mi 18 let a říkal, film je řemeslo, musíš se všechno naučit, takže mi nechal soustruhovat hlavičky, natírat pozadí a seděl jsem hodně dlouho s ním ve střižně. Ale dneska jsem mu za to hrozně... Tehda jsem blbla, ale dneska jsem za to
2: dneska
3: více vděčná.
2: Za to vděčná. Na filmu Ukradená vzducholoď už jste s ním spolupracovala, byla jste konkrétně výtvarnice a asistentka režie. A u Poháry tisíce a jedné noci v 74 už jste působila jako hlavní výtvarnice. A dokonce u Čarodějova učně už jste byla jako animátorka a hlavní výtvarnice. Jaký je vlastně mezi tím rozdíl mezi animátorkou, hlavní výtvarnicí, asistentkou režie?
3: My jsme tam byli skvělý tým. Můžu říct, nás bylo asi jenom 6 i s kameramanem a všichni jsme měli v podstatě stejnou školu, dá se říct. A to vyžadovalo, aby každý dělal všechno. Jako, my jsme stavěli prostorové scény, anebo i když to byla plošková animace, která se víceméně dělá jako pod kamerou, tak my jsme i stavěli třídimenční scény a to každý musel umět vzít to kladívko a hřebík, zatlouc, takže i animaci jsme každý skoro znali. Já jsem měla možnost si to, vždycky táta chtěl, abych něco, nějaký kousek naanimovala, protože věděl, že to je důležité znát taky dobře, brát mě do ty střižny, takže i výtvarně jsem vždycky nějak měla možnost přispět s těmi svými nápady, i když táta, jako musím říct, on byl tak schopný, výtečný výtvarník, že vlastně byl ten základ.
2: Ale jednou by řekl, že vás možná poslechl nebo možná využil nedopatření možná vaší nepatrné chyby u Dějova učně, kdy jste vlastně vyráběla hlavu pana mistra čaroděje a něco se tam malinko nepovedlo, byste toho pak využili. Je to tak?
3: Je to tak. My jsme dlouho nemohli přijít na to, jak ten mistr by měl vypadat, jako se nakreslila ta hlava a staršího muže, ale furt vypadal tak jako přívětivě, nevypadal jako hrůzostrašně a úplně náhodou, protože každá ta hlavička byla vyrobena z modulitu třídimenční, aby se dala potom ufotografovat k tomu, aby se dala správně nafázovat. To byla taky specialita tátova v animaci a když já jsem udělala tu hlavu přesně podle té kresby, tak se mi potom z toho modulitu, tak se mi dala, jak se to dělá, do vařící vody, aby se mohla pak opracovat. Jako. A já jsem nějak na to zapomněla a přijdu k tomu a vidím, že ta hlava je prasklá. A tak jsem byla zoufala, běžela jsem za tatínkem a říkám, podívej se, co se mi stalo, já jsem s tím měla tolik práce. A on se na to podíval a říkal, to je ono, to jsme potřebovali. A tak jsme to zakreslili celou tu prasklinu a vlastně to dalo charakter celému filmu, že potom, když on se převtěluje v kocoura nebo v toho havrana, tak vždycky jsme mu mohli dát tu prasklou hlavu, že a tím pádem bylo jasné, že to ten mistr, takže my jsme jako takovou náhodou přišli k dobrému
2: typický vytvání. Typický znak toho čaroděje. Za to vám moc děkuju, protože to je hrůzostrašný znak, který mě děsí od dětství. Ještě když pan Moučka říkal krabaté, tak samozřejmě nás to všechny děsí generace. Ale za chvilinku, jestli dovolíte, si popovídáme o digitalizaci tohoto filmu.
0: Dvojka pomáhá. Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
1: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
1: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
0: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: S výtvarnicí spisovatelkou Ludmilou Zemanovou si povídáme teď o digitalizaci vlastně Zemanových filmů. Už jich bylo zdigitalizováno spoustu, ale pojďme si říct, jak ta vlastně digitalizace probíhá. To my třeba vůbec nemáme představu. To se zkrátka vezme kopie toho starého filmu a co se s ní děje?
1: No tak, když je zachovali ten negativ, což jako se o to stará tady Národní archiv, tak...
0: Mimochodem to jste s cestou do pravěku měli trošku problém najít.
1: Tam s každým byl problém dost, protože těch negativů bylo víc, co nás taky překvapilo, ale první se musí ten negativ skénovat. Naskénovat a vyčistit. Takže od těch škrábanců a to je v podstatě velice pracné, ale dá se to udělat v dnešní době velice dobře. Ale nejtěžší bylo potom, tomu se říká grinding, vlastně dostat tam tu správnou barvu, jak ty filmy vypadaly v originále. A to byl někdy oříšek pro nás, protože tím, že táta to buď dobarvoval v laboratořích chemicky nebo z těch dvou negativů, že měl černobílý, barevný a ještě se to dodatečně barvilo, tak už ty barvy nemohli jsme dosáhnout z toho negativu jenom, co se naskenoval, takže jsme to museli trošku jako doplňovat, aby to vypadalo opravdu, jak ten film, když se dokončil, vypadal. A to bylo někdy velice náročné, že jsme někdy i některé příklady, které jsme měli z ústřižku, které otec měl přilepený ke scénaři, tak jsme vlastně to studovali okýnko po okýnku, aby jsme tam dostali tu barvu. Nejtěžší byl teda Baron Prášil, protože tam ty barvy hrály výjimečnou roli, jako byly abstraktní hodně. A i další filmy jako nebyly jednoduché, ale já jsem právě na tom pracovala v tom UPP, v tom trikovém oddělení tady v Praze, Special Effect Studio, které je velice profesionální a tehdy jsem tam seděla, ještě jsme přizvali hlavně na ty první filmy odborníka, kterého nám doporučil Francis Coppola, když přijel a jmenoval se James Makovský. A ten tam vždycky seděl se mnou a úplně se zamiloval do těch filmů a furt říkal, no to je škola. To je škola. To by měla mít každá filmová škola, jeden z těchto filmů. Já dodnes nevím, jak to ten Zeman dělal, takže my jsme jako spolu potom jsme s tím strávili hodně času, ale ten nevadilo nám, že jsme ten film viděli dokola 20krát.
0: Vlastně se na to musíte dívat mnohokrát.
1: Ale on sám říkal, to mě vůbec nevadí, já jsem rád, že se tady naučím, jak se má dělat správný film, protože dneska vlastně ta technologie spočívá v tom skládání, podobně jak už to dělal otec. A chybí tomu právě ta zkušenost, že se tím docílí, aby ten příběh se co nejlépe vyprávěl. Že dneska ten trik stojí hodně peněz, a na ten příběh už potom není čas, ten se k tomu jenom přilepí.
0: Čarodějův učení bude mít premiéru, nebo už měl teďko premiéru v Liberci, myslím, že už je zdigitalizovaný, už je to hotový film, že?
1: Ano.
0: Už na tom nepracujete, už je to hotové. A byl výjimečný právě použitím ploškové animace. Co to bylo? Co to je plošková animace?
1: No to tak zní jako vždycky nemoc, jako... Odborně,
0: ano.
1: Protože to papír vystříhaný, ale my jsme zjistili, a to hlavně teda táta, že touto technikou je možno docílit jakýkoliv výtvarný styl. Že kreslený film, to je furt stejný styl přes ty ultravány, prostě je tam kontura, ale tato animace plošková nám umožnila vlastně udělat styl, který byl potřeba k tomu, třeba k té historické části, o kterém ten film se odehrává, takže ten Krabat, to bylo jako vlastně z minulosti, z lužicko-srbská balada vlastně, takže jsme tam mohli výtvarně se jaksi vyžít. Nás neomozovalo nic, než že jsme to namalovali a udělali z toho papíru, jenže otec si věděl rady, že i tahle technika nestačí jenom jako aby byla, aby se dalo vyjádřit správně všechno v pohybu, tak to kombinoval s těmi prostorovými scénami a trošku jako systém zase loutkového filmu. Takže tam bylo několik technik, které se skloubily dohromady.
0: Zkrátka, co film, to unikát, paní Zemarová. Jestli dovolíte, za chvilku se dostaneme.
1: Tatínek by měl radost.
0: Určitě za chvilku se dostaneme také k vaší práci, samozřejmě, protože i vy jste velice úspěšná, hlavně v zahraničí. Výtvarnice, spisovatelka Ludmila Zemarová.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu. Dvojka.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: S výtvarnicí spisovatelkou Ludmilou Zemanovou si povídáme o tvorbě jejího tatínka, ale teď bych se ráda dostala k té vaší tvorbě, protože vy jste v roce 84 vlastně s rodinou emigrovala do Kanady a ty začátky asi nebyly úplně jednoduché. Nicméně i přesto jste potom s filmem Lord of the Sky se dostala do užší nominace na Oscara. To bych tady velice ráda zmínila, protože i vy máte opravdu veliké, veliké úspěchy. Ale ty začátky asi nebyly jednoduché.
3: No, nebylo to jednoduché, protože když jsme přišli do Kanady, my jsme byli pozváni původně a to jako jsme museli prostě kvůli tomu, aby jsme se tam dostali emigrovat, tak jsme dostali nabídku, aby jsme učili na umělecké škole filmové v Britské Kolumbii, což je část Kanady, velice nádherná. A tam, když jsme přijeli, tak jsme ty první dny mohli hned učit, ale samozřejmě jsme toužili dělat film a nebylo to, nebyla tam žádná produkce v té Britské Kolumbii, tam to bylo jako velice ještě nezaběhle, dneska už to vypadá jinak. A tak jsme jako navázali nějaký kontakt s americkou produkcí, která dělala dětské filmy a je to známý pořad, se to jmenuje Sesame Street a do toho se dělali takové krátké animované filmy. A tak jsme měli možnost ten film natočit, já jsem tehdy to kreslila na zemi, ani jsem neměla stůl, prostě bylo to dost tvrdý. A nakonec se nám to podařilo natočit, manžel to přes noc nasnímal na kameru, a kterou jsme měli zaspučenou, ale díky tomu, že jsme udělali ten film, tak jsme dostali nabídku v National Film Board, což je, což byla státní filmový studio, kde jsme věděli, že je velice profesionální a byli tam velice slavní filmaři. Dřív McLaren se proslavil hodně ve světě a tak jsme měli štěstí, že jsme mohli jako v tomto studiu udělat svůj film, ale studio bylo v Montrealu, takže jsme se přestěhovali z té Britské Kolumbie. Potom
2: no ale užší nominace na Oscara, to je plná fantazie.
3: No,
2: cítili jste to tehdy tak, nebo otevře to člověku dveře? Už jste potom byli v té práci klidnější, úspěšnější?
3: No, nebylo to taky jednoduchý, že by to otevřelo dveře, protože tím, že jsme to dělali pro studio, které bylo placené státem, tak jsme ten kontrakt měli tak, že všecko je toho státu. Nebyli jsme žádný copyright, nic nebyl náš, to bylo prostě vlastnictvím a tím pádem jsme vlastně, když skončil ten film, i když byl tak úspěšný, byl to jeden z nejprodávanějších filmů v kanadské produkci, tak další film nebylo jednoduché na to získat peníze, protože taky všechny ty studia, podobně jak i tady v České republice, v Evropě celé, začaly se předělávat, protože ta technologie vlastně ovlivnila to, že laboratoře přestaly mít smysl, všechno se dělalo, začalo dělat digitálně, takže ty studia se rozpadaly a vlastně už nebylo možné v takovém studiu pracovat, což byla velká výhoda.
2: Vy jste ale potom začala psát knihy. A za svůj epos o Gilgamešovi jste dostala taky spoustu ocenění. Dokonce ty knihy, trilogii jste mi přinesla sem ukázat. Je to opravdu nádherná, vlastně velká kniha velikosti LPčka, bych řekla. Prodali se 2 miliony kusů a přesto nejsou v češtině. Je to pravda, že stále ještě ve všech zemích světa, ale není to přeložené do češtiny.
3: No, tak doufám, že k tomu se teď dostanu konečně, protože jsem v jednání s nějakým tady českým nakladatelstvím. Ano, ta kniha byla velice úspěšná, hlavně proto, že se mi podařilo vlastně zobrazit příběh, který byl jenom jako poem a byl ještě napsán v klínovým písmem. Takže existovaly určité překlady, ale ty překlady byly více určené pro odborníky až scholars, jako, kteří byli schopni tu filozofii, která je v tém příběhu, jako pochopit, rozumět. A mně ten příběh připadal fantastický, hlavně proto, že jsem po smrti tátovi tak poprvé pocítila tu bolest ztráty člověka, kterého máte velice rád. A řekla jsem si, no to musí všechny děti poznat tento příběh, který mě pomohl opravdu jako zapomenout určitým smyslu na ty bolesti a na ty překážky, kterýma jsem musela projít i v té emigraci. A tím pádem jsem chtěla, aby to bylo přístupné dětem. A to se mi podařilo právě tím, že jsem to dala do toho obrazu.
2: A my vám za vaši tvorbu moc děkujeme. Já i za naše posluchače, jenom nám závěry možná řekněte, máte vnoučata, dívají se na filmy Karla Zemana?
3: No určitě znají je velice dobře, speciálně John, ten, který už má tak ten viděl Vynález Kazy asi 10krát, to prostě miloval.
2: To tak to je krásný. Moc si pozdravujte a děkujeme vám, že jste přišla. Ludmila Zemanová byla mým hostem.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026. Z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. V pátek večer na ČT Art a v iVysílání.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
2: Severoirským Belfastem se prohnala vlna rabování a žhářských útoků namířených proti přistěhovalcům. Inflace v Česku v květnu meziročně zpomalila. Bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a pak i na Moravě trvalejším. Nejvyšší teploty většinou do 18 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířeny proti přistěhovalcům, vyvolal je brutální pokus o vraždu, z něhož je obviněn muž původem ze Súdánu.
4: Záběry z Belfastu ukazují autobus pohlcený plameny i mnoho hořících aut. Záchranáři zasahovali také u požárů řadových domů a minimálně v jednom případě museli záchranáři z hořící budovy vyvést celou rodinu. Maskovaní muži také zastavovali auta na ulicích a rabovali obchody patřící přistěhovalcům. Politické vedení severního Irska i celé Británie odsoudilo útoky na nevinné lidi, stejně jako pondělní pokus o vraždu, který nepokoje vyvolal. Záběry z tohoto útoku zachycují muže ozbrojeného nožem, který klečí na své zakrvácené oběti na ulici v Belfastu. Útočníka spacifikovala skupina kolem jdoucích a policie ho zatkla. Napadený muž je s vážnými zraněními v nemocnici. Ondřej Himer, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Policisté dnes potvrdili, že obětí vraždy v Kinšperku nad Ohří, kde se minulý týden našla část lidského těla, bylo novorozené dítě. Vyšetřovatelé obvinili 35-letou ženu, matku novorozence, z vraždy, za což jí hrozí trest 15 až 20 let vězení anebo i výjimečný trest. Od soboty je ve vazbě. Růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2,1%. Byl tak o 0,4 nižší než v dubnu. Inflace zvolnila hlavně kvůli pomalejšímu růstu cen nápojů. Pokračuje za statistiky Pavla Šedivá.
5: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
2: Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,1%. Krajská zdravotní zveřejnila závěry interního auditu kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v nemocnici v Litoměřicích. Kontrola ukázala, že se zdravotníci odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití léků. Na základě interního auditu ale nelze určit, co bylo přesnou příčinou úmrtí novorozenců, pokračuje mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
6: Jakmile policie České republiky a znalci z Ústavu pro matku a dítě z Pražského Podolí dokončí vyšetřování a stanoví přesné příčiny úmrtí, jsme připraveni v návaznosti na závěr vyšetřování převzít jak morální, tak i finanční odpovědnost a můžeme s rodinami zahájit jednání o případném odškodnění.
2: Společnost Krajská zdravotní v návaznosti na výsledky kontroly zavedla ve všech svých 6 nemocnicích nápravná opatření. Sochaři a restaurátoři začali ve více než 650 let staré jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě opravovat 2 okna vysokého chóru a opěrný pilíř, obnoví také okenní vitráže. V interiéru souběžně zrekonstruují historické malby štítů se zemskými znaky. Práce na jedné z nejstarších partií chrámu potrvá několik měsíců, návštěvnický provoz ale neomezí. Rekordní počet domácích značek se letos vydá na trasu z Prahy do Bratislavy a zpět. 1000 mil československých je závod automobilů a motocyklů, jehož historie sahá do 30. let minulého století. Účastníci se začnou v Opletalově ulici u pražského hlavního nádraží sjíždět dnes odpoledne. Celkem by mělo odstartovat 130 vozů předválečné výroby, řekl ředitel závodu Jiří Patočka.
7: Nejpočetnější značkou, která letos bude zastoupena, je tradičně československá značka Aero. Pojede letos 29 vozů této značky. Zároveň tedy je ve startovním poli 5 vozidel, které se účastnily toho původního závodu ve 30. letech. A nejstarším vozem letošního ročníku bude Buick Master 6 z roku 1926.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech jen lokální přehánky. Na jihu Čech a později i na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty většinou 14 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10. Zítra bude nejprve zataženo, zejména v severní polovině území místy s deštěm. Během dne čekáme proměnlivou oblačnost s četnými přehánkami a také bouřkami. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů na jihu Moravy až 20 a v 1000 metrech na horách kolem 10.
3: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy popojíždí nesouvislá kolona kamionů od stého 78. kilometru až k omezení na stém 96. Osobním autem se výrazně nezdržíte. Na D8 směrem od Prahy je omezení na 21. kilometru a před ním kolona asi na 10 minut. A na silnici 20 je také omezení, a to v Třebouni. Jezdí se kyvadlově kolony oběma směry až na půl hodiny. Zprávy končí, teď Jitka Asterová.
8: Ano, jsem zde a přeji vám krásné středeční poledne. Je tady opět naše hra Byl jednou jeden rok. No a dnes začneme čísly. V roce, který si dnes budeme připomínat, průměrná měsíční mzda činila 2637 korun. Za nájem jste zaplatili měsíčně 100 až 300 korun. A džíny, ty byly dražší než nájem, teda ty stály 100 bonů. Pro mě to byl docela takový zapeklitý rok, protože já jsem neudělala konkurs na jeden filmový muzikál, kde jsem měla hrát Klapku. Nakonec tu roli dostala Dáda Patrasová. No, tak jsem aspoň poslouchala Olivii Newton-John, která nikam na konkurs chodit nemusela a natočila filmový muzikál Xanadu, který sice nebyl komerčně úplně teda u kritiků úspěšný, ale naopak komerčně byl úspěšný a hlavně byla vele úspěšná úvodní píseň. A my si ji teď samozřejmě připomeneme a vy během písničky můžete si tipnout, kolikátý, že by to dnes mohl být rok. Takže kontakty zopakuji, SMSky posílejte na známé číslo 702 222 220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
0: na dvojce.

0: tak jsou tací, někteří z vás typují během zpráv, jo, aniž jsme začali ještě. Třeba Jana, ta si typuje, že dnes budeme hledat rok 2008, vzhledem k tomu, že jsme včera hledali rok 1979, tak se tak jako domnívá. Ovšem, jakmile zazněla moje nápověda, vzpomínka a Olivia Newton-John, tak si paní Jana myslí, že je vedle jak ta jedle a já jí to musím odkývat a typuje rok 1985. Jak moc si polepšila, to nebudu rozebírat vůbec. A další do třetice všeho nejlepšího. Michal, kterého zdravím na Slovensko, a ksa nemýlím, tak je to rok 1981, radši to budu říkat v češtině, abych nebyla ještě trapnější. Ta filmová klapka se spájá nepochybně s filmem Trhák. A to vám teda musím odkývat, dobrý postřeh. Já si vzpomínám, jak jsem byla na tom konkurzu a jakmile jsem viděla tu Dádu Patrasovou a sebe potom, tak mě bylo jasný, kdo tu roli dostane. Samo sebou. A zajímá vás, jaké bylo počasí v našem roce? I kdyby vás to nezajímalo, tak já vám to stejně řeknu. Bylo extrémní počasí, hlavně v prosinci v zimě. Byl veliký mráz, sníh, vichřice, závěje, nesízné cesty, tehdy hlásili zpravodajové Československého rozhlasu z celé země. Důkaz máme v podobě archivní nahrávky ze zpravodajské relace.
1: Velmi vážně postihla kalamita Krkonoše. Vichřice tam řádila plných 24 hodin a teploměr klesl až na minus 15 stupňů. V jižních Čechách sněžilo dokonce 630 hodin a sněhu napadlo až 30 cm. Mnoho práce mají i silničáři v Jihomoravském kraji. Většinou je na cestách až 10-centimetrová vrstva sněhu a leckde i závěje. V západoslovenském kraji vyvrátil prudký nárazový vítr desítky elektrických stožárů a tak po celý den doslova bojují opravářské čety s námrazou a těžkým přístupem k místům poruch, aby co nejdříve obnovili dodávku proudu.
0: Toť nápověda o počasí, nevím, do jakého roku by zavedla mě, ale já vám ještě teď pomůžu hudební samozřejmě nápovědou. Teď bude zpívat duet Hana Zagorová s Drupim, který se mne Setkání. Hana Zagorová vůbec byla v našem roce docela na roztrhání, protože ta právě natáčela film Trhák, ve kterém jsem teda možná bohu dík pro vás nehrála. Takže my si teď ten duet pustíme, no a vy si zkuste tipnout, o kolikátém roku, že je to dneska řeč.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Krásné poledne, Jituško, píše Eva, kterou moc zdravím. Podle filmu Trhák typuji rok 1982. Mě vždycky baví, jak jedna konkrétní indicie vás zavede každého do úplně jiného roku. A zajímá vás, co se v našem roce nosilo? No tak v obchodech nebylo vůbec nic. Vůbec nic k sehnání, jenom jak už jsem říkala, džíny v Tuzexu, ty byly dost drahý, ty stály, já nevím, pětinu výplaty. A jinak se šilo teda po domácku. U nás v rodině šila babička, ale v našem roce bohužel nebyla už na světě. Maminka byla stejně tak šikovná na to šití jako já, ale v našem roce byl oblíbený nový šicí stroj z východního Německa, který se jmenoval Veritas. No a byl dost spolehlivý a někteří tvrdí, že ho mají dodnes. Šilo se podle časopisu Praktická žena, Burda a dokonce některé ty střihy, ty byly velice vzácné, protože ty časopisy také nebyly k sehnání, se překreslovaly na papír a často putovaly mezi sousedkami a dokonce příbuznými. No tak si zkuste vzpomenout, ve kterém roce jste si mohli koupit Veritasku. No a samozřejmě teď mi můžete nejenom psát, posílat SMSky, e-maily. Prosím vás pěkně radši e-maily, protože SMSky zatím jsou nějaké, já doufám, že se to ještě rozchodí, ale teď si dáme Blondý a teď je ten moment, kdy když budete mít chuť, tak můžete zvednout telefon a zavolat mi přímo sem do studia na telefonní číslo 22 155 25 a 25.

0: Šicí stroj od roku 1979. Přitom typuje rok 1980. No tak nevím, ale jsem zvědavá na Danu z Prahy, jaký bude mít typ ona. Já vás moc zdravím, Dano, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím. Já si myslím, že šicí stroj Veritas jsme pašovali díky manželovi mé kamarádky, který byl cehníkem v roce 1978 již, nebo 7 dokonce. Mm-hmm. Ale to, co vám chci vyprávět, je krásná vzpomínka na vás, Evu Holubovou a další vaše spolužačky.
0: Protože
1: já díky tomu, že jsem dělala průvodkyni pro Societas matematiků tehdy jako studentka, tak jsem se seznámila s Evou Holubovou, ta tehdy maturovala, byla nešťastná, že se nedostane na DAMU. A v zápětí se tam dostala a byla vaší spolužačkou, pokud si pamatuju.
0: Ano.
1: A dalších. A já od té doby jsme navázali spolupráci. Já jsem pracovala v Řetězové ulici v domě pánů Kunštátů u archeologů. A denně jsem chodila průchodem, který dneska už není, štve mě to, který byl přes DAMU do Karlovky. Pamatuje to?
0: No jistě, tam jsem se něco nachodila.
1: No a já jsem teda byla i na vaší absolventské práci, když jste tedy absolvovali na vašem představení, že jo?
0: Wow, ale to bylo v jiném roce, než dnes hledáme.
1: To bylo, no samozřejmě, to bylo o několik let později.
0: A na jakém představení jste byla?
1: Ježiš, to si já vůbec nepamatuju. Byli jste tam tři ještě s Ivanou Chýlkovou, ne?
0: No samozřejmě, tak nás tam bylo víc, ve třech jsme nehráli nikdy, ale to nevadí. To nevadí.
1: No tak víc vás tam bylo, ale co si pamatuju nejvíc, a to mi řekněte, to je taková roztomilá příhoda, že my jsme denně chodili, protože však jsme tam pracovali, my jsme měli ošklivou pracovní dobu od rána, třeba od 7, od 8 a chodili jsme do Karlovky a tam, co jsou dneska takový ty obchody luxusní, tam byla jediná prodejna Pramen potraviny. Mm-hmm. Pamatujete si to?
0: No jasně.
1: V tom průchodu vpravo se šlo k vám do DAMU a vlevo byly tyhle potraviny a tam se říkalo u Špindíry. Tam byla Ruska, která byla manželkou tehdy prostě sovětského důstojníka, takže byla nafoukaná, protože to byla okupace, že jo, našich vojsk.
0: Jasně, takže u Špindíry.
1: A tam to bylo tak hnusný, že my jsme měli chvilku na oběd, tak jsme tam chodili nejradši a přišla jsem tam a ona mi dala prostě skysaný jogurt. Tak jsem se vrátila a říkám, opravdu mi ho nevyměníte? Ona říkala, ne, nevyměním. A na tom pultě měla další jogurty, zvedla jsem obě ruce a ty jogurty jsem pustila na tu dlažbu, až se tam rozprskly a odešla jsem středem. Víckrát jsem tam samozřejmě nemohla. Nejbližší prodejna v té době, že jo, za tvrdého socialismu byla až na Perštině, ale s potěšením jsem chodila s tím, že jsem potrestala tuhle tu sovětskou Rusku.
0: Paní Dano, já vám moc děkuji.
1: Jste tam taky?
0: A určitě se zeptám, jestli si spolužačky na toho Špindíru vzpomenou. Já vám moc děkuji a píši si rok 1978 a mějte se moc krásně.
1: Ano, ano, děkuji a taky zdravím. Nashledanou.
0: Nashledanou. A další, koho mám na telefonu, je pan Petr ze Sněžného, okres Žďár. Já vás moc zdravím, Petře, takže půjdeme rovnou na to. Ano.
2: Dobrý den.
0: Jaký máte tip?
2: Já mám tip rok 1980.
0: Ale prosím.
2: Podle Olivia Newton-John film Xanadu.
0: Dobře, takže třeba je to trefa do černého. Petře, takže píši si rok 1980 a protože je léto, tak vám posílám Helenu Vondráčkovou. Mějte se krásně.
2: Děkuji, to jste hodná. Vy také hodně zdraví přeju. Naschledanou, děkuji.
3: Byl jednou jeden rok. Na dvojce.

Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Zdravím Petra, který si myslí, že podle duetu Setkání je to rok 1979 nebo 80. Mrazy byly už od konce předešlého roku a nastala energetická krize. A co jste měla hrát v onom filmu? Lapku? Ne. Lapku ne, ani ale klapku. Takže, my si to zrekapitulujeme. My si připomínáme rok, kdy prosinec byl, co se počasí týče, velice extrémní a v domácnostech se šilo na kufříkovém stroji Veritas. Teď budou následovat dvě písničky, takže budete mít hodně času mě psát a tipovat. Teď si dáme Maywood.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Toulky první republikou na dvojce.
1: Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
2: Ta vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
3: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
4: Milí posluchači,
2: posuďte se.
3: Poslouchejte Toulky první republikou.
0: Toulky první republikou.
5: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
6: Radioservis představuje
7: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
8: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Vy jste se poznali, že to byla Lenka Filipová a Karel Zich, kteří zpívali duet Mosty, který je z našeho roku. A já, můj pozdrav teď putuje paní Janě do Kutné Hory, která nám napsala do naší hry Byl jednou jeden rok a typuje rok 1981. Píše, narodila se mi dcera Veronika a Veritasku jsem si pořídila za rok potom. Šila jsem na ní všechno, včetně džín a kabátů a šiju na ní dodnes. No já jsem říkala, že se určitě najde někdo, kdo Veritasku doma má. No a já budu napovídat dále v pořadí třetí nápověda. 3. ledna našeho roku byla slavnostně otevřena budova, která se tehdy stala největší stavbou v Československu, tedy z hlediska obestaveného prostoru. Budova měla 18 podlaží, výšku 85 metrů, její nejvyšší bod sahal do 96 metrů nad zemí a nabízela více než 72 tisíc metrů čtverečních užitné plochy. Na místě byl také reportér Československého rozhlasu. Jeho reportáž se dochovala v našem archívu a my si teď poslechneme její krátkou část.
1: Je to skutečně dárek pro celou Evropu. Podobnou telekomunikační budovou a zařízením se mohou pyšnit v Evropě například jenom v Kodani, v Helsinkách nebo ve Stockholmu. Mezinárodní a meziměstská ústředna, jinak zařízení třetí generace řízené počítačem, dostane křest ohněm už za 199 dnů. Bude totiž zprostředkovávat celý spojový transit z olympiády v Moskvě.
0: Ústřední telekomunikační budova v Praze na Žižkově už dnes nestojí. V roce 2023 se začala bourat telekomunikační věž a o několik měsíců později zbylé budovy. No a teď si dáme předposlední hudební nápovědu. To jsou Otavani a Ruce vzhůru. A napište mi, kolikátý rok, že si myslíte, že dneska hledáme.

Já teď zdravím Viktora Nade, 35, který si myslí, že je v obraze. Píše, Mosty od Lenky Filipové jsou z roku 1980. Hráli jsme ten hit s naší první zábavnou kapelou snad někdy kolem roku 1981. Zdravím Viktora a šťastnou cestu. Marcel z Prostějova píše, typuje rok 1981 podle písničky Setkání a také podle filmu Trhák. No a dalšího z vás, Evu Zjezerek, to zavedlo do roku 1980, píše, bylo mi 13, nacvičovali jsme skladbu pro starší žákyně na Spartakiádu. No takže chci vám říct, že jste všichni docela dost blízko. Před námi ještě jedna nápověda, no a teď si dáme Olympiky. To je veliká pravda o tom 8. dnu, že jo? Vzpomínáte si, kdy jste tuto písničku slyšeli poprvé? Máte jednu z posledních možností mi napsat.

0: Poslední nápovědi naší hry byl jednou jeden rok, se podíváme do vesmíru. 18. září vypustil Sovětský svaz kosmickou loď Sojuz 38 s ruským kosmonautem Romaněnkem a Kubáncem Mendézem. Na Zemi přistála 26. září a takto o zprávě informovali rozhlasové noviny.
1: Celá Kuba s nadšením přijala zprávu o společném letu sovětsko-kubánské posádky, který je dokladem nerozborného kubánsko-sovětského přátelství a plodné všestranné spolupráce obou zemí. Člen politického byra ústředního výboru komunistické strany Kuby, ministr revolučních ozbrojených sil Raúl Castro, prohlásil, že účast kubánského letce podplukovníka Arnalda Tamaya Mendese na letu lodi Sojuz 38 je výrazným projevem socialistického internacionalismu. Zdůraznil dále, že díky bratrským svazkům se Sovětským svazem i díky vítězství revoluce na Kubě získala tato země možnost účastnit se v rámci programu Interkosmos výzkumu vesmíru.
0: A teď si dáme moji oblíbenou kapelu Gumbay Dance Band. To bude Eldorado.

A máme tady finále a já moc zdravím Naděnku, která píše: Veritasku doma mám po velice dlouhém schánění a fronty vystání. Tehdy na prodejnu dostali 3 kousky. Moje byla kufříková. Bylo to v roce 1981. Ale moje sestra má ještě starší skříňkový model, ze kterého roku to ale nevím, takže asi hledáme rok před rokem 1980. Takže takhle počítat umím i já, takže si myslíte, že to je rok 1979. No, uvidíme. Pak můj pozdrav putuje paní Lence, která si myslí, že to je rok 1980 podle filmu Trhák, který se v té době natáčel. A písnička Setkání od Hanky a Drupyho je taky, myslím, z tohoto roku. V tomto roce jsem cvičila na spartakiádě ve kategorii starší žákyně. Zdravím z Turnova. Já vás také moc zdravím, Lenko, a nebudu to napínat. Prostě měla jste pravdu, no, je to tak. Dnes jsme hledali rok 1980, takže já vám všem moc děkuji a vy se teď máte opravdu na co těšit, protože tady bude moje oblíbená Iva Bendová, no jasně. No a já se s vámi loučím duetem, budu se na vás samozřejmě těšit moc zítra, který bude zpívat Meky Žbírka a Marika Gombitová. Mějte se moc krásně.

0: přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
3: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
4: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
2: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
4: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.
6: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Ministr obrany Zuna chce pro příští rok navýšit výdaje na obranu na 2% HDP a v Hradci Králové začíná festival Rock for People. Bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a pak i na Moravě i trvalejším, nejvyšší teploty většinou do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého resortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční růst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% je závazek členů NATO. Železniční most pod Pražským Vyšehradem půjde podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom mezinárodní expertní skupina na mostní konstrukce a památkovou péči. Po obnově konstrukce a při správné údržbě by mohl vydržet minimálně 100 let, říká mluvčí NPU Blanka Černá.
7: Odborníci posuzovali zejména otázky životnosti konstrukce, únavy materiálu, rozsahu možných zásahů, bezpečnosti provozu a vztahu technických a památkových hodnot Vyšehradského mostu.
6: V Hradci Králové začíná pětidenní hudební festival Rock for People. Do areálu parku 360 už od včerejška přijíždějí tisíce návštěvníků a policie proto posílila hlídky. Řidiči by měli být opatrní hlavně na silnicích v okolí letiště, kde se pohybuje také hodně chodců a cyklistů. Okolí parku 360 bude v nočních hodinách ve festivalové dny uzavřeno, upřesňuje mluvčí festivalu Anna Portěšová.
8: Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy v nočních hodinách v okolí areálu pro snazší odjezd a odchod účastníků a pro průjezd kyvadlové dopravy bude oblast kolem parku 360 v čase od 10 hodin večer do 1 hodiny ráno uzavřena. Vjezd bude umožněn pouze složkám IZS, rezidentům, autobusům a označeným vozům taxislužby.
6: Společnost ČES chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu. Díky celkové modernizace původní elektrárny bude možno čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Úpravy vyjdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČES začít příští rok. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v Česku. Komáři začaly být aktivní, mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským anebo korejským, kteří se na našem území trvale usadili. Jsou schopni přenášet i tropické nemoci, pokračuje Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu.
9: Rozhodně není na místě nějaká panika, spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
6: Bude zataženo s občasným deštěm v severozápadní polovině Čech jen lokálními přeháňkami. Na jihu Čech a později také na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty většinou 14 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10.
1: Doprava.
6: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy popojíždí nesouvislá kolona kamionů zhruba od stého 78. kilometru až k omezení na stém 96. Osobním autem tento úsek pojedete zhruba 20 minut. Na D1 přes Vysočinu prší a na vozovce je hodně vody, tak opatrně. A na D8 směrem od Prahy je omezení na 21. kilometru a před ním kolona už asi na čtvrt hodiny. Zprávy končí, Iva Bendová je tu pro vás.
10: Krásné středeční odpoledne, je to tak, další zprávy jsou za námi a před námi společná tříhodinovka. A tak jsme rádi, že nás sladíte, no a pokud náhodou přemýšlíte, že si pořídíte psa, tak si určitě nenechte ujít našeho odpoledního hosta po 14:30, prozradí totiž, na co si dát pozor a spoustou dalších užitečných informací. No ale teď jsme samozřejmě teprve na začátku, takže já vám přeji dobrý poslech a příjemné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Určitě jste zaregistrovali, že už tento týden začne světový fotbalový šampionát a možná, že se těšíte na brzký páteční zápas, tedy úvodní zápas české fotbalové reprezentace. Ale mám pro vás teďka zajímavou informaci, protože pokud se tedy opravdu počítáte mezi skalní fotbalové fanoušky, tak budete mít možnost před zápasy nechat zobrazit své jméno a zemi, případně poslat pozdrav anebo krátký vzkaz prostřednictvím výsledkových tabulí, a to přímo na stadionech. Služba to bude samozřejmě spoplatněná, zájemce za vzkaz maximální délce 30 znaků a bez možnosti využití emotikonu zaplatí, a teď se podržte, $79, což je v přepočtu 1650 korun. Říká se tomu super shout nebo super shoutout a je možné ho využít opravdu při každém utkání, jen je tedy nutné si ho včas zarezervovat. Znamená to tedy, že pro první dva zápasy turnaje mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou a právě českým týmem a Koreou už uzávěrka vypršela. Samozřejmě, že text také bude jaksi podléhat kontrole, protože musí splňovat určitá pravidla, nesmí tam být žádné urážlivé, hanlivé, diskriminační a politické obsahy, což je samozřejmě asi jasné. Tak jestli chcete třeba na utkání dalšího, tedy na dalším utkání české reprezentace na té výsledkové tabuli před zahájením zápasu, aby tam bylo třeba, nevím, přeje krásný den Iva z Davids, tak musíte se včas zaregistrovat. No a taky to něco bude stát. Není to pro každého, já myslím, že asi zvládneme dívat se na fotbal i bez toho, ale jako zajímavost je to určitě řekla bych docela jednoznačně zajímavé. Teď už Stevie B a já vám přeji příjemný poslech dvojky.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Ivou Bendovou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Krásný den, milí posluchači, dneska to Jeste, ať vám to sluší. Vezmeme z té praktičtější stránky. Pokud chceme hubnout tak, aby se nám váha zase nevrátila zpátky, tak je potřeba k tomu přistoupit trochu jinak než jen krátkodobou dietou. Víte, ono totiž nejde jen o to zhubnout, ale hlavně si tu váhu udržet. A jak na to nám dnes poradí nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Andreo, pojďme to vzít úplně od začátku. Jak hubnout tak, aby se jojo efekt vůbec nedostavil?
3: Pomalu a trpělivě. Pokud tady nemáme nějakou opravdu vysokou nadváhu, kde ze zdravotních důvodů potřebujeme velmi rychle zhubnout, tak bych řekla, že je ideální nastavit si ten režim tak, aby už jsem pomalu hubla, ale současně to ještě nebylo příliš nepříjemné. To znamená nesnažit se si říkat, dobře, teď jsem zhubla 1 kilo za týden a nebylo to tak strašné, tak já zkusím ještě přitvrdit, abych zhubla 2. Důležité je nevynechávat žádnou složku potravin, jíst sacharidy, tuky a bílkoviny. Bílkoviny jsou zejména důležité a co je opravdu velmi důležité, je právě ten pohyb, protože pohyb nejenže urychlí tu ztrátu tukové hmoty, ale zabrání adaptaci na ten snížený příjem energie. Zachová nebo vybuduje svalovou hmotu, to znamená, že náš metabolismus bude pořád hezky šlapat a nebude se snižovat ta naše energetická potřeba.
2: A jak velký kalorický deficit je ještě bezpečný, aby tělo nezačalo reagovat s pomalením metabolismu?
3: Pokud bychom na to opravdu chtěli jít matematicky, třeba bychom si spočítali svůj energetický příjem aktuálně a víme, že naše váha stagnuje plus minus, tak se doporučuje většinou snížit ten příjem energie o 500 kalorií. To je takové učebnicové číslo, bych řekla. Ale potom ještě záleží na tom našem celkovém režimu. Pokud my současně se zaměříme na jídelníček a k tomu ještě přidáme víc pohybu, tak pak není nutné si v tom jídle tvořit takhle velký deficit. Někdy třeba stačí opravdu jenom jíst zdravěji, ani ne méně, a přidat si pohyb a tím už se můžeme dostat do toho deficitu.
2: No a když už člověk zhubne, jak pracovat s návratem k běžnému režimu, aby si tu váhu udržel?
3: No, je to možná taková trochu nudná rada, ale tady bych právě zmínila, proč je důležité nehubnout příliš rychle. Ono totiž, když to hubnutí hold nějakou dobu trvá, tak takovým vedlejším benefitem toho je to, že my si trochu už i zvykneme na ten nový styl stravování a třeba nám i začnou chutnat nové potraviny. Často, když někomu radím zaměnit velmi tučné sýry za ty více light, tak zprvu to všem úplně tolik nechutná, protože je tam ten chuťový rozdíl. Ale po nějakém čase už to člověk vlastně přijme, už si ani nepamatuje, jak chutnaly ty tučnější věci, takže už je přirozenější, je třeba konzumovat dál. Takže právě když na to jdeme pomalu, trpělivě, tak ta otázka, co po dietě, už pak není tak záhadná, protože my si uvědomíme, že nám to vlastně vyhovuje jíst více zeleniny a konzumovat méně tučné sýry není zase tak hrozné, takže se třeba trošku víc uvolníme jenom ve výběru jídla v restauracích, sem tam si koupíme ten tučnější sýr na zpestření, ale už vlastně nemáme tu potřebu ten jídelníček měnit zásadně.
2: No tak vidíte, vypadá to, že klíčem není rychlost, ale dlouhodobá udržitelnost, ostatně asi jako ve většině věcí. Zítra naše téma uzavřeme otázkami ze života, proto nás poslouchejte opět po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Těší se na vás Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

To, že začala sezóna komárů v Česku, už jste slyšeli ve zprávách dvojky od Pepy Maršála. Jejich aktivita je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu

0: mírná, ale podmínky pro líhnutí jsou ideální. Hlavně v druhé půlce léta se můžeme setkat také s invazivními druhy. Trvale se u nás už totiž usadil například komár japonský i korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci. Obávat se jich ale podle vědců zatím nemusíme. Podrobněji se na téma zaměříme v následující reportáži.
1: Že tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
1: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto malých vodních plochách poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
3: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
1: Samozřejmě, čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně vědci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného syfa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
4: Vidím, že to syfo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
3: Před malou chvíli se na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. Jak vůbec ti komáři, ti invazní vypadají?
4: Komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení. Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
4: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci. Bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
1: Každý rok vidíme v těch morských zemích několik ohnisek nákazy, kdy přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou je přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dostali jsme doslova hudební polibek od zpěváka Dermonta Kennedyho, protože jeho píseň, která v tuto chvíli dozněla v odpolední dvojce, se jmenovala Kiss Me. No ale před námi samozřejmě další, když se podívám na hodiny, tak 2 hodiny a 22 minut. Ale samozřejmě hned po nás, po odpolední dvojce, nastoupí tradičně káva o 4. A vás určitě zajímá, jaké bude její dnešní téma. Slevy nás lákají víc, než si často připouštíme. Proč máme tak rádi pocit, že jsme nakoupili výhodně? Co se děje v naší mysli, když vidíme přeškrtnutou cenovku nebo časově omezenou nabídku? Proč si někdy ve slevě koupíme i věci, které vůbec nepotřebujeme? A kdy se zlovení slev může stát problém a závislost? To jsou otázky, které položí kolegyně Tereza Stýblová, koučce Marcele Avramopoulu. Myslím si, že leckdo z nás se možná v jednotlivých otázkách poznal, tak jestli i vás na toto téma něco zajímá, klidně nám svoje dotazy posílejte už teď na dvojka@rozhlas.cz.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak

Ache, Susanne, lecker bist. Ja. Io karton album rek, a taky porcelán. Som odrejma, cibulka má, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo jeansy, Calvin Klein. Tak, zdá, že to není štěstí, ale...

Prachy si za jej nekoupíš. Například východ slunce a vítr lítý. Hlebo píseň tichou, jak padající sníh.

0: prachy. Si.
1: Nezbývá nám, než potvrdit slova zpěváka Richarda Millera. Štěstí je opravdu krásná věc. A tak doufám, že možná nadcházející informace udělá někoho z vás také šťastnými. Na 60 muzeí, galerií, knihoven i památek, jako je například Petřínská věž nebo Staroměstská radnice, se v sobotu 13. června v Praze otevře pro veřejnost. 22. ročník festivalu muzejních nocí totiž dorazil i do hlavního města. Na co se můžeme my zájemci těšit, to nám přišla do studia Dvojky povědět Věra Fajfrová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak než se podíváme na pražské akce, festival už mohli milovníci kultury zažít také v jiných městech naší republiky.
2: Přesně tak, muzea, galerie a další kulturní zařízení se o víkendech v rámci festivalu Muzejní noci postupně otevíraly už od 15. května a i když festival trvá oficiálně do 13. června, tak někde budou mít Muzejní noci o prázdninách nebo ještě v září.
1: V Praze ale bude Muzejní noc už tuhle tu sobotu a když jsem se dívala na ten program, tak rozhodně tady bude z čeho vybírat.
2: To bude. Na webu Pražská muzejní noc jsem napočítala, jak jsem říkala, na 60 otevřených muzeí, galerií, knihoven, a to knihoven jak patřících hlavním městu, tak třeba univerzitám nebo Akademii věd České republiky a ještě řady dalších míst, kde je připravený mimořádný program. Ten oficiální začátek bude od 16 hodin v prostoru před hlavní budovou Muzea Prahy, kde začne městský festival plný hudby, světel, různých dílen a programů pro děti, jídla, drinků i nočního objevování muzea. Samotná budova muzejní se otevře v 18 hodin, no a po setmění návštěvníci uvidí, jak Florence rozzáří ikonický měsíc Lunalon z Hvězdárny a Planetária Brno a speciální videomapik.
1: No bude to krásné. Kompletní seznam míst, kam se dá v Praze zajít, tady najdeme na webu Pražská muzejní noc. Co jsi tam vybrala?
2: No mě by se moc líbila roztančená městská knihovna, ve které budou tanečníci pravidelně vystupovat v prostorách knihovny. Tam bych je viděla, chtěla vidět tančit mezi těmi regály. Ale připravení tam jsou i na návštěvníky, kteří mají rádi deskové hry nebo tajemné příběhy. No a hodně by se mi líbila večerní procházka v podzemí Vyšehradu. Ten výběr je opravdu široký a mezi těmi 61 přesně místy, kde je otevřeno, si určitě vyberete.
1: No a my můžeme nejenom Pražany pozvat v rámci Pražské muzejní noci také k nám do Českého rozhlasu, konkrétně tady do Galerie Vinohradská 12.
2: Ano, návštěvníci se tu od 19 do 23 hodin seznámí s historií i současností rozhlasového vysílání. Prohlédnou se nejrůznější techniku, rozhlasové přijímače, magnetofony, nejrůznější záznamová zařízení i řadu artefaktů z našich dějin. Poslechu budou originální nahrávky z let 1945 i 1968 z historických radiopřijímačů. No a součástí expozice bude výstava obrazů a grafik akademického malíře Martina Velíška. Uvidíte například obrazy Příšery z Loch Ness s kočičí hlavou a Martin Velíšek, pamatuješ, byl ano, v odpovědní dvojce právě tvým hostem a prozradil ty, co ho k němu inspirovalo.
3: Loch Nesska s kočičí hlavou má vlastně východisko v našem soužití s dvěma kočkami se ženou v bytě 1+1, kde bych řekl, že často nebylo jasný, jestli je to byt, který patří těm kočkám nebo nám. A když jsme se večer vraceli domů, tak často teda v tom bytě jako ta situace byla úplně jiná, než když jsme ho opouštěli. A to nejenom tak, jako že by tam byl nepořádek, ale děli se věci, kde jsme říkali, to přeci nemohli udělat ty kočky, ale nikdo jiný to být nemohl. Takže vlastně to pro nás bylo natolik záhadný, že nějak jsem si to jakoby přepsal do toho, co si pamatuju z dětství, že pro mě prostě záhada na jezeře Loch Ness byla opravdu magická.
1: Ano, tak takhle mluvil právě Martin Velíšek o své výstavě, kterou můžete aktuálně vidět u nás, tedy v galerii Vinohradská 12. My jsme poutali tady na pražské akce, ale muzejní noc je ještě tuto sobotu na řadě dalších míst v republice.
2: Ano, a také jich hodně. Otevřená budou muzea například v Nových Hradech, ve Velkých Opatovicích, v Mariánské Týnici, ve Strašicích, Českém Brodě nebo na zámku Ruška Vilhotice.
1: V Praze vrcholí tuto sobotu letošní 22. ročník festivalu Muzejní noc. Předpokládám, že i z toho našeho povídání jste si možná vybrali svého favorita a já za pozvánku poděkuji kolegyni Věře Fajfrové. Naslyšenou zítra.
2: Naslyšenou.

0: 13 hodin a 54 minuty, to je aktuální čas. Vy posloucháte odpolední dvojku, dnes tedy s datem 10. června. No a určitě si říkáte, co vám ještě nabídneme do 14., než přineseme další zprávy, konkrétně tedy kolega Pepa Maršal. Na to vám odpovím velmi rychle. Václava Neckáře a jeho píseň Dobrá zpráva, ale nejprve tradiční koláček štěstí. Co se váže k tomu dnešnímu datu, tedy 10. červnu, tak to prozradí Milan Steindler.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes by měl narozeniny vévoda z Edinburgu, princ Filip, manžel britské královny Alžběty II. Ten byl znám svými prostořekými výroky. Na konferenci o ohrožených zvířatech řekl, že jestli to má 4 nohy a není to židle, 2 křídla a není to letadlo a umí to plavat, aniž by to byla ponorka, pak to v Číně jedí. Zpěváka Toma Jonese, známého svým hrubým hlasem, se zeptal, čím kloktáte, oblásky? V roce 2003 prezidentovi Nigérie, který měl na sobě tradiční národní oblek, zase řekl, he, vypadáte, že se chystáte na kutě. A v roce 1998 studentovi, který byl na trekovém výletě na Papui Nové Gvíneji, kde stále žijí kanibalské kmeny, řekl, jak se vám podařilo nenechat se sníst. Moje sympatie si ale získal výrokem, můj nejoblíbenější předmět ve škole bylo vyhýbat se zbytečné práci.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
2: Můj život nijak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
1: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
2: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
1: Žluté oči vedou domů.
0: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině
0: na dvojce.
3: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód dvojka 15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
4: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Kvůli opravě křižovatky by měli řidiči vyrážet na pražské letiště včas, upozorňuje policie. A Správa železnic připravuje nový vlakový jízdní řád na příští rok. Bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a pak i na Moravě trvalejším a nejvyšší teploty většinou do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Pražští policisté upozorňují na komplikace při cestě na ruzyňské letiště. Kvůli opravě křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se mohou tvořit až několika kilometrové kolony. Lidí, kteří míří na letiště, navíc bude s letními prázdninami přibývat, upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
5: Největší problém je dopoledne, odpoledne v těch tradičních jakoby špičkách. Mezi 8. 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. Jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou.
4: Policie i vedení letiště cestujícím doporučují, aby raději využili hromadné dopravy. Květnová meziroční inflace ve výši 2,1% odpovídala prognóze České národní banky. Celkovou inflaci brzdil vývoj cen potravin. Tento trend se ale blíží momentu obratu, uvedl ředitel měnové sekce banky Petr Sklenář. Po zbytek roku centrální banka očekává inflaci mezi 2-3%. V předchozích měsících inflaci tlačilo vzhůru zdražování paliv v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Správa železnic chystá nový vlakový jízdní řád, platit začne 13. prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu mohou zasílat připomínky. Například v Praze a ve středních Čechách je přijímá organizátor veřejné dopravy společnost Tropit. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala mají na zaslání podnětu čas do konce června.
6: Připomínky lze dávat jak k území Prahy, tak Středočeského kraje, s tím, že na ty jednotlivé připomínky nemusíme reagovat, ale všechny budeme evidovat a následně je budeme předávat dál. Zatím připomínek je minimum.
4: Návrh nového jízdního řádu bude Správa železnic následně projednávat s dopravci a zástupci krajů i radnic ve druhé polovině července. Složky integrovaného záchranného systému dnes v okolí Bublavy na Sokolovsku nacvičovali pátrání po pohřešovaných osobách v nepřístupném terénu. Účastníci prověřili spolupráci při zásazích v příhraniční oblasti, zaměřili se hlavně na koordinaci jednotlivých týmů a předávání informací mezi českou a německou stranou, říká policejní mluvčí Kateřina Pešková.
7: Kromě policistů z krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se cvičení zúčastnili také kolegové ze Spolkové republiky Německo, konkrétně z policejního ředitelství Cvikau, a dále se do cvičení zapojili taky kolegové z hasičského záchranného sboru, ze zdravotnické záchranné služby, z horské služby a také organizace Czech SAR Team.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude zataženo s občasným deštěm v severozápadní polovině Čech jen lokálními přeháňkami. Na jihu Čech a později i na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty většinou 14 až 18 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 10.
1: Doprava.
4: Na D1 směrem na Prahu se kolem Velké Bíteše pohybuje vojenský konvoj obrněnců za doprovodu vojenské policie. Pokud je budete předjíždět, tak opatrně a nezapomeňte, že se nelze zařazovat mezi vozidla konvoje. Plná kamionů před Brnem je D2. Do kolony brzdí zhruba na 11. kilometru. a na silnici 20 mezi Bezvěrovem a Toužimí se jezdí k Vadlově. Kolony jsou oběma směry asi na 20 minut. Zprávy končí, Iva má opět slovo.
8: Je přesně 14 hodin a 4 minuty a to znamená, že pokračuje středeční odpolední dvojka. No a hnedka na začátek se vydáme do džungle, protože před námi Tight Fit a The Lion Sleeps Tonight.
9: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Pes není jen mazlíček, je to parťák, člen rodiny, někdy i nejlepší posluchač. Ale víme opravdu, co potřebuje a jak mu rozumět. O tom si budeme povídat po půl třetí s Leonou Pospíšilovou, autorkou nové knihy Já a pes, která vznikala za pomoci téměř 30 odborníků. No a Leona přidá určitě i příběhy ze života a rady, které mohou zpříjemnit soužití nejenom lidem, ale také jejich čtyřnohým kamarádům. No a předtím samozřejmě nebude chybět další cestování po Česku. Víte, kterému místu u nás přísluší hovorový název Podzámka? No samozřejmě Podzámecké zahradě v Kroměříži. No a právě do ní nás na procházku už za chvíli vezme Vašek Žmolík.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Ahoj Vašku, vítám tě, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Já už jsem prozradila, že nás dnes budeš brát do Podzámky, tak prosím představ, o co se jedná.
3: Podzámka, tedy podzámecká zahrada v Kroměříži, která je společně s Květnou zahradou a arcibiskupským zámkem, kterému přiléhá chráněna jako součást světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je bezesporu jednou z nejkrásnějších zahrad u nás. Navíc každodenně slouží obyvatelům hanáckého města a taky Kroměřížané říkají právě láskyplně Podzámka, což, jak jsem před chvílí slyšel, se líbí nejen mně, ale taky tobě.
2: No samozřejmě a velmi. Hlavně si umím představit, jak je tam teď asi nádherně, ale přiznám si, že jsem tam osobně nikdy nebyla. Tak nám prosím popiš, jak to tam opravdu vypadá.
3: Tak si to představ. Ta nejstarší část zahrady, ta se nachází před zahradním průčelím Kroměřížského zámku, kde parteru zahrady vévodí takový velký barevný ornament z květin a zimostrázu. A to už od času biskupa Karla II. Z Lichtenštejnu Kastelkorna, kdy v roce 1664 dostala zahrada tuhle barokní podobu. Navrhli ji známí architekti Filiberto Lucchese a Giovanni Pietro Tencala. A tehdy došlo také k vybudování nádherné sala terény pod zámkem, kterou se do zahrady vstupovalo a případně i dnes vstupuje.
2: Nedalo mi to a rychle jsem si našla na internetu fotografii a ta zahrada je opravdu krásná. Skoro bych řekla krása nesmírná, jako ve Versailles.
3: Máš pravdu. Další představu, jak musela být barokní zahrada krásná, se i návštěvník může udělat u severozápadního průčelí zámku, protože arcibiskup Colloredo Valze tam nechal vystavět kolonádu, zvanou Colloredova, pod kterou se rozkládá takzvané Giardino Segreto, tedy intimní stupňovitá zahrada podle italského vzoru, která sloužila jako soukromá zahrada pana arcibiskupa. No a v ní lze najít květinové záhony, fontánu a stříhané habrové stěny. Mimochodem, natáčela se tam třeba úspěšná televizní série o Marii Terezii.
2: No ta byla krásná, ale tady myslím ta série. No, zkrátka do Podzámky je možné zajít opravdu za krásou barokních zahrad.
3: Ano, ale zdaleka nejen to. Převážná část podzámecké zahrady má totiž charakter přírodně krajinářského parku. O tuhle podobu se zasloužil další arcibiskup Ferdinand Chotek v první polovině 19. století, kdy v Podzámce docházelo k úpravám podle architekta Antona Archeho. Zahrada se postupně rozšířila i na někdejší pastviny za Mlýnskou strouhou a tak má dnes plochu větší než 50 hektarů.
2: No v takové zahradě je možné se i zatoulat.
3: Ano, a to se hodí. Třeba když tam máš rande. No, a projít celou podzámeckou zahradu je skutečně objevitelské dobrodružství. Návštěvníkovi se naskýtají stále nové a nové pohledy a scenérie a je tam taky na 20 saletů, tedy takových těch drobných zahradních staveb, třeba rybářský pavilon, paví dvůr s voliérou, pompejská kolonáda anebo umělé ruiny, které mají připomínat gotický hrad. No a vedle toho pochopitelně fontány, obelisky a samostatné sochy.
2: No tak teď už je jasné, proč tedy Kroměřížané Podzámku milují.
3: Ano, potkáváš tam opravdu spoustu lidí, velké i malé, maminky s dětmi, seniory i zamilované páry, proto jsem mluvil o tom rande. Vstup do zahrady totiž není spoplatněný. Ostatně, a to je zajímavé, pro Kroměřížany tuhle zahradu zpřístupnil už biskup Karel II. Roku 1675.
2: No pane, jo, to už tam vyrostla tedy pěkná řada generací.
3: Máš pravdu. Děti tam třeba rády chodí díky zookoutku, ve kterém chovají nejen ptactvo, ale taky třeba makaky, červenolící anebo paviány. No a teď v květnu tam po kompletní rekonstrukci otevřeli historickou voliéru, do které se vrátili okrasní bažanti.
2: No, z tvého vyprávění je jasné, že jsi určitě zaujal a inspiroval k návštěvě Podzámky nejenom mě, ale i leckoho z posluchaček a posluchačů. Konec konců je to památka UNESCO, takže těch důvodů, proč navštívit Podzámeckou zahradu v Kroměříži, je hned celá řada. A já přidávám otázku na mlsána dnešním povídáním, kam nás vezmeš zítra.
3: Už to vím, do další kroměřížské památky UNESCO, do Květné zahrady. Ta je taky nádherná.
2: Slibuje Vašek Žmolík a my se těšíme na dvojce už zítra. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Neřeknu proč a neřeknu jak. To je název dnešního premiérového dílu Kriminálky. Vrátíme se v něm k brutální vraždě barmanky, ke které došlo před 7 lety v Humpolci. V podniku se večer před vraždou sešla parta štamgastů, kteří policistům dokázali říct, kdo všechno do hospůdky chodil, koho znali a kdo byl cizí. Vyšetřovatelé tak brzy objevili muže, který nebyl místní, ale pravidelně podnik navštěvoval. I když proti němu svědčili všechny důkazy, k vraždě se do protokolu nikdy nepřiznal. Přesto se při jednom z mnoha výslechů k činu vlastně doznal větou, která mu v tu chvíli doslova vylétla z pusy. Jak v naší ukázce vypráví šéf krajské kriminálky na Vysočině Pavel Kubiš.
1: Vím, že jsme zkoušeli s ním promluvit, on byl takový fakt zatvrzelý, zvláštní osoba to byla. Pamatuju si, jak jsme s kolegou si ho takhle vzali, že zkusíme ještě udělat jeden výslech. A seděli jsme tady v kanceláři. Povídali jsme si s ním a tak jsme to tak nějak zkoušeli se ho rozpovídat a on se teda hlídal a říkal jako chlapi, neskoušejte to na mě, já vám nic neřeknu. A zase tak jsme zase povídali. Za chvilku, dobře to zkoušíte, ale ne, tam mě nedostanete. A říkal, co a jak důvod. A on potom se tak zarazil a říká, a už dost, už to na mě neskoušejte, já neřeknu proč a neřeknu jak.
0: Tento premiérový díl Kriminálky si můžete poslechnout dnes po 18. hodině. No a samozřejmě po odvysílání také na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Lenka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas 2.
0: Rádio, které vás baví.

0: Psí oči umí říct víc než 1000 slov. Přesto si často myslíme, že svému psovi rozumíme lépe, než tomu ve skutečnosti je. Nová kniha Já a pes s podtitulem Než si pořídíte psa a co všechno přijde potom vznikla proto, aby pomáhala předcházet nedorozumění mezi člověkem a jeho čtyřnohým parťákem. Nabízí také rady pro ty, kteří o psovi teprve sní, ale i pro zkušené pejskaře. Autorkou knížky je Leona Pospíšilová, která spojila zkušenosti téměř 30 odborníků a vytvořila praktického průvodce psím životem a já ji v tuto chvíli vítám ve studiu dvojky. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne vám i posluchačům.
0: Tak prozraďte, co vás vlastně přimělo k tomu, že jste vlastně dala dohromady, skoro bych řekla až takovou jako psí bibli. Bylo to to, že jste pejsky měla, anebo jste se třeba na ně chystala?
1: Tak já jsem taková celoživotní pečovatelka o zvířata obecně nebo i o lidi. Vůbec mě zajímá téma pomoci. A tohle vzniklo zcela přirozeně, protože já jsem před cca 8 lety spoluzaložila projekt na podporu zvířatům v nouzi, který sdružuje útulky po celé České republice. A tím, jak jsem ta jednotlivá zařízení obrážela, navštěvovala je, tak jsem začala trošku chápat tu problematiku té pomoci a chtěla jsem pomáhat trošku jinak než materiálně, ale tím třeba dostat ty ověřené informace do lidských domovů, zkrátka mezi chovatele psů, tam, kde se rozhoduje o tom, jaké bude to lidsko-psí soužití.
0: Mm-hmm. Já musím říct, že jsem se jako vlastně sama pro sebe tak trochu zastyděla, když jsem si tu knížku prohlížela, protože já jsem psa chtěla dlouho, nebylo to možné z nějakého důvodu a když už to možné bylo, tak jsem se rozhodla a jsem typ, který jako včera bylo pozdě, takže vůbec jsem se jako nad spoustou věcí nezamyslela. Naštěstí mi to vyšlo, protože můj pes je opravdu jedinečný samozřejmě, ale nakolik je podle vás důležité přesně jako nepřeskočit to, co jsem přeskočila já, ale opravdu jako přemýšlet o tom a vlastně i vaše kniha k tomu jako nabízí vlastně nějakým způsobem pohled a také vlastně návod k tomu, jak ty věci nepřeskočit. Jak je to důležité?
1: Tak z mého pohledu pořízení psa by určitě neměla být chvilková záležitost, bezmyšlenkovita. Připodobňovala bych to k něčemu, jako když si chcete koupit dům a přemýšlíte nad hypotékou, tak to taky není unáhlené rozhodnutí, ale počítáte se XY lety dopředu, tak i u pořízení psa je to stejný případ, protože určitě v rámci toho pořízení musíme smýšlet v horizontu v průměru třeba 10 let dopředu, kdy ano, já vím, nikdo nevíme, co bude zítra, ale lze třeba přemýšlet v myšlenkách takových, že teď jsem single, jak to bude za XY let, teď nemám děti, budu je mít, v jaké se budu pravděpodobně nacházet situaci, budu důchodového věku, budu na to plemeno stačit a měly by tam přicházet otázky, na které já bych už teď měla znát odpověď. Určitě si klást otázky, o co když nastane nějaké ale. A chtěla bych upozornit komplexně, ve všech domácnostech to ale nastane. Protože člověk se mění se ten pes a zákonitě problémy přicházejí a asi je to o tom, jak moc má člověk tendenci a chuť ty problémy s tím sem řešit. Ta odpověď ve chvíli, kdy ten problém nastane, by neměla být ano, dobře, tak vezmu ho do nějakého zařízení, tam se o něj postarají. Měla bych mít vždycky záložní plán, to znamená, pokud by se mnou něco stalo, skončím v nemocnici a podobně, kdo se mi o psa postará. A takže to jsou asi ty základní otázky, které bych si měla zodpovědět, než vůbec přemýšlím o tom, zda se ke mně pes hodí nebo nehodí.
0: No, já jsem měla opravdu velkou kliku, protože jsem se naštěstí vybrala plemeno a psa, který jaksi je velmi kompatibilní. Nicméně třeba z vlastní zkušenosti musím říct, a ještě asi je důležité také upozornit na to, že mám francouzského buldočka, že moje nejlepší rozhodnutí bylo, že jsem se ho okamžitě pojistila. Protože zrovna toto plemeno, neříkám, že je to u každého, ale je dost často nemocné a opravdu ty částky jsou poměrně závratné. Já jsem v úvodu říkala, že vy jste na té knize spolupracovala s 30 odborníků. Jakých odborníků?
1: Jsou to odborníci z různých řad, ať už jsou to veterináři, kde jsme samozřejmě probírali témata týkající se péče o psa. Tady jste zmínila ten důležitý faktor u toho rozhodovacího procesu, jsou bez bezpodmínečně určitě finance. To znamená, ten člověk by měl počítat s nějakým finančním polštářem ve chvíli, kdy pes stárne a potřebuje tu péči. Jsou tady opravdu plemena, která už se rodí s určitou predispozicí zdravotní. Tudíž je potřeba počítat s tím, že když tento problém nastane, zdali opravdu finance mám na to, a nebavíme se o tom, o nějakých stovkách korun, ale jsou to mnohdy 100 000 korun na operace a na výlohy spojené s péčí. Takže určitě, a jinak teď jsem zapomněla notu, bavili jsme se o těch finančních prostředcích a...
0: Já jsem se tak zaposlouchala, že jsem se zapomněla, na co jsem se vás ptala teda. jací to byli odborníci.
1: Byli to odborníci právě z řad veterinářů, ale trenérů taktéž, protože tam probíráme i různé trenérské lifehacky a nejčastější problémy, které řeší lidé se svým psem z hlediska výchovy, výcviku. Ale máme tam odborníky, kteří řeší i třeba duševní zdraví člověka. Velmi důležité.
0: Člověka?
1: Člověka.
0: Ne
1: člověka.
0: Psa.
1: Ne psa.
0: Ano.
1: Jak psa, tak člověka, ale já v té knížce bych ráda upozornila na to, že opravdu platí rovnice spokojený pes rovná se spokojený pán. A je důležité se podívat i na psychiku toho pána. Mnohdy se dostávají lidé do stresu, ač to nehezky zní, z důvodu chování svého psa, protože přichází nějaké nežádoucí chování, které nám třeba nevyhovuje v mnoha situacích, a je potřeba se dívat na to, co nám z pohledu člověka opravdu ten pes přináší, zda to nejsou nějaké třeba tíživé úzkostné stavy, jak moc vůbec i sám během toho pořízení jsem schopen s tou svojí hlavou v uvozovkách pracovat, když se objeví ten problém, jestli jsem připravený ho právě řešit, a díváme se na to opravdu z různých pohledů, ať už to i třeba tam máme zaměřené odborníky nejenom na to duševní zdraví, ale třeba i máme tam paní pediatričku, která se soustředí na soužití dítěte a psa v jedné domácnosti, kdy je vhodný vůbec časy pořídit psa, jestli před dítětem nebo po dítěti, takové ty nejčastější trable, které vznikají během soužití, úrazy, ale samozřejmě i benefity, které přináší pes do společné domácnosti, kde je třeba dítě a pes. No a jinak jsou tam i názory nás pejskařů, což je za mě velmi důležité, takže jdete, povídáte si s někým v parku, dozvíte se nějakou užitečnou informaci, takže jsou tam opravdu nejčastější problémy, s kterýma přicházíme do styku se psem, ale i životní různé hezké příhody a tak dále.
0: Já už tady ukončuji ten první vstup, protože knížka je to opravdu objemná, je velmi krásně udělaná, přehledně, takže pokud opravdu přemýšlíte, jestli si pořídit psa a jakého, tak vám určitě pomůže, ale my se o té knížce a samozřejmě případně také o dalších věcech s Leonou Pospíšilovou, která je naším dnešním hostem, budeme bavit i po písničce.

0: Musím říct, že navzdory tomu, že to je týden, kdy normálně vysílá kolega Mirek Vaňura, tak jsem ráda, že zrovna dnes potřeboval, abych vysílala já, protože přede mnou je Leona Pospíšilová, autorka knížky Já a pes pod titulem Než si pořídíte psa a co všechno přijde potom. Samozřejmě vzhledem k tomu, že sama jsem pejskařka, tak se tady vyprávíme a povídáme. Ale abychom to nezapovídali, tak pojďme se podívat ještě na to. Vy sama jste říkala, že jste jako celoživotně se zajímáte o zvířata, jste pejskařkou, ale když jste připravovala tu knihu, je nějaký příběh třeba, který vám jako extrémně utkvěl v paměti?
1: Jsou to určitě příběhy úplně v mém raném počátku, kdy jsem se tímhletím tématem začala zaobírat. Pochopitelně, když se vnoříte do té problematiky a vidíte dennodenně zubožená zvířata nebo obecně psy v nouzi, tak častokrát máte tendenci zavírat nad tím oči, jako většina lidí. A to byl i můj případ, kdy já jsem si musela v hlavě nastavit takové jedno pravidlo a to je to, že z každé návštěvy nebudu si tahat domů psa. Hmm. A to bylo obecně naše rodinné pravidlo, které jsem se snažila dodržovat, ale vůbec příběh, který utkvěl mi v té paměti, tak to byl Aaron, byl to kříženec boxera, protože já obecně jsem milovnice boxerů německých. Takže to byl vlastně případ, kdy já jsem se ve dne v noci snažila opravdu najít co nejrychleji tomu psovi v nouzi domov. Domov se nakonec našel, ale bylo to pro mě takové vnitřní trápení, kde jsem se nacházela na rozcestníku toho, zdali vůbec jako chci pokračovat v tomto druhu pomoci, protože člověk si musí v hlavě přenastavit trošku ty věci, aby vůbec se touto problematikou mohl zaobírat dlouhodobě.
0: No, nedovedu si to představit, protože samozřejmě člověk má tendenci, jak jste říkala, si ty psy odnášet domů, postarat se o ně. Mimochodem, měla jste tady někdy víc než jednoho psa?
1: Zároveň ne. Zároveň ne, a to je taky téma, které rozebíráme v té knize, kdy je vždycky zapotřebí za mě se podívat i na to, zda vůbec z pohledu toho prvního psa je žádoucí, aby přibyl do rodiny další. Někdy mají lidi takové nutkání pořídit druhého kamaráda psovi, protože třeba často bývá sám doma. A nebo častokrát i ve chvíli, kdy mají psi takzvanou separační úzkost, to znamená, když se od nich člověk odchýlí z domova, zavře dveře, tak se třeba ten pes začne zvukově projevovat a lidé se domnívají, že když mu pořídí kamaráda, tak tím situaci vyřeší, což zpravidla tak nebývá, protože se může duplikovat to stejné chování, protože první pes naučí toho druhého ve chvíli, kdy se přesně tak zavřou dveře, tak vzniká panika. Takže já jsem zároveň dva psy neměla, ale znám spoustu domácností, kde je velká smečka a funguje to. Je to samozřejmě o nastavení rolí v té domácnosti.
0: Vy teď aktuálně psa nemáte?
1: Já teď aktuálně psa nemám. Je to to, co jsme společně probírali na začátku, protože já jsem se stala maminkou. Odešel nám pes ve chvíli, kdy já už jsem byla na rozcestníku toho, jestli se chci stát maminkou, nebo chtěla jsem se stát maminkou. A já za sebe razím to heslo, že je lepší si pořídit psa do domácnosti, kde už dítě figuruje, protože lze ho naučit samozřejmě určitému chování a vztahu ke zvířeti, začít mu vysvětlovat, že pes není opravdu žádná hračka, ale že je to živá bytost.
0: Takže už plánujete?
1: Ano, jsme ve fázi, kdy samozřejmě vedeme doma intenzivní diskuze.
0: Tak já vám popřeji, ať ty intenzivní diskuze nakonec vyústí k pořízení si pejska, protože to je prostě něco naprosto, musím říct, neuvěřitelného. Asi vy tady přikivujete, což samozřejmě lidé, kteří nás poslouchají, neslyší, ale prostě kdo měl někdy psa, tak by asi neměnil. Děkuji moc, nejenom za to, že jste přišla, protože to bylo velmi příjemné povídání, ale i za tu knížku, která je opravdu úžasná a i já jako pejskařka tam mám hned několik takových, jak se říká, aha momentů, na kterých budeme s Bohuškem pracovat.
1: Ano.
0: Moc děkuji a budu se těšit zase někdy u nás naslyšenou.
1: Taky vám děkuji, přeji krásný den.
0: Naším dnešním hostem byla Leona Pospíšilová, autorka knihy Já a pes.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. když tam stál rohatej u školy.

0: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Za víc než miliardu korun se v Hradci Králové začala stavět nová klinika infekčních nemocí a nejvyšší povolené ceny pohonných hmot zítra opět mírně klesnou. Bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a pak i na Moravě trvalejším a nejvyšší teploty většinou do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové zahájili výstavbu nové kliniky infekčních nemocí. Osmipodlažní pavilon za víc než miliardu korun nahradí téměř 100 let starou budovu. K dispozici bude 75 lůžek nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními onemocněními.
3: Máme tady zkušenost pandemie nemoci COVID-19, který nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
1: Stavba má být hotova do konce roku 2028. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, ve čtvrtek opět mírně klesnou. Litr benzínu oproti dnešku zlevní o 4 haléře na 1,40 korun a 630 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů za litr, což je o 22 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Magistrát města Brna pořídil vysílačky pro starosty všech měst částí, všechny budovy magistrátu a krizový štáb. Ve spolupráci s městskou policií se tak snaží vybudovat záložní komunikační systém. Aktuálně všichni zúčastnění absolvují sérii školení. Důvody pořízení vysvětluje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Cílem je tedy především to, kdyby v budoucnu nastala nějaká krizová situace, typicky dlouhodobý blackout, tak aby se krizový štáb města mohl co nejrychleji propojit jak s magistrátními budovami, tak se zástupci městských částí a společně na tyto krize reagovat.
1: Další mladé síčky se letos podařilo odchovat ochrancům přírody ze spáleného Poříčí. Zapojili se do tříletého přeshraničního projektu s cílem zachránit populace ohrožených ptáků a navýšit jejich počty ve volné přírodě. Letos mají chovné páry k dispozici 13 vypouštěcích voliér. Aktuální situaci popisuje Petr Jandík ze záchranné stanice živočichů ve spáleném Poříčí.
5: Já myslím, že ta sezona zatím se vyvíjí dobře a v těch budkách máme spoustu mláďat. Nemáme to všude ještě přesně spočítaný. Jakmile jsou ty mláďata malá, tak my do toho nechceme vůbec moc zasahovat. Ale musím říct, že co jsme nakoukli, tak ve všech voliérách zatím máme odchovy. A myslím si, že ty počty budou slušný na letošek.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Máme zataženo s občasným deštěm v severozápadní polovině Čech, jen lokální přehánky na jihu Čech a později také na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty většinou 14 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10.
2: Doprava.
1: Na D1 směrem na Prahu se teď za Velkým Beranovem pohybuje vojenský konvoj obrněnců v doprovodu vojenské policie. Pokud je budete předjíždět, tak velmi opatrně a nezapomeňte, že se nelze zařazovat mezi vozidla konvoje. Na 22. a půltém kilometru D10 směrem na Prahu je odstaven autobus. Policie tam radši zavřela i pravý pruh. Nárazově se tvoří kratší kolony. A silnice 48 je teď po nehodě obousměrně neprůjezdná mezi oběma úseky D48. Zprávy končí do třetice Iva Bendová.
7: No a vzhledem k tomu, že jsme načnuli třetí 60-minutovku, tak je jasné, že si dáme jednu písničku, konkrétně Olgu Lounovou a její píseň Jsem optimista, no a pak už na vás čeká soutěž. Takže kdo by měl zájem to třeba zkusit úplně poprvé, tak mu bude stačit a potřebovat nejenom tedy mobilní telefon, dobrý poslech a hlavně také rychlé prsty, případně na rychlé napsání odpovědi. Podrobnosti už za chvíli na Dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Náhoda přeje připraveným. Tenhle ten citát zazní v sobotním Meteoru a slavnými slovy Louise Pastéra uvede biolog profesor Jaroslav Petr svůj příspěvek o tom, že na prahu řady objevů stojí někdy náhoda a někdy dokonce nehoda. Právě díky jednomu takovému nečekanému zjištění vědci odhalili, že čmeláčí samičky dokážou přežít pod vodou i několik dní.
2: Vědci studovali přežívání zimy u těch čmeláčích samiček, takže měli ty samičky v ledničce. Jenomže ty laboratorní lednice někdy nejsou úplně dobře udržované, takže oni měli zamrzlou tu lednici, měli tam ten led. Pak už ta lednice ani tolik nechladila, takže ten led začal tát a začal odkapávat. A co náhoda nechtěla, tak odkapával na ty skumavky, kde byly ty samičky. A do těch skumovek natekla voda. Takže když ti vědci do té lednice vlezli, tak zjistili, že ty samičky mají pod vodou. Takže byli přesvědčení, že samičky se utopily. A když je vyndali z těch skumovek, tak v šoku zjistili, že ti čmeláci jsou pořád živí.
1: Určitě teď netrpělivě čekáte v případě, že chcete soutěžit na otázku. Než tak ale učiním, tak vám musím prozradit, o co dnes hrajeme. O sadu opalovací kosmetiky Helios Herb od sítě drogerii Teta. A získá jí pátá správná odpověď v pořadí, a to na otázku, co studovali vědci u čmeláčích samiček uložených v ledničce. Svoje tipy posílejte SMS-kou na 702 222 220 a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Co studovali vědci u čmeláčích samiček uložených v lednici? To bylo znění dnešní soutěžní otázky. Odpovědi přišla neuvěřitelná spousta, ale dnes musím říct, byla velká chybovost, protože jste posílali typy jako odolnost, rozmnožování, ale ani jedna z variant nebyla správnou odpovědí.
1: Vědci studovali přežívání zimy u těch čmeláčích samiček, takže měli ty samičky v ledničce.
0: Přežívání zimy, to byla správná odpověď a jako pátou v pořadí nám ji poslala Marie Vaněčková, které gratuluji k získání sady opalovací kosmetiky Helios Herb od sítě drogérií Teta. Je to vaše, užijte si svoji výhru. No a vědecký magazín Meteor vysíláme v premiéře na Dvojce každou sobotu po 8. hodině. Samozřejmě, že kdo si chce o víkendu přispat, takže vám nabízíme ještě nedělní odpolední reprízu po 15. ale samozřejmě kdykoliv také poslech na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: doma máš.
1: Odpolední dvojka.
2: Pozvěte nás k vám.
3: Nezapomenutelná řemesla, víkend otevřených zahrad, kačinské kosení a noční kačina, strašidelná sestka parkem. To je program, který tento víkend nabídne na zámku Kačina Národní zemědělské muzeum. Na co všechno se v rámci uvedených akcí mohou návštěvníci těšit a jakých aktivit se mohou sami zúčastnit? To nám právě teď poví ředitel zámku Kačina Pavel Douša. Dobré odpoledne, vítám vás.
4: Dobré odpoledne.
3: Prozraďte, jaká řemesla návštěvníkům Kačiny představíte a podle čeho jste je vybírali?
4: Tak soustředili jsme se na takové ty zapomenutější řemesla, jako je třeba provazník, kameník, svíkař, písař, kovář, ale také zejména na to, aby si lidé mohli to řemeslo, tu aktivitu vyzkoušet. Takže vlastně nebudou jenom předvádění, ale budou to vlastně ukázky a vlastně workshopy, tak aby si lidé mohli vyzkoušet, co to vlastně znamená, takové zapomenuté řemeslo.
3: Zámek Kačina je součástí Národního zemědělského muzea, takže vaše parky a zahrady určitě nabídnou návštěvníkům víc, než řekněme v běžných zámcích. Čím se o víkendu tedy vaši zahradníci a odborníci pochlubí?
4: Otevřeme náš zámecký skleník, máme také velkou bylinkovou zahradu a návštěvníky čekají vlastně ochutnávky, ukázky našich plodů. Dozvědí se o tom, co tady pěstujeme, co se toho všechno dá připravit, uvařit, uslyšit a k čemu se bylinky používají.
3: Pokud přijdou rodiny s dětmi, co by si rozhodně podle vás neměli nechat ujít?
4: No tak věřím, že nejvíce bude bavit takové ty ukázky, jako je třeba stříhání ovcí, to je celku jako netradičná věc, oddechovky budou různé pohádky v našem zámeckém divadle. No a věřím, že zajímavou ukázkou bude sekání trávy v parku.
3: No, ono kosení není vůbec jednoduché. Nebojíte se, že by třeba si někdo mohl i ublížit, nebo tam budou zdatní, jaksi ti, kteří kosení se věnují a budou dohlížet na to, aby se nic nestalo?
4: Tak a hlavně už nás znají a vědí, jak se mají k lidem, kteří kostu nikdy v životě nedrželi v ruce, chovat a hlídat je. Ale my věříme, že dokážeme motivovat lidi, aby si vyzkoušeli netradiční aktivitu, která je i vlastně relaxační a třeba někdy budou sekat místo té drnčivé sekačky na zahradě vlastní kosou.
3: Tak když už jsme naše posluchače dostatečně nalákali, prozraďte prosím ještě, od kdy do kdy vlastně ten víkendový program bude probíhat?
4: Ne, vlastně celý víkend a dokonce i v noci. Ten hlavní program začíná v sobotu v 1 hodinu, to odpolední program trvá do 7, ale já bych chtěl přilákat návštěvníky na noční strašidelnou stezku zámeckým parkem, která začíná v 7 hodin a bude trvat až do 11. K tomu bude otevřen samozřejmě i zámek netradičně osvětlený.
3: Na bohatý program, který připravilo na tento víkend na svém pracovišti na zámku Kačina Národní zemědělské muzeum, nás pozval ředitel zámku Pavel Douša. Moc děkujeme a popřeji vzhledem k tomu, jak to vypadá poslední dny, hlavně ať vyjde počasí, mějte se hezky a naslyšenou.
4: Děkujeme, na viděnou.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Od pondělí do čtvrtka
1: na dvojce.

0: Toulky první republikou na dvojce. Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
1: Ta vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
2: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
3: Milí posluchači,
1: posuňte se mi.
2: Poslouchejte Toulky první republikou.
0: Toulky první republikou.
4: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce. Radioservis představuje
5: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
6: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Posloucháte Odpolední dvojku a přesně tak jako každý všední den v tomto čase od pondělí do čtvrtka si budeme cestovat prstem po mapě, ale pozor, prstem to bude pro nás dneska po mapě, protože Petr Horký je tam na místě osobně. Je to tak, Petře, hezké odpoledne.
3: Je to tak krásný den, krásné brzké ráno.
2: Ano, já to musím uvést na pravou míru. Upřesně, kde se nacházíš?
3: Nacházím se na palubě lodí Žába, kousek od břehu ostrova Bonair a mám tady o 6 hodin méně, než máte vy v Evropě.
2: Všichni, myslím si i ti, kteří nesledují fotbal, tak určitě zaznamenali, že již za pár dní začíná fotbalové mistrovství světa. No a v Karibiku se letos děje něco opravdu mimořádného, protože ostrov Curaçao se vůbec poprvé kvalifikoval na světový šampionát. A je to takové unikum, že já jsem velmi ráda, že si o tom dnes budeme povídat.
3: Je to obrovská událost, když jsme před, já nevím, týdnem, 10 dny kotvili právě u břehu Curaçao a já jsem se tam přišel podívat, tak tam už v tu chvíli se konaly obrovské oslavy. A jestliže teďka já jsem u ostrova Bonaire, tak tady, já nevím, když jsme šli na kapitanát se přihlásit, tak i čekárna nebo prostě před tím okýnkem ta úřední místnost je prostě vyzdobená v barvách toho malinkatého ostrovku. Vem si, že Curaçao má 150 tisíc obyvatel, to je, co já vím, jako třeba Olomouc, a najednou budou hrát proti nejlepším týmům planety.
2: Dá se to podle tebe k něčemu třeba přirovnat?
3: Jo, jako kdyby se na olympiádu hokej dostala vesnice. Ne, fakt, já se omlouvám, jestli se někoho dotýkám, ale Curaçao je vůbec nejmenší země do počtu obyvatel, která se kdy kvalifikovala na mistrovství světa ve fotbale. A přitom jako ve své skupině měli Jamajku, Trinidad a Tobago a Bermudy. A Curaçao skutečně vyhrálo bez jediné porážky. A klíčové bylo, že na domácím hřišti porazili Jamajku 2-0 a v Kingstownu u nich pak remizovali 0-0, čím se definitivně potvrdil jejich historický postup na mistrovství světa. Takže nebyla to žádná jako snadná cesta. A proti ním je Jamajka opravdu jako fotbalová velmoc.
2: Jak to prožívali lidé na ostrově? Ty už se trošku jako přiblížil, jak to tam vypadá teď aktuálně, ale máš nějaké informace o tom, jak to vypadalo bezprostředně po tom zápase, kdy tedy získali tu kvalifikaci?
3: Počkej, co po zápase? To od té chvíle až do teď. Zcela souvisle. Já se musím otevřeně přiznat a omluvit všem milovníkům fotbalu. Mě fotbal v podstatě nebaví. Ale tady mě to nádherným způsobem dostává a získává to moje nadšení, protože jsme kousíček od Jižní Ameriky. Tady samozřejmě fotbal je obrovské téma. A teď si představ, že oni vždycky fandili Brazílii, Argentině nebo Nizozemí, které vlastně má velký historický příběh spojený s těmito ostrovy, kde teď jsem. A najednou jejich tým tam doopravdy bude. Takže je to téma a je to krásné téma. Je to tak jako, mně to připadá hrozně sympatické, ta obrovská radost a to nadšení.
2: No to s tebou rozhodně souhlasím, nicméně zmiňoval jsi Nizozemsko, je pravda, že hodně těch hráčů, kteří jsou právě v reprezentaci ostrova Curaçao, tak je z Nizozemí.
3: Je to tak a ono to je i opačně, že řada hráčů, kteří hrají v Evropě, třeba i za Nizozemí, tak zase mají karibské kořeny. Takže tam to propojení jednoznačně je.
2: No, důležitá otázka na závěr dnešního povídání. S jakými ambicemi odcestovala reprezentace ostrova Curaçao do Spojených států?
3: Vem si, jejich první utkání je s Německem. Mají ve skupině tak Ekvádor a pobřeží Slonoviny. Takže na to, že by jako vyhráli svoji skupinu, s tím tady vůbec nikdo nepočítá, nikdo to neplánuje. Ale už to, že nastoupí proti Německu, prostě světovému týmu, je obrovská událost a nikdo tady moc neřeší, co jsem se bavil, jako jestli vyhrají nebo ne. Oni říkají, je prostě nezdržuj, budeme hrát s Německem. Takže takovýhle jako přístup bych chtěl popsat.
2: No trošku mi to přijde konečně jako důkaz toho Pierre Coubertinovského, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
3: Každý gól, který padne, bude jako další důvod k historickým oslavám po příštích desítkách let.
2: Tak Petře, já moc děkuji za to, že jsi si dal budíka na takhle brzo ráno v místě, kde právě jsi, a samozřejmě budu se těšit na naše další povídání na Dvojce. Měj se moc hezky a naslyšenou.
3: Krásný den, ahoj, ahoj.
2: Přeje Petr Horký.

0: 15 hodin a 44 minut, to je aktuální čas. V odpolední dvojce doznívá Bruce Springsteen a jeho Streets of Philadelphia. A já už vítám v éteru dvojky meteoroložku Janu Hujslovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Povídat si budeme samozřejmě o počasí. Já vás poprosím o zhodnocení toho stávajícího, jak to v Česku aktuálně vypadá.
1: Tak většinou máme zataženou oblohu a také na mnoha místech prší, buď se jedná o déšť nebo o přeháňky, trvale prší hlavně v Jihočeském kraji, kde je i poměrně chladno, většinou jenom tak do 15 do 14 stupňů, jinak se ty teploty pohybují tak od 13 do 18. Nejtepleji bylo dnes zatím v Tušimicích, kde se přechodně i protrhala oblačnost a teplota tam vystoupila až ke 20 stupňům.
0: To je v tuto chvíli stávající situace. Jaká bude předpověď na večer a také na noc na zítra?
1: Tak měla by nadále převažovat ta velká oblačnost, také déšť, až během noci bude od jihozápadu deště ubývat a kránu by se na jihu území mohla přece jenom protrhávat oblačnost. Teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů.
0: No a čtvrtek stále tak velká oblačnost, anebo už jste naznačila, že se to bude protrhávat, tak můžeme očekávat lepší počasí?
1: Tak bude se to během toho dne trošku měnit charakterově, po ránu bude spíš zataženo, na některých místech ještě s deštěm, během dne už by mělo být to počasí takové svižnější, pestřejší, bude proměnlivá oblačnost, objevovat se budou časté přeháňky, může se vyskytnout také bouřka, večer potom budou srážky ustávat a také oblačnost bude ubývat. Teploty budou podobné jako dnes od 14 do 18 stupňů, nejčastější maxima na jihu Moravy, tam by mohlo být až 20 stupňů. Na horách, kdo vyráží, tak tam většinou maxima kolem 10.
0: Poprosím také o předpověď na pátek.
1: Tam bude to chladnější a deštivé počasí pokračovat. Během dne dorazí od západu znovu déšť nebo přeháňky na Moravě ve Slezsku, tam až v průběhu dne. Večer už znovu v Čechách budou srážky ubývat, ale hlavně ten pátek vypadá ještě chladnější než dnešek nebo zítřek. Tam by maxima měla být někde mezi 12 až 17, na Moravě ve Slezsku až do 19 stupňů. Ale rovnou už slíbím, že během víkendu už se oteplí.
0: Tak pojďme se tady podívat ještě v závěru na tu sobotu i neděli.
1: Tam už to vypadá na maxima většinou tak kolem 20 stupňů na jihu Moravy, tam by mohlo být až 24, to platí vlastně pro sobotu i pro neděli. Sobotu ze začátku ještě bude více těch srážek, přeháňky, ale už během odpoledních večerních hodin budou ty srážky ustávat, bude ubývat oblačnost, neděle, tam už bude to střídavé, už by mohlo být i více polojasna a přeháňky se vyskytnou pravděpodobně jen na severu republiky.
0: Tak to byla opravdu vyčerpávající předpověď počasí až do konce tohoto týdne. Já za ní děkuji meteoroložce Janě Hujslové. Díky moc, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Díky, krásný den.
0: No a posílám další muziku, před námi kapela Tým a také Harry Styles.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Ivou Bendou.

0: slibovaný Harry Styles právě teď v rámci dnešní odpolední dvojky už dohrál. No a vzhledem k tomu, že naproti mě už sedí kolegyně Tereza Stýblová, je jasné, že budeme poutat na dnešní kávu o čtvrté. Téma, které myslím si, se týká leckoho z nás. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. I v čem máš pěknou bundu, nemáš ji? Nějaké slevy?
0: Ne. Už ji mám dlouho.
1: No, já jsem se ptala schválně, protože my obě se si včera rádi hezky oblékáme a když ano. Je něco ve slevě, tak se to samozřejmě...
0: O to se to kupuje lépe.
1: Ano, o to se to kupuje lépe. A dneska máme téma milujeme slevy, ale trošku s nadsázkou řečeno, protože se o tom budu povídat s koučkou Marcelou Avramopoulou, spíše jak nepodléhat slevám. A taky Marcela vysvětlí, proč jim podléháme, proč na to tak slyšíme, proč si koupíme něco, co vlastně vůbec nepotřebujeme. Jenom proto, že je to levnější a ještě máme z toho dobrý pocit. Tak
0: velmi
1: to takové preventivní povídání.
0: Já musím říct, že já mám ráda obecně nakupování, že ani to nemusí být ve slevě, takže na druhou stranu, když už to v té slevě je, tak je to samozřejmě výhoda. Ale je to pravda, že opravdu člověk podléhá prostě... Je to jakási jako je to psychologický určitě. Nátlak.
1: No
0: prostě.
1: Samozřejmě, až je tam ještě přeškrtnutá ta číslice ano. Původní a je tam ta sleva, více dokonce reagujeme na procenta, tak je to cesta do pekel. No tak dneska se budeme snažit na ní nenastoupit.
0: Ano, jestli se v tom poznáváte stejně jako my, tak si rozhodně dnešní kávu o čtvrté nenechte ujít. Já se s vámi loučím, no a zítra bude Mirek Vaňura, kolega můj milovaný a já zase příští týden v odpolední dvojce po 13. hodině od pondělí a to si v kuse dáme 3 týdny společně, protože taky si Mirek musí někdy odpočinout, že jo? Tak doufám, že jsem toho neprozradila příliš. No nic, už se to nedá vzít zpátky. Mějte se moc hezky a naslyšenou.

0: s vaším.
1: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
2: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
3: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
4: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
5: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
3: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
2: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
5: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
5: Regina,
4: Jakub.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
8: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód DVOJKA15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
9: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Právě.
9: U soudu v kauze Dozimetr dokončil svou výpověď Adam Scheinherr a brněnští celníci odhalili nelegální tiskárnu cigaretových obalů, vyrobila jich miliony. Zítra bude nejprve zataženo, později proměnlivá oblačnost s četnými přeháňkami i bouřkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty většinou do 18 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Svědeckou výpověď v kauze Dozimetr dnes u soudu dokončil pražský zastupitel Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě. Kauza se týká zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherr ve věci podal před 6 lety trestní oznámení. Dnes u soudu mluvil například o tom, jak získal kontakt na policistu z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
10: Jsem si uvědomil, že je to velice závažná, citlivá věc. To nemůžu jít jen tak na služebnou nebo zavolat 158. Domluvili jsme se, že se setkáme někde v ulici v blízkosti mého bydliště.
9: V kauze jsou obžalovány dvě firmy a 6 lidí, vinu odmítají. Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna požaduje pro příští rok navýšení výdajů resortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Obrana by letos měla hospodařit s částkou ve výši 1,8% HDP. Vydávat na obranu aspoň 2% HDP je závazek členů NATO. Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělků obalů na cigarety. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební dani asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
11: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vylouknutí obalů a podobně.
9: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly i do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům. V Hradci Králové dnes začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu v parku 360 na letišti dostanou zdarma 3 kivadlovými linkami městské hromadné dopravy a zdarma mohou využít také sdílená kola. První spoj jezdí do parku 360 od hlavního vlakového nádraží, druhá linka obsluhuje hlavně odstavná parkoviště u univerzitního kampusu a koupaliště Flošna. V noci pak bude z areálu do centra města jezdit speciální noční linka.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
9: Zítra bude nejprve zataženo, zejména v severní polovině území, místy déšť, během dne proměnlivá oblačnost s četnými přeháňkami i bouřkami. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty je většinou 14 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10.
2: Doprava.
9: Na D1 před Brnem směrem od Prahy pojedete víc než 20 minut mezi 172. kilometrem a Popůvkami. Dalších 20 minut budete pak popojíždět mezi STým 96. a STým, 194. a STým 96. kilometrem, tedy před omezením u D2. Opatrně na D7 směrem na Prahu mezi 40. a 36. kilometrem jsou na silnici rozházené plechovky. A na 42. kilometru D8 směrem na Prahu havarovalo osobní auto, je na krajnici, ale na vozovce je v obou pruzích nepořádek a přibržďuje se tam. Potom počítejte s pomalejší jízdou v omezení mezi 26. a 17. kilometrem. To byly zprávy, teď Tereza s kávou o 16:00.
0: Přeji vám krásné středeční odpoledne, posloucháte Dvojku, je tu pravidelná káva o 16:00. Milujeme slevy, to je dnešní titulek, s trochou nadsázky, protože se budeme slevám dneska bránit, abychom jim zcela nepropadli, často nás lákají víc, než si připustíme, takže se budu ptát mého hosta, proč máme tak rádi pocit, že jsme nakoupili v uvozovkách možná výhodně, co se v naší mysli děje, když vidíme přeškrtnutou cenovku anebo časově omezenou nabídku a proč si někdy ve slevě koupíme i věci, které vůbec nepotřebujeme. A mým hostem je koučka Marcela Avramopoulou, kterou znám velice dobře, kamarádka. Ahoj Marcel.
12: Ahoj tady.
0: Tak to by se to nějaký někdy stane, úplně upřímně, že podlehneš nějaké slevě a koupíš si něco, co vůbec nepotřebuješ, ale potěší tě to v tu chvíli.
12: Myslím si, že ani ne. Já ne? To asi zvažuju, no.
0: Mm-hmm. Takže ty jsi už poučená.
12: Ve slevě nakoupím něco ráda. A zcela upřímně si na ty slevy i ráda počkám, protože mi přijde, že těch slev už je tolik, že když si chci koupit jarní kabát, tak vím, že můžu počkat 14 dní po jaru a bude levnější. Ale přemýšlela jsem nad tím a nespomněla jsem si úplně, že bych koupila něco, co pak jsem nechtěla, nepoužívala.
0: No tak to jsi šťastný člověk, tak dneska nám budeš příkladem.
12: Tak jo.
0: Máte-li otázky, tak je můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Kávu o čtvrté posloucháte na dvojce s koučkou Marcelou Avramopulou. Milujeme slevy, to je náš dnešní titulek. Spíše se jim budeme bránit nebo jim tolik nepodléhat a koupit ve slevě třeba to, co skutečně potřebujeme. To asi nějak si vysvětlovat nemusíme, to je v pořádku. Když to máme takto nastavené. Když třeba si počkáme na ty slevy, něco si chceme koupit, potřebujeme to a pak to koupíme levněji, tak jsme asi po právu potěšení. Co se nám ale v naší mysli děje, Marcelo, když vidíme někde přeškrtnutou cenovku a potom tam tu nižší cifru, proč se zaradujeme, proč nás to někdy přitahuje?
1: Já věřím, že je to takové jako nevědomí, že to není úplně, že by si to nějak zastavila hned se na tím jako vědomě těšila, ale spíš, že ten mozek si možná automaticky jako buď přepočítá, nebo hned tam vidí tu možnost mít něco výhodnější a je to takový spíš nevědomá záležitost. Prostě ty vidíš přeškrtlou cenu, to znamená, dřív to bylo dražší, možná to znamená, že to je jako dobrý, když to bylo dřív dražší, teď je to levnější, hurá, mám šanci to koupit výhodně.
0: Můžeme to někdy vidět i z té druhé stránky, že je to levnější, to znamená, že to asi nebude tak kvalitní třeba, jako v té původní variantě. Spíš se slev obávat?
1: Právě, že myslím, že ne, že to bude vyvolávat to, že aha, ono to bylo dražší, to znamená, bylo to dobrý a teď mám zrovna to štěstí, že to je zlevněný.
0: Proč nám to přináší ten pocit toho uspokojení, když se koupíme něco levně?
1: Asi máš pocit, že jsi zvítězila? Řekla bych, že to bude takový pocit vítězství a že jsi to možná přechytračila, že možná dobře hospodaříš a že jsi ušetřila.
0: Nasedá to na určitý typ osobnosti? Zajímá mě, jestli někteří lidé zkrátka mohou chodit mezi regály plných slev a vůbec se jich to nedotkne a zas naopak lidé, kteří opravdu z dálky vyhlížejí slevu, přeškrtnou cifru a běží tam
1: no,
0: a nakupují.
1: Ono je to spojené třeba i s tím, že vlastně když něco jdeš si koupit a máš tam očekávání, tak to vyplavuje ten dopamin.
0: Dopaminem.
1: Přesně tak. A ten vlastně se nám vyplavuje ve chvíli, kdy máme očekávání odměny. Takže možná lidi, kteří jsou citliví na to, že získávají tu odměnu, že jim to dělá opravdu radost, tak třeba oni budou na to víc náchylní a toužit potom, anebo orientovaní přesně na to, že no vlastně myslím, že nejde úplně o ty peníze, jasně, že jde i o ty peníze, ale dost často nejvíc jde o ten pocit, který ti to prostě přinese.
0: A to je to uspokojení, výhra, vítězství. A něco si asi dosycujeme možná právě, tak to bude asi souviset i možná s naším rozpoložením, nebo třeba, nevím, v době konzumu a různých dalších záležitostí je to, nevím, nějaký právě objev toho, že jsme si koupili něco levnějšího, i když je v nabídce vlastně úplně všechno a všechno je k dostání.
1: Jo, a i mně hlavně přijde, že už dneska těch slev je tolik, že vlastně to není, pro mě třeba ta sleva je něco, co je tak jako už vlastně standardní, že dřív to možná před 20 lety bylo občas. A vím, že jsem i kdysi četla pak nějaký článek, že se vlastně ti obchodníci strašně naběhli tím, protože dneska už bez té slevy to nikdo moc kupovat nechce.
0: Jak vlastně zjistit, že už to není výhra pro mě, ale že naopak prohrávám, protože se mi doma hromadí věci, které nepotřebuju, nebo o kterých si říkám, že jednou je použiju, ale stejně si je pořídím. Je to ten první moment, kdy si mám říct, aha, pozor, něco je špatně.
1: To určitě taky k tomu bude patřit, že se mi prostě doma hromadí ty věci, tak to už by si měla všimnout. A možná, když už se ti začíná stávat, že potom nějakým způsobem jakoby bažíš, že máš tu touhu jít nakupovat, když vidíš ty slevy, můžeš to třeba i tajit rodině, že to chceš jít nakupovat a tak dále, takže, a nebo když utrácíš víc, než je potřeba třeba i z tvýho rozpočtu, že třeba víš, že máš nějaký rozpočet na měsíc a ty stejně neodoláš a přestože to moc nepotřebuješ, tak když je kupuješ to.
0: Ale můžu se pořád říkat, no mám toho sice hodně, ale koupila jsem to ve slevě, takže jsem to koupila výhodně.
1: No, tam je u těch slev trošku potíž v tom, že když si na to třeba citlivá, tak na to tak, že tam dost často se zastínuje ten rozum, že jde opravdu o tom emoci, která právě zastíní to rozumové rozhodování. Takže ty nejseš třeba schopná, když seš i víc impulzivní možná, tak nejseš schopná někdy se jako zastavit a říct, že to vlastně jako nepotřebuju. Nepotřebuji tady, nevím, desatero prací prášky do zásoby. Možná dobrý, když je zrovna jako za půlku koupit dva, ale možná stačí i ten jeden, protože víme, že ta sleva bude za měsíc znova.
0: Takže první rada je možná nenakupovat v té emoci, ale říct si počkám do zítřka.
1: Jo, když
0: odejdu a pokud mi to bude chybět.
1: Přesně, když bys měla takový to impulzivní nakupování nebo tu velikánskou chuť něco koupit a zastavíš se u toho, že trošku váháš, tak je dobrý dát na ten pocit, že váháš a nechat si třeba den, dva na rozmyšlenou a dost často ti to přijde.
0: Marcela Avramopoulou, koučka, je hostem Kávy o čtvrté. Dnes o slevách, jak se v nich zorientovat, jak se jich možná vyvarovat, jak slevám nepodléhat. Máte otázky, posílejte @rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace. Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Milujeme slevy. Titulek Kávy o čtvrté, hostem je koučka Marcela Avramopoulu. Už jsme naznačili, že to je vlastně hra emocí, slevy na naše emoce od obchodníků. Jakou psychologickou hru vlastně na nás hrají?
1: Velkou. Velkou. A je to pořád obchod a je to vysloveně jako marketingová psychologie, kde se zkoumá a i se to vyučuje, jak vlastně působí třeba, jaký ceny působí na člověka, že když radši dáš 99 Kč místo 100, je to všechno jako prozkoumaný, není to vlastně jako náhoda, moc dobře vědí ti obchodníci, co dělají. Je třeba, když máš prodejnu, tak kde je umístění zboží v úrovni očí, na jakém místě, u pokladen, že jo, to třeba budeš takový u pokladen, když čekáš tu frontu v supermarketu, tak tam jsou takový ty, co vlastně nepotřebuješ, a když už tam stojíš, tak si uděláš tu radůstku a nevím, třeba i může být vůně v té prodejně, jak vypadají obaly, co tam je za ty texty. Všechno je to opravdu prozkoumané, moc dobře vědí, co na lidi působí.
0: Mm-hmm. A ty slevy, to nám právě nabízí, abychom zažili ten pocit vítězství, toho úlovku, protože často říkáme, že jsme něco ulovili ve slevě.
1: Já jsem si říkala, že možná je to takový, že jsem si říkala, vlastně je to takový úlovek, že když si řeknu, že nebo za mě je rozdíl, když si jdu do obchodu a nic úplně nepotřebuji si koupit, nebo jdu pro takový jako běžný věc, jak tam třeba moc já ten pocit úlovku nemám, toho vítězství, ale když bych si řekla, že si jdu koupit boty a chci si koupit nějaký, který už jsou, vím, že zase přesně zima, půlka zimy a oni už jsou zlevněný, tak já si počkám klidně do té půlky zimy a jdu na ty boty a vlastně lovím, hledám, co mi bude sedět, jestli se mi to bude líbit a teď jako jsem moc ráda, když to ještě v té slevě.
0: No, ono to často i bývá takhle řečeno v těch různých marketingových kampaních. Ulovte si svůj objasněný kousek za tu a tu slevu, takže to v nás asi taky vzbuzuje to, že když to ulovíme, tak jsme vlastně porazili ty ostatní a my jsme ti vítězové.
1: Je to vlastně takový dobrodružný a mám pocit, že teda třeba když si můžu teďka jenom po soukromu historiku, tak já jsem si chtěla koupit a bylo to velmi dobrodružný, drásající nervy a dost... Mě to jako štvalo potom. Chtěla jsem si koupit na konci zimy přesně takhle jakože zlevněný boty z e-shopu. Tak jsem si koupila normálně asi snad 10 tady boty. Teď mi ve vzduchu visely ty tisíce, že jo. A všechny jsem je vrátila a myslím, že jsme si o tom spolu povídali, že jsi taky měla podobný zážitek. Ano. Takže to byl takový jako lov, který se absolutně nepodařil.
0: Mm-hmm. Akorát to zabralo spoustu času.
1: Spoustu času a dost mě to jako točilo, tak musím říct.
0: Nicméně to asi působí ty na ty naše dávné instinkty, nějaké to sběračství, lovectví, bude to tam někde ten prapůvodní nějaký.
1: Těžko říct, protože si říkám, že zase ten lov je takovej, že sběračství bylo spíš pro ženy, lov byl ta mužská doména a vlastně mám pocit, že spíš ženy jsou takový nakupující.
0: Za ty slevy možná sbírají hromadí.
1: A vůbec tak obecně, nevím, jestli chodí častěji nakupovat třeba jídlo nebo i věci běžný jako ženy nebo muže, mám pocit, že spíš ty ženy, tak hledala jsem to, nenašla jsem, že by na to byla nějaká opravdu jako, že to ten put. Že to tam je.
0: Se slevami taky hodně souvisí ty časově omezené nabídky, že tam samozřejmě do dnešní půlnoci za polovinu produkt, který třeba nepotřebujeme úplně nutně, ale víme, že třeba v budoucnu ano, ten efekt teď nebo nikdy.
1: To je přesně, jak říkáš, je to časově omezený, třeba dnes akce, nebo akce už jenom dva dny, nebo jestli si všimla, když si kupuješ třeba něco, když vezeš na nějaký e-shop, chci se podívat nějaký produkt, který si říkáš, koupím si ho, nekoupím si ho, tak tam ti najednou začne blikat okýnko a tam píšou 2 hodiny do konce slevy speciálně pro vás a je tam odpočet, takže se tam odpočítává, kolik minut a hodin ti zbývá, nebo limitovaná nabídka, nebo poslední kusy skladem a tak dále. A to je zase součástí té psychologie toho marketingu, kdy oni moc dobře vědí, že vlastně tohle ten pres na tebe působí, že jde zase to rácio trošku do pozadí a ty se vlastně musíš jako rozhodnout teď. Uh-huh. A když máš strach z té ztráty toho, vlastně té výhody.
0: Teď jsi zmínila to slovo strach. Ten tam hraje se důležitou roli. Strach, že nám něco unikne, že už se to nebude opakovat, že nám uteče výhodná koupě.
1: To může být taky podobný možná s tím FOMO, jestli jsi slyšela někdy ten fear of missing out. Je to teda hodně spojený zejména spíš se to používá ve sociálníma sítěma, že když nejseš dlouho na sociálních sítích, tak se bojíš, že vlastně o něco přijdeš, co tam zrovna třeba tvůj oblíbený youtuber dál, že ty přijdeš o ty informace, anebo co když ostatní si to užívají a ty ne, a je tam i nějaký porovnávání se třeba s ostatníma, a u těch slev to taky může působit, že vlastně máš strach a nevědomí.
0: Missing out, to je právě doslovně asi přiloženo strach z toho, že nám něco uteče, že něco propásneme.
1: Z propásnutí, přesně tak. Tak to může. A zase, to je prostě cílení, to není náhoda, oni opravdu moc dobře vědí.

0: jestli můžeš i ten den, klidně dva, jestli to fakt potřebuješ. Cílem toho by mělo být, že opravdu ušetříš, a ne, že toho koupíš zbytečně moc. A vlastně to už jako neušetříš, protože když to nepotřebuješ, nebo koupíš potraviny, které se ti nehodí, nebo je neumí zužitkovat, že spousta lidí pak říká, tady taková asijské dny, tak nakoupím všechno. A pak doma umí, nevím, jenom českou kuchyň vařit a doma mají pak curry pastu a kokosový mlíko, a tak to tam jako je, až se to vyhodí.
1: Že? Takže vlastně nechci slevo zadarmo a to způsobuje vlastně plýtvání, čili
0: taky.
1: Ten efekt je úplně opačný.
0: A ještě zajímavý, že vlastně možná než na to se soustředit, kolik ušetříš, tak by bylo zajímavý se soustředit na to, kolik utratíš.
1: Tak o tom si budeme povídat, o těch praktických krocích s Marcelou Avramopoulou. Povídáme si o slevách. Otázky můžete posílat @rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na Dvojce.

0: Xyantel X dospívá, ale my se vracíme k povídání o slevách s koučkou Marcelou Avramopoulou. Marcela je koučka, takže jasné, že se v těch slevách snažíme spíše zorientovat v tom, v té psychologické hře, kterou na nás hrají obchodníci, tak abychom se v ní úplně nestratili a nekupovali si zbytečné věci, byť ve slevě samozřejmě píše. Honza, zajímavý postřeh, že to asi může být také závislé na výši příjmu. Když mám 20 000 měsíčně, tak na slevy koukám, když 100 000, tak je mi to asi jedno.
1: No,
0: jak to je ve skutečnosti?
1: Je to právě zajímavý, že jasně, že když mám finanční tísy nebo mám méně peněz, tak je to jasný, že je to pro tebe o to důležitější, opravdu tam ta důležitost a taková ta potřeba, to je jako srozumitelný a v pořádku. Ale zajímavé je, že i spousta lidí, kteří mají velký finance nebo dostatek peněz, tak stejně po těch slevách půjdou, protože zase třeba hodně lidí, kteří vlastně jsme říkali, tam nejde totiž úplně o ty sumy. Tam jde opravdu, když nemám dost peněz, tak mi půjde o ty sumy, ale

0: Když mám dost peněz, tak na mě jde hodně o ten pocit. A ten pocit je trošku jedno, jestli jsem člověk, který má hodně peněz, nebo ne, protože ten pocit je prostě pocit a ten může mít všichni stejný. A zároveň třeba lidi, kteří mají hodně peněz, tak můžou šetřit na úplných nesmyslech. A takhle znám někoho v okolí, kdo má jako finanční hojnost a šetří opravdu jako na nesmyslek. Pak když jdou třeba do restaurace, no,
1: čeho,
0: tak si dají...
1: Z čeho to teda pramení?
0: Že je třeba to... z toho, že o ty peníze přijdeš. Můžeš zároveň, mám pocit, že lidi, kteří mají hodně peněz, tak mají v sobě někde i fixlo, zafixováno, že třeba o ty peníze přijdou. A pak šetří na opravdu nesmyslek, že jdou a dají si na půl všichni trdelník jeden. Přestože si můžu koupit každý 8 a nic by jim to neudělalo.
1: A co to všechno ještě může ovlivňovat? I prostředí, ve kterém vyrůstáš, třeba, že
0: určitě.
1: Jako dítě jsem vyrůstala v nedostatku, jo, tak teď ano. Si dopřeju. Slevy.
0: Slevy.
1: Koupím si spoustu tak. věcí ve slevě, ale prostě můžu si to dovolit, tak si to pořídím, protože jako dítě nebo dospívání mi to nebylo dopřáno.
0: Taky. A to nevím, jestli by souvislo úplně s těma slevama. To bych viděla spíš možná, že prostě půjdu nakupovat hlava nehlava. Ale myslím, že naopak právě lidi, kteří teď mají hodně peněz a fakt si je vydělali. To není, že jim někdo něco dal, ale opravdu si to svou prací vydělali a zažili ale v dětství to, že peníze neměli v té rodině, tak ty jsou taky takhle vlastně. Oni nechtějí se už dostat někdy zpátky, takže šetří třeba. I když nemusí.
1: Mm-hmm. Takže kde je ta hranice mezi tím rozumným hospodařením, kde skutečně potřebuju nebo ty sumy investovat velice racionálně, protože nemám peněz na zbyt, a tím nutkavým nakupováním, kde jdu po slevách hlava nehlava?
0: U toho správného v uvozovkách hospodaření půjde o to, že ti to je to jako vědomí, tobě to přinese tu úsporu a zároveň užitek ta věc. Ty ji opravdu buď chceš, nebo potřebuješ, udělat ti radost a pak ji budeš používat. Takže to není jsou vlastně vyhozený peníze, ale můžeš, když budeš mít jako to nutkavé nakupování, tak to opravdu je, může být i závislost, říká se tomu shopaholismus nebo oniománie, což jsem zjistila, že v překladu to jsou dvě řecký slova a je to na prodej a šílenství. Je to opravdu už vlastně něco jako jakákoliv jiná závislost. Je tam nějaký nutkání, nutková potřeba jít si něco koupit, i když to nepotřebuju. Koupím opravdu bez rozmyslu na to, že mi třeba zbývá potřebu na nájem a já stejně jdu a koupím, utratím celý nájem za něco. Jídlo, oblečení, dost často to třeba už můžu tajit někde v rodině nebo si na to můžu půjčit a hlavně to provází to, že já třeba během toho je to až takový jakoby obřadný. Když to jdu nakupovat, že se na to opravdu jako těším, úplně tím, jako jsem taková pohlcená a když to nakupuji, mám třeba euforii a když to koupím, tak mám výčitky a ani to nepoužívám. Můžu mít doma přesně věci, které jsem v životě nerozbalila a to už je opravdu druh závislosti a tam pak je na místě navštívit opravdu odborníka, adiktologa.
1: Čili mám výčitky, že jsem to koupila, proto to nepoužívám a se, jako snažím se to vlastně jako úplně vytěsnit.
0: Jo, ale dovedu si představit, že to je podobný, jako já nevím, i kdybych řekla, že třeba přejídání, taky mi tam uspokuje nějaký stres, zajídám emoce, je to vlastně emoční a taky ty lidi, když se hrozně přejí, tak mají pak výčitky, že se teda přejedli. Já můžu mít výčitky z toho, že jsem to strašně utratila, přesně jak říkáš, můžu to nechtít ani vidět, protože mi to připomíná ty situaci, ale tam už teď si trošku fantazíruju. Jo?
1: Takže vlastně nekupujeme ty věci kvůli tomu, co nám přenáší, ale kvůli tomu, co nám přenáší ten samotný nákup. Ten pocit.
0: Jo. Nemá to vlastně ten jako opravdový smysl, nemá to pro mě ten význam toho ušetření a že to potřebuju.
1: Začít tedy tím, že potřebuji nějakou věc, začnu se porozhlížet po té věci a když ji objevím ve slevě, tak mě to potěší a koupím ji, než jít do obchodu, procházet se a vyloženě s cílem něco si koupím, jedno co, ale hlavně, aby to bylo ve slevě. A když je to ve slevě, tak
0: no,
1: si toho koupím
0: to už je takový,
1: víc.
0: To už vlastně i to, jak jsi to řekla, to už to zní tak jako nezdravě, že jo, ta druhá. To je takový opravdu jako emoční, opravdu místo jezení, tak emoční nakupování.
1: Když jsem mluvila už před chvílí o tom, že si to vlastně můžeme i ověřit, jestli se nám to opravdu vyplácí, to nakupování ve slevách na účtu, tak to je asi taky důležitý krok, když už tušíme, že něco není v pořádku, si to takhle úplně prakticky.
0: Já bych to poznala na tom, že jsme pak doma hromadí ty věci, které vlastně nepoužívám.
1: Ale možná si ještě v tu chvíli říkám, no jo, ale koupila jsem to výhodně, ušetřila jsem.
0: Ale když tam budu už mít ty výčitky a když třeba to zjistím, že to opravdu jako radši to nikomu neřeknu, možná to můžu schovat i proto, abych to neřekla. Ale když opravdu mám to takový, že a teď jsme obecně u nakupování, jsme vlastně ani u slev, jsme obecně u nakupování. Ale když bychom to stáhli na slevy, tak si myslím, že tam ty varovní signály jsou to, že nevím, na každý leták se opravdu těšíš, jak, jako až vlastně moc, trošku nepřirozeně, nebo že věnuješ spoustu času tomu procházet různý slevový servery, nebo si to hlídat, nebo že můžeš být opravdu nervózní, když víš, tyjo, dneska je čtvrtek, vyšel leták a já jsem se ještě nepodívala. Tak když tě to vlastně hodně zaměstnává v těch myšlenkách, nebo tak už to může být ten signál toho, že už je to moc, že už na to máš opravdu nějakou závislost.
1: Když jedu pro máslo do jednoho obchodu, no protože je tam levnější, jo. A pro maso zase do druhého, no. Což vlastně není efektivní, není to ekonomické ani ekologické.
0: No. A někdy právě někdo taky má, že vlastně jde po těch slevách a může mu to dělat radost, ale ve chvíli, kdy to je tak, že už ho to vlastně stresuje, tak to už taky ten varovný signál.
1: Koučka Marcela Avramopoulou, hostem Kávy o čtvrté, Milujeme slevy, naše dnešní téma, do kterého se za chvilku můžete předat už i po telefonu 22 155 25 25.
2: Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijela pozvání herečka Lenka Termerová. Dá se s věkem naučit větší svobodě v práci, nebo je to spíše celoživotní boj? A byla role ve filmu Pět švestek doposud nejnáročnější? A pokud ano, tak v čem? Nejen na to se zeptám Lenky Termerové a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si v Radiokafe Vinohradská 12 rezervovat místa.
2: Blízká setkání Terezy Kostkové.
4: Zítra po 11. hodině na dvojce.
5: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou Unicredit Bank a investiční skupina Progressus.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
2: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Koučka Marcela Avramopoulu je hostem Kávy o čtvrté. Milujeme slevy, naše dnešní téma, respektive snažíme se na ně hned na první dobu nenaskočit.
1: A nakupovat s rozumem.
0: Ale samozřejmě slevy úplně nevynechat, protože když je něco, co potřebujeme opravdu slevněno, tak proč bychom si to
1: mně přijde, že už to ani nejde hlavně.
0: No já si pamatuju, když jsem kdysi pořizovala do nového bytu vanu, tak jsme ji našli v levnější variantě trošku škrábnutou. Já jsem s tím měla obrovský problém, že si přece do nového bytu nemůžu koupit levnější vanu, že to tam bude určitě vidět ten škrábanec, no tak když jsme ji zabudovali, tak samozřejmě nebyl a vana krásně sloužila. No polovinu tehdy. A ani nevím, jestli to bylo vyjádřeno v procentech, nebo jenom přeškrtnutá cifra a bylo tam ta poloviční částka, ale taky to už je, nevím, 20 let už skoro, takže to bylo možná, tehdy byla asi jiná pravidla. Ještě na slevy, dnes je to dáno už poměrně jasně, ale náš mozek proč reaguje lépe právě na ty procentuální údaje?
1: Když řeknu příklad, že by stálo něco 50 korun a já ti řeknu, že si to může koupit za 25.
0: No, tak řeknu fajn.
1: Jo? A když řeknu, že něco stojí 50 korun, ale můžeš to koupit s 50% slevou, tak co ti zní líp?
0: No tak zní mi líp to 50% sleva. Zní, ale nevím proč.
1: Protože si to nepřipočítáš. Aha. Podle mě.
0: Prostě vidím tam tu 50% slevu nebo 75%, takže tři čtvrtiny.
1: Protože to už jako zní hodně, to je vlastně polovina. Ty říkáš, ty to máš spojení s tím, že to polovina, ale ty už nepočítáš jako z kolika. Už si to, a mě takhle ještě, když se bavím o tom ušetřit a tady to rozumně a přepočítávání mě třeba fascinuje, když se občas, nevím, zdražil se za covidu nebo když byla ta válka na Ukrajině, se hrozně zdražil ten benzín. A vím, že pak byly jako benzínky, kde měly třeba o 2 koruny na litr nebo o korunu levnější tu naftu a tam se sjíždějí přes půlku Prahy, si jedeš pro ten levnější benzín.
0: Benzínu přes půlku Prahy.
1: Ano, a ty vlastně ušetříš na ty nádrži 50 korun, když máš 50 litrů, ale jedeš tam přes tu Prahu, benzín tě vlastně stojí 200 třeba nebo 100, tak je taky jako trošku legrační to přijde tady ty, jako honit se třeba za tím benzínem, protože ty opravdu na té nádrži utříš kolik. Hmm.
0: Píše tady František, že mu to trošku připomíná sběratelství. Velice tu věc chci, třeba já, píše František, konkrétně hudební CDčko, konkrétní kazetu, těším se, až zboží bude doručeno, pak ji mám doma ve sbírce, ale přehraju si ji třeba jednou za rok.
1: Tak ale jestli ho to aspoň chvilku potěší. A tak to sběratelství je takový jiný, asi než to jsme tady mluvili o tom hromadění. Mm-hmm.
0: Ale někdy můžeme právě kvůli slevám hromadit, pokud tomu samozřejmě hodně podléháme. Pojďme prakticky, Marcel, jak se těm impulzivním nákupům bránit? Během třeba velkých výprodejů, protože teď že jo, jsou letní výprodeje, už třeba co se týče oblečení.
1: Ono to bude pořád asi to samé, co už jsme tady trošičku říkali. Prostě když to vyplývá z toho impulzivní nákup, když dělám něco impulzivně, tak moc tam nepoužívám rozum a jedu na vlně emocí. Tak asi se trošku prostě zastavit a fakt si zamyslet, jestli to potřebuju, kolik chci třeba utratit.
0: No, ještě ne, ušetřit. Protože jsme si říkali, že si to můžeme samozřejmě ověřit na účtě, jestli skutečně jako šetříme těmi slevami, anebo když toho kupujeme
1: a
0: moc.
1: Jak jsi to myslela to?
0: No, že si toho koupím víc v těch slevách samozřejmě. A to, co nepotřebuju, takže nemůžu ušetřit z logiky věci. Když si koupím věci, kterou potřebuju levněji, tak je to jasné ušetření, ale když hromadím levnější věci, tak už to asi do rozpočtu určitě zasáhne výrazně.
1: No a to je i s tím užitkem, jestli to opravdu potřebuju, jestli to budu užívat. Možná nemusím to úplně nutně potřebovat, ale mělo by mi to dělat radost a měla bych to asi užívat a nejenom si strčit.
0: Dělá to asi vědomě, ne, že se najednou ocitnu v obchodním centru a už tam držím v ruce levnější kabelku a levnější tričko, i když jich mám doma dalších podobných 5. Má smysl si nějak stanovit rozpočet předem nebo si skutečně napsat na lísteček, když jdu třeba jen kupovat potraviny, které potřebuju a jenom ty, které tam mám na lístečku, když jsou ve slevě, tak si je koupím, protože to samozřejmě taky znám dobře a jdu koupit něco, ale vidím vedle, že je levnější sír a tak dále, tak už to tam házím.
1: A tady už mám pocit, že je důležitý, jako jestli potřebuješ šetřit a opravdu, když bys ho koupila víc do zásoby, tak už to ovlivní tvůj měsíční rozpočet, tak pak to nedává smysl. Ale když budeš mít třeba víc peněz, si říkám, tak proč si to jako nenakoupit něco i do zásoby, ale zase nějak jako rozumně nepotřebuji opravdu, hlavně ty slevy se fakt opakujou. Takže asi nepotřebuji doma 20 kg cukru. Protože je zrovna ve slevě, tak si můžu koupit 2 a jestli mám problém, jestli vím, že jsem typ, který pak ty peníze utočí a vlastně je to zbytečný, že to, potom ty sama tak vyhodnotím, tak ten seznam by ti mohl pomoct.
0: Hmm. Jak důležité je poslouchat třeba okolí, protože ti může i někdo blízký dát najevo, že mu už přijde, že nakupuješ příliš. Poslouchat takové výtky? Nebo
1: minimálně
0: připomínky?
1: Bych se mohla bych se asi zamyslet, ale taky se dovedu představit, že ty výtky jsou jako vlastně zbyteční, že nemusí být. Když se opravdu sejdou třeba v páru dva lidi, kde ten jeden je opravdu nastavený, tak že nic nepotřebuje k životu, kromě toho jednoho oblečení, který si vypere jednou týdně a pak nosí ho zase dokola, tak chápu, že mu třeba bude připadat divný, že si chci koupit troje šaty, který stejně budeš nosit.
0: Koučka Marcela Avramopoulu, hostka Kávy o čtvrté, ještě bude i po písničce, stále se můžete na slevy ptát na 22 155 25 25 anebo na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.

0: Posloucháte dvojku kávu o čtvrté. Hostem je koučka Marcela Avramopulu a před námi poslední část povídání o slevách a máme na telefonu teď naši posluchačku se svou zkušeností. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás, dámy obě dvě. Chci poděkovat, jako vynikající téma. Slevy, na to jsem nabíhala velice často. Tak v těch 90. letech, protože za socialismu, co jsme zažili, se nic neslevňovalo. Mm. A najednou to byl fenomén, který prostě byla novinka a myslím, že jsme tomu podléhali všichni. Ale postupem času nakupuji ve slevách, ale ne, že je vyhledávám, ale přesně jak jste říkala, jdu do obchodu, tady vidím sýr o 20-30% levnější, dobře, do 3 týdnů ho sníme, tak ho koupím. Ale já to mám dneska tak, že i když naštěstí teda nemám nedostatek, nebo žiju tak, že můžu vyjít průměr prostě, tak já si tak nějak v hlavě spočítám, kolik jsem třeba za ten nákup ušetřila a pak to posílám na charitu. Na psy, na děti, na lidi, Lékaři bez hranic a tak dále. Mně to připadá jaksi prospěšnější, než to za každou cenu koupit, já nevím, máslo by stálo 80 korun. Dneska najednou vidíte, že stojí taky 25-30. Hmm, hmm. Takže ty marže byly až nestydatý.
0: No tak to je ale krásný příběh a skvělý přístup určitě, jak to co ušetříme na těch slevách opravdu, tak ano. Vlastně můžeme
1: takhle hezky použít. Ano, těm potřebným, když je potravinová sbírka, tak třeba vyhlásí se, že bude tehdy a tehdy, tak já už se dívám, kdo v kterém obchodě je co i levnější, o to víc toho mohu koupit. Připravím se na to a pak to na tu sbírku přivezu. Mm-hmm. A je toho mnohem víc. Já vydám úplně stejný peníze, ale těm lidem, kteří jsou potřební, toho přijde víc. Tak mi to připadá, že to je takový jako, že ty slevy nejsou zas tak jako špatný.
0: To je skvělý přístup a my vám moc děkujeme za zavolání. A
1: mějte se moc.
0: Těšíme se někdy příště. Nashledanou. Říkám se, že by to možná mohlo být pro lidi, kteří opravdu nakupují hodně ve slevách, i třeba tohle motivační, tenhle přístup, že zkrátka toho koupím víc, ale dám si tam to ale, že opravdu si to nenechám pro sebe a můžu to právě věnovat lidem, kteří to potřebují.
2: Inspirující než motivační. Než
0: nebo inspirující, ano, abychom se nemotivovali v těch slevách moc nakupovat, ale inspirující třeba v tom se zastavit, uvědomit si to a něco s tím začít dělat.
2: A tam je opravdu rozdíl, jestli už jsem v nějaký té nutkavé fázi, kdy už je to... To už jsme jako trošku jinde, než v tom zdravém nastavení, tak tam právě nevím, jestli by ti to úplně pomohlo a i takhle se inspirovat, ale jako inspirující to rozhodně bylo.
0: Píše tady ještě naše další posluchačka zase inspiraci ke knížce, k dnešnímu tématu o závislostech na nakupování, čehož jsme se taky dotkli, nejenom samozřejmě těch slev, protože to s tím souvisí. Doporučuji si přečíst knihu od Gabora Maté V říši hladových duchů. Všichni tak hned pochopí principy mozku a vznik závislosti, kam patří i naše dnešní téma a jak se těm závislostem bránit, nebo spíše jak se s ní vypořádat. Co ty by si konkrétně doporučovala? Nějaké praktické kroky? Opravdu jdu nakupovat, vím o tom, že podléhám slevám, tak jak to udělat tak, abychom domů nepřinesli spoustu zbytečných, byť slevněných věcí?
2: Když to o sobě vím, tak bych se opravdu zamyslela, co potřebuju koupit, nebo když už jsem pak v tom obchodě, tak jestli to opravdu budu užívat, jestli je to pro mě opravdu prospěšný. Jestli to dělám, abych se zamyslela nad tím, jestli to dělám pro ten pocit, třeba euforický nebo nějaký naplňující, anebo jestli to dělám kvůli tomu, že opravdu tu věc pak budu pořád mít.
0: Mm-hmm. Mě tady napadla taková léčba, já jsem Marcela navrhovala šokem, respektive, že když jdu nakupovat a vím, že podléhám slevám a vidím tam máslo jedno za 45 a druhé za 39, tak koupím to dražší cíleně. Ten rozdíl není zas tak velký samozřejmě, ale těch 6 korun, jde to třeba i takhle se
2: trénovat? To by byla velká výzva.
0: No, jako určitě.
2: Trénink by to bylo zajímavý, abych z toho udělala takový jako všímavý trénink, že bych pozorovala, co se mi děje, když kupuju tu dražší věc. Jaký u toho mám pocity?
0: No rozhodně toho nekoupím to asi víc. Nekoupím tam másla, dvě koupím jedno, protože to potřebuju.
2: Ale jako byl to zajímavý jako experiment, bych to pojala.
0: Co by si doporučila opravdu na závěr? Jako to nejdůležitější pravidlo pro nákupy ve slevách? Jaké by to bylo?
2: Asi dost podobný to, co jsem řekla před chvílí. Prostě mít tam víc ten to rozmyšlení, jestli tu věc budu opravdu používat. To mi přijde jako nejdůležitější. A můžeš si fakt i říkat, kolik chceš za to utratit, ne kolik chceš ušetřit. Být vlastně soustředěná na tuhle tu druhou sumu.
0: Mm-hmm. Takže kolik chci utratit, nebo jaký mám rozpočet, ne kolik chci ušetřit, dělat to všechno vědomě, s rozmyslem, kupovat věci, které opravdu potřebuji, a pokud jsou ve slevě, tak se z toho radovat.
2: Přesně.
0: V tomhle případě.
2: Protože vlastně ty slevy jsou fajn ve chvíli, kdy jich využíváš ve svůj prospěch, ale někdy se může stát, že ty slevy už tě tak pohltějí a vlastně už ti prospěšní nejsou. Tak to je ta hranice.
0: Koučka Marcela Avramopoulou byla mým dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Moc ti děkuji a těším se příště zase.
2: Na shledanou. Tobě taky, na shledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Kriminálka na Dvojce.
2: Neřeknu proč a neřeknu jak. Bleskový zátah na extrémně nebezpečného sadistického vraha. Důkazy mordparty z Vysočiny pachatel odmítal uznat. Nová kriminálka.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
1: Na Dvojce.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ministr obrany Zuna požaduje pro příští rok zvýšení výdajů resortu na 2% HDP a Česká televize sankcionuje Václava Moravce kvůli porušení konkurenční doložky. Zítra bude nejprve zataženo, později proměnlivá oblačnost s četnými přeháňkami i bouřkami. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty většinou do 18 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. O 35 miliard korun více, tedy na 190 miliard, chce ministr obrany Jaromír Zuna za hnutí SPD navýšit rozpočet svého resortu pro příští rok. Splnilo by tím závazek NATO investovat do obrany aspoň 2% HDP. Podle šéfa SPD a předsedy sněmovny Tomia Okamury je takový požadavek na místě.
4: Samozřejmě 2% HDP je v českém zákoně, s tím myslím nikdo problém nemá. To, s čím problém máme, je zvyšování nad ty 2%. Prudké zvyšování výdajů na zbrojení, na to peníze nejsou.
3: Do roku 2035 mají stoupnout výdaje až na 5% HDP, z toho čistě na zbrojení má jít 3,5%. Připomínáme si 84 let od vyhlazení Lidic. Nacisti srovnali obec se zemí po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zastřelili 173 mužů, většinu žen s dětmi odvezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude také zapálení svíček na místech původních lidických domů. Česká televize dala pokutu svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi kvůli porušení konkurenční doložky omezující jeho působení v jiných médiích. Na jednání rady to řekl generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Televize zároveň Moravcovi zastavila výplatu. Moravec z televize odešel v březnu, od té doby jí pak podle doložky nesměl půl roku konkurovat a ČT mu po tuto dobu měla dál vyplácet mzdu. Moderátor ale v květnu spustil vlastní projekt. Jak vysokou pokutu Moravec dostal, ale Chudárek neupřesnil.
5: Postupujeme naprosto přesně v souladu tou smlouvou a asi mohu říci, že ekonomicky pro Českou televizi ta pokuta určitě převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže si myslím, že to je pozitivní.
3: Moravec doložku dlouhodobě považuje za neplatnou. Zároveň dnes řekl, že si od České televize po svém odchodu žádné peníze nenechal. Restaurátoři zahájili opravu jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Zrekonstruují například opěrný pilíř ze 14. století. Práce budou trvat několik měsíců, návštěvníky to ale neomezí, pokračuje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
6: Těch zásahů bude celá řada, čeká nás mimo jiné oprava opěrného pilíře na vnější konstrukci katedrály a ve vnitřní části katedrály budeme opravovat konstrukce, do kterých jsou vsazeny okna na jižní straně vysokého chóru.
3: V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil pro server hokej.cz generální sekretář českého hokeje Jan Černý. Svaz již také odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude nejprve zataženo, zejména v severní polovině území místy déšť. Během dne pak čekáme proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami i bouřkami. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty většinou 14 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10.
0: Doprava.
3: Na D1 přes Vysočinu hustě prší, na vozovce je hodně vody a snížená viditelnost. Nezapomeňte na správné svícení. Na příjezdu do Prahy po D5 brzdí kamiony na 6. kilometru, osobní auta před sjezdem na Pražský okruh směrem k D1, potom až půl hodiny popojíždějí ke sjezdu na Ořech. To byly zprávy, po nich Jitka a Honza.
7: Dobré odpoledne, pokud správně pečujete o svůj kalendář, měl by na něm být 10. červen a stejné datum je i v záhlaví scénáře dalších příběhů z kalendáře. Vítají a zdraví vás u nich Jan Kovařík
8: a Jitka Novotná. Dobrý den. Dnes se společně vydáme do světa divadla, filmu a televize. Budeme vám totiž vyprávět příběhy ze života muže, který si získal přízeň diváků už jako malý kluk.
7: Pro své velké charisma a výjimečný herecký talent fascinoval a stal se mimo jiné idolem mnoha žen.
8: Přemýšlíte, který známý herec by to mohl naplňovat? Tak schválně, jestli vám pomohou naše tři nápovědy.
7: Hned ta první pomůže vydatně. Seriál Arabella, z čehož je jasné, že půjde o herce českého.
8: Teď bych chtěla vědět, co se honí hlavou našim posluchačům, jak probírají ty fešáky a charismatické mládence. Druhou nápovědou je seriál Dobrá voda, kde náš prozatím neznámý hrdina využil své dovednosti jezdit na koni.
7: Výběr se nám postupně zužuje. A třetí indicí je seriál Hříchy pro pátera Noxe, ve kterém stvárnil pro změnu postavu roztomile roztržitého komisaře Kolína.
8: Věřím, že mnoho z vás už ví, o kom dnes bude řeč. A kdo ještě netuší, může zůstat v klidu. Jméno dnešního hrdiny prozradíme za chviličku.
0: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: naše dnešní úvodní malá rekapitulace oblíbených televizních seriálů jistě mnohé z vás dovedla až ke jménu Vladimír Dlouhý. Tento mimořádně talentovaný a oblíbený herec se narodil 10. června roku 1958 a proto mu rádi věnujeme právě dnešní příběhy z kalendáře.
1: V mládí se Vladimír nějakou dobu intenzivně věnoval hokeji. Sport byl v rodině důležité téma. Jeho maminka byla totiž profesionální sportovkyně. V roce 1957 se dokonce stala mistryní světa v házené. Vladimír se na dráhu profesionálního sportovce, naštěstí pro nás, nevydal. Jeho drobná a štíhlá postava nebyla pro hokej zrovna ideální. A navíc se jeho zájem brzy začal stáčet jiným směrem, a to k filmovému herectví. Sport ale z jeho života nezmizel úplně. I v dospělosti si s bratrem Michalem rádi zašli třeba na tenis.
0: Rodinu Dlouhých hodně ovlivnilo zaměstnání tatínka, který byl stavebním inženýrem. Často pracoval v zahraničí a na konci 70. let si dokonce na jedno léto mohl vzít část rodiny sebou do Sýrie.
1: Říkal si část, ten, kdo zůstal doma, byl právě starší syn Vladimír. Měl smůlu, musel tak učinit vlastně jako rukojmí, aby soudruzi měli jistotu, že se zbytek rodiny vrátí.
0: Ano, i v takových dobách jsme žili. Tatínkova profese byla pro Vladimíra inspirací. Po základní škole to proto nejprve zkoušel na stavební průmyslovku a pak na zednické učiliště. Tam také nastoupil a málem z něj byl zedník.
1: Už na učilišti ho ale bavilo a zaměstnávalo ve velkém herectví. A tak do školy moc nechodil. Nakonec dokonce volali ze školy otci, ať raději Vladimíra zkusí přihlásit na talentové zkoušky na konzervatoř.
0: Možná si uvědomíte, že první hlavní dětskou roli získal náš hrdina ve filmu Karla Kachyni Už zase skáču přes kaluže. Tehdy jako 12letý předvedl neuvěřitelně vyzrálý herecký výkon.
1: Před kamerou působil velmi přirozeně a autenticky. Už tehdy dokázal pohledem očí vyjádřit cokoliv. Rozpaky, stud, bolest nebo něhu. Právě určitá zvláštní niterná něha pro něj byla charakteristická.
0: V dětství byl nejen pro Vladimíra, ale i pro jeho o 10 let mladšího bratra Michala velkým vzorem také jejich dědeček Josef. Nenápadně jim dával moudré rady do života. Mně se líbí tahle.
1: Chlapci, buďte hodní na lidi, až půjdete nahoru. Mohli byste je potkat, až půjdete dolů.
0: Tuhle konkrétní radu si oba bratři vzali k srdci a snažili se jí v životě řídit.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře dnes věnujeme herci Vladimíru Dlouhému, který se narodil 10. června 1958.
1: Už jsme prozradili, možná k překvapení některých z vás, že v 15. nastoupil na zednické učiliště. Od necek s maltou ale dost často odbíhal před filmovou kameru, protože už od roku 1970 pravidelně natáčel.
0: Herectví ho nakonec zcela pohltilo a tak nastoupil na konzervatoř. V ročníku byli jeho spolužáky třeba David Schneider nebo Michal Pešek.
1: Z téhle trojice se brzy stala sehraná parta kamarádů, kteří trávili společný čas nejen ve škole, ale i mimo ní.
0: Spojoval je stejný smysl pro humor, který promítali třeba do dadaistických básniček a písniček. Jak už to tak u teenagerů bývá, většina z nich není publikovatelná.
1: A tak můžeme jen naznačovat. Například, že jedna z humorných písniček se dotýkala ropuchy, které opuchá pozadí.
0: S trojicí Dlouhý, Schneider a Pešek kamarádila i o dva roky mladší spolužačka Ivana Andrlová, která před časem v rozhlase na tu dobu velmi hezky vzpomínala.
1: Kluci prý navenek působili jako velcí frajeři, i když ve skutečnosti tak drsní nebyli. Základnou jejich party byla vinárna u Křížovníků, jejíž strategickou polohu umocňovala zdravotní škola hned naproti.
0: Pro studenty herectví to bylo ideální místo, kde balit holky a zkoušet na ně různé triky. Herecké triky, předpokládám. V tom prý byl Vladimír Dlouhý jednoznačným přeborníkem.
1: Měl to snazší, protože byl v té době už známý z různých filmů, třeba Hop a je tu Lidoop.
0: Když mu padla do oka nějaká budoucí zdravotní sestřička, údajně se rázem proměnil z drsňáka v džínové bundě v lirického poetu, který dívce svého srdce recitoval básničky.
1: Idolem celé své generace se pak Vladimír definitivně stal po dvou slavných seriálech, o kterých budeme mluvit už za malou chvíli.

0: Hlavním hrdinou příběhů z kalendáře, které právě posloucháte na Dvojce, je Vladimír Dlouhý, český herec, který přišel na svět 10. června roku 1958.
1: Celá 70. léta průběžně natáčel a po skončení konzervatoře se do práce pustil naplno.
0: Zásadní zlom v jeho popularitě znamenal pohádkový seriál Arabella z roku 1980. Hrál v něm, jak si jistě vzpomenete, mladého studenta elektrotechniky Petra, který se zamiluje do princezny Arabely.
1: Jejich seznámení bylo možné díky unikátní cestě propojující svět lidí a svět pohádek. Děj seriálu je vám asi důvěrně známý, a tak se můžeme zaměřit na Vladimíra Dlouhého v této roli.
0: Petr Majer, jakožto budoucí inženýr, se musel nejdřív vyrovnat s faktem, že jeho rodinu navštěvují princezny, král nebo černokněžník.
1: Setkání s Arabelou pak odstartovalo romantickou linku, která byla v jeho podání velmi křehká, civilní a uvěřitelná.
0: A nemůžeme a nechceme samozřejmě zapomenout ani na humor. Právě v Arabele Vladimír Dlouhý prokázal, že výborně ovládá komickou nadsázku a když je to potřeba, umí zahrát i roztomilého nemotoru.
1: Dalším velkým seriálem z 80. let minulého století, kde Dlouhý stvárnil výraznou roli, byla Dobrá voda. Tady se rozhodně žádná pohádková idyla nekonala.
0: Vladimír hrál syna hlavního hrdiny, chovatele dostihových koní. Měl pokračovat v otcových stopách, jenže jeho vztah ke koním dostával jednu trhlinu za druhou.
1: Jako žokej dělal spoustu chyb a nevěřil si. Pro otce pak bylo trpkým zklamáním, když jeho syn vyměnil stáje za restauraci, kam nastoupil jako číšník.
0: Pochopte, aby herec mohl dobře zahrát nešikovného žokeje, musí nejdřív na koni umět dobře jezdit. To naštěstí Vladimír uměl a tak mohl natáčet osobně i náročnější jezdecké scény z dostihu.
1: Dobrá voda byla pro jeho kariéru důležitá mimo jiné proto, že v ní nestvárnil čistě kladného hrdinu. Musel si poradit s rolí outsidera a smolaře, který bere život příliš na lehkou váhu. A k tomu, aby skutečně dospěl, musí překonat jiné než ty dostihové překážky.

0: Už jako 12letý uchvátil dnešní hrdina příběhů z kalendáře filmové diváky ve slavném Kachyňově filmu. V 15 ale Vladimír Dlouhý nastoupil na zednické učiliště. Naštěstí dostával další a další filmové úkoly a tak jeho cesta nakonec přece jen vedla na konzervatoř a k herecké profesi. Kromě radostí studentského života se ale brzy Vladimír musel vyrovnat i se slávou, kterou mu vynesly dva nesmírně populární televizní seriály. Po odvysílání Arabely a Dobré vody byl bez nadsázky hvězdou své generace. A to je naše vyprávění pro dnešek teprve v polovině.
1: Ano, dále se ohlédneme za vydařenou pohádkou se skvělými triky, výpravou i oduševnělou atmosférou. Kvůli níž Vladimír Dlouhý absolvoval tvrdý trénink v tělocvičně a i to se do výsledku obtisklo více než působivě. Nemůžeme opomenout krásnou sourozeneckou kapitolu, vlastně i z uměleckých pohnutek, protože jak bratr našeho hrdiny, herec Michal Dlouhý, hrdě přiznává, Vladimírovo herectví s gustem kopíruje, protože je prostě dobré. A i když si Vladimír Dlouhý svůj osobní život velmi chránil a o svých raných vztazích nikdy veřejně nemluvil, ty, které jsou známé, decentně a zdvořile zmíníme. Už proto, že ve Vladimírových potomcích vyrůstají osobnosti, kterým možná za pár let budou patřit další příběhy z kalendáře.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
3: Nikolas si nerozumí s matkou.
4: Já bych chtěl bydlet s tebou a s bráškou. Teď, jestli mě strčíte na inter, tak já se zblázním.
3: Ale bude to u otce a jeho nové přítelkyně lepší?
4: Zdá se mi, že vás otravuju.
5: Jasně, že neotravuješ. Co to říká?
4: A Sofie, já mám dojem, že mě nemá ráda.
3: Syn. Křehký příběh Floriana Zellera v neděli ve 20 hodin na dvojce. Radioservis představuje

0: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
1: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
0: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
1: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
0: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Teď se v příbězích z kalendáře dopustíme jistého úsměvného výroku s nadsázkou. Můžeme říct, že dospívající děvčata to měla v 80. letech poměrně jednoduché. Těm, kterým se líbili blondiáci, zdobil pokojíček plakát Lukáše Vaculíka. No a faninky tmavovlasých herců si na stěnu lepili Vladimíra Dlouhého.
1: Ano, jako mladší bratr jedné takové dívky mohu tuto teorii potvrdit. Právě o Vladimírovi, kterému přátelé vždy říkali Mirek, jsou dnešní příběhy z kalendáře. Důvod je na snadě. Narodil se 10. června roku 1958.
0: A nebyl by to ten pravý dívčí idol, kdyby si nezahrál také v pohádce. V životě Vladimíra Dlouhého byla tou zásadní filmová pohádka S čerty nejsou žerty, kterou v roce 1984 natočil režisér Hynek Bočan.
1: V roli mladého Petra Máchala, který udatně hájí čest své rodiny a zamiluje se do princezny, si asi neumíme představit nikoho jiného.
0: Přitom svou slavnou roli málem nezískal. Dramaturgii na Barandově se zdál už moc starý a to mu tehdy bylo nějakých 26 let.
1: Režisér Bočan si ale Vladimíra do hlavní mužské role prosadil.
0: Tvůrci po letech přiznali, že inspirací pro ně byla francouzská komedie Fanfan Tulipán. Je to ostatně poznat na kostýmech nebo na soubojích.
1: Právě kvůli nim musel Vladimír Dlouhý intenzivně trénovat s profesionální skupinou šermířů, aby mohl všechny scény natáčet sám bez kaskadéra.
0: Naučil se šermovat opravdu bravurně a v soubojích s natvrdlými knížecími vojáky suverénně vítězil.
1: Že to uměl s koňmi, jsme už dnes zmínili a v téhle pohádce se mu to opět hodilo. Scénář totiž předepisoval jezdecké scény v plném cvalu, což byla pro Vladimíra hračka.
0: Z koně nesesedal ani v pauzách mezi záběry a chvílemi dělal dokonce poslíčka. Když princezny v objemných kostýmech čekaly usazené v kočáře na další záběr, dovezl jim na koni z občerstvení limonádu.
1: Ano, a prý do ní vždycky přidal štamprličku rumu.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Téma dnešních příběhů z kalendáře určilo jako vždy konkrétní datum pro dnešek 10. červen. Právě tento den v roce 1958 se narodil náš dnešní protagonista, herec Vladimír Dlouhý.
1: Není ale jak známo jediným z rodiny, kdo se dal na toto povolání. Hercem se stal i jeho o 10 let mladší bratr Michal.
0: Který nikdy nijak netrpěl tím, že vyrůstal ve stínu slavnějšího bratra. Stejně jako Vladimír, i Michal Dlouhý už od dětství účinkoval ve filmech.
1: V roce 1979 se dokonce oba stali syny Vladimíra Menšíka, ovšem každý v jiném projektu. Zatímco 11-letý Michal hrál jeho potomka v Láskách mezi kapkami deště, 21-letý Vladimír natáčel s panem Menšíkem Arabelu.
0: Michal, kterého nakonec také zlákalo profesionální herectví, šel po vzoru svého bratra na konzervatoř.
1: Na jejím konci ho čekalo těžké rozhodování. Dostal hned dvě snové nabídky na angažmá. Národní divadlo a činoherní klub.
0: Radil se tedy s Vladimírem, který měl jistě velký podíl na jeho finálním a řekněme trochu kulišáckém rozhodnutí. Pevný závazek, chcete-li angažmá, přijal Michal v činoherním klubu a v Národním divadle pouze hostoval.
1: I když oba bratry dělilo 10 let, byli si velmi blízcí a pravidelně se vídali, tak třeba každý rok v létě jezdili společně trampovat do lesů.
0: Naopak při práci se bratři setkávali, chce se mi říct bohužel, jen výjimečně. Na divadle třeba v inscenaci divadla Kalich. Hráli spolu ve Chvále bláznovství, která měla premiéru v roce 2008.
1: O dva roky později se po delším čase sešli i před kamerou v televizní detektivce Domina. Natáčelo se v Brně, kam se oba bratři velmi těšili.
0: Staršího Vladimíra už tou dobou trápilo zdraví a tak byl jeho mladší bratr rád, že si na hotelu trochu odpočine od ostatní práce.
1: Bohužel si ale Vladimír krátce před začátkem natáčení zlomil žebro a práce se pro něj stala velkým utrpením. Přesto ji odvedl precizně.
0: To jen potvrzuje jeho velmi poctivý přístup k řemeslu, který na něm jeho mladší bratr Michal vždycky obdivoval.

0: Tématem dnešních příběhů z kalendáře jsou osudy herce, který pro někoho zůstává především Petrem z Arabely a pro jiného třeba Adamem z Kachyňova snímku Už zase skáču přes kaluže Vladimíra Dlouhého.
1: Už o tom v náznaku byla řeč, že se Vladimír těšil velké přízni ženského publika a údajně toho uměl někdy i patřičně využít.
0: V 90. letech se však postupně usazoval. Oženil se a s první ženou Gabrielou měl dceru Danielu.
1: S počátkem nového milénia však začal jeho osudový vztah. Při práci na televizním filmu Den, kdy nevyšlo slunce, poznal herečku Petru Jungmanovou, která do té doby působila v Brně.
0: Zrodila se velká láska, která o několik let později přinesla hned dvojitou úrodu. Hereckému páru se narodila dvojčata, synové Janík a Jiřík.
1: Rodinný život ve čtyřech však bohužel trval jen krátce. Vladimír vážně onemocněl. Vliv na to mělo nejen velké pracovní nasazení, ale také nezdravý životní styl.
0: Vladimír Dlouhý byl celoživotně silný kuřák a od mládí měl velmi blízko k alkoholu. Prý si jím mimo jiné pomáhal, aby se vypořádal s trémou a později s fyzickou bolestí. Bohužel se na něm stal závislý. Ke konci života se musel vypořádat s bulvárními novináři, kteří jeho osobní těžkosti propírali v tisku.
1: Už v mladém věku trpěl na bolesti žaludku a několik posledních let svého života bojoval se zákeřnou chorobou. Dnů a týdnů, kdy musel ležet v nemocnici, postupně přibývalo.
0: Občas podepsal na pár hodin revers a spěchal domů za ženou a tříletými dvojčaty. V zápětí ovšem bohužel opět zamířil do své oblíbené hospůdky.
1: Když mu v den 52. narozenin volal bratr Michal, že se mu právě narodila dcera, měl Vladimír velkou radost. Svou neteř už však neviděl.
0: Vladimír Dlouhý zemřel 20. června roku 2010, tedy 10 dní po narozeninách.
1: Filmy Domina a Kajínek, které během jara onoho roku natáčel, měly premiéru až po jeho smrti. Za druhý jmenovaný film dostal Vladimír Dlouhý in memoriam Českého lva.

0: Scénárista dnešních příběhů z kalendáře Jan Herget otevírá poslední kapitolu smutným konstatováním, že život oblíbeného herce, který byl naším dnešním hrdinou, tedy život Vladimíra Dlouhého, skončil předčasně v jeho pouhých 52 letech.
1: Ale zůstává s námi. My si ho s potěšením připomínáme díky desítkám rolí ve filmech a seriálech, které se vysílají dodnes.
0: A možná si jej budeme připomínat i dál zprostředkovaně, neboť herecké geny po svém tátovi zdědili jeho dva synové, dvojčata Jan a Jiří. Stejně jako on začali se objevovat před kamerou už jako teenageři.
1: Nastoupili na konzervatoř a oba je můžete vídat třeba v seriálu Ulice. Poznáte je s jistotou. Nejen, že hrají dvojčata, ale oba jsou svému tátovi, Vladimíru Dlouhému, tak podobní, že se nemůžete splést.
0: Tak teď už je jen otázkou času, kdy i do jejich životů přijdou role princů a později možná detektivů, ve kterých jejich otec tak vynikal. Herecký rod Dlouhých má tedy minimálně na jednu další generaci vystaráno a to je, myslím, moc dobře.
1: A my máme určitě na co koukat a já teď přemýšlím, co si dnes večer s dětmi pustím, ale říkám-li s dětmi, tak bych jim přece jenom ráda připomněla ten idol svého dětství Petra Mayera.
0: Tak tedy Arabella jako dnešní večerní program, proč ne? Já mám děti o něco menší než Jitka, můžeme to zkusit. A vy zkuste další příběhy z kalendáře. Budeme tu na vás čekat.
1: Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: His kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce.
1: Četba na pokračování Na dvojce.
0: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
2: Můj život nijak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
0: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
2: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
0: Žluté oči vedou domů.
1: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině
1: na dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Květnovou meziroční inflaci táhly dolů hlavně nižší ceny potravin a papež Lev 14. požehná nové věži barcelonské katedrály Sagrada Familia. Zítra bude nejprve zataženo, později proměnlivá oblačnost s četnými přehánkami i bouřkami. Večer bude oblačnosti ubývat, teplotní maxima většinou do 18 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Inflace v Česku zpomaluje. V květnu ceny meziročně stouply o 2,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V dubnu byla inflace na úrovni 2,5%.
4: Inflace zpomalila hlavně díky tomu, že meziročně zlevnily potraviny, říká za statistický úřad Pavla Šedivá.
5: Byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
4: Například sýry v květnu zlevnily o 2,5%. U tuků, kam patří máslo, ceny klesly o víc než 16%. Na inflaci měly vliv taky ceny pohonných hmot. Ty ji ale kvůli konfliktu na Blízkém východě ovlivnily negativně, přibližuje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
6: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
4: Podle námi oslovených ekonomů by se mohla inflace koncem roku dostat i přes 3%. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, ve čtvrtek opět mírně klesnou. Litr benzínu oproti dnešku zlevní o 4 haléře na 1,40 korun a 630 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů za litr, což je o 22 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Papež Lev 14. dnes symbolicky zakončí cestu po pevninském Španělsku. Večer odslouží mši v ikonické barcelonské katedrále Sagrada Familia a taky slavnostně požehná věži Ježíše Krista. Stavitelé ji dokončili v loni. 173-metrová zvonice se stala nejvyšší kostelní věží na světě a také novou dominantou chrámu.
7: Papež bohoslužbu v katedrále odslouží symbolicky přesně 100 let od úmrtí jejího architekta a zaníceného katolíka Antonia Gaudího. Církev modernistického stavitele prohlásila za ctihodného a zahájila proces jeho blahořečení. Už v úterý na papeže na barcelonském olympijském stadionu čekalo na 55 tisíc věřících. Lev 14. tam za doprovodu katalánské lidové hudby mimo jiné sledoval stavbu desítky metrů vysoké tradiční lidské pyramidy zvané Castell. V následujících dnech papež zamíří na Kanárské ostrovy, kde se setká například s africkými uprchlíky. Matěj Kolář, Český rozhlas.
3: Teď krátce z ČTK. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby dnes propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Český dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30. Převezme zároveň vedení Bavorské státní opery i Bavorského státního orchestru, který patří k nejstarším a nejuznávanějším tělesům na světě.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude nejprve zataženo, zejména v severní polovině území místy déšť. Během dne proměnlivá oblačnost s četnými přehánkami i bouřkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty většinou 14 až 18 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 10.
0: Doprava.
3: Opatrně na 45. kilometru D10 směrem na Prahu v levém pruhu leží větší kus plechu a na příjezdu do Brna po D1 od Prahy brzdí kamiony na 172. kilometru. Osobním autem pojedete pomaleji mezi kilometry 178 a 182 a pak mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu, tedy před omezením u D2. Zprávy končí. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
8: A náš další pořad, přátelé, není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka v premiérové řadě. Tentokrát s podtitulem Neřeknu proč a neřeknu jak. Zavražděná barmanka v jednom z podniků v Humpolci. Mordparta z Vysočiny musela co nejdřív najít a vyslechnout všechny hosty večera. Pro podezřelého si potom detektivové zašli na velmi netradiční místo. I když proti němu svědčili všechny důkazy, k vraždě se do protokolu nikdy nepřiznal. Přesto se při jednom z mnoha výslechů k činu vlastně doznal větou, která mu v tu chvíli doslova vylétla z pusy. Více už další vydání pravidelného oblíbeného pořadu.
9: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Je sichravé brzké ráno, krátce před vánočními svátky. A v Humpolci se ten den očekává déšť se sněhem. Ještě za raního šera míří k domu s restaurací v přízemí v ulici Na Kasárnách rychlým krokem řemeslník. Dům je v rekonstrukci už několik měsíců a tak dělník vejde dovnitř. Jako obvykle se chystá projít restaurací, ale u baru zůstane stát, neschopen jakéhokoliv pohybu. V kaluži krve tu na zemi leží známá servírka. Je obnažená a všude po těle má desítky bodných a řezných ran.
1: Byl to typický pátek 13. Pokud někdo tvrdí, že to nic neznamená, tak v tomto případě bychom mohli tvrdit, že se potvrdilo, že pátek 13. je smolný den.
0: Psal se rok 2019 a do Štědrého dne zbýval týden a pár dnů. Šéf krajské kriminálky Vysočina Pavel Kubiš měl před sebou perný den.
1: Přišel jsem do práce někdy před 7 hodinou, jako každý den, když chodím, a běhlo pár minut a volal operační, že máme oznámeno, že v Humpolci restauraci byla nalezena barmanka, která je zjevně usmrcena násilným způsobem. Na nic jsme nečekali, výjezdová skupina, jeli jsme na místo.
2: Je pravda, že jsou věci, bych řekl, jako běžného charakteru, běžného rázu, vraždy běžného typu. Jedna rána nožem, jedna kulka v břiše, v hrudníku nebo něco takového. Ale způsob provedení tyhle vraždy je naprosto nezapomenutelná záležitost, protože to se jako tak často nevidí.
0: Vyšetřovatel Michal Laška se od prvních okamžiků obával, že tentokrát budou odhalovat zločin zvlášť nebezpečného pachatele. Budova, ve které v přízemí sídlila restaurace, procházela rekonstrukcí a Rušná ulice Na Kasárnách byla obehnaná policejními páskami.
1: Tam už byl výjezd okresní, to znamená z územního odboru Pelřimov, a kolegové naprosto správně zajistili jak místo nálezu toho těla, to znamená tu restauraci, okolí, taky místo kolem, to znamená tu silnici, protože v daný okamžik jsme nepotřebovali, aby se nám tam kdokoliv pohyboval. Byli jsme úplně na začátku.
0: Na první pohled bylo zřetelné, že v restauraci se uklízelo. Židle byly zvednuté na stolech, takže to vypadalo, že k vraždě tu muselo dojít až po zavírací době. Oběť, v hospůdce oblíbená tmavovlasá servírka, měla tělo znetvořeno mnoha ranami. Útok neznámého šílence se rozhodně nedal nazvat obyčejnou vraždou.
1: Barmanka ležela v té restauraci, kde obsluhovala, na podlaze hned vedle barového pultu. Byla obnažená od pasu dolů, oblečení nahoru vyhrnuté a v podstatě její tělo bylo rozřezané. Byla tam obrovská řezná rána.
2: Strašně se mi o tom těžko jakoby mluvit, jakým způsobem to vlastně jako popsat, jo? Protože bylo skutečně poznat, že to ženský tělo, nicméně ten způsob toho násilí, který pachatel na tom ženský těle vykonal, byl naprosto, já nemám rád to slovo brutální, ale bohužel asi v tomhletom případě to je asi ten pravý příměr toho, jak to ženský tělo vypadalo.
1: Bylo vidět, že ta poškozená byla i škrcená, protože kolem krku měla otežený černý opasek. V tu chvíli nebylo co řešit. Samozřejmě, pokud člověk vidí takové brutálně, skutečně brutálně zavražděného člověka, tak si říká, že taky můžeme mít co řečení s nějakým skutečným magorem. Nevíme, čeho dál je schopen, protože ať už jsme za ten svůj život těch vražd viděli hodně, tak tohle se vymykalo.
0: To už byl na místě i lékař z Ústavu soudního lékařství v Brně a potvrdil, že k útoku došlo ostrým nástrojem, nejspíš nožem. I on se pozastavil nad množstvím ran a spolu s kriminalisty se zamýšleli nad tím, zda žena s vrahem bojovala o život.
1: Tomu vůbec nic nenasvědčovalo. Část jejího oblečení, to znamená kalhoty, se spodními kalhotkami byly odhozené za barovým pultem. Takže bylo zjevné, že pachatel s ní to oblečení stáhnul tam na místě. S ohledem na to, že to oblečení nebylo nějak zásadně od krve, tak to vypadalo, že tomu obnažení s největší pravděpodobností došlo ještě předtím, než byly způsobeny ty hluboké bodně řezné rány. Bavili jsme se o případné době smrti, nebyl schopen ji nějak přesně určit na místě, ale v podstatě směřovalo nám to k tomu, že k té vraždě by mělo dojít někdy po té zavírací hodině. To, že tomu skutečně asi došlo až po odchodu hostů nebo větší části hostů, samozřejmě v tu chvíli jsme nevěděli, tak nasvědčovalo i to, že v restauraci už bylo poměrně uklizeno.
0: Běžely klíčové první minuty pátrání a kriminalisty přibrzdila drobná, ale nezapomenutelná komplikace. Ukázalo se, že záchranářský výjezd, který tu byl hned po nalezení těla, nevyplnil protokol o úmrtí, což ale nemůže udělat soudní lékař. Pavel Kubiš proto nemohl dát souhlas s převezením těla na pitevnu a musel nechat přivolat obvodní lékařku.
1: Já vím, že jsem tenkrát říkal, paní doktorko, řešíme tady vraždu, závažná věc, tady máme zavražděnou paní a potřebujeme jenom papíry o prohlídce mrtvého, vyplnit list, který předložíme potom na soudní pitvu, kterou budeme nařizovat. A paní doktorka trvala na tom, že aby mohla konstatovat, že dotyčná je mrtvá, tak ji musí nejdříve prohlédnout, že musí nahmatat tep, podívat se na zorničky, prohmatat lebku a potom může konstatovat smrt. Takže si představte rozřezané tělo a paní doktorka prohlíží, jestli je dotyčná mrtvá. Já jsem v tu chvíli teda v tom viděl to zdržení, pamatuju si, jak mě vyskočil tep asi na 200, ale paní doktorka teda nakonec naznala, že skutečně dotyčná je zavražděná, že je mrtvá.
0: Zatímco oběť brutálního vraha odvážely na soudní lékařství, kde mělo být detailně prohlédnuto její tělo a všechna zranění, technici dokumentovali místo činu i celou budovu v husté zástavbě na Rušné ulici. A operativa zpovídala provozovatelku podniku. Zavražděná servírka měla uplynulý večer službu a situaci komplikovalo, že v hospůdce bylo před Vánocemi víc lidí než obvykle.
1: Rozjelo se klasické operativní šetření, pátrání v okolí. První, co bylo důležité, zjistit informace o fungování té restaurace, jak to tam probíhalo den předchozí, to znamená čtvrtek, protože teď jsme měli pátek ráno, bylo 7 hodin ráno, restaurace se měla zavírat někdy kolem půlnoci nebo 1 hodiny raní. Prvotní informace svědčily o tom, že tam bylo nějaké posezení kamarádů, které tam bývávalo pravidelně ve čtvrtek, řeknu lidí ve věku 40 až 60 let. Byla to parta kamarádů nebo lidi, kteří se tam scházeli pravidelně, hráli na kytaru, zpívali a byl to takový pohodový čtvrteční večer.
2: Tam to bylo samozřejmě hodně boj s časem, protože jsme se snažili zjistit vlastně, kdo v té hospodě ten večer byl. To byla vlastně jedna část toho, kdy se tam vlastně schraňovaly prostě různé fotografie, různé videozáznamy těch lidí, že jo, kteří v té hospodě tam večer byli.
1: Ten okruh osob se nám začal rýsovat poměrně rychle. Ta parta lidí, která tam byla, se znala, takže ty lidi říkali ta jednotlivá jména. V podstatě u nikoho z nich nám v daný okamžik nepřišlo podezřelé, nebo že by měl nějaký motiv tuto dotyčnou usmrtit. I s ohledem na to, že ta zavražděná byla známá a vyhlášena jako pohodářka, velice milá ženská, ochotná, kterou tam všichni měli rádi, která se dokázala s každým přátelsky popovídat a práce jim bavila. Prostě byla to taková ta fajn číšnice, která v té hospodě pomůže udržet tu pohodu a za kterou tam ty lidi na to pivo nebo na to posezení rádi přijdou.
0: Nevypadalo to, že by tak brutální vraždu mohl spáchat někdo ze společnosti pravidelných hostů. Navíc, podle toho, jak vypadalo tělo oběti, se spíše zdálo, že půjde o sexuálně motivovaný zločin.
1: Nevypadalo to, že by to byla vražda po nějaké hádce nebo nějakém běžném konfliktu. Zaujalo nás, že na barovém pultu stála jedna sklenice s nedopitým pivem. Vše ostatní bylo uklizeno. Takže člověk si v ten okamžik říká, to vypadá, jak kdyby tady ještě někdo zůstal, dopíjel pivo a zautočil. Peněženka, která tam ležela v zásuvce, byla prázdná, nebyly v ní peníze, takže zase tohle mohlo nasvědčovat loupežnému motivu, ale na druhou stranu jsme si říkali, že by někdo přišel vraždit kvůli penězům a pak to takhle nastrojil a naaranžoval, jako ať hledáme úchyla. Nevíme, samozřejmě obě varianty byly možné.
0: V partě kamarádů se tu předešlý večer sešlo asi 10 pravidelných hostů. Ale když s nimi tým kriminálky Vysočina mluvil a porovnal jejich výpovědi, v restauraci bylo ještě několik dalších lidí, kteří se zdrželi do pozdních nočních hodin. I oni popíjeli, takže pravděpodobně museli být z Humpolce.
1: V podstatě byla to taková ta hospoda, kam chodí ty štamkasti. ten Humpolec není velké město, tohle nebylo úplně v centru, takže by ve čtvrtek večer nějaký turista si tam šel sednout. Ano, vyloučit se to nedalo, ale i podle toho, jak jsme ty osoby z těch, co tam ten večer seděli, vyslýchali, jak jsme se s nima bavili, tak v podstatě oni si to taky vybavovali, kdo tam zhruba byl a popisovali nám to.
2: Právě protože to není velké město, tak jsme si říkali, že pokud k takovýhlemu činu došlo někdy určitě po zavírací době, protože ta hospoda už byla prakticky uklizená, což mohlo být někdy třeba kolem 2-3 hodiny ráno, tak jsme si říkali, že to prostě musí být člověk, který byl tam odsud. Jako to znamená, že někde prostě v tom Humpolci se asi s největší pravděpodobností zdržoval. Tak ta druhá část toho pátrání potom pachateli právě směřovala do různých těch ubytovacích zařízení, které v tom Humpolci jsou.
0: Bylo dopoledne a kriminálka rozšiřovala pátrání v několika vlnách. Spovídali se svědci z restaurace a okolí. Obcházeli se hotely, ubytovny i penziony. Pátralo se v městském kamerovém systému.
1: Oznámili nám to v 7, o 8 jsme byli na místě, takže mohla být nějaká 11. hodina, zhruba odhaduji 12., kdy jsme měli seznam zhruba osob. No a najednou se nám tam objevilo jméno nějakého Romana. Romana, který tam taky občas zajde, je to nějaký dělník, který tam chodí.
0: Roman se prý v hospodě pravidelně objevoval od jara 2019. Seděl většinou sám a byl ubytovaný v hotelu na náměstí. Operativa ho nenápadně prověřila u hotelového personálu a zjistila, že jde o Romana Fouska. Ve svém pokoji nebyl, ale okamžitě se stal podezřelým číslo 1. A vysočinská mordparta soustředila všechny síly na jeho nalezení.
1: My jsme samozřejmě se začali zajímat o všechny kamerové záznamy, které tam byly na různých budovách, prodejnách a tak dále, protože jsme chtěli mít zdokumentovaný pohyb všech osob, nejen toho Romana, v okolí té naší restaurace a příchodové a odchodové trasy. Při prvotním šetření ten Roman v hotelu nebyl, ale udělali jsme si nějaká opatření, tak aby jsme zjistili, kde a jak se motá. Perfektní znalost kolegů, jak mých, tak z Pelřimova, kteří to tam znali, díky čemuž se ten Roman brzo našel. Já si pamatuju, že po těch pár hodinách po tom prvotním šetření jsme se tam scházeli na obvodním oddělení a že jsme říkali, tak zhodnocení situace, co máme, co nemáme a dáme dát úkoly. Protože chlapi přišlo, že Romana nemají a bude se šetřit. A teď jsme tam seděli a já vím, že jsem tam začal sem povídat, takže máme tohle, to a v tu chvíli jeden Roman je v lékárně tam a tam jeden pro něj.
0: Operativa ho v lékárně zastihla ve chvíli, kdy si šel koupit dezinfekci a obvaz na hlubokou řeznou ránu mezi palcem a ukazováčkem levé ruky. Dva detektivové už věděli, že jsou správně.
1: Začali s ním si povídat, on se tvářil tak, že nic. Všimli si, že mají bankovky u sebe nějaké, na kterých vypadá, jak kdyby byly stopy krve. A na ruce, na dlaně ruky měl řezné poranění.
2: On samozřejmě cítil asi to, že už asi máme ty informace o tom, že tam skutečně ten večer v tu noc byl. Nebránil se ani tomu, že on skutečně s tou poškozenou mluvil jako poslední, že tam byl úplně poslední až do zavírací doby, ale pak jako už dál jako v tom v úzovkách přiznání nijak nepokračoval a jediný opravdu, co řekl, že se mu asi stalo, že jako na tu poškozdou nijak spadl a pak už spíš jako, že se nepamatuje, že neví.
1: Takže kolegové na něj trošičku udeřili a on tak v podstatě v tu chvíli, jakoby, nechci říct, že rezignovaně to asi ne, jako odpověděl, že ty peníze vzal teda. Hned řekl, vzal jsem je v hospodě na mlínku, že tam přišel, že tam byla mrtvá barmanka, že na ní spadl a že tam vzal nějaké věci.
0: Těch několik vět, které s operativou kriminálky prohodil krátce po zadržení, mělo být pro tým mordparty na dlouhý čas jediným vodítkem k rozklíčování zločinu. V oficiálním výslechu odmítl vypovídat.
1: Takže pro nás to byl spíš takový ten operativní poznatek. V tu chvíli to první spojení s ním, protože pak už vlastně nám to všechno začalo zapadat.
0: V hotelu na náměstí, kde Fousek bydlel už několik měsíců, získala policie od sousedů i recepčních další informace o jeho pohybu. Kriminalisté pak v malém pokoji, který obýval, našla během domovní prohlídky stěžejní důkaz.
1: V tu tu chvíli pro nás byla zásadní ta práce s tím Romanem, kdy při prohlídce jeho pokoje bylo zjištěno, že v pokoji má 3 nože. Byly to 3 kuchyňské nože stejné značky, kdy u jednoho z nich bylo vidět, že má ohnutou špičku.
0: To přesně zapadalo do toho, co operativa zjistila od personálu v restauraci.
1: Samozřejmě nás to okamžitě napadlo, protože se to konzultovalo s těmi ohledávajícími na místě, kteří říkali, tady sada nožů stejné značky je. Takže jsme šli za tou majitelkou a domluvili jsme se a ta říká, tady chybí 3 nože. A co ona nám v první chvíli říká? Chybí tady nože, z nich jeden má ohnutou špičku.
2: Před vzetím do vazby úplně odmítnul vypovídat. Nicméně v tu chvíli ta důkazní situace už vlastně před uplynutím těch 48 hodin tak byla natolik dobrá, že bylo vyhověno našemu návrhu.
1: Co bylo zajímavé, na místě tam v té krvi, která tam byla, byla poměrně pěkná trasologická stopa obtištěná a vizuálně nám povídala podrážkám bod, které měl Roman u sebe.
0: Přestože Fousek mlčel, Michal Laška i Pavel Kubiš už přesně věděli, že mají před sebou nebezpečného recidivistu. V roce 2000 nožem napadl a málem usmrtil ženu a za pokus o vraždu si odseděl 10 let.
1: Tam taky na tu ženu útočil opakovanými bodněřeznými ránami, prostě bodal jí opakovaně, naštěstí tato přežila. No. Tam těch rán bylo 10.
0: Do Humpolce Roman Fousek přijel v květnu 2019 po delším pobytu v zahraničí a pracoval tu jako dělník v lese. Přestože s kriminálkou odmítal mluvit, rychle přibývaly usvědčující důkazy.
1: Když jsme projížděli kamery, kdy jsem jako pohyboval, potom Humpolci naznačoval, že do té restaurace teda přišel z začátku, takže jsme si ho našli na kamerách a přišlo nám, že má jiné oblečení, než má teď. A on nám sám doznal, že jak se ušpinil ještě, bylo to prvotní, takže mikinu vyhodil do kontejneru. Kontejner jsme ustanovili, zjistili jsme pohyb osoby, která odpovídala přesně mu, že nám to koresponduje s tím odhozením té mikiny a na mikině zjevně byla krev. Zajistili jsme i veškeré jeho oblečení a v podstatě pak už to bylo jenom na tom, jestli on se k věci přizná nebo nepřizná.
2: Těch stop tam bylo prostě obrovské množství, ať už to byly trasologické stopy na místě, boty obuvy, které byly přímo jakoby v té krvi. Teď tam byl ten pásek na tom krku té poškození.
0: Právě na pásku se našly genetické stopy, které také směřovaly k Fouskovi.
2: V té části, kde to bylo obmotané, jsou samozřejmě její stopy. Ale když si člověk řekne tak, aby tu poškozenou mohl škrtit, dusit, tak prostě musí držet ty konce. A skutečně na těch koncích byla zjištěna DNA toho Romana.
1: Vím, že jsme zkoušeli s ním promluvit, on byl takový fakt zatvrzelý, zvláštní osoba to byla. Pamatuju si, jak jsme s kolegou si ho takhle vzali, že zkusíme ještě udělat jeden výslech. A seděli jsme tady v kanceláři. Povídali jsme si s ním a tak jsme to tak nějak zkoušeli se ho rozpovídat a on se teda hlídal a říkal jako chlapi, neskoušejte to na mě, já vám nic neřeknu. A tak jsme zase povídali. Za chvilku, dobře to zkoušíte, ale ne, tam mě nedostanete. A říkal, co a jak důvod. A on potom se tak zarazil a říká, a už dost, už to na mě neskoušejte, já neřeknu proč a neřeknu jak.
2: Tak jak jsme vyhodnocovali ty jednotlivé stopy z biologie, z trasologie, z daktyloskopie, pachové stopy a všechno, tak to prostě zapadalo do sebe a já jsem pořád za tím Fouskem jezdil do té vazby a ptal jsem se ho na to, proč jako jo. A bylo to až úsměvný, kdy prostě se ho zeptám, dívejte se, já vám tady předkládám důkaz ten a ten, je to pásek, který měla omotaný

0: způsobem vraždě. Třetí odstavcová, to je brutální způsob, opětovně a ještě z největší pravděpodobnostní zjištní motiv, protože jste tam vzal peníze a on to nic neříkal. Kam uvědomujete si, že třeba můžete dostat i do životí? A on tak kouká, říká, no však bych si ho zasloužil.
1: Tělo 58leté servírky důkladně prohlédl soudní znalec a výsledky zaznamenané v protokolu vypovídaly o mimořádném útoku. V průběhu pitvy lékař zadokumentoval 90 bodných a řezných ran.
0: Pitva potvrdila vlastně vše, co bylo zjevné na místě, to znamená, to tělo bylo v takovém stavu, že ač byly jednoznačné známky dušení v důsledku toho škrcení a ty hluboké bodně řezné rány, tak jestli ta paní zemřela na ten útok nožem nebo v důsledku toho škrcení, nedokázali znalci říct, ale v podstatě všechno byly smrtelné útoky, jednoznačně.
1: Část zranění navíc vykazovala vitální reakci, což znamenalo, že minimálně v počátku napadení žena musela vnímat.
2: To znamená, že část těch zranění skutečně ještě bylo způsobený zaživa, ale ten člověk nebo to lidské tělo se dostane do takového šokového stavu, kdy už přestává jako tu bolest cítit a tohle. Ale drželi jsme se jakoby podle toho, že část ještě zaživa, část už vlastně těch zranění byla způsobená posmrtem. A způsob provedení, způsob toho násilí vůči tomu tělu, tý poškozený, evokoval přítomnost nějaký duševní poruchy.
1: Roman Fousek tvrdil, že po odchodu hostů z restaurace si nedopité pivo přenesl od stolu na bar a zatímco servírka uklízela, povídali si a on si odskočil do kuchyňky zakouřit. Tam nejspíš jeho pohled padl na sadu nožů a zvrácené choutky už nedokázal potlačit.
0: Nikdy se k vraždě nepřiznal. Popisoval věci, které se děly před, které se děly po vraždě, jak odešel, jak se vrátil, jak vyhodil mikinu, no, ale když měl k samotné vraždě, tak řekl, že neví. Samozřejmě byl tam nějaký alkohol, který on zkonzumoval, mluvil o 12 pivech.
1: Zbývalo ještě zadokumentovat motivaci k tak brutálnímu zranění a zdevastování těla servírky, přestože všichni tušili, že měla sexuální podtext. Sexuologické a psychiatrické zkoumání pak domněnky kriminalistů potvrdilo.
2: Důležitý pro nás bylo to, že z toho psychiatrického pohledu byl ten Roman naprosto příčetný, byl tam nějaký lehký vliv požitýho alkoholu před tím jednáním, ale nebylo to pro tu příčetnost nic významného. A velmi důležitá pro nás vlastně a i potom pro rozhodování o vině a spíš asi o tom trestu byl ten sexologický posudek, kdy bylo konstatováno, že ten Roman trpěl poruchou sexuální preference typu agresivní sadismus, což vlastně zapadalo do způsobu toho provedení. Ještě navíc, což tak často jakoby nebývá, tahle ta duševní porucha kombinovaná i s nějakou nekrofílií. Takže byl to opravdu člověk, myslím si, hodně nebezpečný a hodně nebezpečný pro tu společnost.
0: Ty závěry byly poměrně jednoznačné, zejména co se týče možnosti resocializace. Ty znalkyně toho konstatovali jednoznačně, že to je v podstatě ne nemožné, ale velice málo pravděpodobné a zapadalo to. A v finále on se vlastně přiznal, protože uvedl, že ten pásek, který jsme našli na místě a který byl použitý jako škrtidlo, že je to jeho pásek. Přesně k tomu odpovídaly výsledky genetické expertízy. Krev na botě, a nebyla jenom na podrážce, která tam byla nalezená, ale i na dalších částech boty. I ta trasologická expertíza potvrdila, že to je ta bota. Tím, jak on vlastně při tom bodání nožem se poranil, tak tam krvácel, tak byly tam nalezeny stopy jak krve zavražděné, tak i jeho krve. Sklenice piva, která tam stála, bylo vidět, že z té sklenice pil on. Bylo tam jeho DNA, takže vlastně všechno zapadalo. Takže jsme přesvědčeni, že on v ten okamžik na ní zautočil, odehrálo se tam to, co se tam odehrálo, ten brutální čin, z místa odešel a vrátil se. Znalkyně to posuzují tak, že možná při tom útoku samotném asi zažil nějaké takové sexuální vzrušení nebo ten pocit moci nad tou bezmocnou obětí, že prostě asi to chtěl vidět ještě jednou. Jestli to tak skutečně bylo, to ví jenom Roman.
2: Já jsem měl jenom trošku takový drobný mrazení v zádech a my jsme právě spolupracovali jakoby i s tou belgickou policií, kde on vlastně byl, kde jsme se tak jakoby domlouvali na tom, jestli náhodou tam třeba

0: vnímají jakoby nějakou neobjasněnou vraždu nějakého tohohle toho provedení, ale nikde jsme nic nezjistili. Řešili jsme tady i nějaký neobjasněné vraždy i na území České republiky. Něco tam prostě bylo, nicméně ty vraždy byly spáchané v době, kdy vlastně ten Fousek byl ve výkonu trestu.
1: 47letý nekrofilní sadista Roman Fousek byl adeptem na doživotní trest. Přesto nakonec odešel od soudu s trestem o něco mírnějším. I tak je ale jeho návrat na svobodu málo pravděpodobný.
2: Výjimečný trest je 20 až 30 let nebo doživotí. On dostal od toho soudu uloženo 29 let 10 měsíců, takže těsně pod tu horní sazbu, ale současně byla uložena detence. Ten člověk je zjevně nebezpečný pro společnost. Zajímavé je, že on si tu svoji nebezpečnost podle mě uvědomuje, protože i u soudu se vyjadřoval k tomu, že si to zaslouží ten trest.
0: Ten soudce nemůže překročit těch 30 let. Takže aby mu to vyšlo na těch 30, tak prostě mu dal těch 29 a 10 měsíců. Ale samozřejmě v kombinaci s ústavní léčbou, takže pro toho Romana samozřejmě víceméně se jedná o doživotní trest.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byla další kriminálka v premiérové řadě s podtitulem Neřeknu proč a neřeknu jak. Pokračování, přátelé, uvedeme 17. června krátce po 18. hodině a podtitul další kriminálky zní Bezbraný.
3: Blízká setkání Terezy Kostkové.
4: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijala pozvání herečka Lenka Termerová. Dá se s věkem naučit větší svobodě v práci, nebo je to spíše celoživotní boj? A byla role ve filmu Pět švestek doposud nejnáročnější? A pokud ano, tak v čem? Nejen na to se zeptám Lenky Termerové a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si v Radiokafe Vinohradská 12 rezervovat místa.
3: Blízká setkání Terezy Kostkové.
5: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Dávno zapomenutý případ znovu vyplouvá na povrch.
8: Vydám podnět k otevření případu utonutí Ladislava Dobrého.
9: Vzal tu pušku.
10: Já konečně pošli na to léčení. Hezky, že se přijel. Potřebujeme děte.
7: Detektivní film podle Hany Proškové.
10: Neměla jsem se mu vůbec jezdit. Hlavně na mě netlač.
7: Případ dvou manželek.
11: Co se mezi váma stalo?
7: V neděli večer na ČT1.
12: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
3: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
3: Srdcovky od Dvojky.
13: Je středa 10. června, aktuální čas 18 hodin 34 minuty, k tomu 15 vteřin. Připomínáme si výročí vyhlazení obce Lidice a svátek mají dívky a ženy s křestním jménem Gita a Margita. Prvník žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 554, druhých potom 4564. Gita je ženské křestní jméno latinského původu a jde o zkrácenou verzi jména Margita, které pochází z latinského výrazu margarita, tedy perla. Gita má ale rovněž indický původ a vykládá se jako píseň v sanskrtu. A v keltském jazyce Gita znamená ušlechtilý člověk. Ze známých nositelek tohoto jména připomenu alespoň rozhlasovou zpravodajku Zbavitelovou, slovenskou spisovatelku Pechovou. Mimochodem Gita byla i sestra mojí maminky Rity. No a Štefan Margita, ten se do tohoto letmého výčtu samozřejmě nepočítá. Ke všem Gitám a Margitám teď letí z Dvojky sváteční blahopřání a při poslechu třetí série ověřených a časem prověřených nahrávek tohoto týdne, ať už jste si Dvojku naladili kdekoliv a děláte cokoliv, vás od mikrofonu studiového domu v Praze na Královských Vinohradech vítá, dobrý zvuk a příjemný středeční večer přeje Miloš Skalka.

Dnešní hudební setkání právě otevřela Marta Kubišová, a to nahrávkou ze své takzvané druhé kariéry, jak sama nazývá návrat na hudební scénu po bezmála 20letém zákazu. Melodii písně, kterou jsme poslouchali, složil kytarista Luboš Andršt, který odešel z tohoto světa v prosinci roku 2021 ve věku 73 let. Textem a názvem Někdy si zpívám jeho melodii opatřil Jiří Suchý a nahrávka vznikla na konci dubna roku 1991 v někdejším suprafonském studiu Hrnčíře na okraji Prahy. O hudební doprovod se postarala studiová formace špičkových muzikantů, ve které vedle autora hudby výtečného kytaristy Luboše Andršta zasedli baskytarista Vladimír Gumakulhánek, hráč na klávesy Lev Rybalkin, soprán saxofonista Josef Kučera a bubeník Ivan Kadaňka. První zahraniční vzpomínková nahrávka, ta nás zavede do Spojených států roku 1962, kde na nás čeká Bobby Rydell. Narodil se ve Filadelfii v Pensylvánii na jaře roku 1942 jako Robert Riccadelli a jeho rodné příjmení prozrazuje italské kořeny, což je na americké hudební scéně je zcela běžný. Koncem 50. a během 60. let byl Bobby Rydell spolu s dalšími interprety z Filadelfie, Fabianem, Frankiem Avalonem a Chubbym Checkerem, velkým idolem teenagerů a v letech 59 až 65 měl v amerických žebříčcích nejprodávanějších singlů 30 zápisů. Na konci jara roku 1962 bodoval Bobby Rydell v žebříčcích se skladbou hitmakera Barryho Manna, kterou autor textu Mike Anthony nazval I'll Never Dance Again. Už nikdy nebudu tančit.

I'll never dance again, už nikdy nebudu tančit. Bobby Rydell ve svém hitu z konce jara roku 1962. Bobby Rydell odešel na věčnost na začátku dubna roku 2022, krátce před svými 80. narozeninami. Sourozenci Hana a Petr Ulrichovi se vydali na hudební dráhu v 60. letech, kde jsme právě teď byli s Bobbym Rydellem. Hanka, rodačka z Liberce, ročník 1949, a o 5 let starší Petr, který se narodil v Hradci Králové, pocházejí z muzikantské rodiny. Jejich tatínek byl významný operní tenorista. Hudební začátky sourozenců Ulrichových jsou spjaté s brněnským divadlem Bez tradic, tedy se scénou zvanou Dibetra, kterou Petr Ulrich v roce 1961 spolu zakládal. A samozřejmě také s brněnskými skupinami Vulkán a Atlantis. Skupina Atlantis s Petrem Ulrichem až do roku 68 pravidelně hostovala ve Spolkové republice Německo a při posledním zájezdu se s Atlantisem představila také jako zpěvačka Hana Ulrichová. A ta je od té doby stálou pěveckou partnerkou svého bratra Petra. Mimochodem, do té doby zpívala převážně převzatý rockový a rhythm bluesový repertoár ze zpěvníků třeba Julie Driscoll nebo Aretha Franklin. V únoru roku 1987 vznikla ve studiu Petra Kosfeldy za doprovodu skupiny Javory nahrávka skladby Petra Ulricha Zvláštní znamení.

0: sourozenci Hanna a Petr Ulrichovi a jejich zvláštní znamení, a to v nahrávce z února roku 1987. Zpěvačka s laserovým hlasem Mariah Carey se narodila na Long Islandu ve státě New York na sklonku března roku 1970 a letos na jaře tedy oslavila 56. narozeniny. Jedna z historicky vůbec nejúspěšnějších amerických zpěvaček dosáhla z plus minus 60 svých hitparádových zápisů do amerických singlových přehledů 18krát na místo nejvyšší. No a nás teď čeká jeden z oněch jedničkových zápisů. V květnu roku 1998 byla Mariah Carey v singlovém žebříčku hudebního týdeníku Billboard na prvním místě s autorskou nahrávkou milostné balady My All, Moje všechno. Spoluautorem písně byl vyhledávaný producent a skladatel Walter Afanasiev.
1: Srdcovky od dvojky.

první příčka amerického singlového žebříčku hudebního týdeníku Billboard a čtvrtá pozice britské dvacítky nejprodávanějších singlů. To byl rok 1998, Mariah Carey a My All, tedy Moje všechno. Máme 18 hodin 55 minut, 38 vteřin, dvojka tedy vysílá živě a blížíme se k 7 hodině večerní. Tklivou baladu Old Chap, starý ovčářský pes, vyprávějící o smrti celoživotního psího přítele, napsal a naspíval významný americký countryový zpívající autor Red Foley v roce 1933. Foley měl v letech 44 až 1969 v countryovém žebříčku Billboardu 65 hitů, ať už na vlastní pěst nebo duetů, a jeho skladbu Old Chap vrátil posléze do posluchačského povědomí znovu Elvis Presley, který vydal v roce 1956 na EP desce s dalšími třemi nahrávkami Ready Teddy, So Glad You're Mine a Any Place is Paradise. S odstupem bezmála 40 let se k téhle baladě vrátil Josef Laufer, napsal si k ní český text, skladbu nazval Mary Ann a v roce 1995 ji naspíval ve studiu Largo, kde se o jeho doprovod postarali studioví hudebníci.

Mary Ann Joseph Laufer v převzaté písni s vlastním textem a v nahrávce z roku 1995. Americký zpívající autor a kytarista Randy Van Warmer pocházel z Indiana Hills ve státě Colorado a z tohoto světa odešel předčasně. Zemřel na leukémii v lednu roku 2004 v nedožitých 49 letech. Jeho životním hitem se stala na konci jara roku 1979 autorská nahrávka písně Just When I Needed You Most, když tehdy bodovala v singlových přehledech hodně vysoko. V Billboardu byla čtvrtá, v týdennících Cashbox, Record World a Radio and Records shodně pátá a v létě roku 79 dosáhla v britské 20 na místo 8. Opustila si mě právě v okamžiku, kdy jsem tě nejvíc potřeboval. Zpívá ve své krásné písni Just When I Needed You Most Randy Van Warmer.

Opustila si mě právě v době, kdy jsem tě potřeboval nejvíc. Just when I needed you most. Životní hit Randyho Van Wormera z roku 1979. Na domácí scénu se vrátíme s Daliborem Jandou, a to proto, že přesně před týdnem ve středu 3. června, kdy jsem tento pořad nevysílal, oslavil kulaté 80. narozeniny jeho dvorní textař, náš rozhlasový kolega, novinář, spisovatel, scenárista a vydavatel Jan Krůta. Odhlédneme-li od jeho textů pro jiné zpěváky, pro Dalibora Jandu, napsal slova k takovým hitům jako Jahodový koktejl, Tisíckrát krásnější, Kde jsi, Padá hvězda, jen ty samotná a já, Hurikán, Žít jako kaskader, Hráli jsme Kličkovanou, 10 prstů pro život, Všechno na Mars, Oheň, voda, vítr, Vchází bez vyzvání, Pust je k milování rádio, nebo Vejdi. No a do tohoto letmého výčtu, a to bez nároku na pořadí a jak se písně vynořují z mysli, patří také Ostrovy, které Dalibor Janda naspíval se svou skupinou Prototyp v někdejším suprafonském studiu Mozarteum v roce 1985. Takže Honzo, jak s oblibou říkám, hlavně zdraví a ať tě život baví.

0: Ostrovy, jeden z autorských hitů Dalibora Jandy s textem aktuálního oslavence mimořádně aktivního osmdesátníka Jana Krůty, neustále sršícího novými nápady. Tak tedy ještě jednou všechno dobré, Honzo. Rodák z anglického Sheffieldu Joe Cocker na sebe výrazně upozornil na samém začátku své hvězdné kariéry v srpnu roku 1969, a to skvělým vystoupením s kapelou The Grease Band na dnes legendárním festivalu Pod širým nebem na druhdy polních lánech s Vojtěžkou v oblasti Upstate New York na severu od megapole New York v Bethelu, pro který se vžilo označení Woodstock. Joe Cocker, kterého jsem tehdy viděl poprvé v životě, mě svým vystoupením 17. srpna roku 1969 doslova uhranul a potom s odstupem více než 30 let několikrát koncertoval také u nás a pokaždé to byl velký zážitek. Joe Cocker zemřel v předvánočním čase roku 2014, kdy mu bylo 70 let a 21. prosince si připomeneme 10. výročí jeho odchodu na věčnost. Píseň Many Rivers to Cross, musíme překročit spoustu řek, napsal v roce 1969 a také naspíval Jamajčan Jimmy Cliff. No a od té doby si píseň začala žít vlastním životem a své verze pořídili během následujících let mimo jiné Harry Nilsson, John Lennon, Percy Sledge, Desmond Dekker, UB40, Cher, The Brand New Heavies, Eric Burdon se skupinou Animals, The Walker Brothers, Tony Childs, Oleta Adams, Linda Ronstadt, Annie Lennox, Brian Adams nebo Lenny Kravitz. A právě Joe Cocker, ten v roce 1982.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

0: Many Rivers to Cross často nahrávaná píseň Jimmyho Cliffa, tentokrát ve verzi Joe Cockera z roku 1982. Letos 13. července si připomeneme, že od tragického úmrtí Karla Zicha, ke kterému došlo při potápění na Korzice, uplyne už dlouhých 22 let. Karel Zich odešel z tohoto světa měsíc poté, co oslavil 55. narozeniny. Jeho první soulový hit, písnička Alenka v říši divů, měl český text Zdeňka Rytíře a šlo o písničku převzatou z repertoáru australské skupiny New World, pro kterou tuhle skladbu napsal anglicko-australský autorský tandem Nicky Chinn a Mike Chapman. Píseň tedy nepřevzal Karel Zich od anglické skupiny Smokey, jak se často traduje, protože ta písničku nahrála až mnohem později. Karel Zich v roce 1973 a Smokey v roce 1976. V nadsázce by se tedy dalo říct, že Smokey písničku převzali od Karla Zicha, ale to jsem odbočil. Nás teď čeká výlet Karla Zicha do zpěvníku jeho oblíbeného Elvise Presleyho. Milostnou baladu Love Me, miluj mě, Elvis představil v roce 1956 jako cover verzi, protože o dva roky dříve ji na deskách vydala dvojice Willie and Ruth. Českými slovy a názvem Žárlím na tvůj stín skladbu Jerryho Liebera a Michaela Stollera opatřil jeho textařský souputník Michal Bukovič a Karel Zich písničku naspíval na začátku listopadu roku 1982 ve studiu Mozarteum za doprovodu své skupiny Flop a sboru Lubomíra Pánka.
1: Jsem jak v plotě.

Nahrávka z konce podzimu roku 1982, Karel Zich a Elvisovka Love Me, a to jako žárlím na tvůj stín. John Miles je britský zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista, který se narodil v roce 1949 a nakrátko se prosadil na začátku druhé poloviny 70. let, a to na obou stranách Atlantiku. Je známý rovněž jako vokalista z nahrávek Elena Parsonse, respektive jeho personálně proměnlivé hudební formace Ellen Parsons Project. Není proto divu, že Ellen Parsons sólové nahrávky Johna Milese produkoval. Také tu jeho zřejmě nejznámější. Na jaře roku 1976 byla v britské 20 nejprodávanějších singlů na třetím místě a jmenuje se jednoduše Music.

Jaro roku 1976, tehdy třetí místo britské dvacítky nejprodávanějších singlů a tamní zpívající autor a multiinstrumentalista John Miles a jeho mnohovrstevnatá music. Vrátíme se na konec 70. let minulého století, kde nás čeká Petra Černocká, v té době zpěvačka skupiny Kardinálové Zdeňka Merty. Petra se narodila v Praze v roce 1949, na konzervatoři vystudovala hru na klavír a operní zpěv a už během studií začala spolupracovat se studentskou skupinou Pastýři. A v téhle spolupráci také vznikla její první známá autorská nahrávka. To byla písnička Ovečka. Spolu s Pastýři vystupovala Petra v divadle Apollo. Na sklonku 60. let nastoupila do divadelního angažmá v Semaforu. Krátce zpívala se skupinou Fortuna. Nějaký čas strávila u salového mikrofonu skupiny Zdeňka Merty Kardinálové. Vytvořila hlavní roli ve filmu režiséra Václava Vorlíčka Dívka na koštěti s ústředním hitem Saxána. Spolupracovala s našimi velkými orchestry, včetně orchestru Karla Vlacha, no a v současné době vystupuje převážně v tandemu se svým životním partnerem, kytaristou Jiřím Pracným. V červnu roku 1975 vznikla ve studiu Davice nahrávka skladby Jiřího Zmoška, kterou textař Vladimír Čort nazval Tamtami. Petru Černockou doprovodila skupina Kardinálové Zdeňka Merty a zpěvem se k ní přidal kytarista Miroslav Dudáček.

0: Tam dámy Petra Černocká s doprovodným vokálem, Mirka Dudáčka, skupina Kardinálové Zdenka Merty, to všechno v nahrávce ze druhé poloviny června roku 1975. Jennifer Lopez, zvaná J.Lo, se narodila v létě roku 1969 v newyorském Bronxu rodičům, kteří do Ameriky přišli z Portorika. První hit měla poměrně pozdě, ve 30 letech, ale nahrávka písničky If You Had My Love, Kdybys měl mou lásku, vyletěla rovnou na první místo amerických singlových žebříčků a od té doby se šňůra úspěchů zpěvačky, herečky a tanečnice a svého času také porotkyně talentové soutěže American Idol nestačila přetrhnout. Jennifer Lopez nám v následujících minutách připomene svůj hit z konce roku 1999. Jmenuje se Waiting for Tonight. Čekám na dnešní noc. V žebříčku týdenníku Radio and Records obsadila druhé místo v Billboardu 8. a v britské 20. nejprodávanějších singlů byla pátá.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Jennifer Lopez práve nejaké 4 minútky čekala na dnešní noc Waiting for Tonight, stejne ako v roce 1999. Tak jestliže na dnešní noc čekáte také vy, tak ať se vám vydaří. Máme 19 hodin 37 minut 56 vteřin, dvojka vysílá živě, je středa 10. června 2026. Marie Rotrová oslavila loni v polovině prosince 84. narozeniny. Na nejistou dráhu zpěvačky se vydala v rodné Ostravě a se už potom nikdy nesešla. Díky svým prvním ostravským snímkům si získala přezdívku Lady Soul, protože ten jí byl v té době tenhle žánr nejbližší. Navzdory oficiálnímu ukončení své pěvecké dráhy však stále příležitostně tu a tam vystupuje. Většinou potom za doprovodu orchestru Karla Vlacha pod taktovkou dirigenta a aranžéra Dalibora Kaprase, se kterým podle svých časových možností vystupuje také její někdejší pěvecký partner z dob skupiny Flamingo, respektive plameňáci Petr Němec. My se s Marií Rotrovou vrátíme na konec listopadu roku 1985, kdy v pražském studiu Mozarteum naspívala za doprovodu skupiny Plameňáci, vedené Vladimírem Figarem, melodii pana kapelníka, kterou si opatřila vlastním textem a názvem Čas pro mou lásku.

Čas pro mou lásku. Marie Rotrová si melodii Vladimíra Figara opatřila vlastním textem a skladbu naspívala na konci listopadu roku 1985. Máme 19 hodin 43 minuty 48 vteřin, což znamená, že se nám to krátí, protože dnešní hudební setkání zvolna končí, ale vy samozřejmě nikam nepřelaďujte, protože stanice, kterou posloucháte, tedy Český rozhlas Dvojka, pro vás vysílá 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. A jen co dozní závěrečná písnička, která už je samozřejmě nachystaná, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. V dnešním hudebním playlistu se zatím představili Marta Kubišová, Bobby Rydell, sourozenci Hanna a Petr Ulrichovi, americká zpěvačka s laserovým hlasem Mariah Carey, zesnulý Josef Laufer, Randy Van Warmer, Dalibor Janda, Joe Cocker, Karel Zich, John Miles, anglický hudebník a multiinstrumentalista a zpěvák, Petra Černocká, Jennifer Lopez, zvaná J-Lo, no a teď dospívala Marie Rotrová. Je tady hudební finále, které dnes obstará irský skladatel, textař, zpěvák, klavírista a kytarista Chris DeBerick, který se narodil v rodině irského diplomata v Buenos Aires, tedy v Argentině, v roce 1948 jako Christopher Davidson. Poté, co se rodina vrátila z Argentiny do domovské Irské republiky, Christopher své rodné příjmení vyměnil za matčino příjmení za Svoboda a na úspěšnou hudební dráhu se tedy vydal jako Chris DeBerick. V roce 1986 vydal Chris DeBerick album Into the Light, na světlo. Mezi jeho štuctem autorských nahrávek, vlastně jiné písničky Chris DeBerick nespívá, byla také skladba nazvaná What About Me, a co já. A právě tou také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30. Od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího setkání s přáním hlavně zdraví a ať vás život baví, loučí Miloš Skálka.

0: Víkendový výběr dvojky. To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
1: Máme pro vás napínavé detektivní příběhy.
2: To je devítka, ČZka služební. Sebral jsem ji tomu bachaři, co měl palici na trans.
1: Nejlepší komedie.
3: Jedno mladá, od nás se učí Franino, jo? A platí půl druhýho šilasu za hodinu, ale lombravickýmu Francouzovi.
1: Svět plný romantických lásek i nekonečné dětské fantazie.
4: Jak víš, Jene, za rok bys měl být korunován králem této země.
0: Odpolední hra na sobotu, nedělní pohádka i večerní hra na neděli v podání českých herců a hereček.
1: Rozhlasové hry, pohádky a další oblíbené pořady.
0: Víkendový výběr dvojky.
1: Naslyšenou už o tomto víkendu.
0: Na dvojce.
5: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer, připomínám, že už za chvíli tu pro vás budeme mít premiéru pohádkového seriálu Kateřiny Perglové Kačka a mops. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Jsem tu s další pohádkou ze seriálu Kačka a mops. O sedmileté holce, která toho má hodně na srdci i na jazyku. A tak si píše deník, jako to prý dělala už její maminka. Jsou tu Velikonoce a Kačku čeká návštěva u příbuzných z jižních Čech. Co myslíte? Pojede taky mops? To si povíme už za chvíli. Příběh s názvem Na vesnici právě začíná.

0: Dobrý večer, děti. Ahoj, Deníčku. Zítra je velikonoční pondělí a my jsme v Přemyšlíně. To je vesnice na jihu Čech, kde bydlí moji prarodiče, taťka a mamka mého taťky. Přemyšlínská babi a děda mají velký statek, na kterém žije i strýc Janek a teta Hana. To jsou rodiče malé Hanky, Janky a Báry. Janek je syn babičky a dědečka a je nejenom můj strejda, ale zároveň i brácha strejdy Pepíka, který staví dům na druhém konci obce. Ten má s tetou Sárou dva kluky, Matouše a Šímu. Všichni jsme bratranci a sestřenice. Pepík a Janek jsou totiž bráchové táty, mýho. A víš ty co? Já ti to radši nakreslím jako množiny v matematice, ať to máš vizuálně a vyznáš se v tom. Tak, a teď, když už se dokážeš orientovat v mých příbuzných, můžu pokračovat. Náš statek stojí přímo na náměstí proti kostelu a patří k němu i trávníky. Tak se tu říká dlouhým políčkům, která začínají za zahradou a táhnou se až na okraj vesnice ke hřbitovu. Tam chodím často. Baví mě ometat náhrobní kameny, zalévat květiny a zpívat neboštíkům veselé písničky, aby se tolik nenudili, když musí být pořád na jednom místě. Jen mě mrzí, že tam se mnou nesmí mops. Psi na krchov nepatří, rozhodla rázně babička. Nakázala mi, že ho musím nechávat venku. Jednou v létě, když byl mops v Přemyšlíně poprvé, bylo strašné vedro. To nemá rád, jeho chrochtání se v horku jen zhoršuje. Na hřbitov jsme proto vyrazili až večer. Už se stmívalo. Než jsme se tam přes trávníky doploužili, stejně jsme se pořádně spotili a zadýchali. Přivázala jsem mopslíka ke stromu těsně u hřbitovní zdi a šla dovnitř. Bylo tam mrtvo a prázdno, až na babiččinu kamarádku Máňu Fikotů. Klečela vedle jednoho náhrobku a modlila se. Z ničeho nic se ale vstyčila jak surikata a vyděšeně se rozhlížela. Hned na to vyrazila tryskem pryč. Dokonce přeskočila dva hroby, co jí stály v cestě. Vypadala, jako by viděla ducha. Pelášila tak rychle, že si mě ani nevšimla. Druhý den navštívila babičku a u kávy jí vyprávěla, že na hřbitově straší. Zaslechla tam prý totiž zlověstné, ďábelské chrčení, které nemohlo pocházet z tohoto světa. Ani to nestačila doříct, když se do kuchyně přikolébal mops. Natáhl se na kamennou podlahu, aby se schladil a uříceně sípal na celé kolo. Máňa vyvalila oči, ukázala na něj prstem a začala ječet: "To je ono, to je ono." No, co ti budu, milý Deníčku, dál vyprávět? Dostali jsme pěkně vynadáno a mops už se nesmí ke hřbitovu ani přiblížit. Náš statek má několik budov, které jsou rozestavěné do kruhu kolem prostorného dvora a lemují ho jako nějaké hradby. Kromě domů, kde se bydlí, tam jsou různé stodoly, kůlny, chlívky, dřevníky a kurník. Máme to tu s mopsem rádi, protože je to úplně jiné než ve městě. Můžeme kdykoliv vyběhnout ze dveří a nemusíme se nikoho ptát, jestli smíme ven. Všude je taky spousta zvířat. Prasata, slepice, kráva, dvě kozy, králíci a kachny. Se všema mops skvěle vychází díky tomu, že ho vůbec nezajímají. Jednou dokonce přišel ke krávě, aniž by si ji všimnul a počúral jí nohu. Stračena se tvářila dost překvapeně. Asi to řekla ostatním, protože teď si dávají všechna zvířata velký pozor, když se k ním mopslík přibližuje. Nejradši mám asi slepice. Je s nima zábava a ráno můžu sbírat ještě teplá vajíčka. Nejmíň ráda mám prasata. Jen jednou za rok je mi jich líto. To když se dělá zabijačka. Pak si ale řeknu, že by i čuníci byli vlastně rádi, kdyby věděli, jaké dobrůdky z nich vzniknou. Třeba takové škvarky. Mňam. Myslím, že mops uhádl, o čem ti píšu, milý Deníčku. Sedí vedle stolu, upřeně na mě vejrá a teče mu slina. Ale zpět k Velikonocům, o kterých jsem ti vlastně původně začala vyprávět. Zítra chodí koledníci. Upletou si pomlásku a budou s ní švihat ženské. Není to fér, holky přece mají svá práva. Já chci taky běhat po vesnici a mydlit kluky. Dneska nás čeká příprava vajíček. Ta, co jsou určená na ozdobu, vyfoukneme a skořápky pokreslíme voskem. Ta pro koledníky uvaříme a obarvíme ve velkém hrnci plném slupek od cibule. Nakonec je vyleštíme hadříkem a trochou sádla. Budou pak krásně žíhaně hnědá a lesklá. S malou Hankou, Jankou, Bárou, Matoušem a Šímou si pak vždycky každý vezmeme jedno vejce natvrdo a jdeme s nimi na trávníky. Vyhazujeme je vysoko do vzduchu a křičíme přitom: vejce letí, nemá duši! Nevím, proč se to má volat, když přece všichni vědí, že vejce nelítají a nemají duši. Ale je to tradice. A tradice asi znamená, že máte dělat něco, o čem nikdo neví, jak a proč to vzniklo. A moc se nevyptávat. Pointa, tedy to, k čemu tohle všechno má vést, je, aby se vejce nakřápla. Protože jen taková pak můžeme podle toho zvyku oloupat a sníst. Jenže ona dopadají do kypré vlhké hlíny a ne puknout. A tak pořád házíme a hulákáme a házíme a hulákáme až do ochraptění a je to ohromná legrace. Mezitím nám mamka po celém statku poschovává velké kraslice z barevného tvrdého papíru. Dají se rozdělit na dvě půlky a jsou naplněné sladkostmi. My je pak hledáme. Dospělí postávají kolem, baví se a pokřikují na nás samá voda nebo přihořívá, podle toho, jestli kroužíme blízko nebo daleko. Jakmile někdo papírové vejce najde, nechá si ho a dál už nehledá. Každý tak získá jedno a to je spravedlivé. Tuhle tradici tu zavedla moje mamka, protože se nám líbila v jedné švédské knížce pro děti. Loni jsme se Šimonem a Jankou, kteří jsou stejně staří jako já, vsadili, kdo spořádá víc vajec na tvrdo. My holky jsme zvládli jen 3. Šíma jich do sebe nacpal 7. Pak si ale trochu ublinknul na babiččin sváteční ubrus a děda další soutěžení zakázal. Šíma tvrdí, že mu tím znemožnil udělat světový rekord, protože byl ve formě a spolikal by jich mnohem víc. Já ale myslím, že se jen vytahuje a byl moc rád, že už žádná vejce jíst nemusí. Velikonoce jsou vůbec jako závody v pojídání vajec a v úterý po svátcích už o nich nikdo nechce ani slyšet. Přitom všichni vědí, že je celý následující týden čeká vajíčková pomazánka, vajíčkový salát a ze všeho nejhorší vajíčková tlačenka. Jak říká babička, přece to nevyhodíme. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
5: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
6: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
4: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
6: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
6: Regina,
5: Jakub.
3: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Smrt Josefa II. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Moderátorka Marie Redková jako host moderátorky Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr v 21 hodin. Ve 22 hodin druhá část četby z knížky Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Nebude chybět ani host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Po 635. zahajujeme schůzku s českou historií. Právě se nacházíme na samém sklonku doby, které se podle jejího hlavního protagonisty říká Josefínská. Vašimi průvodci jsou
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Tento seriál připravujeme na motivy knih Petra Hory Hořejše. Režii má Jaromír Ostrý.
2: Na jaře roku 1789. se zdravotní stav Josefa II. Velmi zhoršil. Lékaři mu nařídili klid, ale ten zasáhl jako výrok soudu, odsuzujícího obžalovaného do káznice. 16. dubna ho postihlo těžké chrlení krve. Oblek, nábytek, podlaha, všechno bylo zastříkáno krví. Josef cítil blížící se smrt a přijal poslední pomazání. Ale ještě téhož dne zasedl k práci a všechny připomínky odbil mávnutím ruky.
3: Jsem správce státu a protože budu muset předat účty, je třeba uvést je do pořádku.
2: Ve Versailles u Paříže šlo všechno ještě ve starých vyježděných kolejích. Josefova sestra, královna Marie Antoaneta, pořádala v Trianonu jako vždycky skvělé slavnosti. V jejím bratrovi ale sílilo přesvědčení, že události ve Francii se nezadržitelně blíží svému vyvrcholení.
1: V dopise, datovaném 13. srpna 1789 ve vojenském ležení, napsal Josef II. Diplomatovi Johanu Thugutovi o svém švagrovi, francouzském králi Ludvíkovi 16.
3: Jestliže je někdo takový netvor a neslušný tak, jak mi krále popisujete, pak už nemůže požívat úcty slušných lidí. Král, švagr, kdokoliv, to je mi jedno. Jediné, v co mohu pro svoji sestru doufat, je, že král bude pokračovat v popichování a že jeho zvrhlosti co nejdřív podkopou jeho život.
0: Na květen 1789 byly do Versailles svolány generální stavy.
3: V červnu se třetí stav prohlásil za národní shromáždění.
0: A v červenci zaútočili Pařížané na Bastilu.
1: Za tři týdny na to bylo fakticky zrušeno feudální zřízení, také robota a stavovská privilegia.
0: Král se stal zajatcem revoluce a spolu s ním i Josefova milovaná sestra Marie Antoaneta.
1: A Josef, ten reagoval nejprve uvolněně, skoro až radostně.
3: Švagrovi se stalo po právu. Tak musí skončit všichni, kdo za sebe nechají vládnout ministry. Říkal jsem mu, že to musí přijít. Může být rád, že mu lid vzal příležitost provést ještě větší hlouposti.
1: A na otázku, co radí králi a své sestře, odpověděl.
3: Co bych jim měl radit? Když jsou obklopeni lidmi, kteří jim namlouvají, že k potlačení revoluce stačí jeden pluk narychlo sestavený popitce, jednotka tělesné stráže, několik kokard a pár zvolání vivat. Existuje-li prostředek k jejímu potlačení, pak je to jedině rozvážnost a pevnost.
1: Tu mohl ukázat, když se rebelie rozhořela v části jeho vlastní říše.
0: V rakouském Nizozemí, v Antwerpách,
1: které jsou součástí dnešní Belgie,
0: musela armáda rázně zasáhnout a povstalcům vysvětlit, že má situaci pod kontrolou a že Josef není Ludvík, který
3: připustil ostudu a ponížení monarchistické moci.
1: Z Vídně nařizoval zasahujícímu generálu Daltonovi.
3: Střílejte na ten ksindl.
1: A Trautmannsdorfovi vyčítal nepřípustné ohledy k božičům, mezi kterými se zbraní v ruce bojovalo dost kněží, jako nemístnou slabost.
2: Trochu povzbuzení a radosti mu nakonec přinesly společné úspěchy ruských a rakouských zbraní ve válce s Turky.
1: Píše ve své knize o Josefovi II. Historik Luboš Taraba.
2: Saský princ Fridrich, nejprve sám a poté společně s ruským generálem Suvorovem, uštědřili v červenci a září roku 1789 sultánovým vojskům dvě porážky u Martinešti a Fokšan. Osmanský velitel nařídil dokonce ostřelování svých ustupujících oddílů Kartáči, aby je potrestal. Na císařovo naléhání, že Rakousko potřebuje pro svůj vnitřní klid vítězství, zahájil Laudon v první polovině září obléhání Bělehradu. Cti odpálit první kanón proti této pevnosti, patřící do roku 1739. Rakousku, se dostalo Josefovu synovci Františkovi. Laudon by sice raději viděl na jeho místě samotného Josefa, ale to nebylo možné. O to více mu panovník na dálku radil, jak má postupovat.
0: Na bojišti se stále více prosazovaly josefinské reformy. Fungovalo, alespoň v mezích politických a hospodářských možností impéria, zásobování, stoupal význam dělostřelectva i účinnost lékařské a týlové služby.
3: Josef však válčil i doma.
1: S kým, pro boha?
3: Hlavně se státním aparátem, který se nedostatečně podílel na jeho reformách.
1: Ano, bratru Leopoldovi si Josef postěžoval.
3: Jakmile jsem vypracoval nějaký plán, zničili ho ti, kteří se měli podílet na jeho přípravě.
0: V té době se začal cítit fyzicky přece jenom o něco lépe a tak vyměnil zámek Luxemburg u Vídně za Hatzendorf ve Štýrsku.
3: Tam ale dlouho nevydržel.
0: Jeho zdravotní stav se mu rychle zhoršil a tak se začátkem října okamžitě vrátil do vídeňského Hofburku.
3: Kde se dočkal alespoň jedné dobré zprávy.

0: Co pak čekalo Josefa doma ve Vídni?
1: Zpráva o dlouho očekávaném úspěchu.
0: V Nizozemí.
1: Ale kde pak? Odtud žádné dobré zprávy nechodily.
0: Tak odkud?
1: Z Balkánu přece. Osman Paša dospěl k názoru, že další obrana nemá cenu a odevzdal do rakouských rukou Bělehrad.
2: Předtím na něj dopadlo na 200 000 dělostřeleckých projektilů.
1: Chybí mi slova,
0: psal Josef Laudonovi,
1: abych vyjádřil pocity radosti a vděčnosti. Vámi prokázané služby státu a ke slávě našich zbraní přesahují všechna přání a korunují vaše válečné činy.
2: Vlastnoručně odepěl ze své uniformy řád Marie Terezie, zdobený briliánty a poslal ho
1: staré vojně
2: spolu s jmenováním generalisimem.
3: Slavnostní osvětlení Vídně, volný vstup do divadel, kde se během představení čepovalo zadarmo pivo a víno, a slavnostní tédeum v kostele svatého Štěpána za Josefovy účasti, prezentované jako důkaz jeho uzdravení, měli obyvatelům města stlumit kručení v žaludcích, způsobené růstem cen potravin.

0: Jako by se Josefovi mnohé věci obracely k dobrému.
1: Aspoň to tak vypadalo. Leč
0: nebylo?
1: Nebylo. Pořád tu zůstávalo habsburské Nizozemí.
2: Tamní obyvatelé se znovu ozbrojovali a rakouské oddíly je nestačili rozhánět.
0: O van der Merschovi, vůdci povstání, napsal Josef:
1: Povězte ho in effigie.
0: Jako obrazně, symbolicky.
1: Dokud nemám chuť ho pověsit doopravdy.
0: Už to byl trochu jiný Josef, než v době, kdy usedl na trůn.
2: Jeho nemoc pokročila natolik, že nebyl pánem svých emocí.
1: Koncem července roku 1789 se povstání rozšířilo do Antwerp, Monsu a Bruselu.
2: Byli napadáni rakouští důstojníci, pleněny berní úřady a vyháněni úředníci.
1: Střílelo se na postupující armádní jednotky.
2: Holandsko otevřelo hranice a dovolilo, aby se na jeho území ustavil sbor dobrovolníků, který neustále mohutněl.
1: Povstalci se označili za vlasteneckou armádu a zřizovali v budoucí Belgii tajné sklady zbraní.
2: Nakonec se v říjnu jednotlivé proudy povstalců spojily, padl Chent.
1: Hon na císařské se zrychloval.
2: Bez boje byl vyklizen Brusel.
0: Josef II. Byl sesazen z trůnu rakouského Nizozemí.
1: Zklamali mě, obelhali, ale okolnosti dříve či později mi dovolí dobít Nizozemí zpět.
0: Známého opata požádal, aby mu napsal náhrobní nápis na téma:
1: Tady leží kníže, který ani při nejlepší vůli nemohl prosadit žádný svůj plán.
2: Do boje proti Vídni vytáhli i Uhři.
0: Přesněji uherská šlechta.
2: Odmítala platit daně a nedovolila ani vyměření svých pozemků.
1: Boj o svá privilegia uherští magnáti vydávali za národní odpor.
2: Vídni se vymstilo, že připravila Maďary o jejich národní symbol, svatoštěpánskou korunu.
1: Výsledkem pokusu zavést němčinu jako úřední a vyučovací jazyk byla nenávist vůči Švábům.
2: U konce svých fyzických sil Josef slíbil v polovině prosince obnovení uherského sněmu a korunovaci. Všechny reformy zavedené za vlády jeho matky měly být zrušeny.
1: Josefovo celoživotní dílo se zhroutilo. Byl u konce. 10 let práce zničil jediným tahem vlastního pera. Co dal teď Maďarům, bude muset brzy dát i ostatním zemím.
2: Vítězný maršál Laudon, který se u císaře zastavil na Boží hod, byl zděšen. Josef nebyl schopen se sám postavit. Muselo ho podpírat několik sluhů.
0: Také francouzský vyslanec referoval do Paříže.
3: Josef je velmi slabý. A pokud se mu ráno daří poměrně dobře, o to hůř je mu večer.
1: Jsem ubožák. Kašel, mučivé problémy při dýchání přetrvávají, takže se nemohu vůbec pohnout a musím ležet v posteli. Vůbec mi nejde se nadechnout čerstvého vzduchu. Nemůžu mluvit. A tak jsem celých 24 hodin přenechán svému utrpení, bolestem a starostem.
3: Císař, ať dá světu vale, Leopold, ať vládne dále, Lejsi, ať si klidně zhebne, Laudon velení převezme.
0: To stálo na letáku, který byl rozšiřován ve Vídni.
2: Obyvatelstvo chtělo ukončit válku a zbavit se Josefa.
1: V lednu roku 1790. horečka s kašlem, bolesti na hrudi a problémy s dýcháním ještě zesílily.
2: Vykašlával sice stále krvavé hleny, ale přesto seděl celý den za psacím stolem.
1: I největší optimisté,
0: patřil mezi ně i osobní lékař Štörk,
1: čekali už jenom na moment, kdy organismus podlehne.
2: Josef sám si toho byl také vědom. Přesto jeho kancelář chrlila každý den dopisy do všech částí Evropy.
1: Sekretáři se stali jeho spojením se světem, protože pro mnoho dvořanů bylo příliš těžké sledovat císařův marný boj.
2: Kancléř Kounic odmítal osobně císaře navštěvovat. Byl to velký hypochondr, který se bál i průvanu, natož nemocného dechu umírajícího panovníka.
1: Teď vidím, že Bůh chce celé mé dílko zničit.
2: Když to říkal, vzpomínal na smrtelný zápas své matky, na zážitek, na který nikdy nezapomněl.
1: Neměla její nemoc podobné znaky jako jeho? Dušnost, srdeční slabost, bolest na prsou.
2: Na 13. ledna si císař pozval k sobě policejního ředitele hraběte Pergena, aby mu referoval o stavu říše, ve které se, řečeno Pergenovými slovy,
3: poddaní cítí nešťastně pod vládou panovníka, jenž se stále snažil o jejich štěstí.
0: Paradox. Tak to ale bývá.
2: 6 000 císařských výnosů za necelých 10 let Josefovi samovlády.
0: Což průměrně představuje téměř 2 dekrety denně.
2: Změnilo mnoho, ale lidé císaře většinou neměli rádi.
0: Důvod vystihl jeden vídeňský novinář touto větou.
3: Protože je reformátor.
0: Čím to, že to mají reformátoři, tak těžké.
2: Nejvíce lidem na Josefovi vadila jeho překotná snaha všechno změnit.
3: O nenávist k císaři se v největší míře snažil hlavní tvůrce a v případě potřeby manipulátor veřejného mínění, katolická církev. Zatímco baron Trenk zastával názor, že všichni mniši ze zrušených klášterů měli být posláni do Říma, Josef jim umožnil prezentovat se co by vyhnaní mučedníci. A to byla podle mnoha obrovská chyba, která se mu musela vymstít. Svůj díl viny nesl reformátor sám, svou paličatostí a netaktností, vše kombinováno s přesvědčením o vlastní výjimečnosti. A to vše dávalo dohromady krutý obraz bezútěšné snahy učinit říši šťastnou.
1: Kdo chce činit dobro, tomu se dostává nenávisti a nevděku.
0: Stěžoval si Josef.
2: Policejní ředitel Pergen nic nezakrýval. Podle něj byla bilance tvrdá.
3: Šlechta se cítí mimořádně ponížena a uražena, jak zavedením nového občanského a trestního zákoníku, tak i provedením daňové reformy dotýkající se jejího majetku. Měšťanstvo je zkráceno o svůj zisk a oslabením šlechtického a církevního stavu navíc zároveň schudlo. Sedlák pak je nespokojený, protože chce být osvobozen od všech povinností vůči svému pánovi a naivně si myslí, že opravdu svobodný je.
1: V předtuše svého konce ustanovil Josef začátkem roku 1790. konferenční radu.
2: Skládala se z lidí, kterých si nejvíce vážil.
1: Tohoto vyznamenání, které připomínalo spíše povolávací rozkaz k hasičům, protože všude v říši něco hořelo, se dostalo Kounicovi, Lejsimu, Hatzfeldovi, Rosenbergovi, Zinzendorfovi, Starhembergovi a Kolovratovi.
2: Dokud ale mohl, snažil se vše zvládnout sám.

0: To, že smrt obchází kolem Hofburku, si Josef s ještě větší naléhavostí uvědomil 17. února 1790. roku, kdy zemřela po porodu mrtvého dítěte Alžběta, manželka nástupníka trůnu Františka. Když ho chtěla několik dnů předtím navštívit, nechal zatáhnout závěsy, aby si nevšimla, jak špatně vypadá, a nevyděsila se. Přál si, aby její porod proběhl co nejlépe. Skutečně porodila dceru a Josef jí okamžitě gratuloval. Hned následujícího jitra mu však oznámili, že Alžběta porod svého dítěte nepřežila. Musel se zabývat jejím pohřbem. Nařídil vystavit Alžbětino tělo v palácové kapli jen 3 dny, protože tam bude potřebovat místo sám pro sebe.
1: Já ještě žiji a přesto jsem všechno prohrál.
2: Nenechal se však ničím a nikým ovlivnit.
3: Když se ho papežský nuncius prostřednictvím zpovědníka pokusil přesvědčit, aby na poslední chvíli změnil svou církevní politiku, neuspěl.
1: Žádný mnich nemůže rozumět státnickým důvodům, které mne nutili, abych jednal právě tak, jak jsem učinil.
2: Proto řekl svému augustinianskému zpovědníkovi:
1: věřte mi, otče, jsem se svým Bohem usmířen.
2: Požádal ho, aby ho nechali v klidu zemřít.
1: Tebe, který jediný znáš mé srdce, volám za svědka toho, že vše, co jsem podnikl a nařídil, jsem nedělal z žádných jiných úmyslů než pro blaho, a to nejlepší mých poddaných. Děj se tvoje vůle.
3: Zatímco Vídní vládl karneval a všichni se bavili, Josef stále pracoval. Přes pocit blížící se smrti, anebo právě proto, se stylizoval do oběti okolností.
1: Strašný je krok z trůnu do hrobu.
3: Loučil se s nejbližšími úředníky. Nezapomněl na jejich obdarování. On, známý spořivec, jim rozdal během jediného týdne 500 000 zlatých. Na své si přišli i jeho lékaři.
1: V předvečer své smrti diktoval oblečen do bílé maršalské uniformy a obutý do vysokých bot, opíraje se přitom o hromadu polštářů, až do 10 večer sekretářům své instrukce, rozkazy a dopisy na rozloučenou.
3: Stihle ještě přijmout Laudona a Hadika.
1: Poslední polní tažení překonalo má nejvroucnější přání a sláva mých oddílů se rozšířila po celé Evropě. Nechci jít do hrobu, aniž bych poskytl své armádě toto otevřené potvrzení své lásky.
2: Zatímco hlava ještě fungovala, ruce už méně. Některé dopisy místo
1: Josef
2: podepsal jen
1: Izof.
2: Věděl to a omlouval se.
1: Mé nečitelné písmo dokládá můj stav.
3: V poledne 19. února ztratil na chvíli vědomí, ale odpoledne opět úřadoval. Večer ho postihli znovu záchvaty kašle. Nemohl se nadechnout, dusil se stále víc.
0: V noci z 19. na 20. února 1790. roku přišla krize. Josef se stačil ještě vyspovídat a pak 2 hodiny mezi 4 očima mluvil se svým synovcem a příštím nástupcem trůnu Františkem. Hned na to usnul, pravděpodobně zbaven trápení díky lékařům a jejich drogám. K ránu se vrátila horečka, které už tělo vzdorovat nedokázalo. Do poslední chvíle u něho zůstal kníže Dietrichstein, osobní lékař Brambila a 2 sluhové. Josef dokázal ještě sníst trochu vývaru, kterým ho krmili, a říci si o šál. Poté požádal o zpovědníka. Když ho zahlédl, jak vchází z Biblií, ještě pronesl:
1: tahle kniha už mi nikdy neposlouží. Do tvých rukou, Bože, poroučím svou duši.
3: To byla jeho poslední slova. 5 minut na to zemřel.
2: Ministr financí hrabě Zinzendorf si poznamenal do svého deníku:
0: Šli jsme se podívat na císaře ležícího uboze ve své ložnici, na katafalku obklopeném několika svíčkami v maršálské uniformě, hlavu podvázanou bílým šátkem, obličej zčernalý a žlutý jako vosk, ruce špatně skřížené příliš vysoko na prsou, uniformu neupravenou a dva augustiniáni modlící se u jeho nohou.
2: Oblíbenec Lacy svůj dojem z mrtvého monarchy shrnul do věty.
0: Byl vždycky výstřední.
2: Když Josef zemřel, bylo mu necelých 49 let. Vládl přesně 9 roků, 2 měsíce a 22 dnů. Na to, aby je zhodnotil, mu nakonec stačila jediná věta.
1: Nic jsem neudělal, jen jsem chtěl.
2: Trochu jiného názoru byl hrabě Kounic.
0: On zemřel, to udělal dobře, velmi dobře.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
2: Můj život nijak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
1: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
2: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéf.

0: Fová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
1: Žluté oči vedou domů.
2: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
1: Každý den po 22. hodině
2: na Dvojce. Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí.
5: Dobrý den.
2: Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Nehrotí tu situaci příliš?
3: Jak to vidí?
2: Moderátor Vladimír Kroc a jeho host.
6: Hostem pořadu Jak to vidí je dnes biochemik profesor Tomáš Zima, bývalý rektor Karlovy univerzity. Dobrý den.
7: Dobré ráno vám i posluchačům.
6: Potřebujeme nový vysokoškolský zákon, jak by se mělo změnit řízení univerzit, jak bude zachována jejich autonomie. Kolik přidá ministerstvo školství na vzdělávací činnost a k čemu má být nová super nemocnice v Praze? Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
6: Potřebujeme nový vysokoškolský zákon?
7: Já si myslím, že určitě potřebujeme nový zákon nebo dramatickou novelu, a to už je možná lepší udělat nový zákon, protože svět se mění, mění se samozřejmě i výzvy, které před vědou vzděláváním jsou. Ten vysokoškolský zákon už má dlouhou tradici. Byla vlastně velká novela kolem roku 2018, na které jsem se jako rektor spolu s kolegou Bekem podíleli, která vlastně zavedla institucionální akreditaci, upravila některé procesy a týkala se spíš této oblasti. Pak byla taková novela, jak se tomu říkalo, Lex Plaga o Národním akreditačním úřadu a jeho transformaci, která byla zaměřena na tuto oblast a na úpravu PhD studia. Takže si myslím, že když vznikne nový zákon, že je potřebný a je třeba o tom, bych řekl, seriózně diskutovat.
6: Což se děje, k tomu se dostaneme. Ministerstvo chce změnit systém řízení vysokých škol. Jak?
7: Tak v tuto fázi vlastně jsou dokumenty pro fokusní skupiny, kde jsou zástupci České konference rektorů, Rady vysokých škol, zástupci ministerstva, odborníci na různé oblasti, jako je financování vysokých škol, systém toho vzdělávacího procesu, otázka kvalifikačního růstu a samozřejmě i toho řízení. A ta problematika řízení těch vysokých škol se asi diskutuje nejvíce a bude to, asi bych řekl, takové nejožehavější téma, protože ten návrh, který se diskutuje, já říkám, je to věc, kdy pan ministr říká, že jsme v procesu diskuse, kdy se přijímají připomínky z různých stran a určitě tam budou nějaké modifikace, tak jsme de facto v první fázi a to řízení současné vysokých škol je, že někdo má odpovědnost, někdo někoho úkoluje, není to úplně, bych řekl z hlediska toho řízení někdy jednoduché a myslím, že příběhy odvolávání rektora, odvolávání někdy děkanů, nebo tyto procesy sami ukazují ten problém, některé ty řízení končí u nejvyššího správního soudu, takže ty mechanismy nejsou nastavené. Na druhé straně to, o co asi nejvíce v tuto chvíli obává akademická obec, jsou akademické svobody, ale otázka je, co to je, ale spíše, aby do těch vysokých škol, aby jim zůstala autonomie v té oblasti, bych řekl, vědecké, pedagogické, aby to byly místa svobodné diskuse, aby tam, bych řekl, vliv politiků, ať jsou jakýmikoliv dobrými úmysly, když budu optimista, do toho co nejméně zasahovali. A Tam bude asi ta diskuse největší o roli akademických senátů, které z mého pohledu musí být velmi silnou a jasnou pojistkou i třeba z hlediska volby rektora, z hlediska prostě těch klíčových procesů na těch vysokých školách.
8: Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO je ten proces přípravy nového zákona otevřený a transparentní. Vidíte v tom návrhu vysokoškolského zákona pojistky a brzdy, které vylučují politický vliv na fungování škol nebo omezení akademických svobod, jak o tom mluví minister Plaga?
7: Tak teď říkám, jsou to fokusní skupiny, jsou to, dejme tomu, řekněme, různý počet stran dokumenty, za kterými nějaká analýza ze zahraničí, která ukazuje, a volba rektora někde probíhá profesorským sborem, sborem, který je složen ze zástupů třeba toho veřejného sektoru, ať je to třeba město, kraj, významní stakeholders, profesorský sbor, zástupci zaměstnanců, zástupci studentů, takže těch modelů je celá řada. Bude tady diskuse o vlastně té radě, která by měla být transformovaná z té správní rady, což je dnes správní rada vysokých škol, má zejména vlastně finálně schvaluje rozpočet, právní úkony té univerzity a je třeba říci, a je to správně, že v té správní radě zasedají třeba i politické osobnosti. Říkám, já sám jsem navrhl tehdejším ministrům školství do té správní rady třeba pana Radka Vondráčka z ANO, paní magistru Janu Černochovou, že jo, která třeba byla mnoholetou starostkou na Praze 2 a velmi dobře zná vlastně chod, bych řekl, vysokých škol a fakult, které na Praze 2 sídlí, kde jsme komunikovali. Takže ten vliv samozřejmě musí ta vysoká škola komunikovat. Přece nemůže to být uzavřená věž, která nebude komunikovat s městem, nebude komunikovat se státem. To je přece nesmysl. Ale musí ten počet bych byl vyvážený oproti třeba se odborníkům z té praxe. Byli tam zástup třeba některých velkých poradenských firm, velkých bank, ale samozřejmě také osobnosti, bych řekl, toho veřejného života, třeba z neziskových oblastí a podobně, aby to bylo pestré.
8: V minulém týdnu o strategickém řízení vysokých škol a modelech jejich financování diskutovali na společném jednání v Praze rektoři českých a taky slovenských škol. Jaké zkušenosti ze Slovenska by nám mohly být inspirací?
7: Tak na Slovensku vyšel nový vysokoškolský zákon, který samozřejmě od té původní myšlenky se také transformoval. Je to otázka třeba funkčních míst profesorů, u kterých se hovoří. Tady zase je otevřená otázka třeba, jak vlastně vy musíte, když toho někoho ustavíte na to funkční místo profesora, tak vlastně někdo musí prozkoumat tu, vlastně, že to naplňuje. Jo, a teďka necháme to na nějakou konkurzní komisi, kterou bude mít jmenovat ten děkan. Úroveň bude různá. Já si třeba myslím, že ty místa, když budou funkční, tak by to třeba měla rozhodovat ta vědecká rada univerzita. Nemusí už teda rozhodovat prezident, jako je to dnes, a třeba jenom rektor. Samozřejmě zase je to určitá vazba toho státu, že i ten stát vlastně potvrzuje toho profesora prostřednictvím ministra školství a prezidenta. Je to takové, jak by řekli, vyjádření úcty k tomu vzdělávání a vztahu, že se jedná opravdu o významnou osobnost daného oboru. A ty počty nejsou dramatické. Nedávno proběhlo jmenování profesorů, byl jich za půl roku v České republice asi 95. Takže oni to nejsou, takže je to, dejme tomu, 200 osob za rok, takže to nejsou žádné tisícovky. A ten mechanismus je třeba v některých zemích také zachován. V některých místech je to čistě vlastně to státní úředník, třeba ve Francii a podobně. Takže zase jsou to modely, které budou. A i třeba k té radě, ještě když bych zmínil, tak v tom návrhu ministra Plagy se určitě budou dotahovat právě ty pojistky a zadiska toho vybalancování. A tam je ten návrh 9, ale bude se asi diskutovat, že tam bude nějaké rozmezí, jistě třeba 9 lidí pro menší nebo střední univerzitu je něco jiného, než třeba pro velké univerzity typu Karlova, ČVUT, kde prostě Masarykova univerzita, kde třeba ten sbor by měl být 15 členy, takže nějaké takové věci budou určitě k diskusi a budou se diskutovat.
8: Ministerstvo školství chce na příští rok pro vysoké školy na vzdělávací činnost meziročně 4 miliardy korun navíc. Bude to stačit vzhledem k růstu počtu studentů v souvislosti se silnými populačními ročníky?
7: Tak peníze nikdy nestačí, tak já pamatuji z dob minulých, kdy pan ministr Plaga byl ještě náměstkem pro vysoké školy, poté ministrem, že jsme vlastně vedli vždycky jednání o navyšování těch počtů, těch financí na tu vzdělávací činnost. Tady je samozřejmě otázka, jsou různé programy pro obory, kde je nedostatek, lékaři, učitelé, zdravotní sestry a podobně, takže a obecně samozřejmě ty náklady v té společnosti rostou, takže asi zjistím, že ty čtyři, když to dopadne, že budou 4 miliardy, bude to hezké, ale bylo by potřeba samozřejmě těch miliard mnohem více, když budeme porovnávat vlastně procento HDP, které jde na vysoké školy v České republice a v některých těch silných zemích, tak máme co dohánět.
8: Co je kontraktové financování?
7: Kontraktové financování, to je věc, o které se diskutoval už v minulosti. Je to vlastně, dalo by se říct, nějaká smlouva mezi státem a vysokou školou, kde se vydefinuje třeba určitý počet studentů, které ta škola má jaksi vychovat a za to dostane zaplaceno, když to řeknu obecně, je to vlastně dohoda. Stát si objedná, když to přeženu, si objedná 1500 lékařů, tolik učitelů, tolik v humanitních oborech, tolik, a samozřejmě já to přeháním, ale něco v tomto duchu a za to my vám dáme tolikle finančních prostředků a zase je to jenom vzdělávací činnost. Musíme brát, že jsou tam řada obslužných činností, jako jsou tam třeba přístup do mezinárodních databází, účast v různých konzorcích a podobně, samozřejmě institucionální financování vědy, projektové financování vědy, takže je to nějaký vlastně vztah, závazek obou stran. My vám zaplatíme a garantujeme vám tuto částku třeba s nějakým růstem o inflaci nebo určitou investicí do některých celků, takže určitě o tom se bude také diskutovat, ale myslím, že tady je to spíš na doladění těch formulací a podobně, protože to jsou věci, o kterých se hovoří už dlouho.
8: Mimochodem, rektoři na tom společném setkání podpořili nezávislé a předvídatelné financování veřejnoprávních médií. Rektorka Akademie muzických umění v Praze Ingeborg Radovžádná řekla, pro vysoké školy, pro vědu a vzdělávání jsou veřejnoprávní média skutečně nezastupitelnou součástí a jsou pro nás životně důležitá. To byste podpořil?
7: Tak samozřejmě média musí být svobodná, musí svobodně informovat. To, co samozřejmě někdy vidím a říkám, jezdím velmi často po světě v mé roli prezidenta Evropské federace laboratorní medicíny, takže samozřejmě v Čechách moc nestíhám, ale v zahraničí, když prostě člověk pak je večer sám na pokoji, tak si podívám na německé zprávy BBC, CNN, Fox, abych si udělal obrázek. Někdy mám trošku pocit, že ten vybalancovaný pohled na ten problém v některých médiích občas chybí. Je to takový, bych řekl, pohled spíš toho redaktora nebo řekneme nějakého mainstreamu, takže myslím, že někde by to mělo být vybalancováno, ale to je spíš otázka managementu těch médií než státu, který by do toho měl zasahovat. A když samozřejmě tady debata o těch poplacích, já si myslím, že stát má mnohem silnější nástroje, kterými může ty média už nyní ovlivnit, i bez toho, jestli budou poplatky nebo financování ze státního rozpočtu, což se řada lidí třeba neuvědomuje.
8: Profesor Tomáš Zima je dnes naším hostem.
1: Jak to vidí?
2: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
8: Jak se díváte na uvažovaný projekt nové, moderní, říká se supernemocnice v Praze?
7: Tak já tento projekt velmi podporuji, protože je mi někdy líto, když navštívím univerzitní města v Rakousku, ve Skandinávii, v Holandsku, v Německu, ve Španělsku a vidíte tam krásné moderní nemocnice, které byly postaveny v posledních 10-15 letech. V Praze vlastně je moderní, vybudován IKEM, ale IKEM je, bych řekl, velmi specializované zařízení s relativně nízkou kapacitou, asi 300, myslím, asi je tam 300-350 lůžek, nevím přesně, ale je to fokusované na kardioprogram, transplantace špičkové světové úrovně. Motol, tam byla dostavba vlastně toho dětského pavilonu, bude ten modrý pavilon, to už jsou zase desetiletí, takže Praha by si určitě zasloužila novou moderní nemocnici, když se jdete podívat Thomayerova nemocnice, Bulovka, Vinohrady, Karlovo náměstí, vevnitř na Karláku se dělá špičková medicína, ale jinde, ale prostě to zázemí není úplně tak dobré, takže vybudovat novou moderní univerzitní nemocnici s kapacitou 1000-1300 lůžek, kam se ty kapacity z některých úplně, z některých třeba částečně přesunou, je věc velmi dobrá. Myslím si, že když se jaksi síly spojí, tak myslím si, že třeba do deseti let by mohla stát.
8: Ředitel nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka Petr Kolouch nám řekl, že bude prosazovat její vybudování v centru Prahy, konkrétně na Vinohradech, kde je k dispozici volný pozemek. Vidíte nějaké výhody u variant Letňany, která prý stále zůstává ve hře?
7: Víte, tak tady už zhruba 3/4 roku diskutujeme, kde to bude, jak to bude velké. Na Královských Vinohradech je pozemek, je tam pokud tím z minulosti stavební povolení na výstavbu monobloku. Nevím úplně kapacitně, kolik se tam těch lůžek může vejít, ale myslím, že to budou spíše vyšší stovky, ale určitě by to nepokrylo asi tu potřebu, ale pak je třeba říci, jak dramaticky opravit Bulovku, Vinohrady, Tomehrovou nemocnici, Karlovo náměstí, protože ty budovy jsou doopravdy staré a investice, které tam jsou do těch budov, musí v řádech jako když to sečteme, vyšší desítek miliard korun. A to je třeba rozhodnout. Když se rozhodne, vybudujeme prostě jeden monoblok s nějakou kapacitou na Královských Vinohradech, kde je tedy pozemek, opravíme tady objekty na Karlově náměstí, v areálu porodnice, v areálu nemocnice, jako když někdo přijde na psychiatrickou kliniku, je tady priorita psychiatrické péče na psychiatrické klinice na Karlově náměstí, kde zase špičková péče na světové úrovni jsou prostě občas pokoje o 12 lidech. Jako, a to je zase investice, aby se to opravilo, zmodernizovalo, dovybudovalo, ale to někdo musí prostě rozhodnout a ne, jako říkám, už se tady moc dlouho, jako bych řekl, na můj vkus diskutuje, jestli se má jako něco rychle zrealizovat a postavit, když řeknu třeba ta nová nemocnice v horizontu 10 let, tady možná je výhoda, že už je stavební povolení, že už by se jenom upravoval projekt, tak by měly prostě nějaká rozhodnutí padnout v relativně brzké době a dnes i vím, že na dané téma se bude diskutovat v poslanecké sněmovně.
8: A měla by se na nové nemocnici nějakým způsobem podílet armáda?
7: Tak to je samozřejmě otázka. Já si zase domnívám, že ty zdravotnická zařízení by samozřejmě měly mít některé části, když bych řekl, připravené pro a nemám rád slovo válečné, tady se všichni chystají na válku, ale vlastně nikdo neví, jak ta válka vypadá. Jako všichni si to představí, že se budou dívat v televizi a bude se pracovat joystickem, jako to je úplně něco jiného. Takže určitě ta nemocnice by měla být schopna ve velmi rychlé době na, když to řeknu, třeba na hromadná neštěstí nebo na nějaké útoky. Tady se můžeme třeba poučit v Izraeli, kde doopravdy krásná nemocnice, která je fakultní, ve velmi krátké době je schopna prostě přijímat desítky zraněných lidí. Jo, a to si myslím, že ta nemocnice by měla mít, pak je to samozřejmě otázka traumatologie a to je to nějaké péče, ale vlastně ta nemocnice válečná, vojenská se samozřejmě v těch oborech určitým způsobem malinko liší, ale prostě nemoc je stejná, takže nějaký ten vliv určitě přípravy na tu, mám radši slovo, krizovou připravenost by tam v té nemocnici určitě mělo být zakomponováno.
8: A souhlasíte s tím, že by v budoucnu mělo ubývat akutních lůžek a přibývat lůžek následné péče?
7: Tak to určitě ano, já bych spíše řekl, je to redistribuce těch lůžek a je potřeba samozřejmě ty pacienty, když to řeknu, vy jste zaléčen, máte nějakou nastavenou léčbu, už nepotřebujete, bych řekl, tu urgentní péči, aby vás 3x denně viděl lékař, ale třeba 1x denně, tak samozřejmě by bylo vhodné, a teď nemluvím prostě o stave, kdy ti pacienti jsou dlouhodobě nemocní, seniori, kdy samozřejmě společnost stárne, tak těchto lůžek je velký nedostatek. A samozřejmě cena toho lůžka, té ošetřovatelské následné péče, je úplně jiná než na akutním lůžku v klinice fakultní nemocnice.
8: Mluvíme s profesorem Tomášem Zimou.
1: Jak to vidí
2: Vladimír Kroc a jeho host na Dvojce.
8: Vědci ve Španělsku vyvinuli nový postup léčby, který by mohl způsobit revoluci v léčbě rakoviny slinivky břišní. Co je trojkombinační terapie?
7: Tak trojkombinační terapie je jedna z věcí, která samozřejmě může sloužit k rozvoji teda k lepšímu vlastně zachycení, kde ten nádor má různé fáze, různá stádia, čím použijete více kombinací ovlivnění těch metabolických drah nebo genetických drah, nebo regulačních drah, ne genetických, regulačních drah, tak samozřejmě tím ta léčba je účinnější. To, co teďka bych řekl, hýbe světem a bylo to před vlastně 14 dny, takový bych řekl highlight a zlatý bod amerického kongresu klinické onkologie ASCO v Chicagu, je vlastně oznámení výsledků třetí fáze studie molekuly daraxorasib, který v té třetí fázi dvojnásobně prodloužil dobu přežití. Je to vlastně látka, která působí na dráhu KRAS, což je ta rodina genů RAS, ovlivňuje růst buněk. A zhruba v 90% těch nádorů pankreatu právě má mutace tohoto genu a ten lék, nebo ta účinná molekula, abych byl přesný, ovlivňuje, vlastně působí na více těch mutací, což je účinné, takže tady jsou všichni vlastně nadšení, bude to prodloužení, jako když ze 4 měsíců jdete v mediánu na 7 měsíců, celkově z 6 měsíců na 13, tak samozřejmě ta naděje je pro další léčbu. FDA teďka povoluje vlastně podávání u vybraných selektovaných skupin pacientů u toho duktálního adenokarcinomu pankreatu velmi, velmi rychle. To povolení probylo během několika dní a uvidíme, zda ty data se naplní a je to takové, bych řekl, světlo na konci tunelu u nádoru, který má velmi špatnou vlastně prognózu. On ji má špatnou proto, že se na ten nádor přijde velmi pozdě. Vlastně nemáme pořád, a takový nestor české gastroenterologie, profesor Fritsch, když byl oceněn k svému významnému životnímu jubileu na Univerzitě Karlově, tak řekl, že 50 let se věnuje karcinomu pankreatu a nic se vlastně nezměnilo. Protože vy většinou se na ten nádor přijde, vy pacient se žloutne, což už znamená obstrukci vlastně žlučových cest a většinou jsou to třetí, čtvrtá stádia.
8: Co to znamená to čtvrté stádium? Protože 60% případů je právě zakysleno až tak pozdě.
7: No tak to jsou samozřejmě lymfatické uzeny, vzdálené metastázy, pokročilý nádor, vlastně inoperabilní, tam se samozřejmě může dávat nějaká agresivní terapie, někdy pak v řadě případů už je jenom paliativní léčba, takže bohužel na to se přichází velmi pozdě. Jedna z nadějí je, tady je projekt Lipidika, vlastně změn spektrum lipidů, na což přišli kolegové na univerzitě v Pardubicích, kolega Holčapek a ten tým, a je tady vlastně testování a běží na několika centrech v České republice studie, která vlastně komparuje změnu těho spektra lipidů s nálezy na magnetické rezonanci, ultrasonografii. Ty data zatím vypadají slibně, protože si vezměte, že byste odebral by třeba u těch rizikových skupin, což je třeba pacienti s cukrovkou, že, kterých je hodně, kde samozřejmě ta incidence té rakoviny pankreatu je vyšší, byste chodil třeba jednou za rok na odběr krve a ta by řekla, hlejte, tady je změna spektra lipidů, magnetická rezonance, malý nález, operace, a samozřejmě ta prognóza je úplně někde jinde. Takže hledá se na celém světě vlastně marker, který by byl pro tu širší společnost, protože samozřejmě nemůžeme vyšetřit rizikového diabetika, zase to nejsou všichni, magnetickou rezonanci, že to ani ekonomicky, ani technicky to není zvládnout.
8: Ročně se u nás objeví asi 2500 nových pacientů a ve výskytu této nemoci je Česko čtvrté nejhorší v Evropské unii. Máte pro to nějaké vysvětlení?
7: Tak ono samozřejmě ty incidence těchto nádorů určitým způsobem stoupají. Tak je to samozřejmě výskyt cukrovky, ale to je zase globální záležitost. Řada kolegů, tak bych řekl, v kuloárech diskutuje otázku samozřejmě stravovacích návyků, kvality potravin, protože všechny potraviny vyhovují té normě, ale ono, když se na vás prostě řeknu nějaký jogurt či maso nebo párek jako směje při pokojové teplotě 14 dní, tak ta chemie prostě v tom párku nebo v té potravině, abych byl třeba obecný, je. a pak si je dostane to zpracovávání potravin, kdy máte už vlastně to jídlo, si můžete, máte ho měsíc někde pod nějakou třeba dusíkovou atmosféru, pak si ho ohřejete, tam něco je, zkuste si dát, jak bych řekl, koupenou svíčkovou, takto upravenou, ta vám vydrží, zkuste si dát do ledničky svíčkovou, kterou uvaříte, nevydrží vám tak dlouho, takže je to prostě přidávání různých konzervantů a látek do potravin. A mohou to být třeba nějaké bagety, které dlouho vydrží a podobně. A tam může být třeba nějaká ta kumulující dávka, ale to jsou takové, bych řekl, spekulace, protože vlastně studie nutrice, kdo bude 20 let nebo 10 let vyplňovat, co kde jí, v jaké kvalitě, prostě to je nerealizovatelné pro ty data. Samozřejmě jsou tam rizikové genetické mutace, které se vyšetřují, kdy je samozřejmě určitá skupina pacientů nebo osob v zvýšeném riziku, kde jsou screeningové programy speciální, třeba když je častý výskyt rakoviny, dělá se genetický panel a tam se může říct, vy jste v riziku rakoviny, vy musíte mít nějaké pravidelnější sledování třeba tou magnetickou rezonancí. To samozřejmě je možné.
8: Než se rozloučím, už jenom krátce, začátkem července vás čeká životní jubileum. Jak se ho chystáte oslavit?
7: Tak chystám se oslavit s kolegy, přáteli a s rodinou, takže bude to přesně na den, kdy jsem se narodil. A doufám, že se šťastně vrátím, protože kolega, kterého znám 20 let, dělá konferenci v Kanadě, takovou spíš nechci říkat rozlučkou, ale jsme přátelé, vydali jsme ji spolu jsme editovali knihu o etice v biomedicíně, takže jedu na asi 3 dny do Montrealu a mám tam 24 hodin rezervu, tak věřím, že přiletím, nebudu distančně připojen z Montrealu nebo někde z cesty, ale mám tam rezervu 24 hodin, tak doufám, že Air Canada poletí a z Německa už bych došel.
8: Takže šťastný návrat a samozřejmě krásné narozeniny.
7: Děkuji.
8: Biochemik profesor Tomáš Zima, bývalý rektor Karlovy univerzity, byl hostem pořadu Jak to vidí. Díky, naschledanou.
7: Taky děkuji vám a přeju vám krásný den vám i posluchačům.
1: Jak to vidí?
2: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
9: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijela pozvání herečka Lenka Termerová. Dá se s věkem naučit větší svobodě v práci, nebo je to spíše celoživotní boj? A byla role ve filmu 5 švestek doposud nejnáročnější? A pokud ano, tak v čem? Nejen na to se zeptám Lenky Termerové a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si v Radiokafe Vinohradská 12 rezervovat místa.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
10: Je naprosto nezbytné.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
10: Rybičko zlatá, přej si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
11: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
11: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty nejbližší chvíle středečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Ve studiu se tentokrát Jitka Novotná sešla s Marí Redkovou.
1: Stříbrný vítr na Dvojce.
2: Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.

0: Když vám prozradím, že oblíbenou knihou mého hosta jsou už od puberty Tři mušketýři, nijak výmluvnou stopu ke jménu dotyčné osoby vám neposkytnu. Když ale řeknu, že ona dáma je mou rozhlasovou kolegyní, že do vínku dostala optimistickou povahu, že miluje sporty, zejména basketbal a tenis, pak už jsou šance na odhalení jejího jména daleko vyšší. A než to jméno zazní, dodám ještě, že mě zase znovu ohromila při dni otevřených dveří Českého rozhlasu, kde jsme nedaleko od sebe podepisovali fotografie a ona mezi tím stačila nadšeně vyprávět, jak moc se těší na nadcházející tenisový turnaj. Paní Marie Redková, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuju za pozvání.
0: Maruško, kdo a kdy vás vlastně přivedl k tenisu?
1: Začalo to tím, že jsem chodila na tenisovou školičku někdy ve 14 letech, tak zhruba, a tam jsem se naučila nějaké základy, které ovšem potom, když jsem se k tomu jako 28-letá, 30-letá vrátila, tak mě nebyly k ničemu, protože ten styl se mezi tím úplně změnil. Naštěstí backhand jsem uměla blbě, takže ten jsem se nemusela přeučovat, ale forehand, ten jsem se musela přeučovat a trvalo mi to skutečně desetiletí, než se to povedlo, aspoň teda trošičku, no.
0: A snažíte to trpělivě, mírně jako beránek, nebo si někdy i zanadáváte?
1: Já jsem jak dlaždič, já to ani nemůžu říkat, ale je to tak. Hlavně u toho tenisu si spíš nadávám do debilů a do blbců a tak, ale jinak při tom basketu, to jsem teda opravdu nic moc.
0: Ano, je to ta paní hlasatelka, milí posluchači. Ano, je to paní Redková. S kým zajímavým jste se kdy na kurtu ocitla?
1: Těch lidí byla hrozná spousta. Ale ráda vzpomínám třeba na Karla Štědrého, protože jsme chodili hrát s jeho ženou Evou, ty byly na druhé straně kurtu, a já s mým manželem. A bylo to moc příjemné a musím se přiznat, a já jsem to teda Evě říkala, když Karel odešel, že jsem ho příliš nehltala z obrazovky, že jako mediální osobnost mě příliš neučaroval, ale on byl noblesa sama, to byl fakt neuvěřitelný člověk, vtipný, ale nikdy na váš úkor vtipný, úžasný. Takže třeba na toho ráda vzpomínám.
0: Hezká vzpomínka. No a abychom neopomněli, ty mušketýry pořád jsou vašimi zamilovanými?
1: Tak už je na nočním stolku nemám, ale sice to vypadá přes ty sporty, že jsem dravec, ale já jsem uvnitř romantik. Takže ty mušketýři tak jako ke mně šli a když bych je teď měla na nočním stolku, tak bych je klidně otevřela na dobrou noc.
0: Já si vás navíc dovedu docela dobře představit i v různých klukovských partách ve vašich mladých a dětských letech, že jo?
1: Správně, protože mám o 2 roky mladšího bratra a kolem něj vždycky byli kamarádi, kluci, se kterými hrával fotbal a tak. Já jsem většinou byla teda v bráně. Ne, ale pamatuju si, a zrovna jsme o tom s manželem mluvili, že jsme vyrůstali vlastně oba jinde, ale na místech Prahy, kde jsme si udělali na ulici bránu a hráli tam fotbal a když jednou za 2 hodiny projelo auto, tak jsme to hald sklidili a zase potom zpátky instalovali a manžel říkal to tež, že na tohle to strašně vzpomíná a on ještě bydlel ve slepé ulici. No tak tam už vůbec nikdo nejezdil.
0: Tak Maruška Šípová, ta vyrůstala v pražské čtvrti Hanspaulka, která je dnes synonymem luxusu, ale v době vašeho dětství tam vládla asi dost odlišná atmosféra,
1: ne? Určitě. Vlastně oni tam bydleli obě moje babičky s dědečky a obě chovali slepice. Babička, tatínková maminka, tam jsme bydleli do té doby, než jsem dospíjela, tak ta ty slepice dokonce převážela potom autem na letní byt. No byl to horor. A druhá babička, tam bydlíme teď, a tam měla zahradu, kde měla mrkev, petržel, tady ty slepice, a nic nevyhodila, všechno zužitkovala. Ona byla ze Gdyně, z 9 dětí, 7 se jich dočkalo dospělosti, a ona prostě si to nemohla dovolit. Strašně byla taková hospodyně a hrozně jsem se od ní naučila. I když se teda za hospodyně nepokládám, protože proti ní jsem teda rozhazovačná a marnivá a nevím, jak bych to nazvala.
2: Ale ono to bude spíš tou dobou, ne?
1: Bude to dobou, určitě, určitě.
2: Zkusila byste nám tedy vykreslit obraz té malé Marušky? Mě by třeba zajímalo, jestli si myslíte, že bylo složité nebo náročné vás vychovávat.
1: Bylo. Chudinky rodiče obdivuju, protože dneska by se řeklo, že mám ADHD a já nevím, co ještě. Tenkrát říkali, že jsem upletená z hadích ocásků. Já nevím, já to neumím pomenovat, ale hrozně jsem byla živá a asi bylo těžké mě vychovávat. No a potom, když jsem začala chodit na základní školu, tak jsem tak zlobila, že tatínek vymyslel systém s paní učitelkou, soudružkou učitelkou tenkrát, že když jsem zlobila, tak jsem do speciálního notýsku dostala buď červenou nebo černou čárku. Černá znamenala, že jsem zlobila. A její soudružka učitelka z toho vyložila tak, že to stíží těm rodičům, a dělala mi mnohdy velmi často červeno-černé čárky. Půl červenou, půl černou. Takže otec nevěděl, jestli teda mi má nařezat, ale to jako si nevzpomínám. Ani že by mě někdy přehnul přes koleno, nařezal, i když jsem mnohdy zasloužila. No a na konci třetí třídy mě rodiče přehlásili z Ačka do Bčka, a byl klid. Nevím, čím to bylo, a už jsem přestala zlobit a s tou třídou se scházíme pořád. Dvakrát do roka máme sraz před Vánocemi a před prázdninami a strašně si s těmi lidmi rozumíme. Zdaleka s gymplem se takhle nescházíme jako s tou základkou.
2: A co byl váš nejpodařenější kousek z kategorie těch zlobivých? Zkuste si na nějaký vzpomenout.
1: No, byli jsme jednou u paní Libuše Domanínské, protože oba rodiče byli muzikanti.
2: A to byla slavná operní pěvkyně.
1: Tak jsme u ní byli na chalupě a byli tam ještě Žítkovi. Ivo Žídek byl kmotr mého bratra, takže se s našima hodně stýkali. A dopadlo to tak, že naši museli se mnou odjet, protože já jsem tak zlobila, a to mi připomínali až do dospělosti, že tam nemohli vydržet, a vím, že mi ti dospělí říkali, a co by si chtěla, ty by si chtěla měsíček z nebe, nebo hvězdičky, nebo co, a já zase zlobila, ale nevím jak.
2: Přitom paní Domanínská byla laskavost sama, že?
1: Určitě, určitě.
2: Vaše maminka zpívala v Pražském filharmonickém sboru a dost s tímto tělesem cestovala i po světě. Strávili třeba pro představu 6 týdnů v Laskale, když tam sbor účinkoval v Lohengrinovi. Teskněli jste s bráchou, nebo jste to naopak vnímali jako rozvolněný prostor a uvolněné ruce?
1: To druhé. Bylo to tak, že my jsme cítili tu svobodu s bráchou. Když jsme byli menší, tak samozřejmě, že jsme potřebovali kromě dohledu i uvařit a nakoupit a tak. Ale potom, když nám bylo těch 13, 14, 15, 16 a tak dále, tak jsme si to strašně užívali. My jsme dostali volnost, sami jsme nakupovali a vařili. Někdy jsme šli i třeba na oběd a to jsme potom si slibovali, že zase půjdeme. Jako teskněli jsme po mamince, ale odsuť pocuť.
2: Je pravda, že maminka byla chvilku i televizní hlasatelkou?
1: Ano.
2: A jak je to možné?
1: Úplně na začátku, protože maminka vystudovala herectví, ona hrála dokonce v Plzni s panem Horníčkem, a potom, když začaly hlasatelky, tak byly mnohé herečky vlastně hlasatelkami, A když jsem přišla do hlasatelny, tak tam byla paní technička, která si maminku pamatovala, takže maminka jednou tam za mnou přišla, tak si popovídali, jak to bylo v tom roce 53-4.
2: Ale vás si nějak neumím představit, že byste si jako holka hrála na hlasatelku, že byste třeba četla z programového věstníku
1: to
2: imaginárním divákům, ne?
1: To vůbec.
2: Ono mi to nezapadá do toho čertovského obrázku malé Marušky. Tatínek Ladislav Šíp, už jsme to naznačili, byl hodně vytížený, byl to muzikolog, publicista, organizátor, hudební režisér, dirigent. Jako šéf vedl operu Národního divadla, jako ředitel symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Musím říct, že jeho kniha Česká opera a její tvůrci mě provázela během vysokoškolských studií a dodnes ji mám ráda v knihovně, stejně jako Gustava Mahlera. Tak vás asi hudba nemohla minout, že ne?
1: Neminula. Nejdřív jsem se úplně distancovala od profesí mých rodičů a hodně mě bavilo cvičit tělocvik jako kde koho mladého, takže jsem si myslela, že půjdu na fakultu tělesné výchovy. A potom najednou přišla puberta a všechno bylo jinak a já jsem chtěla zpívat. Zkoušela jsem dokonce dělat přijímačky na akademii hned dvakrát. Sice jsem se dostala do druhého kola, ale je pravda, že po rodičích jsem zase tolik talentu nenabrala.
2: V kom jste se viděla, nebo jak jste si tu svoji pěveckou kariéru představovala?
1: Tak neviděla jsem se jako maminka, že bych zpívala ve filharmonickém sboru.
2: No jistě, ne. Že ne, solistka, že
1: no,
2: jo?
1: No samozřejmě, ano. No jistě. Nejdřív mě bavily sopránové role, no ale podle mého hlasového tembru je jasné, že jsem alt, tak bavilo mě to moc, ale jsem ráda, že mě to minulo, protože asi, jak říkali naši, bych nebyla šťastná a spokojená.
2: A kdy se u vás hudba hlásí o slovo dnes a v jakých rozmanitých podobách? Já věřím, že nejenom v těch pasivních.
1: Zaspívám si, to ne, že ne, ale jinak aktivně, sice v obýváku máme křídlo, ale teda věru se dostanu málo kdy k tomu pianu, ale ráda poslouchám muziku podle nálady, muziku, která zrovna v tu chvíli mě vyhovuje.
2: Hudba je taková krásná kulisa i k lásky plným scénám. Kdy vás začali zajímat kluci?
1: No, okolo těch 15. Spolužáci a tak dále a tak dále.
2: Samí no. Sportovci jistě?
1: Ani bych neřekla, různí. Je fakt, že jsem těch kamarádů v uvozovkách měla víc, ale jsem ráda, že jsem vlastně si osahala, co ten mužský element znamená a jsem ráda, že jsem našla partnera pro celý život, manžela a to fakt jsem se zamilovala úplně na první pohled.
2: Budeme o něm ještě hovořit. Jaká hudba by nám mohla k tomu tématu vytvořit hudební kulisu?
1: Těžko říct, tak kdybychom se vrátili třeba do té doby, jak jsem mluvila o té základní škole a tak, tak my jsme měli školní hymnu s kamarády ze základky a sice Petr Spálený, Dáma při těle. Nevím proč, jak to vzniklo, ale to byla tenkrát strašně populární písnička a vlastně s Petrem jsme se potom i potkali, dokonce jsme vystupovali ve stejné hře se Slávkem Šimkem v Semaforu Jedeme do Evropy po 90. roce, tak na to bych třeba zavzpomínala.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Po gymnáziu se z Marie Redkové nestala studentka zpěvu na Vysoké umělecké škole, k její velké lítosti, s odstupem času, ale vlastně s uznáním toho, že to tak mělo být. A věnovala se jazykům, angličtině, němčině, ruštině a italštině na jazykové škole. To je tedy úctyhodný vějíř znalostí. Dodnes je ovládáte?
3: Jo, musím říct, že z ruštiny mám státnici, ale němčinu jsem dělala od 4 let, protože naproti nám v domě bydlela paní Adéla Bláhová. Jejíž manžel, generál Silvestr Bláha, byl vedoucí vojenské kanceláře prezidenta Masaryka a Beneše. Ona pocházela z Mariánských lázní, tehdy ze Sudet, a ona se mnou zpívala, tancovala, jsem neuměla číst, psát, a ona byla Tante Adelchen. Tak mám tu němčinu pod kůží a tu němčinu vnímám jako druhý jazyk možná.
2: To je krásné. A ve vaší činorodosti, a to mě hodně zaujalo, jste svého času už za éry hlasatelské průvodcovala po Praze v němčině a také v angličtině. Kam jste se svými turisty chodila nejraději?
3: Já jsem dělala takové ty okruhy Prahou většinou, čili to byly Pražský hrad, Karlův most, a mě zajímala historie, takže jsem absolvovala průvodcovský kurz Pražské informační služby tenkrát, a to bylo 2x týdně a my jsme měli obecnou historii, kunsthistorii, pak jsme chodili do těch památkových objektů a tam jsme byli třeba sami a osahali jsme si je. Bylo to docela náročné, potom jsme dělali i zkoušky z toho a ráda na to vzpomínám. I když musím tedy složit hold těm, kteří průvodcují, protože to bylo fyzicky strašně náročné a i mentálně nakonec, protože mnohdy jsem mluvila a teď jsem nevěděla, už jsem to řekla německy nebo anglicky, protože už jsem byla tak unavená, ale bylo to fajn.
2: Většina národa vás ovšem zná jako hlasatelku, nikoli jako průvodkyni, ostatně tak vás znají spíš ti cizinci. Vy jste se do této profese dostala shodou milých okolností, už jste to několikrát líčila, ale co mě zajímá, nebyla to pro vás do určité míry kompenzace za ten nerealizovaný zpěv? Že to trošičku je taková umělecká interpretační činnost?
3: To je pravda, ale na počátku stál Milan Friedl, který uváděl tenkrát hudbu z Respiria. A my jsme se potkali náhodou v tramvaji, dali jsme se do řeči a já jsem říkala, mě by zajímalo dělat něco podobného jako vy. A on říkal, no tak ale musíte někde začít, zkuste tu hlasatelskou profesi. Takže jsem dala na jeho radu a já mám ráda adrenalin. A to živé vysílání, to byl adrenalin. Mě to chytlo a bavilo mě to.
2: A jak rostlo vaše pracovní sebevědomí? Protože si říkám, že to bylo důležité si ho vybudovat.
3: No, já jsem neměla vůbec na začátku sebevědomí. Já jsem už jako za těch mých pěveckých pokusů vždycky spíš zalezla za to piano, které mě doprovázelo, a dělala jsem. Já tady vlastně vůbec nejsem. No a potom jsem dlouho měla z toho nervy, včetně různých fyzických průvodních jevů, že mě bylo až špatně. Ale postupně, no. A dneska to beru jako výzvu, když je třeba nějaký přímý přenos, ale baví mě to pořád, protože pořád tam je ten adrenalin, že teď se musí člověk soustředit. Mám ráda živé vysílání.
2: Byli do jisté míry vašimi soupeři režiséři dne, což teda jsou ti lidé, kteří vlastně s hlasateli pracují a také mají asi nějaké své ambice a kreativní nápady a možná vás i sunou někam, kde se třeba necítíte optimálně.
3: Ne, to nemůžu říct. Spíš bych řekla, že to byli kolegové a že spíš mi pomohli. Třeba na začátku mi řekli, jak si sednout, jak to říct, A vzpomínám si, že třeba mě i sebrali ten papír, na kterém jsem měla ten text napsaný, protože my jsme žádné čtecí zařízení neměli, že jo? My jsme se ty texty museli naučit, řekněme, polozpaměti, případně se podívat okem dolů. Takže mi sebrali papír a já jsem musela to říct z paměti. To bylo v době, kdy jsem se učila, kdy to nebylo na ostro, ale trvalo to fakt léta.
2: No dobře, ale když vám takový režisér dá na klín vrnící kočku, tak to je docela podle mě přitěžující okolnost, ne?
3: No, to je pravda. To bylo na Štědrý den někdy dopoledne, bych řekla, a byl to Ivan Látal, můj milý kolega, který vymyslel, že by to bylo tak jako ozvláštněné a připomínka toho domácího prostředí. No tak já jsem milou kočičku drbala pod krkem a ona si vzpomněla, že odejde ze záběru, tak hop a už byla fuč, ale ráda na to vzpomínám, to je pravda.
2: Měla jste tam v Hlasatelně, když jste se tam teda sešli při střídání služeb, nějakou opravdu životní přítelkyni?
3: Měla jsem Aničku Vetlinskou. Ona přišla malinko později, ona vlastně byla herečka, vystudovaná a s ní jsme skutečně si byli hodně blízko, ale musím říct, že i další kolegyně, my jsme nebyli rivalové, jako že by jsme třeba si nepřáli nebo nějak jsme se neměli rádi, to vůbec. Maruška Tomsová, Saskia Burešová, Marta Skarlantová, fakt jsme si byli blízko a ono, když jsme sloužili jedna na prvním a druhá na druhém programu a teď jsme ten večer seděli vedle sebe, no tak jsme se znali tam a zpátky na ruby, čím žijí ty rodiny, anebo Miloš Frýba, to taky byl kamarád, opravdu.
2: Vy to vesměs všichni líčíte takto idylicky, já z toho mám hezký pocit a moc vám to přeju, ale i tak si říkám, že v té televizi občas mohly nastat situace, kdy jste si třeba říkala, mám tyhle podmínky, tyhle vztahy, tyhle okolnosti zapotřebí. Zvažovala jste někdy, jestli máte zůstávat, nebo jste se nikdy necítila dohnána až do takové situace?
3: Ne, až takhle jsem se necítila, ale byly napjaté okamžiky kolem 89. roku. To bylo fakt krušné, ale třeba když jsem uváděla poslední příhovor Milouše Jakeše, tak to mě bylo ouvej a to už bylo po tom víkendu, kdy tedy došlo v pátek k pochodu studentů a tak dále. Všichni to vědí. Tak to bylo úterý a to mě bylo krušně a chtělo se mi křičet ne, ne, ne, ale tak jsem to nějak řekla, ale řekla jsem to tak, že když jsem přišla do naší odpočinkové místnosti, tak jsem tam měla telefon od Maričky Hakenové, dcery Eduarda Hakena, s kterou jsem se dobře znala. A ona říká, z tebe to tak kapalo, jako co si o tom myslíš? Ale to mě bylo fakt ouvej, no. Ale byly okamžiky samozřejmě různé, krušné, ale na první dobrou se mi vybavuje tenhle.
2: A vybaví se vám na první dobrou nejkrásnější služba?
3: No, to byl Silvestr 1982 a nebyla to služba moje, ale byla to služba kolegy Miloše Frýby, protože já jsem na Silvestra těsně před půlnocí rodila. A když se Majda narodila, tak bylo těsně před půlnocí a z televize z vedlejší místnosti byl slyšet Miloš Frýba, jak přál šťastný nový rok a tak to byla hezká služba, no.
2: Tak to je dojemné. S vaším manželem Petrem jste se seznámili přes vašeho bratra na

0: jemuž zemřela maminka při autonehodě. Po jak dlouhé době jste pochopila, že s ním chcete zůstat a vstoupit do manželství?
1: Já jsem to pochopila okamžitě, že chci s ním zůstat. Navíc jsme si ohromně padli do noty s Ajkou Alicí, jeho dcerou, protože já jsem jí brala jako mladší kamarádku a pak jsme spolu podnikali o prázdninách různé výpady a tak jsme se blížili. Ona neměla naštěstí pubertu, to zaklepu, protože to vím, že pubertální dívky dokáží ledacos. Ajka neměla pubertu a odjakživa jsme si rozuměli a rozumíme si dodnes a jsme kamarádky.
0: Jenom si to tak představuji, jak jste se v těch 23 stala tou macechou, nebo spíš macežkou, že jste z toho musela být sama trošku v první chvíli překvapená, ne?
1: No já jsem hlavně to nebrala jako, že jsem matka. Já jsem to brala tím, že jsem získala partnerský vztah, takže jsem získala mladší kamarádku. Hmm. No já jsem dělala hrozně, já nevím, jestli to vůbec můžu říct.
0: Ano, prosím.
1: Protože my jsme třeba jeli do Bulharska a po cestě jsme spali v kempu a já teda odjakživa mám ráda pivo a protože mladší kamarádka samozřejmě taky může dát pivo, že jo, tak byli jsme na večeři, tak jsem jí nalívala pivo a ona chudák potom byla namazaná, ztratila kartáček na zuby, když jsme si šli vyčistit zuby, no bylo to výborný a dodneška na to vzpomínáme a dodneška, když třeba spolu vaříme na chalupě, tak Ajka říká, musíme si dát pivo. To jsem jí naučila dobře, musím říct.
0: A kdy jste se, Maruško, stala z kamarádky titulovanou maminkou?
1: Až když se narodila Magdalenka malá, Majda, která se narodila o 2 roky později, než jsme se poznali. A holky spolu taky výborně vycházely, vycházejí do dneška, ale nejlepší je, to je moje životní výhra, že se vlastně i partneři, dcer a teď i vnuček navzájem můžou, milují se, uznávají se a nikdo neříká, já přijedu, až tam tenhle nebude. A to taky klepu.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je moderátorka, novinářka, zapálená sportovkyně, paní Marie Redková. Pokud se vy, trojnásobná držitelka divácké ceny TT, ohlédnete za svou profesní cestou, kam byste zasadila její pomyslný vrchol?
1: To je těžká otázka. Já to nějak takhle nevnímala. Samozřejmě ty ceny TT, to bylo pohlazení, povzbuzení, to byla krásná doba. Já to tak jako beru, že ten život pořád jde dopředu a neberu nějaké vrcholy. Fakt ne. Tak, jak jsem z hůry dostala tu optimistickou povahu, jak jste o tom mluvila, tak vždycky si najdu něco fajn.
0: Mě ten vrchol, popřípadě teda nejintenzivnější období pracovního vypětí, zajímá, protože někdo vnímá cestu z něj jako něco nežádoucího, krušného, jako takový sestup, který dává zabrat, a někdo, když musí zvolnit, tak to vlastně hodně vítá. Tak když se zeptám takhle, jak to máte?
1: Já si myslím, že tuším, na co narážíte, protože já jsem skutečně měla práci, že jsem měla 3 akce za den. Já jsem dopoledne byla tady třeba v Českém rozhlase, odpoledne jsem měla službu v televizi a večer jsem měla nějakou akci, kterou jsem moderovala. Takže když otevřu kalendáře z těch let, tak se divím, jak vůbec jsem ještě mohla žít, jak jsem mohla mít domácnost, nakoupit, pobít s rodinou, no to si dneska vůbec neumím představit. A potom přišlo to, že v největším pracovním vytížení jsem onemocněla. A to tak, že jsem všechno musela zrušit. Ta nemoc byla velmi vážná. Já jsem nevěděla, jestli se dožiju půl roku, roku. Měla jsem onkologické onemocnění a musela jsem zvolnit a jinak to nešlo. No, jenže brzo, protože to všechno tak nějak dopadalo dobře, tak jsem zase nastoupila to pracovní vytížení a přišel další pohlavek, protože mě začala šíleně bolet hlava a zjistilo se, že mám meningoencefalitidu. A to neurčeného původu, protože jsem měla narušenou imunitu a tak to bylo tak jako jedno s druhým, takže jsem zase musela zvolnit a to už jsem si pak dávala trochu větší pozor. No.
0: A já vám děkuju za to, že o tom hovoříte. Vy jste o rakovině děložního čípku promluvila poprvé ve chvíli, kdy se ukázalo, že tady existuje očkování, takže jste to dělala vlastně kvůli všem těm ženám, které ještě mohou předejít takovému onemocnění a tak strastiplným chvílím. Co jste se v nich o sobě a taky o svých blízkých dozvěděla?
1: Já jsem se dozvěděla to, že mě podržela rodina a absolutně, a že je hrozně důležité mít kolem sebe lidi, kteří vám nalijí optimismus, ale kteří vás nebudou šetřit, nebudou kolem vás chodit po špičkách a vlastně pokud to zvládnete, tak vás nechají dělat všechno, na co si troufnete. Skutečně ten začátek byl takový, že my máme samošku 50 metrů od domu a já jsem tam nedošla těch 50 metrů. To bylo fakt jako náročné, ale myslím si, že hodně mě pomohla moje letora optimistická. Já jsem si nepřipustila, že by to nedopadlo. Tak jsem prostě to tak zvládla.
0: Takže potom nějaké propouštění hlasatelů z České televize, to vás absolutně nemohlo sejmout.
1: Vidíte? Ne, tak ono se o tom mluvilo už od třeba roku 98, že hlasatelé jsou v uvozovkách retardující prvek vysílání.
0: Ale to se pěkně poslouchá, no, dotyčné muže.
1: Že by neměli už se objevovat na obrazovce. Dneska samozřejmě by to byl anachronismus hlasatelky, protože dneska každá vteřina je drahá, že reklamy a tak. Tenkrát to tempo bylo volnější, ale i musím říct, že dneska spoustu lidí, kteří mě potkají, tak říkejme na to, tak vzpomínáme a vy jste nás provázela a bylo to hezké, ale tak já věřím, nebo myslím si, že je to i tím, že oni se mnou vlastně prožili kus života a nechci říct zestárli, ale dozráli a tak na to třeba rádi vzpomínají na určité období.
0: Vy jste se nestratila, vy jste potom na obrazovkách moderovala pořady ČTčko a Barvy života s podtitulem Magazín o všech odstínech podzimu života. To vám bylo čerstvě 50. Pocítila jste nějaký zlom, nějaké signály, třeba krize středního věku nebo vůbec ne? A já se ptám, protože pokud ano, tak ten magazín mohl být třeba i užitečným rádcem a návodem. Já jsem ho sama s velkým zájmem sledovala, protože ty příběhy byly opravdu půvabné, barvité a inspirativní.
1: To je pravda, ráda na to vzpomínám. Setkala jsem se se spoustou lidí, kteří skutečně měli co říct, vyprávět životní příběhy. Byly tam i jaksi lékařské rady pro ten úsek života, který skutečně není jednoduchý a to stárnutí, ti, kteří jim procházejí nebo ho zažívají a zažili, tak mi to potvrdí, že je spousta věcí, se kterými člověk nepočítá, že se můžou stát a oni se stanou ty věci. Já jsem, pravda, to třeba neprožívala úplně v tom věku, ale málo platné, prostě zralost klepala na dveře, no.
0: Tak vy jste si své mentálně odpracovala už předtím při tom vážném onemocnění.
1: To je pravda.
0: No a je asi na čase, abychom prozradili, jaké dveře se vám otevřely se světem rádia a rozhlasu.
1: Rádio je prostě můj svět. Zjistila jsem to už od konce 90. let, kdy jsme s kolegyněmi dostali nabídku ze soukromého rádia dělat dámský klub a tam jsme se tedy učili, co znamená rádio, protože rozhlas to je fenomén, to není to samé jako v televizi. V televizi rozhodíte rukama a vteřinu dvě zaplníte. Tady můžu rozhazovat rukama, jak chci, ale nic není slyšet. Prostě vteřina je jako půl hodina v normálním hovoru.
0: A taky v televizi loupnete tím krásným rozzářeným okem a máte diváka na dlani, ale no, v rádiu to taky úplně nefunguje. Byť úsměv na mikrofon je slyšet.
1: Úsměv funguje určitě, ale dýchání, tempo řeči, všechno tohleto je jiné než na kameru. Ale já mám ráda ten intimní komorní kontakt s posluchačem.
0: Je pro vás důležitá nějaká zpětná vazba? Pro mě osobně třeba ano, protože někdy vysíláme a pořád vysíláme a úplně nevíme, kam to doléhá a pak se třeba odehrává ten den otevřených dveří a přijdou posluchači a najednou nám to líčí, ty své prožitky s rádiem a je to ohromující.
1: Je to úplně neuvěřitelné, protože vemte si, že to noční mikroforum začíná v 10:30 večer, v 11:30 končí. Člověk si říká, když se míří do rozhlasu, že už tak jako všichni ulehají a už natřásají peřinu a už mnozí spí, protože ráno vstávají. Ale je to neuvěřitelné, kolik to noční mikroforum má posluchačů, kteří třeba ráno nemusí vstávat, anebo si ukrátí spánek a rádi si poslechnou to povídání a ty lidi, ať už na tom dni otevřených dveří, nebo je potkám v krámě, na ulici, někde, tak říkají, já jsem vaše posluchačka, já jsem váš posluchač a je to příjemné to slyšet.
0: A jak si svého hosta ladíte na to, aby se mu v noci chtělo povídat, aby vyprávěl otevřeně a uvolněně?
1: No, to je docela těžké, taky mnozí mi dopředu říkají, že mají stažený krk a že se jim nechce, tak já s nima pohovořím a troufám si tvrdit, že navodím takovou atmosféru, protože jim říkám, jak klesnete hlasem, už se ptám, nebojte se, nedojde k tomu, že by bylo ticho. Věřte mi, já vás mám nastudovaného a budu se ptát a tak se dostaneme i na věci, které ti lidé o sobě třeba na první dobrou neprozradí a těším se vždycky na středu každý druhý týden.
0: Marie Redková klesla hlasem a já otevřu jednu záležitost netušenou, kterou si s vámi lidé nejspíš nespojují. Týká se opět sportu. Tenis a basket jsme probrali, ale vy prý také surfujete.
1: No, tak
0: to
1: už
0: mi teda řekněte.
1: Už je to nějaký pátek, co jsme naposledy surfovali. Dokonce jsme s manželem i postavili jeden surf. Stavili jsme ho v garáži, to bylo ještě před 89. rokem, kdy nastal ten boom takový surfování a my jsme si to strašně oblíbili a dokonce jsme se u toho přiotrávili, protože to samozřejmě se staví z různých chemických sloučenin, které tam sublimovaly v té garáži, takže jsme zvraceli, bylo nám špatně, točila se nám hlava, ale surf jsme postavili a jezdili jsme na něm tady na různých rybníkách a dokonce jsme i byli asi dvakrát, třikrát u moře s tím surfem.
0: A na vlnkách vám nebylo šoufl?
1: Ne, to ne, to ne, to je fajn, to vůbec.
0: Vy jste taková adrenalinová Maruška, že jo?
1: Jsem. A je zajímavé, já nevím, po kom to mám, protože kolem mě rodiče, prarodiče si neuvědomují, že by někdo z nich vyhledával ten adrenalin. Ale vím, že dcera Majda, ta vyhledává adrenalin, ona je lékařka a jezdí se záchrankou. Dělá v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích a ona to prostě miluje a to je její svět. A to jsou případy, kdy člověk si to ani nechce představovat, k čemu přijede a jí to baví. Prostě ten zásah akutní poprace o ten život a to má určitě po mně, tadyhle to.
0: Tak děkujeme, že jste to tak krásně předala.

0: stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Velkou vášní mého milého hosta, paní Marie Redkové, je chalupa v předhůří Šumavy. Čemu se tam ráda věnujete?
3: Jsem kytičkářka, takže mám truhlíky v oknech, mám koryta, máme tam skutečně přehršel květin, to se mi líbí a o ty se starám tak, že je jenom zalívám. A tu zeminu tam máme fajn, protože tam sbíráme kravské pozůstatky, ty dáváme do kompostu a potom to je dobré hnojivo, takže to je fajn. A jinak, že bych pěstovala nějaké plodiny, tak to ne, protože jsme taková polosamota a kolem dokola srnky, prasata, všechno možné, takže kdysi jsme mívali jahody, ty okousaly srnky, takže jsme neměli nic. Holky dávají nějaká rajčata, tak to občas dozraje, ale jinak většinou květiny a manžel se stará o trávu. Máme krásný trávník, že je radost se tam projít a taky tam víc prší než v jiných oblastech a tím to je také dáno.
2: A chápu správně, že ta láska k jižním Čechám natolik přešla do vašich dcer, že tam životně zakotvili?
3: Ano, jedna je v Písku, druhá mezi Krumlovem a Budějovicemi. Takže se jim tam líbí, daří, jezdí tam na kole, taky podědili tenhle koníček, ta mladší i včelaří, myslím, že si to užívají.
2: Ta mladší adrenalinová záchranářka.
3: Adrenalinová včelaří.
2: No, starší Alice pracuje jako dětská lékařka.
3: Ano.
2: Půjde to lékařství vaším rodem dál? Vy jste ze všech stran obklopena lékaři, takže bude to i v dalších generacích?
3: Nevím, protože zatím to tak nevypadá. Od Majdy máme dva kluky. Ten starší, ten se vyloženě potatil, protože Majdy manžel je ohromně šikovný, zručný, na co sáhne, to se mu daří, s kovem umí, takže ten starší vnuk Martin už v 9 letech uměl svařovat a svařil takového mimozemšťana, kterého máme na památku a ten půjde na strojárnu do Budějovic. No a ten mladší vnuk, ten je, já říkám, svatý Jan Zlatoustý, protože vypráví a všechno umí vyložit a vysvětlit a tak. A tomu je 12, no tak to se teprve ukáže.
2: Takže celá babička.
3: No, nevím. A od Ajky, ty holky, tak ta starší je psycholožka, no a ta mladší, ta je inženýrka chemie.
2: Vy jste v rozhovoru pro časopis Instinct v roce 2013 řekla, cituji, čím jsem starší, tím jsem zvědavější na to, co přijde.
3: A to platí. Já tak nějak vždycky čekám, co na mě za rohem vykoukne a že vždycky něco vykoukne. Buď radost, že se někam vydáme na kole, kde to neznáme, nebo že potkám nějakého zajímavého hosta, kterého pozvu do rozhlasu. Já to tak mám nastavené a beru asi ten život z té lepší stránky než z té horší. Samozřejmě, že na basketu už nepřeběhnu tolikrát tělocvičnu, jako jsem přeběhla před 30-40 lety při zápase, tak dneska už se jenom chodíme bavit tím basketem. To znamená, že pořád chodíme. Naší kapitánce, já nevím, to můžu říct, je 79 a pořád hraje. Ona je můj vzor, chtěla bych ještě chvilku vydržet.
2: Tak já vám, milá Maruško, přeju, ať za každým rohem čekají ta překvapení, pokud možno jen příjemná a přínosná. A moc děkuji za dnešní povídání. Naším hostem byla paní Marie Redková. Nashledanou.
3: Děkuji za pozvání. Přeju všem všechno dobré. Děkuji, Jitko. Nashledanou.

Tak to bylo další vydání pořadu Stříbrný vítr, dalo by se říct vydání moderátorské. Marie Redková a Jitka Novotná se sešly u mikrofonu, na pořadu i tentokrát spolupracovala Lenka Čurdová. No a ještě připomínám, že za pár minut tady bude druhá část četby z příběhu Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný červnový večer, přátelé, a zvu vás k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech příběh Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Začíná příběh čtyř žen různého věku i původu, odehrávající se mezi Prahou a Brazílií. Jaké jsou pocity emigrantů, kteří se vracejí na místa, odkud odešli? A co prožívají jejich děti? Je to vlastně takový mozaikovitý příběh o životě ve velkoměstě i v divočině, o síle přátelství, vztahu k rodné zemi i hledání pravého domova a smyslu života.

Lena. Kovbojové vybrali tukaní hnízdo. Tvrdili, že tukaní máma odletěla a nechala potomky hladovět a že je zachránili. Keci. Byli to keci. Snažili se vylhat, když jsem se podivila, že nesou dvě vyzáblá tělíčka s ohromnými zobany v krabici. Chtěli si pořídit další hračku, co se oni přestanou zajímat přesně v okamžiku, kdy hračka začne cokoliv potřebovat. V tomhle se bolestně podobají lidem z měst, kteří si pořizují drahé bojové psy, aby je vypustili někde u krajnice, když je přestanou zvládat. Neznám nikoho lhostejnějšího k přírodě, než je kovboj. V osamocenosti farmy na kraji pralesa vnímá přírodní cykly a zvířata jako něco neobyčejně odpudivého, co nestojí za pozornost. Zastavili koně a z krabice se vynořily dva žluté zobáky a ošklivá písklata kníkala. Dali jim mango, vodu, ale přesto jedno do rána umřelo. Druhé nedochůdče vydrželo a nešikovně se kolíbalo v prachu dvora, křídla přistřižená, aby neuletělo, a Bretovi děti je mohli kdykoliv pohladit. Docela se mu dařilo, ale jednoho dne se děti špatně vyspaly, tukana zapomněli vysadit na jeho obvyklé místo na bíle natřené ohradě a dvě staré nenávistné slepice ho uklovaly k smrti. Bylo to jako zvláštní znamení, jako počáteční chyba před lety, kdy jsem se ztratila v pralesním tichu. Tentokrát nezmizel čas, ale veškerá naděje, že něco zlepším, změním nebo pohnu staletou nemilosrdností zdejších lidí. Už sice nestrkají kravám prst do oka, aby je utěšili před očkováním, a dokonce už se nevyžívají v kohoutích zápasech, ale tukanova smrt vrhla nesnesitelné světlo na mé snažení. Řekla jsem mámě, že musím na čas odjet. Na čas je již neumím definovat, určit, vyslovit. Řekla jsem jí, že mi musí pomoct tak, jako jsem jí pomohla já, když jsem přišla a dala do pohybu nové věci. Řekla jsem jí, že se vrátím, jen se musím nadechnout někde jinde.

Od dětství jsem slýchala nejrůznější mýty. Nejdůležitější z nich byl ten o komunismu. Válka přivedla babičku s dědou na zaoceánský parník a lístek do Brazílie stál nejmíň. Jejich útěk byl pochopitelný, logický a bylo to jediné řešení jejich trablů s židovským původem. Návrat byl jasně daný, ale jen se za mořem postavili na nohy, v Evropě všechno skončilo. Ještě 2 roky čekali, ale pak začaly chodit poplašné dopisy o volbách, divné naivní víře v rovnost a bratrství a toho se lekli. Komunismus se vynořil z dopisů příbuzných a jeho tvář rudé, všepožírající obludy se už nikdy nezměnila. Mezitím chodily zvláštní pohlednice plné nostalgických věd a kamenných mostů s barokními sochami. Máma je schovávala do krabice od sušenek a nesměla jsem si s nimi hrát. Mluvili jsme spolu česky. Byla to naše tajná řeč, kterou otec neuměl. A vždycky, když jsme si začali něco česky špitat, odcházel do pracovny a práskal za sebou dveřmi. Psát česky mě máma nenaučila, protože to sama neuměla. Jen ta řeč babičky, dědy a mámy mi poskytovala tajemství a zbližovala mě s nimi až k nesnesení. To spiklenecké spojenectví přetrvalo rozvod rodičů a máma je pro mne mnohem bližší společník než kterýkoliv můj milenec. Bylo tedy jasné, kam pojedu. Kde načerpám další sílu přežít na farmě a zvládnout to, co jsem si přece vzala. Co jsem si vlastně přece vzala, mi ovšem začalo unikat. A hned v Ruzini. Seděla jsem v tramvaji a jela k jakési příbuzné, co mi měla na pár dní poskytnout první záchytný bod. Moje čeština, lámaná jak starý chleba, se drolila na prach, protože to, jak máma a babička s dědou mluvili, se rozhodně nepodobalo té řeči v Praze. Navíc všichni pocházeli ze Slovácka, což rozhodně nic neulehčovalo. Když jsem se řidiče v tramvaji ptala na cestu a začala svým tož vyřčeným s portugalským přízvukem, málem mě nechal vysadit. Jenže člověk uvěří všemu, co si zamane, a když tomu uvěří, začne svou fixaci na nesmysl uskutečňovat. Teta otevřela dveře a řekla, ať si sundám boty. Ve svých ponožkách s papouškem na patě jsem si připadala jako nahá, ale pochopila jsem už v předsíni, že jsem přistála na jiné planetě a že je zbytečné chtít všechno hned. Teta Ludmila kouřila jednu za druhou. Pekla zrovna bábovku a vůbec ji nezajímalo, jestli v Brazílii máme opravdu horko. To mne povzbudilo. Ten naprostý nezájem o cokoliv, co by se netýkalo přímo a jedině jí samotné, byl osvobozující. Nejdůležitější bylo, že ji nezajímalo, kam jdu, kdy přijdu, ani jak dlouho zůstanu. Popravdě řečeno mne vůbec nevnímala. Jen jsem vyplnila další skulinu mezi šuplaty s pruhovaným pyžamem po neboštíku Oldovi a velkou skříní na kabáty. Míchala jsem si už asi 10. ráno vlažnou kávu a blaženě jsem vnímala, že to únavné stádo krav je tak strašně daleko a že mám celý den na to, abych bloumala po pražských biografech a kavárnách. Kino v džungli neexistuje a já jsem každý den vyrážela se sešitem v ruce do města, kde jsem se vžívala do řeči předků, nasávala jsem ji jako guajábový džus, lokala jsem ji jako čistou vodu nezakalenou divným přízvukem a gramatickými chybami. Stávala jsem se Češkou. Přestala jsem na každé pozdravení odpovídat, že se mám výborně, začala jsem používat to záhadné jde to. A dokázala jsem se postupně soustředit na čtení novin, které v džungli taky nejsou.

Ke vzpomínání na lásku mne zcela nepřipravenou přiměla Ludmila. Ludmila s modrou plechovou konvicí v ruce. Ludmila, která se nikdy neptala, jaké je v Brazílii počasí, se najednou zarazila, když mi nalévala slabý šípkový čaj a otázala se, ty vůbec nemáš chlapa? Nejdřív jsem si pomyslela, co je bábě potom. Pak jsem se ale v duchu opravila. A proč vlastně ne? Proč se nesvěřit zrovna Ludmile, které na mě sejde stejně jako na listech fíkusu? Řekla jsem, mám, ale spolu se mnou ho má asi dalších 5 ženských. Aha, odpověděla. Pak už jen dodala, no, tak budeš z těch ženských jediná, co je v Praze. A já si najednou vzpomněla, co jsem vlastně měla v plánu. A na to, že hlavní důvod, proč jsem tady, je kromě mrtvých tukanů, taky jeden muž s hnědým opaskem a zelenou košilí, co mi ho předpověděla kněžka afrického kultu. Přišla ze severu a přivydělávala si jako kartářka a bloumala z farmy na farmu a všem nám věštila snůšku pitomostí, z nichž se bohužel všechny ukázaly jako pravdivé. Když se postupně začaly plnit, Breta spadl z koně a polámal si ošklivě 2 žebra, Dóva žena prodělala těžký porod a máma začala trpět podivnou úzkostí. Vydala jsem se za ní znova. Pořádně jsem ani nevěděla proč, snad aby své předpovědi odvolala. Pročesala jsem všechny farmy podél paraguajské hranice, bloudila jsem v zemi nikoho, kudy se pašuje dobytek a kde mi hrozilo, že natrefím na bytosti, co nemají rády, když jim někdo kouká pod ruce. Našla jsem ji. Seděla u ohně na jedné násilím zabrané farmě, kde dávno nic nerostlo, protože tuláci neuměli zasadit ani mrkev. Uměli jen sedět a čistit pušky. Čistila je s nimi. Měla na hlavě kšiltovku, na nohách sešlapané žabky, na kšiltovce byla rudá hvězda a ona se otázala, tak co, holčičko, co si hraješ na kovboje, už věříš na osud? Musela jsem si zděšeně přiznat, že její pichlavé oči jsou oči ďábla, co se mnou nemá ani trochu dobré úmysly. Jo, tak nějak, vysoukala jsem ze sebe. A co ode mne ještě chceš? Všechno jsem ti řekla, mám ti to zopakovat? Asi to bude nejlepší, zakňourala jsem. A jak to, že jsi mi tak najednou uvěřila, když jsi mě měla zapošukat, co vypráví nesmysly? Nedalo jí to, aby si nerýpla. Začala jsem strašně kouřit, začala jsem být nervózní, taky umřeli ti tukani, Breta leží v nemocnici a ten chlap nosí zelenou košili a má hnědej opasek, sypala jsem ze sebe. Tak to sedí. A dál jsem ti to taky všechno už řekla. Jo, a vyřiď své máti, že její farmu neobsadíme, jestli pošle 2 telata. Namířila na mě starým kvérem. A teď vypadni, nebavíš mě. Myslím, že jsem svou nevírou urazila její profesionální hrdost. Že jsem ji neměla hledat. Ale to setkání mě ujistilo, že tyhle věci se prostě v divočině dějí. Mizí čas a zasraný fušerský kněžky mají pravdu. Už jsem si dávno měla zvyknout.

Marta. Lenu jsem potkala v pražském kině. Seděla a do sešitku si zuřivě pod mě něco čmárala. Že je Brazilka, bylo jasné hned. Měla na sobě zeleno-žluté tričko. A na první pohled bylo vidět, že má plasticky vylepšená, dokonalá prsa made in Brazil, co se u nás považují za samozřejmost, bez které slušná holka nevyleze na ulici. U pokladen jsem jí pak zastoupila cestu. Oj, pozdravila jsem. Trhla sebou, jako by jí uštknul had. Dobrý den, odpověděla šroubovaně. Pak se na mě pozorně zadívala a najednou se začala smát jako pominutá. Marta, teď ty seš přeci Marta. Řechtala se na celé kolo a nevnímala odcházející diváky dojaté filmem. Prostě Brazilka. Napůl bláznivé dítě, co se dokáže smát i brečet na sebe menší povel svého patetického srdce, a napůl kakaová žena s českými rysy, trochu boubelatá se zelenýma očima. Dosita se nasmála a já pořád nechápala čemu. Přece Marta, my dvě jsme spolu tancovali v česko-brazilském folklorním kroužku v Paulu. Když chyběli kluci, tak jsme spolu tančili českou besedu. Proboha. No jasně, vždyť je to Lena. Potrhlá Lena, co se mi už víc jak 15 let neviděla, co na ní nikdy nemyslím a co se mi upřímně nesnášela, protože byla starší a hezčí. A hlavně nemusela chodit do německé školy dělat umění. A tak začalo naše přátelství, které se mým panelákovým životem plným barevných bavlnek prohnalo jako stádo splašených valachů. Lena mi pověděla všechny novinky o tom, jak odjela ze São Paula do divočiny, protože její máma chtěla zachránit farmu po dědovi, o tom, s kolika tanečníky z folklorního kroužku nakonec začala chodit a hlavně o tom, jak tady před lidmi jednou řekla, že pracuje jako kovbojka na farmě a že kdysi tancovala českou besedu v Brazílii a jak si všichni mysleli, že se vrátila z blázince. Kdyby vyprávěla, že je Ježíš a že přišla z džungle učit lidi hrát na cymbál, vyšlo by to na stejno. To její absurdno bylo nakažlivé a mému tak podobné, že jsem si řekla, OK, tak dám ještě té nesnesitelné Leně z dětství šanci. Naučila se mi plést a ona mi přitom vyprávěla, jak uniká před posedlostí chlápkem, co je tak úžasně krásný a bohatý, že na něho mají spadeno holky ze všech farem v dosahu 100 kilometrů. Nejsrandovnější na tom bylo, že jí ho předpověděla nějaká potrefená duchařka, co se potloukala po farmách. Spiritismus, candomblé, koktejl afrických bůžků namíchaný starotem, na to Brazilce užije. Lenu zjevně taky. Někde se spolu s kovbojem opili a ona mu nedala. Nedala mu proto, že kartářka jí předpověděla, že když mu nedá, tak se nakonec stane jejím mužem. Nebo tak něco. Jinže se to trochu zkomplikovalo. Kovboj se raději poohlížel po těch, co nebyly zatížené budoucím štěstím. A Lena se mohla utrápit. Dost složitá historie a možná se mi ani správně nepochopil. A teď je Lena v Praze a snaží si to všechno srovnat v hlavě. Zajímavá na tom je její vize, že potřebuje právě jeho. Když po třetí vypárala šálu, která jí nepřipadala dokonale upletená, pronesla: hodný chlapi nedokážou vydělat žádný peníze. A rozváděla to dál a mně to čím dál víc připadalo, že se jedná o nějakou šlechtitelskou teorii. Dokonce chlapi jednou přirovnala k býkům, něco v tom smyslu, že ten nejdivočejší bík má nejvíc krav a tudíž nejhezčí potomstvo, nebo tak nějak. Lena byla dokonalou krásou a sílou posedla. Bylo mi jí líto.
protože z toho na 100 honů čišelo zoufalství nad tím, že býci ani kovbojové nejsou monogamní a nemyslí si, že je potřeba získat jen jednu fatální ženu nebo krávu. Upletli jsme společně spoustu věcí. Lena měla zvláštní schopnost k mým černým ptákům přidávat nesmyslně barevné třásně, které tomu dodávaly švunk, jak často tvrdila. V krámku nám je rvali z rukou, ale dávali za ně stejně mizernou cenu. V baru se mnou Lena dělat nechtěla. Tvrdila, že muži, co tam popíjejí kávu, jsou krotcí jako ovce. Za to Praha jí jako ovce nepřipadala. Byla nadšená její spletí nevyřčených vztahů, do nichž těžko pronikala, a to jí draždilo a provokovalo k lepším společenským výkonům. Mne to drtilo. Jediná záchrana před tím, abych svůj život netrávila úplně celý v proutěném křesle s barevnou houští vln na kolenou, byl bar. Večer jsem si stoupla za pult a jako tajemná socha, jak vtipně poznamenal jeden novinář, celý večer mlčela. Až jednou se to stalo. Tedy bylo naprosto zjevné, že něco se stát musí, že konstelace nekonečné mlčení, panelák, Lena, není udržitelná. Oslovil mne třicátník ve vytahaném pruhovaném tričku, jemuž jsem okamžitě zatoužila koupit k Vánocům třeba značkovýho angličáka. Měl oči modřejší než mámin cibulák a oholenou hlavu. V nose se mu třpitila skleněná náušnice. Otázal se, jestli bych nechtěla pomáhat jako dobrovolnice v Blázinci. Asi na mě ulpěl pel charitativních akcí, které se pořádaly jednou ročně ve Waldorfském liceu, kdy jsem na besídce roznášela chlebíčky a učila vozíčkáře českou polku. Řekla jsem, že chtěla. A proti všem svým nemotorným zásadám jsem dodala, že máš tak modrý oči. Vykulil je na mě, trochu se zakuckal, ale ustál to. Domluvili jsme se a já se o víkendu vypravila do velkého areálu Blázince protkaného starými platany, zrezavělými prolézačkami, kuchyňskými pachy a starými župany. Sedla jsem si do plyšového křesla, postaveného před radostně vyhlížející nástěnku plnou barevných letáčků o výkonnosti poslední generace antidepresiv. Přišla jsem brzy. Najednou se vynořil bílý plášť, z něho štrčela vyholená lebka a blízkla se na ušnice. Hololebec modrooký se otočil a když mě uviděl sedět s nohama křížem v bílé teplákové bundě a růžové minisukni, zasmál se a řekl: všem se budeš líbit. Byla to součást jakéhosi modroočkova výzkumu za účelem nabití doktorátu. Můj mladý pan doktor zkoumal, zdali jsou dobrovolní, neskušení, ale v cítění znalí terapeuti schopni být stejně přínosnou vrbou jako zkušení všelijakými druhy psychoanalýz prolezlí psychoterapeutové. Nebyl to pro mě problém. Uvědomila jsem si tady v Praze a po boku Leny, že Brazilci jsou největší vyznavači povídání a naslouchání na světě. Já radši lidi poslouchám, ale když je někdo na stejné vlně, dokážu s ním mluvit hodiny nebo i dny.

Luisa. Byl velmi noblesný, velmi studený, velmi záhadný. Hlavně to nebyl Brazilec. Nechtěl, abych seděla doma. Nežárlil na mé kamarádky. Neříkal, že když pletu, tak ho nevnímám. A nepotřeboval, abych poslouchala jeho žvanění od rána do večera. Nespal s jinými, nechodil se opíjet s kumpány a nesázel na černo v loterii. Miloval divadlo, obrazy, bosanovu a všechno, co se týkalo politiky. Potkali jsme se v kanceláři. Měla jsem na sobě skládanou sukni, modrý propínací svetřík a lámala jsem si hlavu, proč je ten cizinec s lehkým přízvukem a trochu příliš vysoko posazeným hlasem pořád tak zadumaný. Nebyl to můj šéf ani šéf nikoho jiného. Přesto z něj vyzařovala schopnost ovládat jiné lidi. Pracoval jako poradce. Jeho vágní funkce, již se nikdo nenamáhal nikomu vysvětlovat, spočívala v tom, že na východních trzích hledal pro naši německou firmu kontakty. Jednou v létě jsem na vnitřní straně levé paže zahlédla vytetované číslo. Měl na sobě tenkrát hnědou, fešácky proužkovanou košili s krátkým rukávem. Nesedělo mi to. Jeho pískově světlé vlasy a zelené oči a vytáhlá klackovitost pohybů nenaznačovaly židovský původ. Možná byl v odboji? Od té doby jsem neměla v hlavě nic jiného, jen to číslo. Tajemství toho muže, jeho studený úsměv. Udělala jsem tu nejobyčejnější věc, k níž se uchylují všechny sekretářky světa, které chtějí zjistit, jestli jejich vyhlédnutý objekt zabere. Vylila jsem na tu jeho proužkovanou nádheru kafe. Poprvé si mne prohlédl. Bylo to nepříjemné, protože nebyl Brazilec. A ke svému nestydatému pohledu, jímž mi pročesával poprsí, oči a vlasy, nepřidal žádný kompliment. Řekl: teď nemáte kávu a já nemám košili. Obleču si jinou a vy se mnou půjdete na oběd. Šla jsem s ním jako na popravu. Najednou jsem nechtěla být sekretářka. Nechtěla jsem mít modrý svetřík a skládanou sukni. Chtěla jsem zmizet. Nebo se stát alespoň chytřejší. Pochopit stupeň nebezpečí, jež tenhle arrogantně mluvící člověk představuje. Ucítila jsem, že s ním nebudou věci ani jednoduché, ani příjemné. Byl to náhlý záblesk, jako by se mi zatmělo před očima. A uviděla jsem před sebou divné šedé město se spoustou věží, starou ženu a náměstí z holuby. Vteřina, možná dvě, ale tahle snová vidina se mi pak léta vracela vždycky, když jsem si lámala hlavu nad tím, co pro mne znamená život s Jaromírem Černým. Vzali jsme se. Hostina byla v jockey klubu v São Paulo. Pozvaní hosté byli většinou Jaromírovi krajané, co přišli jako on z Čech, ale v různých dobách a za různých okolností. Vycítila jsem z nich nevraživost vůči tomuhle městu, vůči německým přistěhovalcům, kteří byli zase mé dědictví, vůči sobě navzájem a především vůči Jaromírovi. Nechápala jsem, proč je pozval. Až po roce mi vysvětlil, to už jsem věděla o jeho práci víc, že jsou to pro něj jen zdroje informací, síť kontaktů, kterou trpělivě tkal jako vypasený pavouk. Jaromír pracoval jako poradce a dublér. Nebyla jsem dost chytrá na to, abych si v té době sehnala nějakou literaturu na tohle téma a nikoho jsem se ptát nemohla, aniž bych ho přivedla do nebezpečí většího, než ve kterém celý život žil. Jednou mi to v nějaké přihlouplé hádce, když jsem jako polámaný kolovrátek opakovala, že chci konečně vědět, proč spí s revolverem pod polštářem a co vlastně dělá, suše oznámil: jsem dublér, holčičko.

0: Markéta Pilátová, Žluté oči vedou domů. Končí druhá část četby, kterou do vysílání připravila Karolína Jirkalová. Účinkovali Lucie Pernetová, Apolena Veldová a Daniela Kolářová. Natočil režisér Vlado Rusko a ještě připomínám, že třetí část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Do Radiokafe Vinohradská 12 přijela pozvání herečka Lenka Termerová. Dá se s věkem naučit větší svobodě v práci, nebo je to spíše celoživotní boj? A byla role ve filmu Pět švestek doposud nejnáročnější? A pokud ano, tak v čem? Nejen na to se zeptám Lenky Termerové a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si v Radiokafe Vinohradská 12 rezervovat místa.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
4: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
5: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
4: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
5: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
4: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer vám všem, milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, nočního mikrofora, přeje Marie Redková. Na začátku položím záludnou otázku. Co vlastně dělá člověka šťastným, spokojeným, v klidu? Jaký vliv na nás má nejistota současného světa, války, migrace a tak dále, klimatická změna a také třeba sociální sítě? Co s tím? Rádi bychom dostali jasnou a fundovanou radu. Od koho jiného ji získat nebo chtít, než od profesora psychiatrie, ředitele Národního ústavu duševního zdraví, který působí také na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Jiřího Horáčka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: No, já děkuji, že jste přišel, věru, že jsme se nějakou chvilku domlouvali. Umím si představit, jaký máte fofr, nebo možná neumím. Co byste řekl na ten můj úvod?
1: Jak být šťastný?
0: Jak být šťastný, jak být v klidu, jak být spokojený?
1: Já myslím, že je hrozně důležité si uvědomit, že zcela běžně lidé dělají tu chybu, že svůj pocit štěstí, očekávaný v budoucnosti, podmiňují nějakými okolnostmi. Až něco bude, až budu bohatý, až budu dostudovaný, až budu ženatý, až budu rozvedený a já nevím co všechno, tak potom jako to přijde ta spokojenost a štěstí. A tohle je základní vlastně chyba, kterou máme tendenci dělat, protože štěstí je něco, co je uvnitř nás a o co bychom se měli jako usilovat tak, aby to bylo co nejméně podmiňováno. To znamená snažit se o to udržet nějakou vnitřní rovnováhu, klid, štěstí vlastně navzdory anebo zcela nezávisle na vnější okolnosti. Jo. Tohle myšlenka, ze kterou přišel vlastně už řecký filozof 4. století před naším letopočtem, Epikuros ze Samu, zakladatel vlastně epikurejství, což byla taková jako filozofie skromnosti a dosažení štěstí právě tím, že člověk se snaží nějakým způsobem se vzdát touhy. A bylo to velmi úspěšný směr, vlastně, který lidem přinášel úlevu takřka 1000 let vlastně po dobu trvání těch škol, které on

0: Takže máme historickou zkušenost, máme evidenci a celkem jako víme, jak na to, akorát to je obtížné, protože intuitivně máme tendenci vlastně to štěstí podmiňovat okolnostmi.
1: On člověk má takový pocit, že musí po něčem bažit, po něčem toužit, mít nějaký cíl, něčeho chtít dosáhnout a pak se dostaví tenhle ten pocit, že mi to vlastně nejde.
0: No jasně, jenomže ten, já si můžu dát životní cíle a následovat je, ale paralelně s tím já si můžu udržovat nebo snažit se o to, abych si udržel vnitřní vyrovnanost a štěstí. Jo? Ti Řekové tomu říkali eudaimonie, prostě jako taková spokojenost ducha.
1: S panem profesorem Jiřím Horáčkem si budeme povídat v dnešním nočním mikroforu na Dvojce.

0: profesorem Jiřím Horáčkem, psychiatrem, neurovědcem, vysokoškolským učitelem si povídáme v nočním mikroforu na dvojce. O duševních onemocněních se hodně teď mluví. Mluví se o tom, že je určitá epidemie u dětí nebo děti, že jsou jaksi náchylní k psychickým nemocem. Jsou zatím sociální sítě nebo to životní tempo?
1: No, ono je dobré si uvědomit, že vlastně ten segment psychiatrických onemocnění nám neroste celý. Jo, takové ty tradiční nemoci vážnější, jako je schizofrenie, bipolární porucha a podobně, překvapivě také závislosti, nám jako příliš nerostou, ty zůstávají vlastně úplně stejné, jako tyhle ty, tato onemocnění ve stejné prevalenci. To, co nám roste, je zcela zvláštní takový jako soubor potíží, zahrnující hlavně lehčí depresi, úzkost, poruchy příjmu potravy, často takzvané hraniční rysy nebo hraniční poruchu, sebepoškozování a podobně, což jsou jako onemocnění, která jsou právě hodně závislá, jako no, poruchy, které jsou hodně závislé na sociálním působení a na vlastně vnějších okolnostech. Jo? Ne všechny psychiatrické nemoci reagují vlastně na to, co se děje a na míru stresu. A bez pochyby tato onemocnění nám rostou v důsledku toho, že žijeme ve složité době. A ta složitá doba je nám vlastně ještě trvale vlastně blíž a přibližována jednak médii jako takovými a jednak těmi sociálními sítěmi. Jo, lidská psychika není úplně uspůsobena na to, abychom každý den, bo zatím ještě není uspůsobena na to, abychom každý den byli exponováni prostě strašlivým obrázkům války, utrpení a tak dále. A máme to od rána do večera, ono to prostě na nás jako dopadá. Jo? Ten problém je vlastně spočívá v tom, čemu se někdy říká také distální, vzdálená traumatizace, že my jsme vlastně traumatizováni událostmi, které se dějí hodně daleko. Které
0: a nemůžeme vlastně je ovlivnit.
1: Nemůžeme ovlivnit, jo. A to je jako, to je velmi významná věc, jo. Navíc ten digitální ekosystém, ve kterém žijeme, má své vlastní pravidla, své vlastní chování a má tendenci vlastně to negativní ve světě ještě jako výrazně jako zesilovat. No, to je ten problém.
0: Vy jste říkal zatím, to znamená, že třeba se náš mozek tomu může přizpůsobit?
1: Určitě. Lidský mozek a člověk obecně je nesmírně jako plastický a vlastně proděláváme ve svém vývoji neustále jako změny a já nepochybuji o tom, že vlastně se naučíme i s těmi novými technologiemi nějakým způsobem žít tak, aby prostě jsme na tom takhle jako nestrádali v důsledku toho. Jo. Ale zatím to neumíme.
0: Jak dlouho to může trvat?
1: No to bych řekl, ta generaci, no, určitě, což je jako dobrý horizont za cásku samozřejmě, ale mělo by to být dřív. No takže to je problém. Já jsem rád, že se o tom dneska hodně hovoří, že se hovoří vlastně o roli těch sociálních sítí, že sociální sítě sami o sobě jsou technologie, která vlastně nebyla testovaná pořádně. No,
0: najednou
1: to přišlo, že jsou vlastně vyladěny na to, aby strhávali pozornost člověka. Ti vývojáři jsou placeni vlastně za to, kolikrát se tam člověk vrátí, jak dlouho tam visí, kolik času tomu jako obětuje nebo věnuje. A to jsou všechno věci, které jsou jako velmi sofistikované a proti kterým vlastně individuální mysl jedince a zvláště teda dospívajícího nebo dítěte je pochopitelně prostě krátká. Jo, s tím nemůžeme v tom nemůžeme obstát a člověk tomu potom jako propadne. To znamená, že konzumuje mnohem více času na tom, než by potřeboval a v důsledku toho dochází potom celé řadě vlastně psychických potíží, které se nakonec vlastně propojí do nějakého obrazu třeba hraniční poruchy nebo tak.
0: Co s tím? Mít kolem sebe lidi, rodiče, kteří dávkují třeba čas toho mladého člověka u internetu, povídat si s polu v rodině.
1: Samozřejmě. My musíme vlastně o tom hovořit, o tom problému a postupně jako se učit s tím žít. To znamená hovořit o tom a ten fenomén jako studovat. Říkám, je nesmírně nový a já v Národním ústavu duševního zdraví vlastně vedu takovou skupinu a my se tomu věnujeme. Máme teďka velký 140 milionový grant, který vlastně je přesně na tohle zaměřen, tak musíme pochopit ty mechanismy a porozumět jim, co se vlastně děje. Když to pochopíme, tak samozřejmě se potom nabízí nějaké možnosti remediace, toho problému, řešení toho problému, spočívající v edukaci těch uživatelů za prvé a za druhé, a to je také důležité, asi na to dojde, nějakou regulaci těch technologií. Ty technologie zatím nejsou regulovány a to je ten problém.
0: Vy jste zmínil už Národní ústav duševního zdraví. Co je to za instituci? Co tam všechno děláte? Co nabízíte? Jaké pacienty máte? Odkud?
1: Národní ústav duševního zdraví vlastně jsme vybudovali v roce 2015, jsme ho otevírali, byl postavený z peněz teda Evropské komise, podobně jako celá řada těch velkých výzkumných ústavů, které se po roce 2000 stavěly v České republice, a náš ústav stál přibližně 1 miliardu a slouží vlastně jako klinická základna, máme tam lůžka, oddělení, ambulance a denní stacionáře, ale současně slouží vlastně jako výzkumné centrum, vlastně většina toho ústavu jsou výzkumná pracoviště, kde se věnujeme vlastně psychiatrii a neurobiologii v plné šíři, od vlastně molekulární biologie až po klinický výzkum, testování vlastně nových léčebných možností a nebo také sociální psychiatrii, to znamená hodnocení vlastně duševního zdraví v populaci. To je druhý pilíř a třetím pilířem vlastně činnosti našeho ústavu je výuka, protože my jsme taky klinická nebo výuková základna 3. lékařské fakulty, učíme mediky, psychologii a spoustu dalších vlastně ještě studentů.
0: Jaký je zájem mezi mediky, mimochodem o psychiatrii? Když jsou u vás na stáži, tak asi velký, ale většinou jdou na medicínu s tím, že budou chirurgové, neurochirurgové, co já vím, jaké obory si vyberou.
1: No, já nejsem úplně jistý, jestli to je ještě pořád pravda toto. Psychiatrie je nesmírně krásný obor.
0: O tom nepochybuju.
1: No, obor je krásný v tom, že je hrozně jako rozmanitý. Jo? Chvilku člověk dělá, vlastně se věnuje jako psychoterapii nebo těm psychologickým, té psychologické dimenzi, niancím prostě vývoje a zkušenost z dětství u těch pacientů a podobně. Ale současně na vlastně druhý úhel pohledu, který máme na ty klienty, je biologický pohled, sledujeme, prostě používáme léky, psychofarmaka a vlastně hodnotíme člověka i nebo ty potíže vlastně i z úhlu jako možnosti pomoct jim pomocí nějakých jako biologických, medicínských metod. Takže psychiatr je krásný obor, a dřív měla takovou jako špatnou pověst, ale já myslím, že už se to změnilo v posledních 20 letech. Já mám velkou radost, že od nás ze 3. lékařské fakulty každý rok si jako několik studentů, určitě třeba 10, jako, jo, v každém ročníku si vybere ten obor a pak ty své bývalé studenty potkávám na kongresech jako kolegy a je to hrozně, jako, hrozně hezká práce. Psychiatrie pro vlastní výkon toho povolání je rovněž jako velmi jako prýma obor. Jo. Ten vlastně to, co na psychiatrii je krásné, je to, že ty pacienti většinou s námi velmi rychle zlepšují. Jo, což třeba v interní medicíně jako nevidíte. Přijde pacient, je prostě hodně nemocný, má psychózu, depresi, mány a za měsíc odejde a je v pořádku. A je úplně v pořádku. Jo. Takže to je pro ty lékaře také hodně vlastně odměňující ta práce klinická.
0: Vy už jste to zmínil, také ten náhled na psychiatrii se hodně proměnil. Jak vlastně to bylo včera a jak je to dnes? Kdy se to tak změnilo? Přišlo to po 89. roce s tou otevřeností?
1: No, s tou otevřeností možná ještě později trošku, vlastně po roce 2000, bych řekl, že to jako zlomilo, nebo v druhé polovině těch 90. let, kdy vlastně proběhla masivní, jako osvětová kampaň mezi třeba obvodními lékaři, jsme hodně jezdili a komunikovali s nima, aby jsme prostě naučili tu diagnostiku a naučili léčit ty základní psychiatrická onemocnění. A do toho vlastně probíhala ve společnosti takzvaná destigmatizace duševního zdraví, to znamená sundavali jsme cíleně prostě stigma a vlastně prožitek toho, že je něco v nepořádku, když jsem nemocný. Prostě ty psychické poruchy jsou prostě potíže podobné jako každé jiné. S většinou z nich se dá dobře, říkám, dobře pracovat, dá se to dobře léčit a je naprosto zbytečné, aby vlastně okolo toho se dělalo nějaké jako tajemství nebo nějaký velký problém. Ale o ten proces vlastně destigmatizace má ještě jako druhou stránku, takovou spíš jako odvrácenou, protože a to je podstata toho, té současné jako doby, že doba, jako ten čas je skutečně složitý pro všechny z nás, dopadá to na nás a necítíme se dobře. Jo? Cítíme to na sobě všichni.
0: Jako tlak.
1: Jako tlak a jako vnitřní nepohodu. Jo? Jak jste, už jste to zmiňovala na začátku. Nejistota, války a tak dále. To všechno dopadá na člověka a promítá se to a vede to k takovému jako k těm vnitřním prožitkům, které jsou jako nepříjemné. A když ta destigmatizace psychických poruch je příliš úspěšná, tak hrozí, prosím vás, to, čemu se říká psychiatrizace, a to je to, čeho se bojíme. To znamená vlastně...
0: Mylná
1: nebo předčasná identifikace člověka s tou psychickou nemocí. Jo, já jsem mladý, dospívající člověk, necítím se dobře, no prostě protože jsem 6 hodin denně na sociálních sítích, v noci nespím.
0: Jo, protože se dívám.
1: Protože se dívám na filmy a do telefonu. Jo, tak jak se můžu cítit, jako jsem tady žák jako základní školy nějakého 9. třídy. Jo. Takže ty děti se necítí dobře a potom, když se někdo naučí, jo, že to může být taky deprese a to má ty a ty příznaky, tak člověk se s tím identifikuje a řekne, já jsem depresivní a to je problém. No, já mám depresi. Jo. A když ji nemá a má ten pocit, tak to může být jako problém, protože vlastně identifikace s nemocí člověka hází do takové pasivní role, kdy chci být vyléčen nebo léčen. A my v těchto chvílích potřebujeme pravý opak. My potřebujeme jako aktivní životní roli, aby se necítíme dobře, aby jsme něco změnili ve svém životě. Jo. Takže jakoby to stigma, které se sundalo z psychických poruch, musíme s tím opatrně, protože když to přežene, tak rozdí vlastně druhý extrém. A to je vlastně část toho problému, co dneska ti mladí lidé a dospívající jako mají. Jo, ne všichni jsou nemocní. Samozřejmě.
0: Jasně, někdo jenom má ten pocit, že...
1: Má ten pocit, a ten pocit, že znamená prostě změnu postoje a to není dobré. No.
0: Pan profesor Jiří Horáček v nočním mikroforu na Dvojce.

0: Noční mikroforum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: Na návštěvě v nočním mikroforu máme profesora Jiřího Horáčka, psychiatra, neurovědce, vysokoškolského učitele. Pane profesore, já bych se chtěla zeptat na možnosti léčby včera a dnes. To znamená, když jste začínal, jaké byly možnosti, co se týče farmak, co se týče léků tedy, a jaké jsou dneska?
3: To je výborná otázka. Vlastně psychiatrie, nebo příběh psychiatrie od poloviny 20. století, konkrétně od roku 1955, je velmi šťastný příběh, protože v roce 55 byla vlastně zavedena a vyvinuta vlastně psychofarmaka jako účinné léky, které jsou schopné prostě hezky zaléčit nebo vyléčit i tak vážné poruchy, jako je psychóza, schizofrenní psychóza, deprese, mánie a podobně. Jo, předtím vlastně náš obor byl značně limitován v těch možnostech, ale najednou to začalo prostě fungovat. Jo. Od roku 55 byla generována celá řada farmák, které, pozor, vlastně byly pořád variantami a jsou pořád variantami na ty staré léky z těch 50. let a nic principiálně nového vlastně se neobjevilo za tu dlouhou dobu těch 70 let. Ale to, co se děje, je, že ta léčba je čím dál tím víc jako bezpečná. Jo, ta psychofarmaka mají méně a méně vedlejších účinků. Takže bych odpověděl na váš dotaz. Když jsem začínal, tak často na těch pacientech bylo vidět, že berou léky, buď to byli takový, měli takovou strnulou mimiku, nebo byli stuhlí, nebo usínali.
2: Spaví,
3: usínali, přesně tak. Zhoršenou koncentraci měli, často to měnilo třeba i váhu a tak dále. Ale ty novější generace vlastně, nebo ten vývoj směřoval primárně teda ne k vyšší efektivitě, ale k vyšší bezpečnosti, k tomu, že ty léky jsou s menším množstvím jako vedlejších účinků. To, co je principiálně jako nové a co se doopravdy jako nám jeví jako fantastická věc, tak to je to, že jsme vlastně překonali nějaké paradigma nebo takový jako předpoklad, že depresi, tu jednu z našich hlavních vlastně nemocí, není možné vyléčit dřív než za měsíc nebo za dva. Jo, normálně deprese dřív se léčila jenom antidepresivy a to je doba, kdy vlastně ta antidepresiva zaberou za měsíc, ne dřív. A dneska, protože vlastně znovu jsme se vrátili také k léčbě pomocí psychedelik, těch poměrně kontroverzních jakoby farmak, tak ty vlastně vykazují schopnost zlepšit depresi a náladu hnedka ten týžden nebo další den, to znamená, mají promptní velmi rychlý nástup účinku. Není to pro každého, ta terapie je složitá, a to je jakoby něco, co by se dalo označit za jakýsi kvalitativní, doopravdy jako posun nebo zlom. Je to velký rozdíl, jestli člověk strádá depresí dva měsíce anebo dva dny.
2: V čem je ta léčba složitá? Já jsem slyšela zrovna, nebo zaslechla jsem, že dokonce ve Spojených státech amerických byla teď vlastně psychotropní látky, že byly uznány jako oficiální, protože dřív se s tím jako laborovalo, jestli ano, jestli ne.
3: No prosím vás, nelaborovalo, ono to bylo zakázané.
2: Zakázané.
3: Oni byli vlastně na seznamu látek, které jsou nejpřísněji kontrolované, vlastně do dneška tam jsou, a nemají medicínské využití. Dneska se ukázalo, že jsou to jedny z nejúčinnějších léků, takže vlastně dostala psychedelika zelenou, jak ve Spojených státech, tak v Austrálii, a můžeme být pyšní na to, že Česká republika je vlastně první stát v Evropské unii, kde také je vlastně možný léčit i mimo klinické studie normálně pomocí toho vlastně hlavního zástupce této skupiny, a to je psilocybín. V čem to je obtížné? No obtížné to je v tom, že ty látky dělají celkem jako zásadní změnu jako fungování psychiky na pár hodin. To je ta vlastně intoxikace nebo ta psychedelická zkušenost, která vlastně neodpovídá ničemu, co člověk předtím zažil. Je naprosto jako nová pro člověka a hrozně záleží vlastně na psychologické podpoře a přípravě v tom vlastně, jak to bude snášet a jak mu to bude příjemné. Psychedelika mohou dělat krásné stavy s hlubokými vhledy do vlastního života, anebo mohou způsobit stavy naprosto děsivé, strachu, úzkosti, vztahovačnosti. společnosti a podobně.
2: A je to individuální u každého jiné?
3: Je to individuální, ale ten pelský průběh toho, jo, té zkušenosti je zásadním způsobem vlastně ovlivněn tou prací těch terapeutů nebo těch provázejících odborníků, kteří jsou s tím klientem a ti to musí sakramentsky dobře umět. Aby to šlo. Je to něco podobného, jako když prostě se zavedly roboty do chirurgie, jo, tak ovládat toho robota prostě je speciální jako dovednost, kterou se ten chirurg musí naučit. Tak stejně tak vlastně ta práce s psychedeliky vyžaduje prostě speciální trénink, relativně složitý.
2: A musí být ty látky aplikovány pod dozorem? Musí být ten člověk hlídaný?
3: Absolutně nezbytné. Mohly by se stát nějaké jako úrazy, nebo by se prostě něco mohlo stát, to znamená, on je trvale vlastně pod dohledem, není sám v místnosti, celou dobu je někdo s ním, když musí na toaletu, tak ho musíme doprovodit prostě a prostě postarat se o něj a musí být opečován jako vteřince přitom.
2: To jsou ty látky, se kterými se začalo experimentovat v 60. letech, hippies a tak. Jasně. Vy jste se vlastně hodně zasloužil o to, že u nás byla psychedelika povolena od začátku letošního roku. Jak dlouhá byla ta cesta k tomu?
3: Ta cesta trvala v mém případě, vlastně mě tohle jako jedno, není to moje hlavní téma, ale jako jedno z těch hlavních výzkumných témat, kterému se věnuji, mě to zajímá 25 let, takže ta cesta trvala jako 25 let, kdy jsme vlastně, se nám podařilo vlastně zahájit první studie s psilocybínem tady napřed na laboratorních potkanech, potom na zdravých dobrovolnicích a dneska, protože ten efekt je skutečně jako robustní, ten léčebný, tak vlastně většina našich aktivit se věnuje léčbě pacientů. Jo? Klinické, vlastně klinicky testujeme, které z těch psychedelik je lepší u té, které diagnóze. Věnujeme se velké depresi a já konkrétně taky teďka se vedu projekt, který je věnován využití psilocybínu v léčbě existenciální tísně, což je takový jako zvláštní stav, který často doprovází pacienty s onkologickými onemocněními, kdy se prostě bojí o život, mají vážný tělesný stav a ty úzkosti a ty strachy, které to doprovázejí, se velmi obtížně zvládají standardní jako léčbou. Jo. Antidepresiva na to nefungují, psychoterapie taky moc ne, nebo na ní není čas. A vlastně psychedelika se ukazují jako velmi, velmi nadějná léčba, takže vlastně my léčíme i tyto pacienty.
2: Nabízí se otázka, jestli jste nejrůznější, a nemluvím jenom o psychedelikách, ale i o ostatních lécích, jestli jste to třeba vyzkoušel na sobě, nebo jestli jste v nějaké skupině to zkoušeli, protože umím si představit, že pro lékaře je hrozně důležité umět se vpravit do pocitu pacienta.
3: Přesně tak, je to jedna z věcí, která je taková jako ne kontroverzní, ale která je složitá. Jo. Protože samozřejmě ta vlastní zkušenost je nezbytná pro to, aby člověk mohl adekvátně to sezení vést, aby měl vhled do toho klienta, rozuměl, co se s ním děje a k tomu potřebuje tu vlastní zkušenost. Současně jako legálně nebo legislativně, to je složité všude ve světě, takže ta odborná komunita ve všech státech, nejenom u nás, vlastně řeší, jak to udělat, aby ti lékaři nebo ti terapeuté vlastně se k tomu mohli dostat, protože ten důvod je chvályhodný, jo, to není pro legraci. Já plus vlastně kolegové od nás, většina, kteří se tomu věnujeme, jsme měli to štěstí, že jsme právě byli participanty, účastníky schválených ministerstvem zdravotnictví, klinických studií na zdravých dobrovolnicích, takže vlastně jsme tím prošli v těchto zvláštních podmínkách, takže odpověď na vaši otázku. Ano, a je to zajímavá zkušenost.
2: Oni se těmito léky také léčí, a to právě jsem slyšela v souvislosti se Spojenými státy, váleční veteráni, protože tam jich mají věru hodně. Jak to na člověka, který prošel takovými traumaty, působí?
3: No, ono si napřed musíme říct, vlastně, co to je posttraumatická stresová porucha, zkrátkou PTSD, jak my říkáme. trauma, z definice psychologické trauma, je vlastně tak vážná negativní událost, která se člověku přihodí, že z definice té události lidská psychika nemá na to, aby tu událost zpracovala. Jo, když se mi stane nějaká negativní věc, tak dřív nebo později většinou naše mysl tu negativní vzpomínku jakoby inkorporuje, zařadí vlastně do mapy našeho života a nějakým způsobem se integruje do zbytku.
2: Vyrovná se s tím.
3: A prostě pochopím, integruje se do zbytku vlastně té psychiky. Trauma v případě posttraumatické stresové poruchy je natolik silné, že ta psychika na to nemá, na to by se to integrovalo a ono to trauma zůstane viset jako vzpomínka nespracovaná, která nemá myšlenkovou kvalitu, ale má tu vjemovou, jo, tu senzoriální kvalitu těch vjemů, které jsem měl v okamžiku, kdy tam spadla bomba, naboural
2: jsem. A pořád mě to bolí a pořád se...
3: Já jsem znásilně, ať se vybavuje ta událost, jako by byla ve filmu, jako, jo, se zvukem, s obrazem velmi zřetelně a je jakoby oddělená od zbytku psychiky a nedá se jako si integrovat a straší tam. Jo, a působí jako takové toxické jádro, které zůstává v té psychice a když se revokuje, když se připomene, což může být třeba i ve snu nebo ve spánku, jo, tak to způsobí jako děs a zásadní negativní prostě prožitek. Tato porucha se velmi těžko léčí, možnosti jsou zásadně limitované, které máme, prostě proto, že standardní antidepresiva nejsou dost účinná a psychoterapie taky nemusí fungovat. A právě psychedelika, konkrétně jedna látka, ta se jmenuje MDMA, která se používá vlastně umožní těm terapeutům, kteří pracují s tím klientem, v bezpečné podmínce vlastně clony té látky, té drogy, nechat toho klienta znovu prožít tu událost, bez toho děsu, bez té strašně negativní vlastně emocionální, jako toho doprovodu emocionálního, který by tam byl normálně a ten se vlastně uřízne tou látkou, tady člověk to vybaví, tu vzpomínku a má šanci ji normálně zaintegrovat do zbytku té psychiky a zpracovat ji tak, jako to běžně děláme, když nám prostě se stane něco špatného.
2: Pan profesor Horáček na návštěvě v nočním mikroforu.

0: na čase být.
1: Noční mikrofórum.
2: Marie Redková a její host na dvojce.
3: Návštěvou v nočním mikroforu máme pana profesora Jiřího Horáčka, psychiatra, neurovědce a vysokoškolského učitele. Pane profesore, vy jste říkal, mluvili jsme teď o psychotropních látkách, řekněme. Vy jste říkal, že to je jeden z vašich zájmů. Které jsou ty další? Které jsou další vaše výzkumné projekty třeba?
4: Děkuju za milou otázku a za zájem. Já jsem se mnoho let vlastně věnoval primárně zobrazení mozku, to znamená využití takových metod, jako je pozitronová emisní tomografie.
3: Vyšla i kniha, musím říct.
4: Jasně, vyšla knížka nebo magnetická rezonance ve zobrazení struktury a hlavně funkce mozku u člověka, u lidí, kteří jsou zdraví a u lidí, kteří strádají nějakými potížemi. A to byla jako hlavní oblast mého zájmu, kterou doplnili vlastně ta farmakologie, psychedelik a výzkum této oblasti. V okamžiku, kdy přišel covid, tak najednou já, stejně jako řada kolegů, jsme byli vlastně plně exponováni. Uvědomili jsme si vlastně závažnost toho, co se... Ostatní jsme taky uvědomili samozřejmě, ale my jsme to vzali jako profesionální věc. Nějakým způsobem to pochopit, co se začalo dít vlastně s lidskou myslí, kdy lidé vlastně hromadně po tisících nebo desetitisících začali propadat konspiračním teoriím a takovým těmto vlastně negativním fenoménům současnosti.
3: A co se to začalo dít?
4: Které jsou naprosto nebývalé míře prostě teďka vyjádřeně, a tak jsem začal studovat vlastně i tyto sociální jakoby oblasti, nebo to rozmezí mezi psychologií, psychiatrií a tím sociálním působením, a věnuju se dneska teda taky vlastně působení vlastně mediasféry nebo internetu a toho digitálního světa, sociálních sítí na psychiku. Jo. A zkoumáme to z řady úhlů pohledu a snažíme se vlastně najít nebo vyvinout i nějaké metody, jak by se dala překonat třeba narůstající polarizace ve společnosti nebo tendence k tomu extrémismu.
3: K čemu jste došli?
4: To, co se děje, vlastně souvisí hodně s tím, že svět, ve kterém žijeme, je teďka víc nejistý, než byl. Říkám, vždycky v dějinách. Jo. V lidských dějinách byla období složitější, taková jakoby méně přehledná, jedno z nich žijeme teďka. A pak byly období jakoby přehlednější, a kdy se dalo predikovat to, co bude zítra, pozítří. A my teďka žijeme vlastně v nebývalé nejistotě, což souvisí se všemi těmi krizemi, co jsou okolo nás. Globální oteplení, válka, pandemie, finanční a tak dále, migrační krize.
3: A sítě,
4: ty to zesilujou, jo, ty působí jako zesilovačky lidských věcí. A lidská psychika prostě na to reaguje, může na to reagovat řadou vlastně, jako, nebo několika možnostmi, a jedna z nich ku příkladu je jisté jako zrigidnění myšlení, jo, kdy člověk si vytvoří nějaké přesvědčení, které mu vysvětluje zjednodušeně ten velmi složitý svět, ve kterém žijeme, a člověk potom to přesvědčení, byť je zcela nepravdivé, prostě drží vlastně a vzdoruje tím přesvědčením, evidenci, důkazům, které přicházejí ze světa, a to je vlastně ten problém, který teďka žijeme. Jo. Skutečně ta doba se nějakým způsobem promítá do struktury lidského myšlení, což je jako pozoruhodná věc.
3: Je to na jednu stranu smutné, na druhou stranu pro vás to musí být nesmírně zajímavé.
4: Je to strašně zajímavé.
3: Byste proto nějak omezit dětem přístup k internetu, přístup ke hrám, nebo jak s tím naložit, protože hodně se o tom mluví, leckde už k tomu přistoupili. Jak vy to vidíte?
4: No, my s tím něco dělat musíme, jo, to je prostě naše povinnost.
3: Musíme,
4: jo. Ta vazba na nárůst psychického strádání těch mladých lidí a expozici sociálním sítěm je naprosto jasná. My víme, co se děje, jak se to tam děje, my víme, jaké funkcionality těch sociálních sítí vlastně na co působí. Jo. Víme, že sociální sítě vlastně nepolarizovaly společnost do té doby, než byly vybaveny těmi algoritmy. Takže algoritmy jeden problém. Jo? Ty algoritmy dělají to, že vlastně výseč světa, kterou vidím, nabídka zpráv ze světa, je podmíněná mojí předchozí volbou. To, na co jsem se koukal včera. Když tohle běží nějakou dobu, tak pochopitelně ta oblast světa, která je mně viditelná na té obrazovce, jo, zprávy z nějakých oblastí se zásadním způsobem jakoby zužuje, což vede k tomu, že člověk jakoby právě zrigidní v tom přesvědčení a utvrdí se v nějakém názoru, který potom může držet a až jako extremisticky. Další problém, co dělají vlastně ty současné sítě, spočívá v tom, že vlastně oni poskytují velmi rychlou odměnu.
3: Jo, to velká, lajky.
4: Lajky, no jasně. A přináší potěšení, takové jako zrychlené instantní potěšení. Takže třeba ty sítě začaly toxičky působit v okamžiku, kdy se do nich začaly dávat ta velmi krátká videa, jako jsou na TikToku. Další záraz, další zhoršení toho dopadu přišlo, když tam přidalo tlačítko zrychleného přehrávání těch videí. Jo, tak vemte si, že člověk je s několika sekundovými videí.
3: Co nejvíc za půl minuty.
4: Jo, a ještě to může jako zrychleně přehrát, tak, jo, tak to nemůže vést k ničemu jinému, než k výraznému zkrácení toho cyklu odměny, toho hedonického cyklu, toužení a nabažení se nějaké věci a výsledkem prostě je takové jako emoční oploštění nebo oblenění. Další věc, jo, co dopadá na ty děti. Další samozřejmě, a těch problémů tam je celá řada, takže my jako rozumíme tomu, jak to funguje a stát má povinnost, podle mě, nebo státy mají povinnost, proto se oplatíme zdaní, jako nás ochránit a ochránit teda hlavně ty děti. Jo. Ty za to nemůžou, my jsme prostě jim připravili složitý svět, ve kterém je obtížné se orientovat pro ně a který na ně dopadá, prostě si to nezaslouží. Jo. Takže my co musíme udělat, jak to udělat, jo. Je otázka. Jo. Zakázat, samozřejmě je to možné, ale možná to jít třeba i chytřeji a nějakým způsobem regulovat právě ty nebezpečné, toxické funkcionality, které v těch sítích jsou.
3: Je prokazatelné na těch zobrazovacích metodách, které jsou dneska k dispozici, co se v mozku děje? Je to tam průkazné? Je to tam vidět? Když tedy člověk nějak propadne tomu internetu a tak? Ne.
4: No, tak jako něco tam vidět je. Jo? Co třeba můžeme vidět a co se měří, je právě ten pocit libosti a pocit odměny, který dostáváme v okamžiku.
3: A to je měřitelné.
4: To je měřitelné. To se dá. To víme, která oblast mozku to je. A víme, že když zvýší svoji aktivitu, tak se tam skutečně uvolňuje víc toho působku dopamínu, což je působek prostě odměny a potěšení. Jo, tak to všechno víme. Ale ten hlavní problém, jo, právě který je ten, že mozek zpracovává vlastně ten zprostředkovaný svět z displeje úplně stejně jako ten svět reálný. Jo, a to je ten problém. Ten problém v tom, že prostě ten mozek to nepozná intuitivně, a proto prostě ten dopad těch negativních událostí, které jsou zprostředkované, které nejsou v mém okolí, jo, tak ten prostě potenciuje ty negativní dopady. No, zesiluje.
3: A je to otázka asi té nejmladší generace, protože já nevím, jak jste na tom vy, ale my jsme tak jako podobná generace, tak mě by teda nenapadlo hrát hry. Ale vím, že moji vrstevníci různé hry hrají a na tom internetu visí, ale myslím si, že daleko z nás násobně to mají ti mladí.
4: Určitě. Ale ono se ukazuje, že vlastně v každém věku to působení negativní je trošku odlišné. Jo? U těch dětí samozřejmě ten dopad je největší, protože jejich psychika se teprve jako vyvíjí a nastavují se ty základní věci. A tak ten dopad je jako největší. A co z toho bude, my ještě nevíme. Že? Ta generace nedorostla a jak to celé dopadne je jako otázka. Já mám poměrně pesimistická očekávání, že ty konsekvence vlastně té dlouhodobé expozici neregulovanému digitálnímu prostředí, že bude mít prostě dlouhodobé jako dopady na ty děti. Ty krátkodobé jsou jasné, ty už prostě vidíme. Takže to jsou děti. Jinak to působí na osoby ve středním věku a zase jinak třeba na seniory. Jo. Ty různé řetězové maily a sociální sítě, kde prostě ti seniori hledají vysvětlení těch negativních vlastně jevů ve světě a právě tam se mohou polarizovat, vidíme to všude okolo sebe, a zrigidnět v tom myšlení, to je prostě problém. Jo. To, o co jde, je, že když jsme v takhle komplikovaném světě, jako jsme dnes, řadu krizí vlastně tady máme, který musíme čelit, tak potřeba, aby naše myšlení bylo co nejvíc flexibilní, aby bylo co nejvíc pružné, aby nám umožňovalo vlastně hledat nová řešení pro situace, na které jsme nebyli připraveni. A když to je nezbytné a to je potřeba. A na druhou stranu máme vlastně tohleto digitální prostředí, které má tendenci naopak to myšlení vlastně překlopit do druhého pólu, a to je ten pól rigidní, kdy nehledám nová řešení, ale aplikuji ta stará, která mám v sobě, který se nesu, a to nemusí fungovat.
3: No. A stojím si za tím, že takhle to je, jasně. A nepřipustím, že by to bylo jinak.
4: Jasně. Nepřipustím se žádné kompromisy. Jo, vezměte si, lidská přesvědčení mají být podobně jako jakákoliv jiná vlastně věc v přírodě takzvaně normálně rozložena. Jo, aby tako většina lidí měla nějaký průměrný přesvědčení a na těch extrémech bylo trošku lidí doprava a trošku doleva. Jako, jo. Tak to má být. A to digitální prostředí vede k tomu, že ten prostředek, ten průměr se jakoby vyprázní. Ty sítě nás tlačí k těm extrémům.
3: Ano, vlastně doprava, doleva.
4: Všichni jsou to úplně vpravo nebo úplně vlevo, prostředku není nikdo, kdo by to vyvažoval. A to je věc, která potom už ohrožuje nejenom duševní zdraví, ale dokonce jako liberální demokracii jako takovou.
3: Pan profesor Jiří Horáček na dvojce v Nočním mikroforu.

0: Ještě chvilku si na dvojce budeme povídat s panem profesorem Jiřím Horáčkem. Pane profesore, docela trvalo, než jsme si našli termín společný, abychom se sešli u mikrofonu. Umím si představit, jak napnutý je váš čas. Jak vy jdete na duševní hygienu? Protože si umím představit, že ten mozek potřebuje vypnout, potřebuje mít volno, potřebuje nějaké zážitky, kulturu, něco.
1: No, je, přesně jak říkáte, tak je dobré vlastně nějakým způsobem to hlídat a dostat do rovnováhy, do nějakého balance, prostě to, co vydáváme.
0: Daří se vám to?
1: To, co přijímáme, no tak snažím se, tak vždycky ne, samozřejmě, někdy jaký se ráno probudím, už nemůžu spát a tak. Ale jako snažím se, dělám to jako vědomě a právě tělesný pohyb a kultura jsou dvě věci, které mohou zásadním a příroda zásadním způsobem jako pomoci. Já teda nejenom, že to praktikuju u sebe, ale dokonce je to součástí vlastně toho výzkumného programu, v rámci kterého s kolegy hledáme vlastně, jakým způsobem vlastně preventovat, předcházet vzniku psychických potíží a vyrovnávat se s tím složitým světem. A právě kultura nebo návštěva kulturních akcí nebo návštěva galerie je úplně modelovým jako případem toho, kdy my musíme svoji mysl přepnout, aby fungovala jinak, než v tom běžném vlastně modu fungování. Podstata umění je, že je vždycky trošku nejasné, že význam toho díla se nám vyjevuje postupně, ať už to je hudba nebo obraz. A vlastně člověk s tím objektem je v nějaké jako interakci, ve kterém točí takový jako okruh interpretací, když si říkáme, co by to mohlo znamenat, jak to vlastně působí, jakou emoci to ve mně vyvolává a podobně. A člověku to vlastně umožňuje ta kultura se otevřít zkušenosti v té nejčistší podobě, nechat na sebe působit vlastně ten objekt a výrazně méně vlastně do toho světa promítat své očekávání a nějaká svoje schémata. Jo, takže vlastně možnost navštívit kulturní akci je velmi dobrou příležitostí vlastně na trénování takového jako všímavého pobývání v okamžiku zde a nyní.
0: Jak často v týdnu nebo v měsíci se vám to podaří?
1: Tak snažím se vlastně jednou týdně aspoň, ale tak ne vždycky se to povede.
0: Máte také dny bez sítí, bez mobilu, takže vypnete a jdete do lesa?
1: Jo. No já mám bez sítí celý život, protože já jsem žádnou síť nikdy nepoužíval a už to neplánuji zahájit. Já
0: ten, dobře, ale já ten fenomén jenom studuju. Maily vám chodí, to vím.
1: E-maily chodí, no to je tristní. Ale no tak člověk to musí vypnout, no. Já si myslím, že problém v současné době je vlastně ta možnost toho přenosu. Jo. Ten internet informace přenáší velmi, nebo zprávy přenáší nesmírně efektivně a ono to vlastně vytváří potřebu vytvářet ty zprávy a o tom je také takové to vlastně

0: Mu věříte, kterému se svěříte, když třeba z oboru, když je vám ouvej?
1: No, asi bych měl mít vlastně třeba psychoterapii, což je jeden terapeutický postup, který máme, často používáme. Je nutné, aby člověk, terapeut, ten klinik, měl ještě svého supervizora, který vlastně jako dohlíží na něj a nějakým způsobem, který umožňuje vlastně poskytnout zpětnou vazbu, jestli ten terapeutický proces vedeme skutečně dobře nebo tak. Takže většina kolegů to má. Já teďka na to teda bohužel nemám čas. Měl bych mít, ale nějakého teďka konzultanta, tak mám kamarády a kolegy a v našem ústavu jsou hrozně skvělí lidé, tak samozřejmě si o tom taky povídáme. Tak, ale na přátelské úrovni, ne jako profesionálně.
0: Vyvětrat si hlavu, vyrazit do lesa, to je asi nejlepší terapie. Pan profesor Jiří Horáček byl na návštěvě v nočním mikroforu. Děkuju moc krát a přeju vám málo pacientů, ale to se asi nepodaří. Všechno dobré. Děkuju.
1: Moc děkuji za pozvání a všem přeju.

0: Kuka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 13. června ve městě, kterého se budeme moci doslova dotknout.
3: Akce, která se tam koná, se totiž nazývá Dotkni se písku.
0: Setkáme se v Palackého sadech u divadla. Budeme rádi.
2: A taky se můžeme slyšet ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
0: Regina,
3: Jakub.
0: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Vaší stanicí zůstává dvojka. V tomto okamžiku skončilo noční mikroforum, ve kterém byl hostem Marie Redkové, ředitel Národního ústavu duševního zdraví, psychiatr profesor Jiří Horáček. No a v tomto okamžiku, jako každou noc, startuje na dvojce nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, a tou je Noční proud. Ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, je tady noční pozvánka k noční plavbě a ta skončí, budete-li mít chuť, čas a zájem, ve 2 hodiny ráno ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou červnovou noc Miloš Skalka.

kalendáři máme 10. červen roku 2026 a 10. června ale roku 2022 oznámil Justin Bieber, kanadský zpívající autor, že trpí neurologickým onemocněním, které se nazývá syndrom Ramseyho Hunta, což je nemoc, která způsobuje, že naprosto nekontrolovatelně je paralyzována část obličeje onoho onemocnělého a že tedy Justin Bieber musí zrušit zbytek své současně probíhající koncertní šňůry a že se na hudební pódia bude moci vrátit až poté, co se s touto chorobou do značné míry vyrovná. No a na koncertní pódium se potom vrátil až na konci června na festivalu v Budapešti.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokamy.
1: Tolik skupina Miraj a její drahokamy. 10. června roku 2019 oznámila britská společnost RadioScan, která se zabývá četností vysílání hudby v britských rádích, že během posledních 4 let už po třetí se umístil na prvním místě jako nejhranější interpret v britských rádiích Ed Sheeran a na druhém místě skončil Calvin Harris. Toto je Ed Sheeran.

0: To si snad ani nezasloužím, jak perfektně dneska v noci vypadáš. You look perfect tonight. A Ed Sheeran. Včera do posledního místečka vyprodala bratislavská skupina Elán pražskou O2 arénu a Jožeráš inzeruje, že to bylo poslední vystoupení v České republice na dlouhou, dlouhou dobu, ale víme, jak to je, nikdy neříkej nikdy. Elán a znova Sama dotkni.
1: Pokým krásně

0: Tolik tedy skupina Elán, která včera vyprodala za nadšeného potlesku a skandování publika pražskou O2 Arenu. 10. června roku 2016 byl Rod Stewart povýšen, pasován do rytířského stavu a během toho slavnostního ceremoniálu mimo jiné prohlásil: měl jsem báječný život a měl jsem úžasnou kariéru, a to díky velkorysé podpoře publika nejen ve Velké Británii. Rod Stewart.
1: Noční proud. Dnes s Milošem Skalkou.

Od 10. června roku 2016 Sir Rod Stewarta. Písnička nazvaná Mám tě v srdci, You're in my heart. Před námi poslední písnička této vysílací půlhodinky Nočního proudu, potom česká státní hymna, časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den, zpravodajská relace a po zprávách se opět ozve znělka Nočního proudu a budete-li mít chuť, čas a zájem, tak spolu můžeme strávit čas až do 14:00 raní. No a teď ona poslední písnička této vysílací půlhodinky, Rihanna, 10. června roku 2007 obsadila první příčku britského singlového

0: Už jenom chvilku, bude středa 10. června a vstoupíme do nového dne. Bude 11. června 2026.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Květnovou meziroční inflaci táhly dolů hlavně nižší ceny potravin. Bydlení a pohonné hmoty jsou naopak dražší. Americká armáda oznámila zahájení dalších útoků na Irán. Čeští fotbalisté se přesunuli do Mexika. V noci na pátek tam vstoupí do mistrovství světa. A dnes bude zpočátku většinou zataženo místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami, večer se začne vyjasňovat, teploty do 20 stupňů. Je čtvrtek 11. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Inflace v Česku zpomaluje. V květnu ceny meziročně stouply o 2,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
3: Inflace zpomalila hlavně díky tomu, že meziročně zlevnily potraviny, říká za statistický úřad Pavla Šedivá.
4: Byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
3: Například sýry v květnu zlevnily o 2,5%. U tuků, kam patří máslo, ceny klesly o víc než 16%. Na inflaci měly vliv taky ceny pohonných hmot. Ty ji ale kvůli konfliktu na Blízkém východě ovlivnily negativně, přibližuje hlavní ekonom banky Kreditas Petr Dufek.
5: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
3: Podle námi oslovených ekonomů by se mohla inflace koncem roku dostat i přes 3%. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři, Ctirad a Josef, vedli zase protikomunistickou odbojovou skupinu. Kvůli tomu Mašínovou dlouhodobě perzekuoval komunistický režim. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád Tomáše Garrigua Masaryka.
6: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
7: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání Radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
6: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
7: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Radiožurnál.
2: Spojené státy zahájily další vlnu úderů na Irán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil CENTCOM s tím, že jde o reakci na pokračující agresi Islámské republiky. Agentura Reuters píše, že iránská média hlásí exploze například ve městech Bandar Abbas nebo Minab. Nové útoky během dne avizoval americký prezident Donald Trump. Spojené státy už na Irán útočily včera v noci. Označili to za odvetu za sestřelení amerického vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Papež Lev XIV. V Barceloně požehnal nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Mši sledovali desítky tisíc lidí. Dorazil i král Felipe VI. Nebo premiér Pedro Sanchez. Papež ve své homilii připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a zároveň podporovat války.
8: Samotná mše byla zároveň slavnostním otevřením věže Ježíše Krista. Ta byla dostavená teprve před několika měsíci. Slavnostně otevřená byla záměrně 10. června, tedy přesně v den stého výročí úmrtí architekta Antoního Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. Z Barcelony se teď papež Lev XIV. Přesune na Kanárské ostrovy, kde ho čeká mimo jiné setkání se zástupci organizací, které pomáhají migrantům. Večer pak odslouží mši na místním stadionu. Papeže na Kanárských ostrovech doprovodí španělský premiér Pedro Sánchez. Marek Jakšič, Radiožurnál.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nails Center Luxury. Reportéři Radiožurnálu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
9: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii. S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
10: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
11: Se řekla, jo, je asi možný, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
10: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Radiožurnál.
2: Moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby za rok 2026. Tu každoročně uděluje česká pobočka Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a to za citlivé zobrazení chudoby v médiích. Pokorný a Prokop je dostali za přípravu pořadu Život k nezaplacení, který každou středu dopoledne vysílá Radiožurnál. Věnují se v něm ekonomické situaci českých domácností. Daniel Prokop řekl, že si ocenění váží.
12: Pro mě je hlavně radost, že se můžeme bavit o důležitých tématech na základě dat tak dlouho a poctivě, protože myslím si, že v té veřejné debatě fakt o to ukazovat ty různý úhly pohledu a zároveň to potkávat těmi daty.
2: Záštitu ceně poskytl prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová. Do českých kin dnes vstoupí nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Režisér snímků E.T. Mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu nebo Válka světů se po letech vrací k tématu mimozemského života.
13: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
14: Ta 79-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
13: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
14: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
13: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
2: Sport. Čeští fotbalisté se ze základny v americkém Dallasu přesunuli do mexické Guadalajary. V noci na pátek tam vstoupí do mistrovství světa utkáním proti Jižní Koreji. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluví obránce národního týmu Robin Hranáč.
15: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
2: Zápas Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel si doběhla pro druhou příčku i ve svém druhém startu v letošním ročníku atletické diamantové ligy. Halová mistryně světa navázala v Oslu na své umístění z Říma. Znovu nestačila jen na Norku Jägerovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zavřený Lhokovský tunel na Pražském okruhu a nehoda na D1 za Vyškovem. Pražský okruh směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný v Lhokovském tunelu, kde těžce havaroval kamion. Pracují tam záchranáři. Policie odklání dopravu na 16. kilometru přes Barrandov. Dálnice D1 z Kroměříže do Brna je za Vyškovem opět průjezdná. Na kilometru 220 ale pokračuje vyprošťování převráceného obytného přívěsu. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona se rozjela. Na D1 z Brna do Vyškova teď také nehoda. Na kilometru 213 už je u ní policie, s opatrností projedete. Na D7 z Prahy do Chomutova opatrně za odbočkou na Most a Louny Západ. Kolem 50. kilometru se na vozovce pohybují lidé. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Rakouska opatrně u Dolního Dvořiště. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude proměnlivá oblačnost s četnými přeháňkami nebo i s bouřkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
18: Paranoid.

10 minut po půlnoci, k tomu 27 vteřin. Je čtvrtek 11. června 2026 a na dvojce pokračuje noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. Ze studia nočního proudu a ze studiového domu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou červnovou noc Miloš Skalka.

Tolika Rolling Stones a Love is Strong. Láska je silná, respektive láska je síla. No a ta písnička zazněla proto, že 10. června roku 2007 po 30 letech se skupina Rolling Stones představila na jednom z britských hudebních festivalů. Byl to festival na ostrově Isle of Wight a 30 let trvalo, než se skupina Rolling Stones domluvila s organizátory, protože naposledy předtím vystoupila na festivalu Knebworthu v roce 1976. Po 30 letech to byl tedy návrat skupiny Rolling Stones na hudební festival.

Život je před náma, všechno je v pořádku, kéž by tomu tak opravdu bylo. Laureáti ceny, legenda nočního proudu, skupina Opět a Radeček. 10. června roku 2001 anglická skupina Radiohead obsadila první příčku britského albového žebříčku se svým v pořadí 5. studiovým albem Amnesia. To je album, které se dostalo na 2. příčku horké albové stovky ve Spojených státech v časopisu Billboard. A je to současně album, ze kterého se vyloupily hned 3 singlové hity. A jedním z nich je Pyramid Song.

0: dokola.
1: Tomáš Klus, vytáčím tě dokola. 10. června roku 2004 zemřel jeden z nejvýznamnějších amerických zpěváků, a sice Ray Charles, odešel na věčnost ve věku 73 let. Ray Charles byl slepý od 6 let, získal během své hvězdné kariéry 17 výročních hudebních cen Grammy a zajímavá pikantérie z jeho života. Byl dvakrát ženatý a otcem 12 dětí. Přitom z těch 12 dětí měl s 9 různými ženami Ray Charles.

Takhle skvěle si poradil Ray Charles s písničkou Eltona Johna a Bernieho Taupina Sorry seems to be the hardest word.

To byly další z laureátů ceny Legenda nočního proudu, tentokrát v kategorii skupina, to byla Lucie a její Marie. Aktuální čas 35 minut po půlnoci, k tomu 13 vteřin. Na dvojce posloucháte noční proud a máme čtvrtek 11. června. Ale kalendářově u těch zajímavostí jsme stáli ještě u včerejšího dne. 10. června roku 1989 byl Jason Donovan, Australan, na prvním místě britského singlového žebříčku se svou verzí hitu Briana Highlanda z roku 1962, spečetěno polibkem Sealed with a Kiss. A není bez zajímavosti, že Donovan se stal vůbec prvním Australanem, který vstoupil do britského singlového žebříčku rovnou na prvním místě. A to s touhle písničkou Sealed with a Kiss.

0: Jason Donovan a Shield Wither, kteří mimochodem pamětníci a třeba někteří stále ještě existují, si vzpomenou, že v roce 1963 v onom památném Big Beatovém pásmu Ondráš podotýká v divadle Semafor tuhle píseň zpívali Pavlové, Šváb a Bobek. Kde ty loňské sněhy jsou? Toto jsou ovšem Listy do mora a Palo Hamel.
1: Písal som jej listy do mora.

Tolik Pal Hamel a jeho Listy do mora. 10. června roku 1978 obsadila dvojice John Travolta a Olivia Newton-John první příčku všech rozhodujících amerických singlových žebříčků s písničkou You're the one that I want, ty jsi ten, kterého chci, respektive ty jsi ta, kterou chci. To je písnička z filmu Pomáda, kterou speciálně pro Olivia Newton-John napsal její australský kolega, producent a skladatel John Farrar. Tak tedy John Travolta a Olivia Newton-John.

Marta Kubišová a to mě trápí. 10. června roku 1975 vydala americká skupina Eagles své v pořadí čtvrté studiové album nazvané Jedna z těchto nocí, One of These Nights. Bylo to poprvé, co Eagles dosáhli na první příčku albového žebříčku hudebního týdeníku Billboard a tohle album vydalo hned tři singly, které se propracovaly do první americké singlové desítky. A byly to písničky Take It to the Limit, Lion Eyes a ta, která dala albu název Jedna z těch nocí, One of These Nights.

Tak to byla jedna z těch nocí One of These Nights, americká skupina Eagles a titulní písnička jejich čtvrtého studiového alba. Jak by podle meteorologů mělo dnes vypadat počasí, zataženo, deštivo, teploty ani ne tak nepříjemné, 14 až 18 stupňů, na jihu republiky potom 20, na horách 10.

bloudila mapou vzpomínek a byla to vzpomínka na Annu Zagorovou. 10. června roku 1973 se narodila americká zpívající autorka Faith Evans, která měla v roce 1997 spolu se svým pěveckým partnerem Puff Daddym hit číslo 1, a to na obou stranách Atlantiku. Šlo o písničku I'll Be Missing You, Budeš nám chybět, a je to písnička, která je věnována památce zesnulého amerického rapera, který si říkal Notorious Big. Faith Evans, Puff Daddy, I'll Be Missing You.

No a s písničkou I'll Be Missing You budeš nám chybět, jsme vstoupili do další hodiny čtvrtečního rána. Teď máme 1:05 k tomu 31 vteřinu. Dvojka vysílá noční proud.

Spomínka na Věru Špinarovou, jak málo mě znáš. V kalendáři máme 11. červen a 11. června před rokem roku 2025 odešel na věčnost z tohoto světa ve svém domě v Beverly Hills 9 dnů před 83. narozeninami americký zpěvák, skladatel, textař a gramofonový producent Brian Wilson zemřel ve spánku a Brian Wilson byl architektem hvězdné kariéry skupiny Beach Boys, tedy oné slavné kalifornské party, která svého času konkurovala i slavným Beatles. Brian Wilson napsal nebo se spolu podílel na 200 jasných amerických hitů skupiny Beach Boys a byla mezi nimi také písnička, která teď bude znít Help Me.

Jeden z velkých hitů, který pro svou domovskou skupinu The Beach Boys napsal Brian Wilson. Písnička se jmenovala Pomoz mi, Rondo. Help me, Ronda.

Petr Spálený. Chutnáš jak banana, daiquiri. Jenom jedno daiquiri a jdu spát. Doufám, že vy se mnou vydržíte minimálně do té druhé hodiny raní. 11. června roku 2024 odešla ve věku 80 let z tohoto světa ikona francouzské hudební scény a současně také filmová herečka François Hardy, jedna z největších osobností frankofonní hudební scény, která v polovině 60. let doslova uhranula Boba Dylana, protože o ní složil obdivnou beatovou báseň, kterou umístil na zadní stránku svého alba Another Side of Bob Dylan, jiná strana Boba Dylana. To byl album, které vyšlo v roce 1964. François Hardy a jak ti mám říct si s Bohem, comment te dire, adieu.

Tu noc hořely, padaly hvězdy a ty jsi se bála, že nepřijde den. To byl samozřejmě Michal Šindelář a písnička, kterou hraju moc rád. 11. června roku 2024 se v Londýně konala dražba kytary Les Paul, na kterou hrával kytarista Jan Brainstone, který zemřel v roce 2023 ve věku 70 let, a na tuhle kytaru, která se vydražila za 21 500 liber, tak na tuhle kytaru nahrál solo v debutovém singlovém hitu anglické zpěvačky Kate Bush Wuthering Heights, tedy na Větrné hůrce. My si tu kytaru teď můžeme poslechnout.

Kate Bush v nočním proudu, chvilku jsme strávili na Větrné hůrce. Ještě jednou vám připomenu, jak by mělo vypadat podle meteorologů dnes počasí. Zataženo, deštivo, nevlídno, ale teploty docela příjemné, 14 až 18 stupňů, na jihu republiky 20, na horách 10. Svět.

0: mořek v celé jeho kráse.
1: Lenka Filipová, jedna z mnoha jejich autorských nahrávek, to byla písnička nazvaná Na cestě. 11. června roku 2019 11členná porota v Los Angeles definitivně rozhodla o tom, že skupina Led Zeppelin neokopírovala úvodní kytarové riffy z nahrávky skupiny Spirit z roku 1968. Jednalo se o nahrávku písničky Taurus. Autoři téhleté písně zažalovali skupinu Led Zeppelin a už v roce 2016 v Los Angeles jedna porota potvrdila, že skupina Led Zeppelin neporušila autorský zákon, že nejde o plagiát. Autoři písně Taurus se odvolali a definitivní rozhodnutí tedy padlo 11. června 2019, že Led Zeppelin neporušili autorský zákon a že se nejedná o plagiát.

My jsme poslouchali skupinu Led Zeppelin a jeden z jejich baladických kousků, písničku Schody do nebe, Stairway to Heaven, a 11. června roku 2005, abychom byli aktuální, tak Jimmy Page, zakládající člen skupiny Led Zeppelin a brilantní kytarista, byl odměněn řádem britského impéria, a to proto, že se ocitl na onom výročním seznamu královny Alžběty II., která v den svých narozenin povyšovala nebo udílela řád britského impéria. Tak to tedy byly Led Zeppelin hned na dvakrát. Jednak potvrzení toho, že jejich písnička, respektive onen kytarový riff v úvodu písničky, že nejde o plagiát, a potom, že Jimmy Page získal řád britského impéria.

Otázka Ivana Hlase. Jak se máš? Doufám, že se máte dobře a že je vám příjemně s nočním proudem. 11. června roku 2015 na slavnostním večeru v Londýně v Camden Roundhouse převzal Ray Davies, frontman a bezmála výsadní autor repertoáru londýnské skupiny The Kinks, Ray Davies, cenu Legenda Londýna, London Legend. No a když tu cenu přebíral, tak prohlásil, že si váží toho, že jeho skupina vznikla právě v městě na Temží a že se mu líbí, že ho jeho rodné město ocenilo. Kinks a Don't Forget to Dance, nezapomeň tančit.

Vzpomínka na Petra Nováka a to díky písničce Hvězdičko blízkavá. Krátí se nám, to krátí, teď je 1:50:44. 11. června roku 1997 převzal zpěvák, zpívající autor Meg Hacknell, který v podstatě personifikuje anglickou skupinu Simply Red, převzal na půdě univerzity v Manchesteru čestný doktorát za svou práci pro toto město. Simply Red tedy teď zazní díky jednomu ze svých velkých hitů, a to písničce Fairground. No a že ji napsal a že zpívá Mick Hucknall, to snad nemusím dodávat.

majitel čestného doktorátu z univerzity v Manchesteru, Mick Hucknall a jeho skupina Simply Red. Před námi poslední písnička tohoto vydání Nočního proudu, ale samozřejmě stanice, kterou posloucháte, tedy dvojka, ta vysílá dál. To jenom Noční proud v tomto okamžiku bezmála nenávratně končí a jen co skončí Noční proud, tak vás čeká repríza pořadu plzeňské rozhlasové stanice Posezení v divadle. No a teď ona závěrečná písnička 11. června roku 1969 obsadila skupina Beatles první příčku britského singlového žebříčku se singlem The Ballad of John and Yoko. To byla písnička, která reagovala na sňatek Johna Lennona s Yoko Ono a je zajímavé, že se onoho nahrávání zúčastnili pouze dva členové skupiny Beatles, a to John Lennon, který zpívá vedoucí vokál, hraje solovou kytaru a také akustickou kytaru, a Paul McCartney, který hrál na basu, bubnoval, hrál na piano a zpíval doprovodné vokály. No a to už je pro tuto noc úplně všechno. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Hezký dobrý den, srdečně vás zdravím, moji milí přátelé. Já se už v tuto chvíli musím usmívat, ba dokonce bych řekl téměř hlasitě se smáti. Začíná neočekávaný dýchánek a pro mě začíná opravdu neočekávaně, protože já jsem věděl samozřejmě, jací hosté přijedou za námi do Plzně, do našeho činoherního rozhlasového studia. Opět natáčíme téměř bez diváků. My už jsme jediní asi zakázaní, jinak všude už se samozřejmě pracuje a už i divadla jsou otevřená. Jenom my pořád ještě nic, ale tak jsem si vybral hosty, kteří mě určitě potěší, potěší vás jako diváky, ale když jsem se tak rozhlédl po těch hostech, tak si říkám, jeden z nich byl teď propuštěn z nemocnice, tedy ano, strávil tam asi 4,5 měsíce, je takový na půl chromý, ne na psychiatrii. Druhý, to se mi tady ozval, jeden takový, řekl bych, velice nevycválený host vedle mě po mé pravici. Pak je tady tedy ten druhý host, který se teď právě ozval, ten neustále je v jakési dietě, ačkoliv to na něm není vidět. Třetí host, a na toho jsem se moc těšila, tady musím hodně zabrzdit, protože to je dáma, kterou já si mimořádně cením, mám ji rád, skoro ji vlastně miluju, přišla o berlích. A čtvrtý host je Marie, tu mám taky rád samozřejmě, a to velice. Tak to jsou naši hosté, ale vy naši diváci, nebo naši diváci, naši posluchači, netušíte, kdo tu vlastně je. Já bych poprosil toho nejmladšího, a tomu už je asi 60, tady po mé pravici, aby byl tak laskav, on se na mě tak přísně dívá, to je
4: ale
3: veselý.
4: Ale vypadá na 30. Vypadá na 30,
3: ano, ano. K tomu se ještě dostaneme, ale nebudeme teď, tady líbačka probíhá, nebudeme to dál zdržovat. Já si myslím, naši milí posluchači, neočekávaného dýchánku, že by ten náš první host mohl možná jenom něco říci, abyste schválně podle hlasu poznali, kdo to vlastně je, prosím.
5: Přeju krásný dobrý den. Já vám zaspívám píseň, kterou jsem naspíval v Československém rozhlase v 86. roce 1986. A byla to moje první píseň a vlastně toho roku nejúspěšnější píseň toho roku.
3: Ano, čili bude to dneska takové vysílání pro pamětníky.
5: Ano, jestli když to uvádíš ještě... ty, ano, tak je to vysílání pro pamětníky. Možná, že to dalo by se to nazvat i retro.
3: Ano, ano.
5: Hodně retro.
3: Při pohledu na mě tě to napadlo, tohle slovo retro, ano, dobře, já ti samozřejmě za tom
5: odřekuju.
3: Maxi retro. Ty by si neměl už nic říkat, ty by si měl začít zpívat. A ne, bude to tentokrát písnička, která už vlastně byla uvedená, ale náš milý host si bere kytaru a vžijte se do toho roku 86, on je někde na vojně, stýská se mu, pláče.
5: Po vojně, ale je to pravda, Petře, protože tahle písnička vznikla na vojně, protože já, když jsem šel na vojnu, tak jako správný vesnický sandál, jak mi říkali moje kolegyně z kapely, jsem byl zasnoubený. A když jsem to měl za takových asi 150, tak mi přišel ten dopis, že už to nemá cenu. Abych si našel nějakou jinou, tak tenkrát já jsem se chtěl zastřelit.
3: Proč jsi to neudělal?
5: Já jsem zjistil, že nemáme náboje.
3: Oni vám nedávali.
5: Bajonetem by to bolelo a tenkrát vznikla tady ta písnička, která vlastně, ono všechno špatný je pro něco dobrý, jako jo, to vám musím říct. A tahle písnička mi strašně moc pomohla, protože vlastně díky té písničce jsem se dostal do podvědomí posluchačů.